Ve 18 let žila pohádku zlatého věku. Jejím otcem byl John Watson Foster, významný právník, diplomat a pilíř republikánské strany. Foster byl fascinovaný dětmi a když jeho jediný syn a jedna z dcer zemřeli v dětství, věnoval pozornost dvěma dcerám, které přežily. Když byl jmenovaný ministrem v Mexiku, vzal sebou Edith a její mladší sestru Eleanor a rodina tam žila 7 let. Pak se přestěhovali do Petrohradu, kde starý Foster působil jako ministr u dvora cara Alexandra II., osvoboditele ruských nevolníků. Dívky vyrůstaly v elegantních diplomatických kruzích, jezdily na koních v parku Chapultepec v Mexico City, tančily na velkolepých plesech s ruskými knížaty a cestovaly po evropských metropolích po boku svého starostlivého otce. Editin vzkvétající románek s reverendem Dallisem byl přerušen, když byl její otec jmenovaný ministrem ve Španělsku. Následující rok a půl mladý duchovní trpělivě čekal, zatímco ona si užívala života mezi španělskými aristokraty. Když se rodina v létě 1885 vrátila domů, našla Edith svého nápadníka stejně horlivého jako dřív. V lednu následujícího roku se vzali. Manželé se usadili ve Watertownu, útočišti newyorských milionářů na břehu jezera Ontario, kde byl reverend Dallis pastorem prvního presbyteriánského kostela. Když Edith otěhotněla, přestěhovala se na několik měsíců do Washingtonu, aby si mohla užívat pohodlí otcova třípatrového sídla. 25. února 1888 tu porodila své první dítě a pojmenovala ho po svém otci, John Foster Dallis. Po 5 letech, 7. dubna 1893, se narodil druhý syn, Ellen Dallis. Narodili se také 3 dívky a u všech se vyvinul silný smysl pro rodinnou sounáležitost. Chlapci vyrůstali v plavání, plachtění, lovu a rybaření, ale ani jeden z nich nebyl nijak zvlášť silný nebo zdatný. John Foster přežil jako kojenec těžkou horečku, ve 13 letech dostal tyfus, málem zemřel a po mnoho měsíců byl příliš slabý na chůzi a všude ho museli nosit. Ellen, kterému rodina říkala Ellie, se narodil se vbočenou nohou, což se tehdy považovalo za zdroj hanby. Jakmile ho lékaři uznali za dostatečně starého, byl tajně operovaný a začal téměř normálně chodit. Náboženství prostupovalo celou domácností Dallisových. Domácí život se utvářel soutěžemi o to, kdo odrecituje nejdelší pasáž z Bible a zpěvem písní. John Foster, jehož oblíbenou písní byla Work for the Night is Coming, pocítil dopad tohoto prostředí nejhlouběji. Podle matčina deníku byl už ve 2 letech fascinovaný modlitbami a vždycky říkal velmi srdečně Amen. Ve 4 letech byl plně pozorným žákem nedělní školy. V 5 letech projevoval krásného zbožného ducha a 7 let oslavil tím, že se naučil nazpaměť 7 žalmů. Častými hosty v domácnosti Dallisových byli misionáři na dovolené v Americe. Mnozí z nich vyprávěli poutavé příběhy o svém úsilí obrátit nevěřící v zemích od Sýrie po Čínu. Jejich nasazení při šíření evangelia se považovalo za naplnění božského ideálu. Edith považovala své chlapce za příliš výjimečné na to, aby se ponechali státním školám a zařídila jim dodatečné doučování u vychovatelek a na soukromé akademii. Když bylo Johnu Fosterovi 15, vzala ho na velkou cestu po Evropě. Ellie se k ním připojil později. Přes veškerý její vliv, však většinu toho, co se v dospívání naučili, pocházelo zejména od jejich dědečka.
Oba chlapci prožívali své dětství pod zvláštním vedením svého dědečka a jmenovce, právníka a diplomata Johna Watsona Fostera. Jak jsem zmínil, Foster byl vyjednavačem smluv, ministrem Brusku a Španělsku a ministrem zahraničí za prezidenta Benjamina Harrisona. Bratři Dallisové často pobývali v dědečkově sídle ve Washingtonu. Starý Foster byl do chlapců zamilovaný a rozhodl se, že trávit s nimi léto nestačilo. Zařídil, aby si je na zimní měsíce vypůjčil ve svém sídle z červených cihel poblíž DuPont Circle ve Washingtonu. Tam žili uprostřed exotických uměleckých předmětů z Číny a dalších dalekých zemí, učili se u soukromých učitelů a staralo se o ně služebnictvo v livrejovaných oblecích, které řídil majordomus. A co bylo nejlepší, měli možnost sedět na večeřích s osnivou přehlídkou amerických politických a obchodních mandarínů. Starý Foster je bral na večeře do Bílého domu a umožnil jim zapojit se do dlouhých rozhovorů s významnými hosty, kteří tam zavítali. Johna Fostera si poprvé půjčil, když mu bylo pouhých 5 let. Brzy po příjezdu poprvé navštívil Bílý dům jako host na narozeninové oslavě jednoho z vnoučat prezidenta Harrisona. Ellie začal s návštěvami za 5 let. Během dětství a raného dospívání se oba bratři cítili dobře v těch nejvzácnějších kruzích. Večeřeli s velvyslanci, senátory, vládními tajemníky, soudci nejvyššího soudu a dalšími významnými osobnostmi, včetně Williama Howarda Tafta, Theodora Roosevelta, Grovera Clevelanda, Williama McKinleyho, Andrewa Carnegieho a Woodrowa Wilsona. Ačkoliv byli příliš mladí na to, aby se zapojili do diskuzí o světových událostech u stolu, věnovali jim velkou pozornost. Z těchto dlouhých večerů vstřebávali nejen poučky, myšlenky a názory, které formovaly americkou vládnoucí třídu, ale také její styl, slovník a postoje. Jejich sestra Eleanor později vzpomínala. Ženy s flitry a peřím a muži s ozdobami a šerpami byli švihácky romantičtí. Celkově měli čaje a večeře důstojnost a půvab, proti kterým se moderní koktejlové večírky zdají být chaotické. Kromě toho, že starý Foster působil jako diplomat, byl také jedním z prvních vysoce postavených mezinárodních právníků ve Washingtonu. Sjednával půjčky zahraničním vládám, působil jako poradce mexické a čínské legie a podnikal diplomatické mise pro prezidenty Grovera Clevelanda, Williama McKinleyho a Theodora Roosevelta. Snad nejdůležitější je, že ovlivnil své vnuky, aby kráčeli v jeho stopách. Už v tomto raném věku projevoval Ellie mimořádnou zvědavost o ostatní lidi. Ve Watertownu se stal jeho koníčkem pozorovat otcovi zvyky a dělat si o nich poznámky. Bylo mu teprve 7 let, když si ho dědeček poprvé vypůjčil, ale fascinovala ho živá debata, která utvářela rozhovory u večeře. Po odchodu hostů seděl budoucí špionážní mistr ve své ložnici a psal zprávy o tom, co slyšel. Shrnoval názory státníků, jejichž společnost právě opustil, a snažil se analyzovat jejich charaktery. Během první zimy ve Washingtonu byl Ellie fascinovaný búrskou válkou a svou vášeň si vylil v eseji o 6000 slovech. Tvrdil, že bůrové chtěli mír, ale Anglie musela mít zlato, a tak bojovala se všemi malými zeměmi. Jeho dědeček byl tak ohromený, že zaplatil za soukromé vytištění eseje i s pravopisnými chybami. A Ellie se v 8 letech stal publikujícím autorem. Na jeho staršího bratra to dojem neudělalo, protože si odfrknul, že Ellieho protikoloniální myšlenky byly scestné a infantilní. John Foster při vyslovení tohoto názoru projevil odsuzující přísnost, která se nikdy nezmírnila.

bratři Dalisové jako teenageři. Studium a první kroky. John Foster byl od raného dětství vážný, disciplinovaný a zdrženlivý, ale také ostře sebevědomý. Nikdy nestrácel nervy ani si nestěžoval, ale pohrdal těmi, kdo nedosahovali jeho měřítek. K jeho oblíbeným činnostem patřilo memorování dlouhých biblických pasáží. Oba bratři se už tehdy výrazně lišili povahově. John Foster byl pracovitý, úzce zaměřený, společensky neobratný a na svůj věk vážný. Jeho sestra Eleanor v něm viděla spíše druhého otce než bratra. Ellie byl společenský a přátelský, ale měl sklony k výbuchům vzteku. Jeho intenzita vzteku, jeho emoce, když se mu něco nelíbilo, byly často ohromující, napsala Eleanor. Postupem času se tyto rozdíly prohlubovaly. Fostrovým poznávacím znamením byl tmavý klobouk a deštník, Ellieho knír a dýmka. John Foster zbohatl a stal se mocným, ale zůstal téměř bez přátel a často působil nesvůj. Ellie se vypracoval v duchaplného vypravěče, jehož geniální způsoby dokázaly okouzlit téměř každého. Na podzim roku 1904, když bylo Johnu Fosterovi 16 let, nastoupil do Princetonu, otcovy alma mater, která byla založena presbyteriány a považovaná za jakýsi venkovský klubový seminář. Ne každý student Princetonu v těchto letech snil o životě mezi politickou a ekonomickou elitou. Jeden mladík, který promoval v roce 1907, tedy rok před Johnem Fosterem, si zvolil odlišnou cestu. Byl to Nebraskan Howard Baskerville. Vzpomínáte si na můj pořad Šáhovi muži? Hovořil jsem o něm hned na začátku. Washington ani Wall Street ho nelákali. Po ukončení studia přijal misijní práci učitele v Iránu. Když tam přijel, zjistil, že v zemi zuřila revoluce. Vášnivě podporoval bojující demokratické hnutí a naverboval skupinu mladých bojovníků na jeho obranu. 20. dubna 1909 byl zabitý v boji a stal se tak prvním a jediným americkým mučedníkem za íránskou demokracii. Tato zpráva Princeton šokovala. V roce 1908 John Foster absolvoval jako druhý ve třídě s titulem z filozofie. Ellen přišel na Princeton 2 roky po Fosterově promoci a stejně jako jeho bratr získal vyznamenání. John Foster se mezi tím zapsal na právnickou fakultu Univerzity George Washingtona, kterou si vybral, aby mohl žít s dědečkem Fosterem. 3leté studium dokončil za 2 roky. Když nebyl ve třídě nebo nestudoval, pracoval jako asistent svého dědečka. Tomu stěžovalo hledání práce v některé z velkých newyorských firem, které dávaly přednost absolventům Ivy League. Na pomoc mu přispěchal jeho starostlivý dědeček. V mládí v Indiáně totiž pracoval Foster s právníkem jménem Algernon Sullivan, který se později přestěhoval do New Yorku. Tam uzavřel partnerství s Williamem Nelsonem Cromwellem, šedovlasým právním lobbystou. Pamatujete si na můj pořad Začátky Amerikorporacie? Ve druhém díle jsem popisoval, jak tento právník, Cromwell, přesvědčil americký kongres, aby postavil středoamerický průplav přes Panamu místo Nikaraguy. Byla to mistrovská lobbystická kampaň, na které Francouzi vydělali 40 milionů dolarů za prodej panamských pozemků, které jim zaplatili Američané. To byla přesně jejich práce. Algernon Sullivan a William Nelson Cromwell založili v roce 1879 advokátní kancelář, aby se věnovali novému podnikatelskému umění. Spojování investorů a podniků za účelem vytváření obřích korporací. Sullivan and Cromwell pomáhala organizovat největší americké průmyslové, obchodní a finanční podniky. V roce 1882 vytvořila společnost Edison General Electric Company. Po 7 letech s finančníkem J.P. Morganem jako svým klientem spojila 21 výrobců oceli do společnosti National Tube Company.
Pak v roce 1891 spojila National Tube Company se 7 dalšími společnostmi a vytvořila společnost US Steel s kapitalizací přesahující 1 miliardu dolarů, což byla v té době ohromující částka. Železniční magnát E.H. Harriman si tuto kancelář najal, aby s ní vedl dvě ze svých legendárních zástupných válek. Jednu, aby převzal Illinois Central Railroad, a druhou, aby se ubránil rozlobeným akcionářům banky Wells Fargo. Myslím, že pro ilustraci této kanceláře to bohatě stačí. Přesně do této společnosti měl namířeno mladý John Foster. Sullivan už nežil, a tak se dědeček Foster obrátil na jeho pozůstalého partnera. Nestačí vzpomínka na starý spolek, abychom tomu mladíkovi dali šanci, zeptal se Krumbela v dopise. Málo který mocenský činitel by takovou výzvu bývalého ministra zahraničí odmítl. Mladý John Foster Dulles byl přijatý jako úředník do Sullivan & Krumbel na podzim 1911 s měsíčním platem $50. Na rozdíl od ostatních úředníků si mohl dovolit žít na vysoké noze. Dědeček mu totiž dovolil čerpat $20,000, které byly vyčleněné jako mladíkovo dědictví. Tuto pomoc potřeboval jen krátce. Díky síti známostí se mladý John Foster ve firmě vypracoval rychleji než kdokoliv jiný. V roce 1927, 16 let potom, co byl přijatý, byl jejím jediným řídícím partnerem a jedním z nejlépe placených právníků na světě. Ellen se také vydal na cestu, která měla určit jeho budoucnost. Brzy po absolvování Princetonu v roce 1914 odjel do Ewing Christian College ve střední Indii. Cestou se zastavil v Paříži, která se pro něj, stejně jako pro mnoho Američanů z jeho ročníku, stala téměř druhým domovem. Během svého pobytu v Indii si Ellen na zbytek života oblíbil služebnictvo. Jeho sestra Eleanor později napsala, že téměř nebylo chvíle, kdyby neměl někoho, kdo by ho přivedl a odvedl. Prozkoumával také starověké ruiny, studoval hinštinu a sanskrt. Ellen dokončil rok výuky na Ewing Christian College a chtěl se vrátit. Nemohl se vrátit domů přes Atlantik, protože hrozilo nebezpečí útoku německých ponorek. Proto se na jaře 1915 vydal na východ parníkem a vlakem na neuspěchanou cestu, která zahrnovala zastávky v Singapuru, Hongkongu, Kantonu, Pekingu, Šanghaji a Tokiu. Na každé zastávce ho vítali američtí diplomaté a byl pozvaný na několik slavnostních recepcí. Pochopil proč. Je skvělé mít slavné příbuzné, napsal v dopise domů. Harry, Mary, Harry is a...

Allen, špion s nitkami na vrchol. Síť mezinárodních kontaktů Johna Fostera se velkolepě rozrostla. Na jaře roku 1915 jmenoval prezident Woodrow Wilson jejich strýce Roberta Lansinga do funkce ministra zahraničí. Bratři Dallisové vyrůstali s dědečkem, který byl státním tajemníkem. Nyní byl do této funkce povýšený strýček Baird. Díky tomu měli k nejbližším kruhům americké moci blíže než jakákoliv dvojce mladých sourozenců v zemi. Lansing zařídil Johnu Fosterovi řadu diplomatických úkolů. Jeho mladší bratr Allen se tehdy rozhodl, co chtěl v životě dělat. V roce 1916 se přihlásil ke zkoušce pro zahraniční službu. Složil ji, nastoupil na ministerstvo zahraničí a vydal se na desetiletou diplomatickou dráhu. Jeho prvním působištěm byla Vídeň, hlavní město skomírajícího Rakouska-Uherska. Na jaře 1917 byl převelený do švýcarského hlavního města Bernu. Tady začal Allen budovat špionáž a pravidelně psal podrobné depeše do Ameriky. Vedle toho si ale také užíval života v Bernu, který zůstával živý i během války. Připojil se k milovníkům zábavy z řad emigrantů, kteří své dny vyplňovali tenisem, golfem a pěší turistikou a po nocích se bavili na plesech, slavnostních večeřích a jazzových koncertech v paláci Bellevue. Podle jednoho svědectví také využíval mnoho rekreačních zařízení, včetně atraktivních mladých dam z usedlé místní komunity, z uprchlických rodin a z řad švýcarských dívek, které se hrnuly na velvyslanectví, aby pracovaly jako sekretářky, stenografky a úřednice. Allen se takhle jednou v pátek odpoledne chystal na schůzku. Měl se setkat se dvěma blondětými a pohlednými švýcarskými dvojčaty, která souhlasila s víkendovou schůzkou v jednom venkovském hostinci. Když v tom mu zavolal ruský exulant, že měl naléhavou zprávu, kterou měl doručit do Ameriky a trval na tom, aby se ještě ten večer setkali. Allen, který se soustředil na nadcházející víkend, ho smetl ze stolu. Po letech se dozvěděl, že volajícím byl Lenin a že následujícího dne nasedl do zapečetěného vlaku do Petrohradu, aby dorazil do Ruska. Přibližně ve stejné době byl Allen informovaný britskými důstojníky, že mladá Češka, se kterou chodil a která s ním pracovala na americké legaci a měla přístup do jeho kódovací místnosti, předávala informace rakouským agentům. Rozhodli, že musela být zlikvidována a on to chápal jako nutnost válečné kontrašpionáže. Jednoho večera ji vzal na večeři a pak ji místo domů předal dvěma britským agentům. Nikdo o ní už nikdy neslyšel. Mezitím jeho starší bratr John Foster absolvoval několik politických misí ve Střední Americe a Karibiku. Uvedu jeden příklad. Proamerický režim na Kubě se po prohraných volbách snažil udržet u moci a stoupenci vítězné frakce povstali na odpor. Násilí ohrožovalo zájmy 13 klientů Sullivan & Cromwell, majitelů cukrovarů, železnic a dolů, kteří měli na Kubě investovaných 170 milionů dolarů. Obrátili se na kancelář s žádostí o ochranu. John Foster se případu ujal a okamžitě odcestoval do Washingtonu. Druhý den ráno posnídal se strýcem Lansingem, v té době ministrem zahraničí. Mladý John Foster navrhl, aby ministerstvo námořnictva vyslalo dva rychlé torpédoborce na pobřeží ovládaném revolucionáři. Lansing souhlasil a válečné lodě byly vyslané ještě téhož odpoledne. Námořní pěchota se vylodila a rozptýlala se na venkově, aby potlačila protesty a zahájila tak pětiletou okupaci. Povstalci si uvědomili marnost odporu a svůj odpor odvolali. Takto se bratři Dallisové začali učit, jak snadno může bohatá a mocná země, která se řídí přáním svých nejbohatších korporací, vnutit svou vůli chudým a slabým zemím. Allen byl pak po první válce vyslaný do Berlína a následně do Konstantinopole, hlavního města poražené Osmanské říše.
Pak se na nějakou dobu usadil ve Washingtonu jako šéf oddělení blízkovýchodních záležitostí ministerstva zahraničí. Američané tam aktivně prosazovali své ropné zájmy, zejména zájmy společnosti Standard Oil, vlastněné rodinou Rockefellerových. Allen strávil mnoho času tím, že se učil této nové formě obchodní diplomacie.

John Foster, právník na výsluní moci. V době, kdy John Foster dosáhl třicítky, měl snadné vztahy s nejbohatšími a nejmocnějšími muži světa. Od nich vstřebal to, co jeden z jeho životopisců, historik Ronald Prousen, nazval poněkud zjednodušeným pohledem na svět. John Foster byl sice pozorovatelem světa, ale jeho myšlenky vždycky vykazovaly černobílý pohled, který byl spojen s pobytem ve slonovinové věži na Wall Streetu. Způsob, jakým se díval na svět, se utvářel na základě celoživotních zkušeností. Každodenní práce s firmními klienty za 40 let silně ovlivnila jeho pohled na mezinárodní záležitosti, ze kterého vycházel ještě předtím, než se stal ministrem zahraničí. Seznam Dallisových klientů v Sullivan & Cromwell nebyl ničím menším než průvodcem po největších nadnárodních korporacích Ameriky počátku 20. století. Některé z nich byly společnosti, které Cromwell přivedl do firmy už před lety, například Cuban Cane Sugar Corporation a International Railways of Central America. Jiné byly americké bankovní domy jako Brown Brothers a Seligman, které tehdy fakticky řídili Nikaragvu, a zahraniční domy jako Credit Lyonnais a Dresdner Bank. Dallis zprostředkovával půjčky vládám v Latinské Americe, Evropě a na Blízkém východě. Jménem amerických pojišťoven žaloval Sovětský svaz. Organizoval celosvětovou kampaň za převzetí American Bank Note Company, která vytiskla osudnou nikaragvajskou známku s fiktivní erupcí sopky. Hovořil jsem o tom ve druhém díle mého pořadu Začátky Amerikorporace. Pro American and Foreign Power Company vyjednával koncese na veřejné služby v Mexiku a Panamě. Jeho klienti stavěli přístavy v Brazílii, kopali doly v Peru a těžili ropu v Kolumbii. Patřili mezi ně jak International Nickel Company, jeden z největších světových surovinových kartelů, tak Národní železniční společnost Haiti, která vlastnila jediný 65-kilometrový úsek trati severně od Port-au-Prince. Po Johnu Fosterovi vstoupil v říjnu 1926 do Sullivan & Cromwell i Ellen. Jeho konexe se začaly vyplácet. Během prvního roku svého působení zařídil s pomocí bývalých kolegů z ministerstva zahraničí, aby banky, které zastupoval, poskytly Bolívii půjčku 13 milionů dolarů a Kolumbii 10 milionů dolarů. Bratři Dallisové se na začátku 30. let nacházeli v Americe. Nic neukazovalo rozdílnost jejich povah než to, jak trávili svůj volný čas. Mnoho pátečních odpolední oba muži jezdili vlakem v 16:50 z Pennsylvania Station na Long Island. Jakmile tam dorazili, našli si různé způsoby, jak se zabavit. John Foster měl jachtu a plavil se na ní, když to počasí dovolilo. Když ne, trávil většinu času doma, kde relaxoval čtením detektivek před krbem, zatímco jeho žena pletla. Ellen trávil víkendy na Long Islandu na večírcích, často u sebe doma. Mezi pravidelné hosty patřili například Archie Roosevelt, syn bývalého prezidenta Theodora Roosevelta a spoluzakladatel investiční banky.

Německá epizoda. Ellen a jeho nacističtí přátelé. Oba bratři Dallisové se zajímali zejména o Německo. John Foster Německo pravidelně navštěvoval ve 20. a 30. letech. Podílel se na přípravě Davesova plánu z roku 1924, který restrukturalizoval německé reparační platby a otevřel obrovské trhy pro americké banky. Ještě téhož roku zařídil, aby 5 z nich poskytlo německým dlužníkům půjčky ve výši 100 milionů dolarů. V následujících 7 letech zprostředkoval se svými partnery Německu další půjčky ve výši 900 milionů dolarů. Jeho mladší bratr Ellen se dokonce setkal s Adolfem Hitlerem už 7. dubna 1933, tedy měsíc po Hitlerově nástupu k moci. Sullivanen Cromwell se dařilo díky kartelům a spolčení s novým nacistickým režimem. Oba bratři Dallisové nepřetržitě podporovali Adolfa Hitlera. Jejich vazby na německou vládu se ještě více upevnily, když Hitler jmenoval Fosterova starého přítele Hjalmara Schachta ministrem hospodářství. Ellen oba muže seznámil před 10 lety, když působil jako diplomat v Berlíně, a John Foster tudy pravidelně projížděl za obchodními záležitostmi Sullivanen Cromwell. Okamžitě si padli

založil krycí společnost Mohawk Trading Corporation, jejímž prostřednictvím shromáždil arzenál odstřelovačských pušek, tlumičů, jedovatých tablet a dalších nástrojů černého umění. Ellen si své apartmá v Rockefellerově centru vybral z části proto, že sousedilo s apartmánem, kde probíhala další tajná operace, vedená legendárním sirem Williamem Stevensonem, Churchillovým velvyslancem v Americe. Ellen našel ve Stevensonovi vzor, inspiraci a guru. 13. června 1942 vznikl prezidentským dekretem Úřad strategických služeb, OSS, předchůdkyně CIA. OSS otevřela tajné výcvikové tábory pro agenty v Marylandu a Virginii a rychle se rozrostla na více než 600 zaměstnanců, z nichž většina sídlila v New Yorku nebo Washingtonu. Mnohé z nich najal Ellen. V červenci 1942, jen několik týdnů po založení OSS, poslal prezidentu Rooseveltovi oznámení, že byl připravený zahájit operace v Evropě. 17. září 1942 zveřejnili New York Times krátký článek, ve kterém oznamovali, že Ellen Dulles rezignoval na funkci pokladníka republikánské strany na Manhattanu, aby se mohl věnovat válečné práci pro Úřad strategických služeb. 2. listopadu 1942 Ellen odletěl z New Yorku přes Portugalsko a Francii do Švýcarska. Byl posledním Američanem, kterému se podařilo v této době do Švýcarska proklouznout. Ellen se tedy stal šéfem Evropské divize OSS ve Švýcarsku. Prostřednictvím vatikánských poslů Ellen Dulles obdržel zprávu od šéfa SS Heinricha Himmlera a Voltra Schellenberga, šéfa zahraniční zpravodajské služby SS, že nacistická vláda si přála uzavřít separátní mír s Amerikou. Takové usmíření by Třetí říši umožnilo zaměřit svou pozornost na drcení Sovětů. Když Ellen Dulles vyjádřil ochotu o tomto návrhu diskutovat, vyslalo německé vrchní velení na schůzku do švýcarského Bernu prince Maxe von Hohenlohe, pruského aristokrata a podnikatele. Hohenlohe byl překvapený, když se dozvěděl, že Ellen Dulles nejen, že nacistický návrh podporoval, ale také tvrdil, že silné Německo bylo nezbytné jako hráz proti bolševismu. V sérii sdělení s Williamem Donovanem, šéfem OSS, předchůdkyně CIA, Ellen Dulles vyjádřil svou ochotu pokračovat v mírových jednáních s nacisty. Když Ellen Dulles navázal ve Švýcarsku kontakt s Hitlerovým vrchním velením, uskutečnil v Bernu schůzky s nacistickým generálem Reinhardem Gehlenem, šéfem německé vojenské rozvědky. Gehlen věděl, že porážka Třetí říše byla nevyhnutelná. Proto vymyslel tajné partizánské oddíly složené z Hitlerovy mládeže a zarytých nacistických fanatiků jako jednotek, které zůstanou v pozadí. Právě tady se začaly formovat budoucí jednotky Gladio v zastřešení NATO. Tyto jednotky, jak Gehlen informoval Dallise, by sloužily jako policejní síly, které by odvrátily poválečnou sovětskou invazi. Každá jednotka by měla podle Gehlena přístup k zakopaným skladům potravin, rádiového vybavení, zbraní a výbušnin. Ellen Dulles tyto nacisty maximálně podpořil. Byl ochotný jim poskytnout taktickou a strategickou pomoc. Ellen Dulles informoval Williama Donovana, šéfa OSS předchůdkyně CIA, že tento úkol lze splnit prostřednictvím Reinharda Gehlena a generála SS Karla Wolfa. Karl Wolf byl dalším nacistou, se kterým se Ellen Dulles přátelil. Ellen Dulles jednal ve Švýcarsku s dalšími nacisty, například s Otto von Bolschwingem, pravou rukou Heinricha Himmlera nebo Adolfa Eichmanna a také s Klausem Barbym. Všichni tito nacističtí váleční zločinci pracovali pro CIA, když skončila válka. Amerika se doslova infikovala nacisty po druhé světové válce. Více a podrobněji jsem to rozebíral v prvním díle mého pořadu Nesvatá aliance mezi Vatikánem, mafií a CIA nebo Utajení démoni nacismu. O Klausi Barbym jsem zase natočil stejnojmenný pořad. Ellenovo vrcholné tajné setkání s nacistickými veliteli se konalo ve vile u jezera nedaleko švýcarského města Ascona, několik kilometrů od italských hranic. Přítelem Ellena Dullese byl Tomáš

a McKittrick, také agent OSS a mezi lety 1940 až 1946 ředitel banky pro mezinárodní platby ve švýcarské Bazileji. Na konci druhé světové války její prezident Thomas McKittrick domlouval s nacistickými průmyslníky dohody, které jim zaručovaly zisky po skončení války. Jedním ze členů představenstva této švýcarské banky byl samotný Hermann Schmitz, generální ředitel IG Farben, obřího nacistického chemického konglomerátu, který vyráběl cyklon B do plynových komor v koncentračních táborech. Dokonce Hermann Schmitz poslal v lednu 1941 McKittrickovi své nejupřímnější novoroční přání. Schmitz napsal: za přátelská přání k Vánocům a Novému roku a za přání všeho dobrého k mým 60. narozeninám posílám upřímné díky. V odpovědi vám posílám svá srdečná přání úspěšného roku pro Banku pro mezinárodní platby. Sám Thomas McKittrick volně cestoval do Berlína, kde se stýkal s Emilem Poolem, viceprezidentem Říšské banky. Takové konexe měl přítel Elena Delise Thomas McKittrick. A takto Američané zacházeli s prominentními nacistickými zločinci, kteří vykoupali půl Evropy v krvi.

Ellenovi staří kámoši a vznik CIA. Ellen se po válce vrátil do Sullivan & Cromwell, ale moc ho to nebavilo. Co byly obligace a dluhopisy před tajnými operacemi? Proto aspoň trávil čas s bývalými kamarády z tajných akcí. Kermit Roosevelt, který patřil k Ellenově partě na Long Islandu, s ním trávil hodiny a jen tak vzpomínali. Právě jeho Ellen později pověřil k provedení operace Ajax v Iránu. O té jsem natočil pořad Šáhovi muži. Tracy Burns, další obyvatel Long Islandu, kterého Ellen vyslal na odvážnou operaci, aby vyfotografoval tajné deníky Mussoliniho dcery, se u něj zastavoval téměř stejně často. Další dva, se kterými Ellen často sdílel drinky, doutníky a vzpomínky, byli mladí agenti, kteří pro něj pracovali během jeho krátkého působení ve funkci šéfa OSS v Berlíně. Frank Weisner, kdysi jeho partner v operaci verbování Gehlenovy skupiny nacistů, se také vrátil k práci v právnické firmě na Wall Streetu. Trávili víkendy na Long Islandu. Richard Helms, který se stal vedoucím Ellenovy kontrarozvědky v Berlíně, se také toužil vrátit do první linie. Tito lidé spolu s hrstkou dalších později rozvrátili svět. Ellenova schopnost prosadit se výrazně zlepšila po volbách do amerického kongresu v roce 1946, ve kterých republikáni poprvé po 16 letech ovládli obě komory. Nový předseda senátního výboru pro zahraniční vztahy, Arthur Vandenberg, jmenoval do svého štábu jednoho z Ellenových starých kamarádů z OSS, Lawrence Houstona. Houston řídil mnoho tajných operací a sdílel Ellenovu lásku k ním. Společně připravili návrh zákona, který vytvořil Americkou radu národní bezpečnosti. Z jejich dílny také vycházel návrh zákona pro vytvoření CIA. Návrh zákona prošel kongresem během několika týdnů. 26. července 1947 jej prezident Harry Truman podepsal. V jedné historické zprávě se uvádí. Existovaly silné námitky proti tomu, aby jedna agentura měla pravomoc shromažďovat tajné zpravodajské informace a zároveň je zpracovávat a vyhodnocovat pro prezidenta. Námitky byly přehlasované a CIA se stala jedinečnou organizací mezi západními zpravodajskými službami, které své tajné operace oddělují jednotně od celkové zpravodajské činnosti. Nový zákon o národní bezpečnosti obsahoval lákavou klauzuli, která umožňovala nekonečně pružný výklad. Pověřovala CIA nejen k plnění povinností stanovených zákonem, ale také dalšími funkcemi a povinnostmi souvisejícími se zpravodajskými službami ovlivňujícími národní bezpečnost, které může čas od času nařídit Rada národní bezpečnosti. To jí dávalo zákonné právo podniknout jakoukoliv akci kdekoliv na světě, pokud to prezident schválí. Přesně v souladu s tímto ustanovením Američané legalizovali svrhávání režimů mnoha států. Všechno probíhalo v přísném souladu s americkými zákony. Jejich pružnost umožňovala libovolné rozšiřování pravomocí. Jak pokaždé ve svých pořadech zdůrazňuji, státní mafie na světí si své totalitní praktiky umí diskrétně pojmenovat. Na zdokonalování, precizaci a vybrušování totiž pracovali nejprohnanější právníci, spindoktoři a sociální inženýři systému. Od Edwarda Bernise, mistra propagandy z první světové války až dodnes. Proto tvrdím, že praktiky státního nacvětí a podsvětí se liší pouze v mistrovském umění legislativy. To, co podsvětí provádí s prvoplánovou brutalitou, státní nadsvětí provádí s delikátní a vybroušenou grácií práva. Zločin už není zločinem, pokud ho státní mafie posvětí na zákon. Dřívější nezákonné utlácení se stává ctnostním lobbingem. Nikoho už ani nepřekvapí, že právě Ellen Dulles se stal později ředitelem CIA. Nejprve se 23. srpna 1951 stal zástupcem ředitele.
Na konci ledna 1953 prezident Eisenhower Elena pověřil funkcí samotného ředitele CIA. 26. února 1953 Senát jeho jmenování bez odporu potvrdil. V této funkci najal své bývalé kamarády z OSS. Na jeho staré místo zástupce ředitele pro plány nastoupil Frank Wisner, který zahořel protikomunistickou vášní, když rumunskou královskou rodinu, ke které měl blízko, brutálně odstavili od moci síly podporované Sovětským svazem. Tracy Burns, který za války seskočil padákem za nepřátelskou linii ve Francii a pak se stal jedním z Elenových oblíbených agentů v Bernu, opustil svou advokátní praxi a stal se jedním z Weisnerových zástupců. Richard Beisel, také veterán OSS, se stal Elenovým zvláštním asistentem. Kermit Roosevelt převzal oddělení pro Blízký východ. James Angleton, který pomáhal řídit kampaň CIA s cílem ovlivnit volby v Itálii v roce 1948, se stal spojkou CIA se vznikající izraelskou tajnou službou a potom šéfem její kontrarozvědky. Harry Rosicke, který pracoval pro OSS v Německu a vydával se za obchodníka s vínem, se stal šéfem sovětské divize a byl vyslaný do Mnichova, aby dohlížel na bývalé nacisty Gehlenovy skupiny. Tito muži tvořili jádro první CIA. Většina z nich pocházela z privilegovaného prostředí, které je izolovalo od běžného života a vystudovala ty správné školy. Zajímavé je, že Ellen si vybudoval blízký vztah s Edwardem Lansdalem. Lansdale byl totiž také agentem CIA, ve které se specializoval na protipovstalecké operace. Vzpomínáte si na můj pořad Atentát na Kennedyho? Právě Lansdale byl jedním z těch, kteří prosazovali operaci Northwoods proti Kubě. Je hezké, že když studujeme jména a vazby rozvědky, začnou nám ta základní propojení docvakávat jako hezky seřízený stroj. Největší škola CIA pro špiony na světě se nacházela ve vojenské rezervaci o rozloze 9000 akrů, oficiálně nazývané Camp Peary, nedaleko Williamsburgu ve Virginii. Během druhé světové války sloužila jako výcviková základna pro námořní pěchotu a potom jako tajné vězení pro válečné zajatce. Několik let pak sloužila jako lesní rezervace. V roce 1951 ji převzala CIA a během několika let ji Ellen přeměnil na Centrum pro pokročilé studium černého umění. Budoucí agenti se tu učili nosit převleky, odemykat zámky, vstupovat do střežených budov, instalovat odposlouchávací zařízení, používat neviditelný inkoust a tajně otevírat a přelepovat dopisy a balíky. Potom přešli k technikám ilegálního překračování hranic, které si procvičovali na maketách přechodu

ovoce v Guatemale. Jen málo která soukromá korporace byla tak úzce spjatá s americkou vládou jako United Fruit v polovině 50. let. John Foster Dulles byl po desetiletí jedním z jejich hlavních právních poradců. Jeho bratr Alan, ředitel CIA, pro tuto korporaci také pracoval jako právník a vlastnil značný balík jejich akcí. Velkým akcionářem byl i John Moore Scabot, náměstek ministra zahraničí pro meziamerické záležitosti. Stejně tak jeho bratr Thomas Dudley Cabot, ředitel pro mezinárodní bezpečnostní záležitosti na ministerstvu zahraničí, byl předtím prezidentem United Fruit. Další člen jejich rodiny, Henry Cabot Lodge, americký velvyslanec při OSN, hájil United Fruit během svého působení v roli amerického senátora z Massachusetts tak důrazně, že se mu začalo říkat senátor od United Fruit. Generál Robert Cutler, šéf Rady národní bezpečnosti, byl jejím bývalým předsedou představenstva. John McCloy, prezident Mezinárodní banky pro obnovu a rozvoj, byl bývalým členem správní rady. Ale to zdaleka nebylo všechno. Náměstek ministra zahraničí Walter Bedell Smith nebo Robert Hill, americký velvyslanec v Kostarice, se po odchodu z vládních služeb stali členy správní rady United Fruit. Anne Whitemanová, Eisenhowerova osobní sekretářka, byla provdaná za ředitele propagace společnosti United Fruit Eda Whitemana, který produkoval film s názvem Proč Kreml nenávidí banány. Žádná americká společnost nikdy neměla tak dobré vazby na Bílý dům. V první polovině 20. století dosahovala společnost United Fruit v Guatemale velkých zisků, protože mohla působit bez zásahu guatemalské vlády. Jednoduše si nárokovala dobrou zemědělskou půdu, na kterou si zajistila právní nárok prostřednictvím jednostranných dohod s diktátory. Pak provozovala plantáže podle svých vlastních podmínek, bez nepříjemností, jako jsou daně nebo pracovní předpisy. Dokud tento systém převládal, považovali bratři Dallisové Guatemalu za přátelskou a stabilní zemi. Když se tam objevil nový typ vlády, který se začal společnosti vzpírat, nesouhlasili s ním. Během 30. a 40. let 20. století se společnosti United Fruit v Guatemale dařilo pod patronací Jorgeho Ubica, klasického jihoamerického diktátora. Podle jednoho historika Ubico nazýval komunistou každého, jehož sociální, ekonomická a politická ideologie byla pokrokovější než jeho vlastní. Důvěřoval pouze armádě, bohatým domorodým vlastníkům půdy a zahraničním korporacím. Nejdůležitější z těchto korporací byla United Fruit, která v Guatemale poskytovala desítky tisíc pracovních míst na plný i částečný úvazek. Ubico zahrnoval United Fruit koncesními smlouvami, včetně jedné z nich z roku 1936, kterou jeho agenti osobně vyjednali s Johnem Fosterem Dallisem. Korporace si díky ní na 99 let pronajala rozsáhlé pozemky podél bohaté pacifické nížiny v Tikisate a po dobu trvání pronájmu jí bylo zaručené osvobození od všech daní. Guatemalští občané se začali bouřit, když Ubicova krutovláda pokračovala. Vznikající střední třída, inspirovaná demokratickou rétorikou druhé světové války, začala agitovat za změnu. V létě a na podzim roku 1944 zahájili tisíce demonstrantů vedených učiteli vlnu pouličních protestů. Když dosáhli vrcholu, mladí důstojníci uspořádali bleskové povstání a svrhli starý režim. Guatemalská říjnová revoluce byla vyhraná za cenu méně než stovky životů. O několik měsíců později šli Guatemalci k prvním demokratickým volbám ve své zemi. Drtivou většinou hlasů si zvolili za prezidenta mladého učitele Juana José Arévala, který byl vizionářem. Ve svém inauguračním projevu, který přednesl 15. března 1945, před očekávaným národem Arévalo uvedl Franklina Roosevelta jako svou inspiraci. Zároveň slíbil, že bude následovat jeho příklad. V minulosti se projevoval zásadní nedostatek soucitu s pracujícím

Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek. Vítejte při poslechu druhé epizody dvoudílného pořadu Hořké ovoce Guatemaly.

Stručně zrekapituluji, co jsme slyšeli v prvním díle. Po dětství a dospívání bratrů Dalisových jsem se zaměřil na jejich vzestup. Ellen budoval svou kariéru špiona, zatímco John Foster rostl jako právník. Po vzestupu německého nacismu hráli bratři Dalisové významnou roli v podpoře Adolfa Hitlera. Po válce byla rozpuštěná OSS a vznikla CIA. John Foster se stal ministrem zahraničí a Ellen ředitelem CIA. Společně vytvořili tandem pro svržení režimů v Iránu a Guatemala. United Fruit byla korporací, která byla ve středu zájmů.

Jacobo Arbenz Guzmán. Pozemková reforma. Arévalův mandát skončil 15. března 1951. Za přihlížení tisíců lidí předal prezidentskou šerpu svému zvolenému nástupci Jacobo Arbenzu Guzmánovi. Jednalo se o první pokojné předání moci v historii Guatemaly. Arévalo ovšem neměl slavnostní náladu. Ve svém projevu na rozloučenou litoval, že nemohl pro svůj lid udělat více. Banánoví magnáti, Rooseveltovi spoluobčané, se vzbouřili proti troufalosti středoamerického prezidenta, který dal svým spoluobčanům právní rovnost se ctihodnými rodinami vývozců. Tehdy učitel, vynalézavý a romantický, z pozice prezidenta své země zjistil, jak pomíjivé, křehké a kluzké jsou zářivé mezinárodní doktríny demokracie a svobody. Tehdy jsem s nejhlubší sklíčeností a bolestí pocítil s následným rozhořčením tlak oné anonymní síly, která bez zákonů a morálky vládne mezinárodním vztahům a vztahům mezi lidmi. Nastupující prezident tento tlak pociťoval ještě intenzivněji. Guzmán byl 37-letý plukovník, který se podílel na vedení povstání proti Ubikovi v roce 1944. Ovšem v žádném případě nebyl typickým důstojníkem guatemalské armády. Jeho otec byl lékárník, který emigroval ze Švýcarska a spáchal sebevraždu, když byl Jacobo ještě chlapec. Tím skončila jeho naděje, že se stane vědcem nebo inženýrem. Ale jeden přítel ze švýcarské komunity mu zařídil místo na vojenské akademii. Tam dosáhl skvělých studijních výsledků a vynikal v boxu a pólu. Byl také nápadně pohledný, modrooký a světlovlasý, ale s latinským profilem. Na středoamerických atletických závodech se seznámil s mladou salvadořankou Mariou Kristínou Villanovou, která byla navzdory jejímu původu z vyšších vrstev vášnivou stoupenkyní levice. Po jejich svatbě ho povzbuzovala k rozvoji sociálního cítění a politických ambicí. Obojí projevil ve svém inauguračním projevu, ve kterém stanovil tři základní cíle svého prezidentství. Přeměnit naši zemi ze závislého národa s polokoloniální ekonomikou v ekonomicky nezávislou zemi. Přeměnit Guatemalu ze země svázané především feudální ekonomikou v moderní kapitalistický stát. A provést tuto transformaci způsobem, který zvýší životní úroveň velké masy našeho lidu na nejvyšší úroveň. Byl to skutku rozsáhlý program. Jakmile jej prezident Guzmán začal prosazovat, dostal se do sporu se všemi třemi americkými společnostmi, které ovládaly guatemalskou ekonomiku.

nejprve oznámil plány na vybudování veřejného elektrického systému, který by narušil vysoce lukrativní monopol společnosti Electric Bond & Share. Pak se zaměřil na společnost International Railways of Central America, která vlastnila téměř všechny železniční tratě v zemi, včetně jediného spojení mezi hlavním městem a atlantickým přístavem Puerto Barrios, jehož většinu také vlastnila. Guzmán navrhl vybudovat nový hlubokomořský přístav, otevřený pro všechny, s dálničním spojením s hlavním městem. Potom se postavil krutě nevyváženému systému vlastnictví půdy, který byl příčinou chudoby v Guatemale. Dosáhl přijetí přelomového zákona, který ohrozil samotnou společnost United Fruit. Zákon o agrární reformě, který Národní shromáždění schválilo 17. června 1952, byl vrcholným dílem guatemalské demokratické revoluce. Podle jeho ustanovení mohla vláda zabavit a přerozdělit veškerou neobdělávanou půdu na pozemcích větších než 672 akrů a odškodnit vlastníky podle přiznané daňové hodnoty půdy. To byl tvrdý oříšek pro United Fruit, která vlastnila více než 550 tisíc akrů, tedy asi pětinu orné půdy v zemi, ale obdělávala z ní méně než 15%. Společnost tvrdila, že tyto rozsáhlé úrodné pozemky potřebovala pro budoucí nepředvídané události. Občanům země, kde statisíce lidí hladověly právě kvůli nedostatku půdy, to připadalo hrubě nespravedlivé, což také bylo. Tři vzájemně propojené společnosti, kterých se Guzmánovy reformy dotkly nejvíce, ovládaly Guatemalu po celá desetiletí. Společnost United Fruit byla zdaleka největším vlastníkem půdy v zemi a největším soukromým zaměstnavatelem. Vlastnila 46% akcií společnosti International Railways of Central America, čímž si zajistila nákladní dopravu a přístup do Puerto Barrios za velmi výhodné ceny. Společnost Electric Bond & Share dodávala energii pro železnice a banánové plantáže. Dohromady tyto tři společnosti investovaly v Guatemale více než 100 milionů dolarů. Guzmán je podrobil řadě nových nařízení a mnozí z jejich vedoucích pracovníků a akcionářů ho začali nenávidět. Stejně tak newyorský právník John Foster Dulles, který všechny tři korporace zastupoval. Počátkem roku 1953 zabavila guatemalská vláda 234 tisíc neobdělávaných akrů z 295 tisíců akrů plantáží společnosti United Fruit v Tikisate. Nabídla náhradu ve výši 1,185 milionů dolarů. To byla hodnota, kterou společnost přiznala pro daňové účely. Tedy, abychom rozuměli, Guatemala znárodnila pouze tu půdu, kterou United Fruit nevyužívala. Tato půda jen ležela ladem a byla neobdělávaná. Navíc za tuto neobdělávanou půdu nabídla Guatemala adekvátní částku jako náhradu. Naprosto férové podmínky, žádné komunistické znárodnění, jak by jistě zněla americká propaganda. Vedení společnosti United Fruit ovšem tuto nabídku odmítlo s tím, že nikdo nebral vážně ocenění, které si ale sama korporace stanovila. Ta požadovala 19 milionů dolarů. To je také vtipné, protože to nádherně ukázalo podvod na daních této korporace. Když United Fruit musela platit daně v Guatemale, podhodnotila svou půdu na 1,1 milionů dolarů. Čím menší částka, tím menší daně. Ovšem, když byla postavená před otázku prodeje půdy, teprve tehdy vyčíslila její skutečnou hodnotu na 19 milionů dolarů. Kdyby tuto částku uvedli původně, museli by také platit 19x vyšší daně. Takhle nejen, že vlastnili pětinu orné půdy v Guatemale, ale ještě ji 19x podhodnotili, aby platili 19x menší daně. Tak toto korporace dělají. Samozřejmě veškeré zisky se stahují ze země na účty zahraničních korporací, což typicky vidíme u nás ve formě stovek miliard na dividendách každý rok.

Mistr propagandy Edward Pernies znovu tahá za nitky. Většina Guatemalců považovala přerozdělení půdy za vítaný krok v zemi, kde začínala kvést demokracie. Z Washingtonu to ale vypadalo úplně jinak. Mnoho starých přátel United Fruit nastoupilo v této době do vlivných funkcí v Eisenhowerově administrativě. Považovali tyto zákony nejen za nezákonné a pobuřující, ale také za důkaz komunistického vlivu. Protože Guatemala byla tradičním lídrem ve Střední Americe, obávali se také, že jakékoliv reformy, které by tam uspěly, by se rychle rozšířily do dalších zemí. V jejich myslích se obrana United Fruit a porážka středoamerického komunismu spojily v jediný cíl. Toho mohli dosáhnout pouze svržením Guzmána. United Fruit získala v Guatemale mýtický status pod vedením Sema Zemureje, vizionáře a banánového krále, který v roce 1911 zorganizoval svržení honduraského prezidenta Miguela Dávily a stal se jednou z nejmocnějších osobností Střední Ameriky. O tom jsem podrobně hovořil ve druhém díle mého pořadu Začátek Amerikorporace. Když se Guatemala v roce 1944 stala demokratickou zemí, Zemurej vycítil, že reformní vláda této země způsobí United Fruit potíže. V sázce byla vysoká částka a on si chtěl být jistý, že americké veřejné mínění stálo na jeho straně. Rozhodl se najmout externího odborníka na vztahy s veřejností. Stal se jím Edward Bernays, synovec Sigmunda Freuda. Edward Bernays je otcem moderní propagandy, který položil její základy v první světové válce. Tady pracoval po boku týmu prezidenta Woodrowa Wilsona. Rád se označoval za otce public relations a nenašel se nikdo, kdo s ním nesouhlasil. Jeho specializací bylo to, co nazýval vědomou a inteligentní manipulací s organizovanými zvyky a názory mas. Podrobně jsem o něm hovořil v prvním díle mého pořadu Média a propaganda. Neexistoval nikdo lepší pro takovou práci. Bernays navrhl Zemurejovi, aby společnost United Fruit zahájila kampaň, která by očernila obraz guatemalské vlády. To by jí podle něj mohlo rozhodujícím způsobem oslabit a možná spustit události, které by vyvolaly její pád. Ještě nikdy předtím nevedla americká korporace přímo na území Spojených států propagandistickou kampaň, jejímž cílem by bylo podkopat prezidenta cizí země. Zemurej se proto zdráhal, aby byla United Fruit první. Pak mu na jaře 1951 Bernays poslal zprávu se znepokojivými událostmi. Reformistický vůdce vzdáleného Íránu Mohammad Mosaddegh právě provedl nemyslitelnou věc a znárodnil anglo-íránskou ropnou společnost. Guatemala by mohla následovat jeho příkladu, napsal Bernays ve své zprávě. To bylo všechno, co Zemurej potřeboval slyšet. Pověřil Bernie se zahájením kampaně a výsledky se brzy začaly projevovat. Nejprve vyšla série článků v New York Times, které líčily Guatemalu jako oběť rudých. Objevily se, když Bernice navštívil vydavatele Timesu Artura Salzbergera. Následovaly reportáže v předních časopisech, z nichž většina byla psaná s Berniceovými užitečnými radami. Pak začal Bernice organizovat tiskové zájezdy do Guatemaly. Ty přinesly zářivé depeše o společnosti United Fruit a děsivé o vzniku marxistické diktatury v Guatemala.

Guatemala, rudé strašidlo. Do kampaně špinění Guatemaly se připojili i významní členové amerického kongresu. Nejvýrazněji se mezi nimi projevil senátor z Massachusetts se známým jménem Henry Cabot Lodge, potomek dvou rodin, kterým United Fruit pomohla zbohatnout. Jeho dědeček půl století před ním přednesl ve stejném kongresu projev, díky kterému pomohl zajistit americkou kontrolu nad Kubou a Filipínami. Lodge teď přednesl štvavé projevy, ve kterých guatemalské vůdce líčil jako kryptokomunisty. Předseda většiny ve sněmovně reprezentantů John McCormack pravidelně vystupoval s mrazivými varováními, že guatemalští demokratičtí vůdci se stali podřízenými kremelskému plánu na ovládnutí světa a měnili svou zemi v sovětské předmostí. McCormack pocházel také z Massachusetts, kde společnost United Fruit po generace udržovala prosperitu. Tato rétorika dosáhla nového vrcholu po přijetí zákona o agrární reformě. Mocní úředníci ve Washingtonu, kteří byli produktem mezinárodního obchodního světa a naprosto neznali realitu guatemalského života, považovali myšlenku přerozdělování půdy za marxistickou. Guatemalská komunistická strana byla ve skutečnosti skromnou záležitostí. I v době svého největšího rozkvětu měla jen několik stovek aktivních členů, žádnou masovou základnu a žádnou podporu na ministerstvu zahraničí nebo v armádě. V 61 členém národním shromáždění neměli komunisté nikdy více než 4 křesla. V Guzmánově vládě nezasedal nikdo, ačkoliv mezi jeho nejbližší poradce patřili dva mladí nadaní komunisté. Jeden z nich byl vůdcem odborové federace a druhý charismatický rolnický organizátor. Guzmán byl levicově orientovaný a zaujatý marxistickými myšlenkami. Často dráždil Ameriku symbolickými gesty. Například tím, že dovolil oficiálním novinám obvinit americké jednotky, že v Koreji používali bakteriální zbraň. Nebo že dovolil Národnímu shromáždění držet minutu ticha, když v roce 1953 zemřel Stalin. Možná tyto incidenty považoval za banální. Úředníci ve Washingtonu se jich ale chopili jako důkazu, že se stal nepřítelem. Jestliže první chybou Američanů při hodnocení Guzmána bylo přesvědčení, že vedl Guatemalu ke komunismu, druhou chybou byl předpoklad, že tak činil v rámci hlavního plánu vypracovaného v Moskvě. Zejména ministr zahraničí Dulles neměl nejmenší pochybnosti o tom, že Sovětský svaz aktivně pracoval na utváření událostí v Guatemale. Jenže pravda nemohla být vzdálenější skutečnosti. Sověti neměli s Guatemalou žádné vojenské, hospodářské a dokonce ani diplomatické vztahy. Žádná delegace Guatemalců nikdy nenavštívila Moskvu. Nikdy se neobjevil žádný důkaz, který by toto hluboké americké přesvědčení potvrdil. Ani v rozsáhlém archivu spisů, které CIA získala po převratu, ani v žádném jiném dokumentu nebo svědectví, které se od té doby objevilo, není žádný náznak toho, že by se sovětští představitelé v 50. letech o Guatemalu alespoň trochu zajímali. John Foster Dulles to nemohl tušit. Byl fanaticky přesvědčený, že Sověti stáli za každou výzvou americké moci ve světě. Stejně jako zbytek Eisenhowerovy administrativy. Guatemala byla obklopená souhvězdím nepřátelských tyranů, kteří vycházeli vstříc americké moci. Byl to základ budování sítí v Latinské Americe, které jsem popisoval v pořadu Semena zkázy. Anastázio Somoza v Nicaraguji, Rafael Trujillo v Dominikánské republice, Fulgencio Batista na Kubě, François Duvalier na Haiti a Marcos Pérez Jiménez ve Venezuele. Navzdory této nerovnováze považovali bratři Dullesové Guzmána za vážnou hrozbu pro Ameriku.

Operace Úspěch, první fáze přípravy. John Foster Dulles a jeho kolegové nastoupili do úřadu s odhodláním zbavit se problematického režimu v Guatemale, ale neměli jasnou představu, jak toho dosáhnout. Cestu jim ukázal triumf Kermita Roosevelta v Íránu. Rozhodli se navrhnout guatemalskou verzi operace Ajax. Aby vyjádřili své sebevědomí, dali jí krycí název Operace Úspěch. 3. prosince 1953 CIA schválila počáteční částku 3 miliony dolarů na zahájení akce. Měla začít propagandistickou kampaní, pokračovat vlnou destabilizujícího násilí a vyvrcholit útokem zinscenovaným tak, aby vypadal jako domácí povstání. Tato operace by však byla mnohem rozsáhlejší než ta v Íránu. Šéf CIA Allen Dulles měl v úmyslu najít vhodného opozičního vůdce mezi guatemalskými exulanty, vybavit ho milicí, která by se mohla tvářit jako plnohodnotná povstalecká armáda a najmout americké piloty, kteří by bombardovali Guatemalu. Když bude v zemi panovat chaos, měl v úmyslu nechat amerického velvyslance sdělit vojenským velitelům, že mír se vrátí pouze v případě, že svrhnou Guzmána. Velvyslancem, kterého ministr zahraničí Dulles vybral pro tuto práci, byl John Purifoy, absolvent West Pointu v Jižní Kalifornii, který neuspěl u zkoušek do zahraniční služby a v touze pracovat ve státní správě přijal místo výtaháře v Kapitolu. Snadno si našel přátele a s pomocí známostí z rodného státu získal místo na ministerstvu zahraničí. V roce 1950 se stal velvyslancem v Řecku, kde se projevil jako rázná osobnost. Byl nejšťastnější, když řídil rychlá auta nebo odsuzoval levičáky. Jeho vášeň proti levičákům přitáhla Dallesovu pozornost a na konci roku 1953 byl jmenovaný novým americkým velvyslancem v Guatemale. Večer 16. prosince se Purifoy poprvé a jedinkrát setkal s Guzmánem. Setkání trvalo 6 hodin během prodloužené večeře v Guzmánově oficiální rezidenci. Když Guzmán začal hovořit o zneužívání společnosti United Fruit, Purifoy ho přerušil a řekl, že skutečným problémem v Guatemale je vliv komoušů. Druhý den poslal Dullesovi strohé hodnocení muže, na kterého se zaměřili. Pokud to není komunista, tak to určitě zvládne, dokud se nějaký neobjeví. Normální přístupy v Guatemale fungovat nebudou. Svíčka pomalu a jistě dohořívá a je jen otázkou času, kdy budou velké americké zájmy zcela vytlačené, dodal Purifoy zlověstně. Právě tato slova chtěl Dulles slyšet. Přinesl telegram Eisenhowerovi, který ho vážně přečetl. Než jí dočetl, rozhodl se podle vlastního vyjádření dát operaci Úspěch konečný souhlas. Eisenhowerův příkaz odstartoval druhé spiknutí CIA proti cizí vládě. Bylo vedené autonomně v rámci CIA. To znamenalo, že její koordinátor, plukovník Albert Henny, mohl podávat zprávy přímo Allenu Dullesovi. Agent CIA Albert Henny byl chicagským podnikatelem, který vedl pobočku CIA v Soulu a řídil polovojenské výpady do Severní Koreje. Henny zřídil tajné velitelství na vojenském letišti v Opaluka na Floridě na okraji Miami, překladiště zbraní na Friendsfield v zóně Panamského průplavu a síť odlehlých letištních ploch v Hondurasu a Nikaragui. Tam vládli diktátoři, kteří si horlivě přáli Guzmánovo svržení. Tracy Burns řídil klíčový psychologický aspekt akce. Jeho hlavními propagandisty měli být David Attlee Phillips, pověřený vytvořením falešné rozhlasové stanice Hlas osvobození, která by vysílala dezinformace do Guatemaly, a budoucí zloděj z Watergate Howard Hunt, který vyráběl karikatury, plakáty, letáky a novinové články pro použití v Guatemale a zbytku Latinské Ameriky. Šéf CIA Allen Dulles to všechno považoval za skvělé. Ale plukovník J.C. King, vedoucí operací na západní polokouli pro ředitelství plánů CIA, se ozval s nesouhlasem. King neměl pro vlastence jako Guzmán žádné pochopení, ale obával se dlouhodobého dopadu Hennyho ambiciozního plánu.
King protestoval. Vyvolá to občanskou válku uprostřed střední Ameriky. Ellen Dulles reagoval pozváním Kinga i Hennyho do svého sídla Highlands v Georgetownu. U koktejlu jim sdělil, že už neměli důvod se hádat. Prezident Roosevelt a ministr zahraničí a jeho bratr v jedné osobě nařídili, aby byl Guzmán svržený. Úkolem CIA bylo tento rozkaz splnit. Jdi do toho, chlapče, řekl Ellen a poplácal Hennyho po širokých ramenou. Máš zelenou. Operace Úspěch byla nyní ve Washingtonu plně schválená a plně financovaná. Konečná částka byla 4,5 milionu dolarů, což bylo více, než kdy CIA na tajnou operaci vynaložila. Chyběl jí pouze jeden podstatný prvek. Guatemalec, který by hrál roli vůdce povstalců. Po několika falešných pokusech se CIA rozhodla pro bývalého armádního důstojníka Carlose Castilla Armáze, který vedl neúspěšné povstání v roce 1950 a stal se známou postavou v guatemalských exilových kruzích. Agenti ho našli v Hondurasu, odletěli s ním do Opalúky, řekli mu, že spolupracovali s United Fruit na projektu proti Guzmánovi a navrhli mu, aby se stal jeho předpokládaným vůdcem. Okamžitě souhlasil. Na jaře 1954 Carlos Castillo Armas čekal v Hondurasu, zatímco CIA najímala stíhačky, rekvírovala letadla, připravovala základny a zajišťovala spolupráci honduraských a nikaragvajských úředníků. Na pobočce CIA ve čtvrtém patře amerického velvyslanectví v Guatemala City panoval čilý ruch. Stejně tak na operační letecké základně v Opaluce na Floridě.

duchovní žoldáci. Převrat ve jménu víry. Jeden z agentů přidělených k operaci Úspěch, zmíněný Howard Hunt, který se později proslavil svou rolí při vloupání do Watergate, přišel s dalším nápadem. Využít římskokatolického duchovenstva k tomu, aby Guatemalce poštval proti Guzmánovi. Katoličtí kněží a biskupové v Guatemale, stejně jako v jiných jeho amerických zemích, byli úzce spojení s vládnoucí třídou a nesnášeli reformátory, jako byl Guzmán. Hunt navštívil nejmocnějšího katolického preláta v Americe, newyorského kardinála Francise Spellmana, a požádal ho, zda by mohl své guatemalské kolegy zapojit do přípravy převratu. Spellman ho ujistil, že to nebude žádný problém. Vzpomínáte si na můj pořad Nesvatá aliance mezi Vatikánem, mafií a CIA? Tam jsem hovořil o praní peněz z drog, které uváděla do chodu CIA v rámci tzv. Černých fondů. Velká část obchodů mezi CIA a Vatikánem se začala odehrávat na každoročních setkáních maltézských rytířů v Římě a New Yorku. Těmto jednáním předsedal kardinál Francis Spellman, který jménem papeže schvaloval budoucí strategie v Evropě. Spellman také v roce 1948 organizoval masové výzvy americkým Italům, aby volili proti komunistům ve své staré vlasti. Možná si také pamatujete na můj pořad Smrtící Vatikán. Tady jsem líčil velmi sofistikovaný systém tajných číslovaných účtů v rámci Vatikánské banky. Přes tyto tajné účty prošly stovky miliard lir. Architektem tohoto systému byl monsignor Donato de Bonis. Tyto účty byly vedené na jména bankéřů, podnikatelů, developerů nebo významných politiků. Aby de Bonis udržel na uzdě jakýkoliv stín podezření, zaregistroval mnoho vkladů u nadace kardinála Francise Spellmana. Tajemné nadaci, o které se vědělo jen málo. Volba názvu ale nebyla náhodná. Jednalo se o odkaz na našeho Francise Spellmana, obávaného kardinála v New Yorku. Ten v poválečném období disponoval penězi, které, podle některých historiků, mohli nacisté ukrást židům. Později mu dědic de Bonis vzdal hold registrací peněz z Vatikánské banky do jeho Spellmanovy nadace. Kardinál Francis Spellman měl hluboké kontakty v celé Latinské Americe. Mezi jeho přátele patřili tři diktátoři – Batista, Trujillo a Somoza, kteří Guzmána nesnášeli. Francis Spellman se s ochotou zapojil i do operace v Guatemale. Brzy agenti CIA psali scénáře nebo letáky pro guatemalské duchovní a tyto informace se rozesílaly v pastýřských listech po celé zemi a v rozhlasovém vysílání. Nejdůležitější z těchto pastýřských listů byl ten, který se četl ve všech katolických kostelech v Guatemale 9. dubna. Bylo to mistrovské dílo propagandy, prošpikované slovníkem víry, strachu a vlastenectví. Varoval věřící, že démonická síla zvaná komunismus se snažila zničit jejich vlast a vyzýval je, aby jako jeden muž povstali proti tomuto nepříteli Boha a vlasti. Tato brožurka, která byla následujícího rána přetištěná v guatemalských novinách, měla hluboký dopad. Běžní lidé, kteří do té doby Guzmána obdivovali, se poprvé dozvěděli, že byl ve skutečnosti jejich nepřítelem. Nejdůležitější bylo, že varování přišlo od jejich pastorů, které mnozí považovali za skutečné posly boží. Na kolektivní psychiku Guatemaly to mělo hluboký transformační účinek. Agenti CIA v Opaluce nařídili svému guatemalskému týmu, aby používal propagandu založenou na náboženství ve velkém měřítku.

Operace Úspěch. Druhá fáze přípravy. Zatímco CIA usilovně připravovala půdu pro převrat Guatemale, ministr zahraničí Dulles zintenzivnil svou diplomatickou kampaň. V březnu 1954 odcestoval do venezuelského Caracasu na zasedání Organizace amerických států. Někteří ministři zahraničí přijeli do Caracasu s nadějí, že budou jednat o hospodářském rozvoji, ale Dulles trval na tom, že jejich hlavním zájmem musel být komunismus. Předložil rezoluci, ve které prohlásil, že pokud by se některá země na západní polokouli dostala pod kontrolu mezinárodního komunistického hnutí, byl by kterýkoliv jiný stát na polokouli oprávněný přijmout příslušná opatření. Zástupce Guatemaly, ministr zahraničí Guillermo Torriello, označil tuto rezoluci za pouhou záminku k zásahu do našich vnitřních záležitostí. Torriello prohlásil: Plán národního osvobození, který moje vláda důsledně provádí, se nutně dotýká výsad zahraničních podniků, které brání pokroku a hospodářskému rozvoji země. Chtěli najít pohotový způsob, jak udržet hospodářskou závislost amerických republik a potlačit oprávněné touhy jejich národů. Za komunismus označili každý projev vlastenectví nebo hospodářské nezávislosti, každou touhu po společenském pokroku, každou intelektuální zvídavost a každý zájem o liberální a pokrokové reformy. S tímto názorem sympatizovalo více než několik delegátů, ale John Foster Dulles byl odhodlaný dosáhnout schválení své rezoluce. Zůstal v Caracasu 2 týdny a absolvoval dlouhá jednání, během kterých odrazil nejméně 50 pozměňovacích návrhů. Nakonec se mu to nevyhnutelně podařilo. 16 zemí podpořilo Caracaskou deklaraci. Pouze Guatemala byla proti a Mexiko a Argentína se zdrželi hlasování. Tento výsledek byl pro Ameriku velkým úspěchem a Guzmánem hluboce otřásl. Bratři Dullesové souhlasili s tím, že na něj budou vyvíjet intenzivnější nátlak, dokud nenastane správný čas na jeho sesazení. Než tak mohli učinit, udělal Guzmán nečekaný přešlap, který je potěšil. Až do roku 1944, kdy se Guatemala obrátila k demokracii, byli hlavním dodavatelem zbraní Američané. Po příchodu Guzmána přestali Američané zbraně posílat. Tlačili také na Dánsko, Mexiko, Kubu, Argentínu a Švýcarsko, aby od zbrojních obchodů s Guatemalou odstoupili. Když CIA začala vyzbrojovat guatemalské exulanty, Guzmán byl znepokojený špatným stavem své obrany. Naléhavě hledal zemi, která by mu prodala zbraně, a nakonec ji našel. 15. května 1954 zakotvila v Puerto Barrios nákladní loď Alfhelm a dělníci začali vykládat bedny s nápisem Optické a laboratorní vybavení. Uvnitř byly zbraně a munice z Československa. Českoslovenští výrobci zbraní požadovali platbu v hotovosti, ale většina dodaných zbraní se ukázala jako zastaralá, nepraktická nebo nefunkční. Přesto nemohli prodat zbraně Guatemale bez souhlasu Moskvy. Symbolika zásilky Alfhelm byla ohromující. V Guatemale přistálo plavidlo naložené zbraněmi sovětského bloku. Pro Američany to bylo jako atomová bomba umístěná na jejich zadním dvorku. Ministr zahraničí Dulles prohlásil, že šlo o důkaz komunistické infiltrace. Od té chvíle bylo pro kohokoliv ve Washingtonu téměř nemožné Guzmána bránit. Někteří by se o to možná pokusili, kdyby věděli, co mají ministerstvo zahraničí a CIA v úmyslu. Převrat v Guatemale byl stejně jako ten v Íránu koncipovaný ve velkém utajení. Nikdo mimo hrstku mužů o plánu nevěděl, takže nikdo nemohl nic namítat, varovat ani protestovat. Tato přitažlivost tajných operací změn režimů bratrům Dullesovým neunikla. Veřejně i soukromně se sice objevily určité pochybnosti o politice vlády vůči Guatemale, ale ty byly snadno rozptýlené.
Jedna z nich se objevila na stránkách New York Times, kde reportér Sidney Grassen napsal několik článků, ve kterých naznačoval, že Guatemalci se semkli kolem své vlády a že je nezastihl komunismus, ale vášnivé vlastenectví. To nebylo to, co si United Fruit a Eisenhowerova administrativa přáli, aby Američané slyšeli. Ellen Dulles uspořádal večeři se svým přítelem Juliusem Adlerem, obchodním ředitelem Timesu, a postěžoval si. Adler předal stížnost vydavateli Timesu Adleru Salzbergerovi. Před nějakou dobou jsem líčil, že Salzbergera navštívil i mistr propagandy Edward Bernays, který byl pro tuto kampaň najatý. Za pár dní Grassna jeho šéf z Guatemaly odvolal. Ellen Dulles musel řešit problém i na své pobočce CIA v Guatemale. Šéfovi stanice, Birchi O'Neillovi, se myšlenka převratu nelíbila. Stejně jako jeho protějšek v Teheránu před rokem, Roger Gorham varoval, že by to z dlouhodobého hlediska nedopadlo dobře. Dulles reagoval tím, že O'Neilla přeložil ze země. Zatímco Ellen Dulles odstraňoval tyto potenciální překážky, jeho bratr čelil nesouhlasu několika úředníků ministerstva zahraničí. Jeden z nich, Louis Hole, člen plánovacího štábu, rozeslal dlouhé memorandum. V něm tvrdil, že Guatemala zoufale potřebovala sociální reformu, že její vláda byla vlastenecká, ale nikoli prokomunistická, a že celou krizi zavinila společnost United Fruit. Jiný úředník, náměstek státního tajemníka Robert Murphy, se o operaci Úspěch dozvěděl náhodou. Poslal Dallisovi rozlobený dopis, ve kterém mu sdělil, že tento nápad byl špatný a pravděpodobně by byl dlouhodobě velmi drahý. Murphy například napsal: uchýlit se k tomuto kroku je důkazem bankrotu naší politiky vůči této zemi. Ministr zahraničí Dulles se už dávno rozhodl svrhnout Guzmána a neobtěžoval se odpovídat nespokojencům ve svých řadách. Zprávy o jejich protestech ale pronikly do vyšších pater ministerstva zahraničí. Velvyslanec Perifoy byl natolik znepokojen, že se zeptal svých nadřízených, zda došlo ke změně plánu. Raymond Leddy, politický ředitel ministerstva zahraničí pro Střední Ameriku, ho ve zpětném telegramu ujistil, že operace Úspěch stále probíhala. Leddy napsal: jsme na cestě k vyřešení tohoto problému. Existuje 100% odhodlání zhora dolů se tohoto smraďocha zbavit a nepřestat, dokud se tak nestane.

Operace Úspěch, třetí ostrá fáze. Hennyho operace už byla v plném proudu. Zverboval malou armádu téměř 500 guatemalských exulantů, amerických vojáků štěstěny a různých středoamerických žoldáků a poslal je do táborů v Nikaragui, Hondurasu a na Floridu, kde jim poskytl základní výcvik. Jeho tajná rozhlasová stanice Hlas osvobození, která ve skutečnosti sídlila v Opaluce, vysílala proud falešných zpráv o lidových nepokojích a vojenských povstáních. Tuto stanici vedl agent David Atlee Phillips, který se za 20 let stal spoluředitelem pracovní skupiny CIA pro Chile proti prezidentu Allendemu. Nastal čas, aby agent CIA Albert Henny poslal do akce svého vybraného osvoboditele, plukovníka Carlose Castilla Armáze. Ráno 16. června 1954 se John Foster, Allen a další Eisenhowerovi nejvyšší poradci pro národní bezpečnost sešli s prezidentem na snídani v rodinné čtvrti Bílého domu. Allen hlásil, že v Guatemale bylo všechno připravené. Eisenhower se zeptal: jste si jistý, že se to podaří? Allen řekl, že ano. Chci, abyste byli všichni zatraceně dobří a abyste uspěli, řekl jim prezident. Jsem připravený podniknout všechny kroky, které budou nutné, aby se to podařilo. Když zavážete vlajku, zavážete ji, aby zvítězila.

Za dva dny to začalo. Krátce po rozbřesku, 18. června, svolal armád své muže, naložil je do džípů a nákladních aut a ve svém velitelském voze, starém utlučeném kombíku, je odvedl na sever. Honduraskou hranici překročili bez incidentů. Pak armád podle rozkazů vedl svou kolonu 9 kilometrů na guatemalské území. Tam zastavil. Tohle byla invaze. Guzmán uvedl armádu a policii do pohotovosti, ale na radu ministra zahraničí Torriella nevyslal do pohraniční oblasti vojáky. Torriello doufal, že se tuto záležitost podaří vyřešit diplomatickou cestou. Chtěl světu ukázat, že na guatemalském území se nacházejí vojska sponzorovaná ze zahraničí a nechtěl, aby tam byli nějací vládní vojáci, kteří by celou záležitost zamlžili. V polovině dopoledne Torriello sepsal naléhavou výzvu Radě bezpečnosti OSN. Žádal, aby se rada okamžitě sešla a odsoudila invazi do Guatemaly, která byla zahájená na popud některých zahraničních monopolů. Zatímco psal, Hlas osvobození vysílal bez dechu zprávy o údajném rychlém postupu armáze krajinou. Dvě letadla CIA bzučela nízko nad hlavními vojenskými kasárnami v Guatemala City. Střílela z kulometů a schodila tříštivou bombu, která vyvolala sérii hlasitých explozí. Velvyslanec Perifoy, jeden z mála lidí v zemi, kteří přesně věděli, co se dělo, je slyšel ve své kanceláři na velvyslanectví. Podíval se z okna, uviděl kouř stoupající z kasáren a bleskově poslal Dallisovi radostný telegram. Vypadá to, že je to tady, napsal. Nálety pokračovaly několik dní. Jedno letadlo rozstřílelo letiště v Guatemala City. Další nálety zasáhly palivové nádrže a vojenská stanoviště po celé zemi. Vedly k několika zraněním a škodám na majetku, ale jejich účel nebyl vojenský. Stejně jako falešné rozhlasové vysílání, měly za cíl vyvolat dojem, že probíhala válka. Jak moc nám takové falešné vysílání připomíná svobodnou Evropu nebo Hlas Ameriky? I za těmito projekty stála a stojí CIA, což jsem pokryl v mém pořadu Svobodná Evropa ve službách CIA. Pokaždé, když letadlo bombardovalo další město, byli Guatemalci nejistější, zmatenější, vystrašenější a ochotnější věřit tomu, co slyšeli v Hlasu osvobození. Piloti CIA schazovali také letáky. Na jednom například stálo: Bojujte za Boha, vlast, svobodu, práci, pravdu, spravedlnost. Bojujte proti komunistickému ateismu, komunistickému intervencionismu, komunistickému útlaku, komunistické chudobě, komunistickým lžím, komunistické policii. Ministr zahraničí Dallis dostával téměř každou hodinu zprávy o těchto událostech od svého bratra Elena a velvyslance Perifoye. Jeho pozice však vyžadovala, aby na veřejnosti vystupoval rozpačitě. Odpoledne 19. června vydalo ministerstvo zahraničí neupřímné prohlášení, že mělo zprávy o vážných povstáních a výbuchu násilí v Guatemale. Potom prohlásilo lež, která byla jádrem operace Úspěch. Ministerstvo nemá žádné důkazy, které by naznačovaly, že jde o něco jiného než o vzpouru Guatemalců proti vládě, uvedlo. Guzmán věděl, že to nebyla pravda. Uvědomil si, že za povstáním stála Amerika, což znamenalo, že ho nemohla porazit ozbrojenou silou. Toto poznání ho přimělo nejprve k pití a potom k rozhodnutí promluvit ke své zemi prostřednictvím rozhlasu. Ve svém projevu prohlásil, že arcizrádce armád vedl expediční síly United Fruit Company proti jeho vládě. Naším zločinem je, že jsme přijali agrární reformu, která se dotkla zájmů společnosti United Fruit Company. Naším zločinem je, že jsme chtěli mít vlastní cestu k Atlantiku, vlastní elektrickou energii a vlastní doky a přístavy. Naším zločinem je naše vlastenecká touha po pokroku, po získání ekonomické závislosti, která by odpovídala naší politické nezávislosti. Tvrzení, že vládu přebírají komunisté, je zcela nepravdivé.
Žádný teror jsme nezavedli. To naopak guatemalští přátelé pana Fostra Dalise chtějí šířit teror mezi naším lidem a beztrestně útočí na ženy a děti z pirátských letadel. Ve dnech po tomto projevu se situace pro Guzmána začala zlepšovat. Armáda mu zůstala věrná a jeho popularita mezi běžnými Guatemalci byla nezlomná. Na zasedání Rady bezpečnosti v New Yorku předložila Francie rezoluci vyzývající k ukončení jakýchkoliv akcí, které by mohly způsobit krveprolití v Guatemale a nařizující všem zemím, aby se zdrželi poskytováním pomoci jakýmkoliv takovým akcím. Carlos Castillo Armas nedosáhl žádného vojenského pokroku. Nejdůležitější bylo, že nálety, které přivedly většinu obyvatel země téměř k panice, ustávaly. Jeden ze čtyř letounů, B-47 Thunderbolt, které CIA používala, byl vyřazený z provozu a druhý havaroval. Ze svého velitelského stanoviště v Opaluce zaslal Albert Henny 23. června naléhavý telegram Elenu Dalisovi. Stálo v něm, že operace Úspěch byla na pokraji zhroucení a bez větší letecké podpory pravděpodobně selže. Dalis se okamžitě vydal do oválné pracovny, aby požádal prezidenta Eisenhowera o povolení vyslat další dvě letadla. Eisenhower ochotně souhlasil. Později řekl jednomu ze svých pobočníků, generálu Andrew Kutpestrovi, že neviděl žádnou reálnou alternativu. Eisenhower řekl: pokud se kdykoliv vydáte cestou násilí nebo podpory násilí, pak se zavazujete, že to dotáhnete do konce a je příliš pozdě na to, abyste si to rozmysleli. Guzmán, který o tom samozřejmě nic nevěděl, pokračoval v diplomatické ofenzivě. Vyslal ministra zahraničí Torriella do New Yorku, kde vyzval Radu bezpečnosti OSN, aby do Guatemaly okamžitě vyslala vyšetřovací tým. To bylo přesně to, čemu chtěli Američané zabránit. Novým americkým velvyslancem při OSN nebyl nikdo jiný než bývalý senátor Henry Cabot Lodge. Právě Lodge horečně pracoval v zákulisí. Nakonec Rada bezpečnosti OSN v klíčovém rozhodnutí 25. června odhlasovala, že nebude vyšetřovat, co se v Guatemale dělo. OSN, která údajně vznikla proto, aby hájila mír ve světě, se ve vleku Američanů rozhodla, že se pro tentokrát na mír vykašle. OSN byla tehdy stará jen 9 let a už flagrantně porušovala pilíř, který tvořil její podstatu. Neexistuje krásnější příklad toho, v čí zájmu tyto globální organizace pracují. Zatímco Lodge držel diplomatickou pevnost, Henny vyslal do akce svá dvě nová letadla. První kolo jeho náletů mělo psychologický efekt, ale nyní nabrali vážnější obrátky. 3 dny a noci letadla ostřelovala vojenské základny, rozstřílela palivové nádrže a schazovala zápalné bomby na muniční sklady. Piloti CIA bombardovali mimo jiné pevnost Matamoros, důležitou vojenskou základnu v hlavním městě. Tyto útoky vyvolaly poplach a přiměly stovky lidí k útěku z domovů. V den hlasování Rady bezpečnosti OSN poslal Torriello Dalisovi dlouhý telegram, ve kterém na poslední chvíli apeloval, což bylo dojemné až patetické. S politováním musím vaší excelenci informovat, že včera došlo k brutálnímu útoku bombami TNT na civilní obyvatelstvo a k ostřelování měst Gualán a Zacapa. Guatemala se naléhavě obrací na vaši excelenci, aby vám sdělila tuto bolestnou situaci a žádá, aby vaše osvícená vláda, která vždy respektovala lidská práva, jejíž je nositelkou, byla tak laskavá a zasáhla u Rady bezpečnosti OSN. Dalis toto odvolání ignoroval. Mohl si to dovolit, protože události se nyní vyvíjely v jeho prospěch. Nikdo zvenčí neodhalil velkou lest operace Úspěch. Většina Guatemalců věřila tomu, co jim říkal Hlas osvobození. Že Armas vedl krajinou povstaleckou armádu, že mnoho guatemalských vojáků povstalo, aby se k němu přidali, a že vláda byla bezmocná, aby tento žolt zastavila. Jak bombardování sílilo, Guzmán začal ztrácet kontrolu nad situací.
V jednu chvíli uvažoval o tom, že vyzve rolníky k ozbrojenému odporu, ale jeho vojenští velitelé o tom nechtěli ani slyšet. Došly mu možnosti. V neděli 27. června v poledne poslal Toriela na americké velvyslanectví, aby dohodl podmínky jeho kapitulace. Velvyslanec Perifoy, který se oblékl do letecké kombinézy a ohánil se pistolí, řekl Torielovi, že pokud se v Národním paláci udělá pořádek, možná se mu podaří přesvědčit povstalecké síly, aby ukončili svou kampaň. Za pár hodin pozval Perifoye k sobě domů náčelník generálního štábu armády, plukovník Carlos Enrique Díaz. Když Perifoy dorazil, byli tam také čtyři další vysocí guatemalští vojenští velitelé. Díaz si na úvod rozhořčeně postěžoval na to, co Američané v jeho zemi dělali. Perifoy mu podle vlastního vyjádření ostře odpověděl, že pokud ho pozval k sobě domů, aby vznesl obvinění proti své americké vládě, okamžitě odejde. To Guatemalcům připomnělo, kdo byl v silnější pozici. Neochotně souhlasili s tím, že se postaví Guzmánovi a budou požadovat jeho odstoupení. Ovšem rozhořčeně Perifoyovi sdělili, že v žádném případě nebudou vyjednávat s armázem ani ho nezapojí do nové vlády. V 16.00 si velitelé zavolali Guzmána. Sdělili mu, že se ustavili jako vojenská junta a že ho sesazují. Neměl jinou možnost, než souhlasit. Jeho přátelé mu slíbili dvě věci. Že s armázem nikdy nebudou jednat a že mu dovolí přednést vzkaz na rozloučenou přes rádio. Ve 20.15 Guzmán naposledy promluvil ke svému lidu. Dělníci, rolníci, vlastenci, přátelé, lidé Guatemaly. Guatemala prochází těžkou zkouškou. Už 15 dní probíhá krutá válka proti Guatemale. Za to, co se nám děje, je zodpovědná společnost United Fruit Company ve spolupráci s vládnoucími kruhy Spojených států. Nesklamal jsem svou víru v demokratické svobody, v nezávislost Guatemaly,

nezávislost Guatemaly a ve všechno dobré, co je budoucností lidstva. Vždy jsem vám říkal, že budeme bojovat bez ohledu na cenu. Ale cena by neměla zahrnovat zničení naší země a odeslání našeho bohatství do zahraničí. A k tomu by mohlo dojít, pokud neodstraníme záminku, kterou náš mocný nepřítel vyvolal. Vláda, odlišná od mé, ale vždy inspirovaná naší říjnovou revolucí, je lepší než 20 let fašistické krvavé tyranie pod vládou band, které do země přivedl Castillo Armas. Po skončení vysílání Guzmán opustil studio a odešel sám na mexické velvyslanectví, kde požádal o politický azyl, který mu udělili. Mikrofonu se ujal plukovník Díaz. Oficiálně převzal otěže moci a pak Guatemalcům slíbil: boj proti žoldáckým okupantům nepoleví. Velvyslanci Perifoyovi se při poslechu přes vysílačku stáhla čelist. Když Díaz skončil, velvyslanec bouchl rukou do stolu. Dobře, odplivl si. Teď budu muset na toho sráče zatlačit. Vysílání také rozrušilo dva hlavní pracovníky CIA v Guatemale. Šéfa pobočky Johna Dohertyho a agenta Eno Hobbinga, kteří byli vyslaní z Washingtonu, aby dohlíželi na operaci Úspěch. Jakmile skončila, shodli se na tom, že jejich práce ještě nebyla hotová. Ještě téže noci se rozhodli Díaze sesadit a nahradit ho důstojníkem, kterého znali a kterému důvěřovali, plukovníkem Elfégiem Monzónem. Doherty a Hobbing přijeli k Monzónovi domů. Oznámili mu dobrou zprávu, že se stane prezidentem, a naložili ho na zadní sedadlo. Společně pak všichni tři odjeli do Díazova sídla. Když dorazili na místo, byla půlnoc. Díaz, který byl u moci teprve několik hodin, se obával nejhoršího. Začal obhajovat Guzmánovy reformy, ale Hobbing ho předušil. Něco vám vysvětlím, řekl. Udělal jste velkou chybu, když jste převzal vládu. Díaz dlouho mlčel, zatímco vstřebával tuto zprávu. Pak Hobbing znovu promluvil. Plukovníku, vy prostě nevyhovujete požadavkům americké zahraniční politiky. Díaz namítl, ale já jsem mluvil s vaším velvyslancem. No, plukovníku, je diplomacie a pak realita. Náš velvyslanec představuje diplomacii, já zastupuji realitu. A realita je taková, že vás nechceme. Díaz se prostě zeptal, můžu to slyšet od velvyslance? Byly 4 hodiny ráno, když podrážděný Perifoy dorazil do Díazova sídla. Měli napjatou schůzku. Díaz trval na tom, že neodstoupí bez záruky, že Guatemala nebude předaná Armázovi. Perifoy jí odmítl poskytnout. Nakonec se vyřítil ven. Za Úsvitu se vrátil na velvyslanectví a sepsal jaderný telegram Albertu Hennimu. Byli jsme podvedení, stálo v něm. Výbuch. Toho odpoledne na tajném letišti v Hondurasu usedl do kokpitu letounu B-47 pilot CIA Jerry Delarm. V doprovodu stíhací eskorty zamířil do Guatemala City. Tam schodil 2 bomby na přehlídkové prostranství hlavní vojenské základny a několik dalších na vládní rozhlasovou stanici. K plukovníku Díazovi se blížila americká realita. V úterý 29. června si v podvečer předvolal Perifoye. Ale jakmile spolu začali mluvit, byl odvolaný do postranní místnosti, aby se poradil s dalšími důstojníky. Za pár minut se vrátil a vedle něj stál plukovník Monzón. Můj kolega Díaz se rozhodl rezignovat, řekl Monzón. Nahrazuji ho. Monzón vytvořil 3člennou chuntu a o několik dní později odletěl do Salvadoru na jednání s Armázem. Setkali se pod dohledem velvyslance Perifoye. Díky jeho vlivu dosáhli rychlé dohody. Během několika dní přijali 2 pomocní členové chunty, údajně povzbuzení platbami ve výši 100 000 dolarů za každého, diplomatické posty v zahraničí. Monzón je 5. července následoval do výslužby. Carlos Castillo Armas ho nahradil a prohlásil se guatemalským prezidentem. Krátce potom se ministr zahraničí Dulles obrátil k Američanům prostřednictvím rozhlasu a oznámil jim, že bylo dosaženo velkého vítězství nad komunismem.

Dalis skutečně věřil, že Guzmán byl nástrojem komunistického imperialismu a ne tím, čím ve skutečnosti byl. Idealistickým reformním vlastencem, který Američanům nic zlého nepřál. Jeho svržením Američané zničili demokratický experiment, který byl pro Latinskou Ameriku velkým příslibem. Stejně jako o rok dříve v Íránu svrhli režim, který se hlásil k základním americkým ideálům, ale který se dopustil hříchu, když se snažil získat zpět kontrolu nad vlastními přírodními zdroji.

komunismus je řízený Kremlem po celém světě. A každý, kdo si myslí něco jiného, neví, o čem mluví. Tento fanatický postoj byl skvělou záminkou, jak mohli Američané svrhávat nepohodlné režimy. Americké převraty byly vedené především touhou získat zpět kontrolu nad přírodními zdroji. Vůdce, kterého Američané po převratu dosadili, plukovník Carlos Castillo Armas, postupoval tvrdě a represivně. V prvních týdnech své vlády zrušil svaz banánových dělníků, odvolal zákon o agrární reformě, zakázal všechny politické strany a rolnické skupiny a nařídil zatčení tisíců podezřelých levičáků. Jeho šéf tajné policie, který stejnou funkci zastával i za bývalého diktátora Jorgeho Ubika, zakázal podvratnou literaturu, konkrétně všechna díla Dostojevského a Viktora Iga. Touto represí byl položený základ policejního státu, který v následujících desetiletích uvrhl Guatemalu do krvavé tragédie. 10. října 1954 svolal Armas guatemalské voliče k volbám. Na hlasovacím lístku byla jediná otázka. Jste proto, aby podplukovník Carlos Castillo Armas pokračoval ve funkci prezidenta republiky po dobu, kterou stanoví ústavodárné shromáždění? Podle oficiálních výsledků bylo 485 531 hlasů pro a jen 393 proti. Carlos Castillo Armas nebyl příliš bystrý ani čestný člověk a v letech po převratu se zapletl do sítí korupce a intrik. Večer 27. července 1957 byl zastřelený, když kráčel chodbou na večeři ve své oficiální rezidenci. Za několik vteřin někdo zabil atentátníka. Žádné seriózní vyšetřování neproběhlo. Ještě smutnější konec čekal Jacoba Arbenze Guzmána. Muž, který řídil jeho svržení, John Foster Dulles, byl odhodlaný přesvědčit svět, že Guzmán byl celou dobu komunista a přál si, aby se usadil v zemi sovětského bloku. Udělal všechno, co mohl, aby ho k této volbě dotlačil. Nejdříve zařídil, aby Mexiko poslalo bývalého prezidenta na svobodu. Odtud odcestoval do Švýcarska, kde měl jako syn švýcarského emigranta nárok na občanství. Na americký nátlak ale Švýcaři našli způsob, jak mu toto právo odepřít. Pak se přesunul do Paříže, kde v novinovém rozhovoru uvažoval o možném návratu k moci. Francouzské vízum mu nebylo prodloužené. Nakonec přistál v Praze, přesně na místě, které si John Foster přál. U nás byl ale nešťastný. V následujících letech, stále sklíčenější, odjel do Uruguaye, na Kubu a zpět do Mexika. 27. ledna 1971 se utopil ve vaně ve svém bytě v Mexico City. Bylo mu 58 let. Mnoho Guatemalců bylo pučem přirozeně pobouřeno. Když bylo jasné, že demokracie se do země sama nevrátí, se někteří obrátili k revoluci. V roce 1960 se skupiny vojáků a mladých důstojníků v rámci koordinovaného povstání zmocnili dvou středně velkých kasáren. Vládní síly ho potlačily, ale někteří vzbouření důstojníci se vydali do hor a spojili se s rolníky do partizánských oddílů. Později generál, který byl Guzmánovým ministrem obrany, vytvořil další povstaleckou skupinu. V opojných měsících a letech po převzetí moci Fidelem Castrem na Kubě se tisíce Guatemalců chopili zbraní proti své vládě. V boji proti této hrozbě použila guatemalská armáda tak brutální taktiku, že se v zemi zastavil veškerý normální politický život. Po zemi se beztrestně pohybovaly eskadry smrti, které pronásledovaly a vraždily politiky, odborové organizátory, studentské aktivisty a rolnické vůdce. Tisíce lidí byli uneseni neznámými muži v civilním oblečení, které noviny nazývaly neznámými muži v civilním oblečení a už je nikdy nikdo nespatřil. Mnozí byli umučeni k smrti na vojenských základnách. Na venkově řádili vojáci ve vesnicích a po stovkách masakrovali majské indiány. Tyto represe trvaly 30 let a během tohoto období vojáci v Guatemala

0: zabili více civilistů než ve zbytku polokoule dohromady. Mezi lety 1960 až 90 poskytli Američané Guatemale vojenskou pomoc v hodnotě stovek milionů dolarů. Američané cvičili a vyzbrojovali guatemalskou armádu a policii, vysílali týmy zelených baretů, aby doprovázeli vojáky na protipartizánských misích a vysílali letadla ze zóny panamského průplavu, aby schazovala napalm na domnělé úkryty partizánů. V roce 1968 partizáni odpověděli zabitím dvou amerických vojenských poradců a amerického velvyslance v Guatemale Johna Gordona Maina. Tato nejkrvavější ze všech moderních jihoamerických válek by nevypukla, kdyby nebylo americké operace Úspěch. Během desetiletí, kdy Guatemalci žili pod demokratickou vládou, měli k dispozici právní a politické způsoby řešení vnitrostátních konfliktů. Když se v zemi usadila diktatura, byl veškerý prostor pro politickou diskuzi uzavřený. Napětí, které by bylo v demokratické společnosti zvládnutelné, přerostlo v občanskou válku. Americký převrat v Guatemale měl ještě jeden důsledek, který se projevil až po letech. Během Guzmánových let se do Guatemaly stahovaly desítky zvědavých jihoamerických levičáků. Jedním z nich byl mladý argentinský lékař Che Guevara. Po převratu Guevara odletěl do Mexika. Tam se setkal s kubánským revolucionářem Fidelem Castrem. Dlouze spolu diskutovali o událostech v Guatemale a vyvodili z nich poučení, které se promítlo do celých pozdějších dějin Latinské Ameriky. Operace Úspěch naučila kubánské revolucionáře a revolucionáře z mnoha dalších zemí, že Američané nebudou akceptovat demokratické vlastenectví v Latinské Americe. To jim dalo rozhodující impuls k radikalismu. Rozhodli se, že jakmile se dostanou k moci, nebudou spolupracovat se stávajícími institucemi, jak to dělal Guzmán. Místo toho zruší armádu, uzavřou kongres, odstraní třídu vlastníků půdy a vyženou společnosti se zahraničním kapitálem. Kuba není Guatemala, křičel s oblibou Castro, když se vysmíval Američanům, že ho v 60. letech nedokázali svrhnout. Jedním z poražených v operaci Úspěch byla ku podivu společnost United Fruit, která Američany do Guatemaly přilákala. Sam Zemurej, vizionář, který United Fruit tak dlouho ovládal, zemřel v roce 1961. Zdálo se, že bez něj společnost ztratila svou výhodu. Její zisky klesaly a dostala se do antimonopolních sporů, které nakonec vyřešila tím, že se vzdala některých svých podílů v Guatemale. V roce 1972, po přesunu mnoha svých banánových podílů do jiných zemí, prodala zbytky společnosti Del Monte. V té době se United Fruit stala součástí konglomerátu United Brands. Když se prezident a předseda představenstva United Brands Ellie Black v roce 1975 zabil, když se ho federální prokurátoři chystali obžalovat z podvodů a dalších trestných činů, jeho čin odrážel násilí, které bylo součástí dědictví korporace v Guatemale. 40 let po převratu si CIA najala nezávislého historika Nicka Kaletra, aby prozkoumal dlouho utajované dokumenty o operaci Úspěch a napsal o ní úplnou zprávu. Po vyčerpávajícím vyšetřování dospěl Kaletr k závěru, že Američané svrhli vládu země, o které téměř nic nevěděli. Američtí představitelé měli jen mlhavou představu o tom, co se v Guatemale dělo před nástupem Jacoba Arbenze Guzmána k moci v roce 1950. Paradoxně to potvrdila sama CIA. V roce 1996 podepsali guatemalští vojenští velitelé a vůdci gerily pod záštitou OSN mírovou smlouvu. Ta sice příliš neřešila obrovskou nerovnost života v Guatemale, kde 2% lidí stále vlastnila polovinu obdělávané půdy. Ovšem ukončila dlouhou a strašlivou vlnu vládních represí. Vedla také k vytvoření komise pro objasnění historie, která měla za úkol prozkoumat násilí a jeho příčiny. Zpráva komise vyčíslila počet mrtvých na více než 200 tisíc a uvedla, že 93% z nich zabili vojáci. V závěru této zprávy se uvádí: Až do poloviny 80. let vyvíjela americká vláda a americké soukromé společnosti tlak na zachování archaické a nespravedlivé socioekonomické struktury země. Sám John Foster Dulles zemřel mnohem dříve. Krátce po rozednění 24. května 1959 na rakovinu. Je příznačné, že je po něm pojmenované i letiště Dulles International ve Washingtonu. Allen prodělal několik mrtvic. Poté poslední byl hospitalizovaný v armádním zdravotnickém středisku Waltera Reeda. Jeho pokoj se nacházel nedaleko pokoje, ve kterém před 10 lety naposledy vydechl jeho bratr. Zemřel tam 29. ledna 1969 těsně před půlnocí na chřipku komplikovanou zápalem plic. Svrhávání režimů a manipulace politiky na celé planetě je americkou výsadou. Základy Amerikorporacie se začaly pokládat na přelomu 19. a 20. století, ale bratři Dallisové je dovedli k dokonalosti. Stejně se Američané vypořádávali s režimy kolem Kaspického moře, bohatého na ropu a plyn. To jsem pokryl v mém pořadu Kaspická ropa. Američané vybrousili tyto nástroje do delikátnější a rafinovanější formy. Proto dnes mějme na paměti základní poučku. Nezajímejme se o to, co politici říkají, ale naopak o to, o čem mlčí. To je totiž pravá podstata zpravodajství. To je všechno, milí posluchači, k druhé části dvoudílného pořadu Hořké ovoce Guatemaly. Já doufám, že se vám tento pořad líbil natolik, že mě budete sdílet jako tradičně na sociální média nebo případně z nějakých historických nebo tematických skupin úplně kamkoliv nebo do latinoamerických úplně kamkoliv. Budu velmi rád a také budu rád, když mě zanecháte vaše postřehy, dojmy, postřehy nebo nějaké názory, doplní cokoliv tady na kanále Odyssey pod pořadem přímo tady na Svobodném vysílači. No a také se prosím připojte k tomuto kanálu kliknutím na tlačítko odebírat, případně zvoneček, to znamená notifikace, abyste nepřišli o další pořady, které pro vás chystám tady na kanále Odyssey Svobodného vysílače studiu Tapin Radio. Takže to by bylo všechno, od mikrofonu vás zdraví Vítek, mějte se všichni moc krásně a příště u dalších pořadů se s vámi opět budu těšit na slyšenou.
1: No hemos indignado a mis los ataques cobardes de los aviadores mercenarios norteamericanos que sabiendo que Guatemala no cuenta con una fuerza aérea adecuada para rechazarlo, han tratado de sembrar el pánico en todo el país, han ametrallado y bombardeado a las fuerzas armadas que combaten en el oriente de la República, impidiendo sus operaciones, y hoy mismo han bombardeado y hundido a un barco mercante inglés que cargaba algodón en el puerto de San José.
0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

protože tvá ústa přikazují žít. Bez nich noc je pustá, ve dne není klid. Protože tvůj hlas stříbrná je nit, obdaruje nás vším, co může cít. Protože snad každý muž svou ženu má, miluje ji navždy, sílu svou dá. A protože žena sama nechce být, proto člověk dlouho, dlouho chtěl by žít.

Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden. Schumacher.

nebrasku znám, i nevadu moc hezkých dnů. Prožil jsem v utahu, pěkně se blízkám.

pastor náš o mě začal hát. Tam někde kůně můj bude stát. Teď řeknu vám, co udělat. Tam někde u sedla najdete tu trochu hlíny, co už léta vozím sebou. A až potom lidi začnou simulovat truchlení, tak jí vysypte tam dolů. Pak ještě zapít pár desvýho, mě bude řád.

pamatuju se na ten ostrý zimní den, jako kdyby to bylo včera. Snad všichni osadníci se zhlukli okolo kováře, který ukazoval kam si k nebetečným skalistým horám. Měl pravdu, z hor se stupovala postava v kožených šatech, jako laň, když za kruté zimy hledá u lidí útočiště. Byla to mladá žena ještě dívka, a když se trošku zotavila, zavlekla nám zlatým pískem z koženého váčku za srub, který jsme jí narychlo postavili. Ani nemusela, poněvadž každý pořádný chlap by pro ní skočil třeba do ohně. Tak byla krásná, půvabná, jako hory, z níž k nám přišla.

že jí měl někdo ještě raději než já. Ale rozhodně ten, kterého si na jaře vzala. Utekla se k nám na zimu bůhví odkud, hladký a slizký, ale se ženami to zřejmě uměl. Duši čisté jako horský pramen učaroval a několik dnů po svatbě zmizel vyskoženým váčkem skoro plným. Nesla to statečně, stále věřila, že se vrátí. Byl jsem to já, kdo jí přinesl zprávu, že její muž byl tam někde na východě chycen a za hřích nové i staré odsouzen k trestu nejvyššímu. Nepromluvila, neplakala, z tváří jako z kamene pohlížela horám a tam jsme ji také po dlouhém hledání našli. Pod vysokou skálou na břehu

Jak jinak odlišit urozenou dámu od opálené děvečky? No, kvůli jedné se lámou kopí a kvůli druhé lískové pruty.

0: Nuž, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám a taktéž zdravím našeho váženého hosta, inženýra Ivana Noveského. Hezký den.
1: Dobrý den, Martine, já zdravím vás a všechny diváky a posluchače Studia Kadaně.
0: Výborně, děkuji. Vás taktéž zdravím. Slyšeli jste, odbyly nám hodiny, takže čas je přesný. Vzpomenu tedy na začátek, pan inženýr Ivan Noveský je energetik, dlouhodobě se zabývající samozřejmě jak plynem, tak dalšími zdroji, takže máme tady ale důležité téma, které hýbe jak Českou, tak Slovenskou republikou a možná tedy i celou Evropskou unií, protože tu máme ty obnovitelné, i když my bychom měli tedy říkat občasné zdroje energií, jako jsou soláry, ale hlavní průšvih teď je, který se na nás valí, na Českou i Slovenskou republiku, jsou větrné elektrárny. Vzpomenu tedy, že jak Slovensko, tak Česká republika si vybrali sami větrné elektrárny. Je tady totiž evropská směrnice, která přicházela zrychlit obnovitelné zdroje v uvozovkách. A Česká i Slovenská republika si z toho udělali tedy politický cíl pro větrné elektrárny a hlavně teď ty akcelerační zóny. Samozřejmě k tomu nastavili metodiku, vyhlášky a platební milníky, známý jako plán obnovy. A dále se dočteme třeba, že RED 3, a neříkejte, že Slovensko i Česko, nebo Česká i Slovenská republika musí kreslit mapy pro větrné parky po celé zemi. A větrnou linii do plánu obnovy zanesla tedy na Slovensku Hegerova vláda, tady ani nevím, to se musíme zeptat pak Ivana, jestli o tom něco ví, a dnešní vláda ji dotáhli do praxe. Největší problém není samozřejmě tedy v Bruselu, ale v tom, že odpor obcí a vůbec odpory jsou tedy s platebním milníkem plánu obnovy. Brusel tedy jako výmluva neobstojí. Když se dnes hovoří o větrných elektrárnách, takže ti, jejich obrana zní, že musíme, protože Brusel, a tato věta je pohodlná, ale prý není přesná. Evropská unie tedy opravdu tlačí na obnovitelné zdroje a rychlejší povolování jejich výstavby. Jenže z toho nevyplývá, že by Česká nebo Slovenská republika museli tedy postavit celou úlohu, tedy roli právě na větrných elektrárnách. Jelikož RED 3 hovoří o oblastech pro tedy výrobu energií z obnovitelných zdrojů a buď jeden nebo vícero druhů obnovitelných zdrojů. Tedy buď vítr, a ne jenom právě vítr, ten může být jenom nějakou složkou. Nuž, a máme do 1. června čas, takže se rovnou zeptám našeho hosta, jak to vidí on, protože pak se dostaneme k tomu, co můžeme dělat my. Tak Ivane, jak vidíte vy ty větrné elektrárny? Spasí nás to?
1: Takhle, určitě ne. Způsobí nám to další problémy v energetice, protože právě ta občasnost těch zdrojů, kterou jste, Martine, dobře připomněl, tak ta občasnost těch zdrojů vlastně dělá v podstatě právě ty nerovnovážné stavy v elektrizační soustavě, které bohužel prostě vedou časem, pokud by se to procento dále zvětšovalo, a pokud bychom nenašli dostatek těch kompenzačních v podstatě zdrojů, to znamená, pokud by se dál nerozšířily uhelné elektrárny paradoxně, nebo plynové elektrárny uhelné kvůli tomu, že uhlí je tuzemské, když někteří příznivci větrných elektráren se domnívají, že to děláme kvůli tomu, že to uhlí je ne z Mostu, ale z Moskvy. Oni totiž v tom mají trošku nepořádek. No, takže pokud bychom, no bohužel je to opravdu tak, jo, protože říkají, že jsme ruští dezoláti a podobně. A jedná se o to, že opravdu ty nerovnovážné stavy v té síti se musí řešit službami výkonové rovnováhy a to nám zdražuje právě tu složku, takzvanou regulovanou složku, nikoli v tu silovku, že jo, to je jakoby tržní, ale tu regulovanou složku, kterou stanovuje energetický regulační úřad, který jsem teda bohužel v roce 2001 zakládal. Ale takže 2016 a 2017 jsem byl jeho první místopředsedou. Takže o tom poněkud vím. No, ale co se týká ještě k vašemu dotazu, Martine, co se týká toho, co vlastně nám tady Unie nastavila nebo nenastavila, tak Unie v podstatě řekla, že akceptuje ten závazek, který přijala Fialova vláda, že se tady vymezí ty akcelerační oblasti, to znamená ty oblasti, kde by mělo být výrazně zjednodušeno, nechci říct ošizeno, ale okradeno, posuzování vlivu na životní prostředí, tak vlastně Fialova vláda řekla, ano, my tady se zavazujeme, že uděláme přípravu pro tyhle ty akcelerační oblasti, nebo jak se říká zóny, pro 3000 MW výkonu, čili 3 giga, jo? 3000 MW, čili 3 giga. No a teďka dokonce na to, na základě té směrnice RED III, kterou jste vzpomínal, která je z roku 2023, tak oni už v tom roce 2023 začali chystat různé smlouvy s různýma subjektama, které vlastně měly nachystat ty akcelerační oblasti. Nějaký výzkumný ústav krajinářský, tuším, a další za desítky milionů korun. No a v roce 2025 dokonce propsali tu směrnici RED III do českého zákona 249 z roku 2025 a do toho zákona, a to je strašně důležité, přepsali i tu povinnost, kterou stanovil ten RED III, to znamená umisťovat to vymezování těch akceleračních oblastí na umělé a zastavěné plochy, jako jsou dopravní infrastruktura, parkoviště, zemědělské stavby, stavby pro průmysl, včetně nádvoří, skládky, území narušená povrchovou těžbou, kde ještě nebyla zahájena rekultivace, umělé vodní útvary, případně objekty technické vodohospodářské infrastruktury a dále znehodnocená půda, kterou nelze využívat pro zemědělství. Čili v podstatě oni přepsali z té směrnice RED III, přepsali do českého zákona to, že to má být nezemědělská půda. To udělali správně. No ale potom ještě v listopadu, když už ta vláda byla v demisi, tak v listopadu 2025 ještě vydali nařízení vlády, kterým nepřímo povolili právě tyhle ty větrné elektrárny, říkajme tomu větrníky pro zjednodušení, tak povolili jakoby užívání nebo stanovení těch ploch pro větrníky i na jedničce a dvojce bonitě, což je teda vysloveně ekologický zločin.
0: Tak, tak, tak, děkuji. Poprosím technickou trošku kamerku dolů, zabírá nám to lustr. Tak, super, dobře. Super.
1: Ruské hezčině šáručí.
0: To neřešme, protože každý jsme nějaký a všichni jsme bytosti. Ale důležité je, že vlastně, když se to začalo tak nějak teď po roce, v tomto roce se to začalo tak nějak dávat lidem, že ano, že by to mělo stát za jejich domovy, já nevím, 500, 600 metrů se uvažovalo, tak zkrátka byla referenda obecní a lidé to tam ve většině odmítli, takže je vidět, že když se lidé spojí a jde to od zdola proti té úřední moci zase, tak ono to funguje. No ale do toho nám teď zasáhli právě ten nový zákon o akceleračních zónách, který je tedy děsiplný, každý si to může najít, ale my tu máme odkaz tedy na Krajina lidí, na stránky, které jsou ohledně větrníků, tak se na to koukneme, protože ten stát zase vidí nějakou sílu, že proti němu tlačí, tak si zase našel svoji cestičku a teď je otázka, co s tím máme jako my občané dělat, protože já jsem na začátku slyšel, že by to mělo jít i přes starosty, když tak dotčený obcí, aby připomínkovali tento zákon anebo vůbec asi ty zóny akcelerační ve svém okolí, tak teď vidíme, že něco se děje, že lidé zase mohou a musí něco pro to udělat, neříkat, já jsem v Praze a mě se to netýká, nebo já jsem v Brně, mě se to netýká, že jo, na sídlišti, co já s tím mám, co společného, protože se naruší krajinný ráz, že ano, to mají být větrníky vysoké 240 a možná i více metrů, takže
1: 70,
0: no, takže vám to úplně zničí krajinný ráz a mě a pánové, ten výhled bude úplně jiný. Tak se na to koukneme, protože tu mám od Renatky, která nás spojila, otázky, děkuji za to, protože se jich budeme držet, aby jsme se na to koukli, protože opravdu od gauče, dámy a pánové, od sledování, já nevím, hokej teď, že ano, mistrovství světa a další blbosti a seriály nekonečné a pseudo nějaké tady ty bejkárny, že ten hledá kravku, sedlák farmář hledá kravku a podobné věci, to nám asi nic nedá. Opravdu je potřeba ty zabojovat za to naše na území, za tu naši zemi, jak v České republice, tak ve Slovenské republice i v dalších dotčených, protože vidíme, Německo zavřelo samozřejmě po Fukušimě, že ano, a dalších věcech zavřelo a pomalu ničilo jaderné elektrárny, prakticky bezemisní zdroj energie, dlouhodobý, trvalý, stále výkonový, trošku ředitelný a další věci. A nahrazuje se to tady zase pod nějakou demagogií Green Deal a záchrana planety a já nevím, klimatu a dalších bejkáren. Tak se nám to tady zase nastavuje na tady ty nepředpovídatelné, málo využitelné. Ty negativa jsme tady probrali už s inženýrem Jaroslavem Novákem a s dalšími, takže těch negativ je opravdu tolik, že pozitiva nejsou prakticky žádná pro větrníky, aspoň na území České a Slovenské republiky. Tak, jaké máme jako občané udělat kroky, nebo lidé vůbec, ne, abych to nevztahoval jenom na občany, lidé, kteří tady žijí nebo mají vztah této zimy, jaké máme udělat kroky a vymezení se tedy k akceleračním zónám?
1: Takže navážu na vás, Martine, to, co jste říkal, tak vlastně v podstatě 14.4. letošního roku vlastně oficiálně se vydaly ty takzvané akcelerační oblasti nebo akcelerační zóny veřejnou vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj. Tato veřejná vyhláška do té doby byla takzvaně tajná, do té doby sice s těmi návrhy těch map chodili developři už loni a předloni dokonce. No, chodili za starostama a říkali, pane starosto, podepište nám tady smlouvu, že tady budete mít větrníky. Když to podepíšete, tak budete z toho mít výhody vy a obec. A když to nepodepíšete, tady stejně bude zóna, takže my vám to sem stejně dáme, akorát z toho nic mít nebudete. Doslova, jak pravili starostovi jednoho města, konkrétně, ať já jsem konkrétně, mu říkali, pane starosto, ty větrníky tady budou. I kdybyste se stavěl na hlavu, tady bude zóna, budou tady větrníky. Máte smůlu. Přesto ten starosta vydržel a nepodlehl tomu tlaku. Bohužel někteří tomu trošku podlehli, což je potom problém, ale to budou další majetkoprávní a další problémy. Co se dá dělat dneska? Vzhledem k tomu, že 15.5. bylo veřejné projednávání této veřejné vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj v Radiopaláci. Byla tam spousta lidí, kladli jsme tam dotazy. Já teda se přiznám, že jsem položil dotaz teda hlavní takový základní dotaz, dokdy je Ministerstvo pro místní rozvoj schopno uvést do souladu ten návrh těch akceleračních oblastí, jak pro soláry, tak pro větrníky, právě s tou směrnicí RED 3, s tou evropskou směrnicí a s tím zákonem 249 z roku 2025. On ten zákon je sice jako nepříliš dobrý, to s vámi souhlasím, Martine, ale na druhou stranu je tam opravdu přesně napsáno právě, že se na to mají používat ty nezemědělské plochy. To je strašně důležité a to je přesně to, co ta Fialova vláda neudělala a v čem bohužel tato vláda pokračuje. Jo, protože oni měli čas, říkám, ty 3000 MW se úplně v pohodě, ale opravdu úplně v pohodě, mohli umístit přesně podle ty směrnice 3 a přesně podle toho zákona 249. Dokonce tato vláda, ta minulá ne, protože oficiálně to nebylo známo, jo, oficiálně říkám, to vyběhlo až 14.4., tak tato vláda už dostala přesně odhad instalovaného výkonu ploch upřednostňovaných evropskou a českou legislativou. A pozor, to není na 3000 MW, to je na 9200 MW. To se dělo 30 energetiků, kteří se hádali, jak doslova do písmene, jak koně. Byli tam i lidi z Česu, z Čepsky. Samozřejmě ty lidi veřejně vystupovat nemohou, protože by přišli o místo, že jo? Protože teďka vládní politika je taková, jaká je. Takže to se v podstatě trošku moc ani nezměnilo od té doby Fialovi, bohužel. Ale prostě více než trojnásobek požadovaného výkonu a trojnásobek toho, co oni teďka zveřejnili toho 14.4., tak oni mají v podstatě přesně nadefinováno v souladu s tou evropskou směrnicí. A co teď mohou dělat lidé, nebo co musí dělat lidé? Musí, protože pokud to neudělají, tak bohužel pak máme smůlu. Jo? Teď musíme dávat připomínky. nejsou to, pozor, nejsou to námitky, jo? Mnozí lidé by řekli, že jsou to námitky, ale tohle není stavební řízení, tohle je vlastně územní plán, takže oni musí dávat teďka připomínky a musí se to posílat pouze na MMR, já myslím pouze jako ten adresát. Samozřejmě, když to pošlou lidé v kopii, buď to premiérovi, který slyší na hlas lidu, protože je to politik, nebo svému hejtmanovi nebo hejtmance, nebo jo, prostě ještě třeba na ministerstvo životního prostředí, nebo tak je to dobře, jenom dobře. Ale primárně je prvním vlastně a jediným adresátem dle zákona je ministerstvo pro místní rozvoj. A jak jste řekl, Martine, tak ty šablony jsou dneska víceméně k dispozici už na mnoha jako místech, konkrétně třeba na tom webu krajinalidi.cz, tak je úplně nejjednodušší třeba ta šablona B, která je vlastně taková ta základní, pak je tam šablona A, to je taková jakoby důsledně, jakoby víc propracovaná. Ale tam je potřeba, aby to mělo určité náležitosti. To v té šabloně uvidíte, já to jenom připomenu. Tam je potřeba vždycky jméno, příjmení, datum narození a bydliště. Tohle jsou tři věci, které tam v každém případě musí být, jako identifikace toho podatele. Jo? A ideální je to odnést na podatelnou MMR na Staroměstském náměstí, tam to dát proti razítku, abyste měli doklad, protože já si stejně myslím, že to asi skončí u soudu, protože je vidět, že tady to prostě tahle ta vláda bohužel funguje taky špatně v tomto, takže to opravdu asi skončí u soudu, takže je potřeba mít ten doklad. Nebo buď to tam odnést, jak jsem říkal, nebo poslat to na doručenku, schovat si ten text, jo, tu kopii toho vlastně, co tam všechno bylo v tom. Jo. A samozřejmě jde to posílat i datovkou, to taky lze. Osobně samozřejmě v momentě, kdy někdo má ještě podnikání, jo, tak je dobře, když to pošle on jako podnikatel svojí datovkou, ale klidně ještě v papírové formě jako fyzická osoba. Jo. Mailem to musíte mít speciální ten autorizovaný podpis na mailu, to je takový složitější a někdo ho taky má. Takže vlastně jsou tři podoby. Osobně to tam dát, poslat to poštou, nebo poslat to mailem, nebo teda datovkou. Jo? Takže takhle to všechno lze. A říkám, stáhnout si ty šablony a podle těch šablon to vyplnit, dopsat tam určitě nějakou svoji specifiku. Jo? Třeba ten, kdo bydlí, řeknu příklad tady, jo, třeba Trhový Štěpánov, jo, to je akcelerační zóna 16, to je vlastně ta, jakoby jedna z těch prvních zón na Větrníky. A tady oni normálně prostě napsali, že tady není Blaník. Aby to se mohli nacpat, tak napsali, že tady jsou obce pod Blanicko, to je celý region pod Blanicko. Takže MMR s těma svýma expertama za desítky milionů prostě napsali, že tady není žádná krajinná dominanta, čím smazali jak velký, tak malý Blaník. No. To, že to umístili k Řípu, to je další, řekl bych, pohana české státnosti, protože upřímně řečeno dato k Řípu a prohlásit, že je to v pohodě, protože na Říp se přece můžete dívat ze západu. Když se budete dívat ze západu, tak neuvidíte ty Věteníky, které budou schovány za Řípem, ale když byste se chtěl koukat z východu, tak z východu to neuvidíte Říp, protože bude schovaný za Věteníkama. No, to je prostě něco úplně šíleného. A samozřejmě jsou tam ještě další šílenosti, doslova do písmene, protože třeba normálně zlikvidovat památky UNESCO, respektive ne zlikvidovat ty památky, ale zlikvidovat jejich ochranu UNESCOem, protože to UNESCO má určitá pravidla. Jeden z nich je, že samozřejmě se chrání nejen ta památka, ale chrání se i ta krajina, to krajinné okolí, to je součástí ochrany toho objektu, ochrany té kulturní památky UNESCO. Takže třeba v Kroměříži kolem květných zahrad chtějí umístit desítky těchto Větrníků, čímž samozřejmě přijde Kroměříž a květné zahrady přijdou o ochranu UNESCO. Jo? Pak máte další to, Litomyšl, Telč, prostě tam je, prostě oni opravdu, mně to připadá, jako když to dělají na schvál, že prostě chtěli zlikvidovat i ty památky UNESCO, jo? Na českém území, což je teda něco úplně úděsného. A to nehovořím o dalších věcech, jo? Protože třeba, když si to vezmu, tak výzkumný ústav, jo? Výzkumný a zkušební letecký ústav dělal dokonce za peníze MPO, TAČU a MŠMT, jo? MPO je Ministerstvo průmyslu a obchodu, TAČU je Technologická agentura České republiky, MŠMT Ministerstvo školství a mládeže a tělovýchovy, tak dělal aplikovaný výzkum a z toho aplikovaného výzkumu vyplynulo několik věcí. Jo? Za prvé, že je tam ten infrazvuk, pod Prahově se šířící vibrace, jo? Podložím i vzduchem na velké vzdálenosti a to nelze eliminovat nějakými běžným odstíněním. Jako někdo si říká, postavím si protihlukovou stěnu, tak bohužel tohle prostě takhle, to nefunguje. To prostě se šíří dál. No ale pak jsou tam ty mikroklimatické změny, což je další třeba problém, no. Že ta turbulence a to nucené větrné obtékání generované rotory v blízkosti země drasticky ovlivňují přízemní vrstvy atmosféry, narušují přirozenou distribuci vzdušné vlhkosti a prokazatelně vysušují půdu. Jo. To je třeba jedna z věcí, ale pak je tam samozřejmě spousta dalších věcí, protože vy, když to budete vyplňovat, jo, vážení diváci nebo posluchači, tak tam si určitě taky vzpomenete, že tam byl třeba orel nějaký mořský, že tam byl, že jste tam viděli, že tam bylo, že jste tam rádi chodili, protože na to máte vzpomínky z dětství, protože jste tam poprvé byli třeba s maminkou. Prostě tam je x důvodů, které je potřeba tam vypsat. Co nejvíc individuálních. Tohle to, co jsem četl, to jsou vlastně obecné vědecké jakoby zjištění fyzikálních jevů, které to máme v tom návrhu změny číslo 2, jo, která byla přednesena toho 14. století, úplně ignorovalo. Oni prostě se tvářejí, jako kdyby tady byla normálně prostě nepopsaná krajina, jako kdyby tady nebyly žádné národní kulturní památky, žádné památky UNESCO, prostě to sem dáme takhle a tady to prostě bude. A přitom, říkám, mají tady víc než trojnásobek ploch, které přesně odpovídají směrnici RED3 i tomu zákonu 249. A oni hrubý, opravdu obzvláště hrubým způsobem, jak by řekli tady někteří naši právníci a některé orgány činné či nečinné, tak oni obzvláště hrubým způsobem prostě porušují všechny tyto věci, které oni znají, to znamená zákon i směrnici Evropské unie. A to si myslím, že je doslova do písmene trestuhodné.
0: Tak, když já jsem tedy z Kraňska, nebo řekněme z Chomutovska, tak koukám zrovna na tu mapu na stránkách Krajina lidí, tak zase by chtěli rozšířit právě na Rusové ještě ten větrný park, koukám, že je to tady zvýrazněno, dámy a pánové, najdete to tady v té mapičce, musíte si to přiblížit tedy a máte tady ty akcelerační zóny, pak tady koukám v okolí Lubence, Blatna, Petrohradu, další, no ale kdo jste třeba, dámy a pánové, takže to směřujte k těmto zónám. A vy jste se k ním vyjadřovali, ne tedy, jak jsme říkali, ne tedy obecně. No a pak, když se kouknete, třeba tady koukám mezi Mělník, zrovna koukám na ten Říp, Lipkovice pod Řípem, že ano, tam je jedna, ale jestli jste mezi Mělníkem a řekněme Mladou Boleslaví, tak tam jsou tři obrovské, kde těch větrníků asi bude stát pěkná řádka, ani nevím teda kolik, ale asi to bude pěkný číslo a tam vám se dokážu říct, že vám to ten krajinný ráz teda zničí. Totálně, když tam místo krásných hradů, místo krásných kopců, když tam uvidíte tam osázená kvanta těchto monster, ne, tak to je hrůza.
1: Tam je třeba další, já se mluvám, tam je třeba další obrovský problém, speciálně jste vzpomněl právě ten Mělník a to, tak tam je akcelerační oblast Chorušice a tam je obrovská zásobárna vody. Obrovská zásobárna vody, která samozřejmě těma větrníkama bude prostě v podstatě nevratně poškozena a nevratně kontaminována. A tahle ta zásobárna vody je nachystána v momentě, kdy vypadne Kárany, kdy vypadnou další zdroje pro Prahu, tak vlastně to může být zásobování Prahy vodou. A my se toho takhle zbavíme kvůli pár podnikatelům s těma větrníkama, protože to o ničem jiným není. Jo? To není, že by to nějak pomohlo tam energetice nebo nám lidem. To je prostě o tom, že někdo bude dostávat dotace a to je další věc. Chodějí ty agenti, ty developři, oni to potom většinou stejně přeprodají, jo? Oni prostě udělají nějaký projekt a potom to přeprodají často. Neříkám, že všichni, ale často. Chodí a říkají, vy tady budete mít super, tady budete mít lacinou elektřinu a pomůže to zlevňování elektřiny. Jo? Kdyby to opravdu bylo tak laciny, jak říkají, tak by to dávali třeba, já nevím, za 24 halířů, jako je elektřina z jádra. Nebo by to dávali za 2,16, jako je elektřina z uhlí, když k tomu ještě připočtu povolenku. Jo? Protože ono, když to vezmu, tak ta elektřina z uhlí vlastně ten Česí vyrábí ze 41 halířů, jo, z uhlí, ale k tomu se musí připočíst povolenka, takže pak je to těch 2,16. A nedávali by to za těch dvě, dneska tři, pardon, za 3,20, kdy těch 3,20 je teďka vlastně stanovená cena z aukce Ministerstva průmyslu a obchodu. Vypsalo to Vlčkovo ministerstvo pod vedením ministra Vlčka a to Ministerstvo průmyslu a obchodu. A pod vedením už nového ministra Havlíčka se ta aukce dokončila, takže ty firmy, které v ní uspěly, a to uspěly prakticky všichni, kteří to podávali, to tam byly velmi jednoduché podmínky, jo, nějakou věc, nějaká jednotná environmentální studie, což je papír vydávaný od stolu různýma hlavně městskýma úřadama, jako třeba ve Vašimi, jo, byl vydaný na takový jeden věteník, úplně nesmyslný jednotný environmentální stanovisko. No a k tomu nějaká, já nevím, asi 300 tisíc kauce, což taky není žádný problém. Když si vezmeme, že ten věteník jeden pak stojí třeba 300 milionů, tak je úplně jasný, že to je úplný nepoměr. Tak vlastně v té aukci oni mají teďka jistotu, že 20 let budou dostávat 3,20 za každou vyrobenou kilowatthodinu. A to i v době, kdy ta cena na burze bude mínusová, protože ty věteníky díky té občasnosti, stejně jako soláry, většinou vyrábějí v době, kdy tu elektřinu nepotřebujeme. Naopak v době, kdy ji potřebujeme, tak nevyrábějí. Pak musí zaskakovat to uhlí a plyn, jo, protože ty jsou vlastně základní, protože jádro jede pořád v ustáleném režimu. S jádrem se nedá moc hýbat z důvodu bezpečnosti a z důvodu vlastně i toho, že by to bylo neekonomické, velmi neekonomické a nebezpečné, protože se tím zkracuje životnost. Mimochodem, jak jste vzpomněl tu Fukushimu, tak všichni se odvolávají na Fukushimu a v Německu Fukushima byla ten oficiální důvod. Ale už nikdo neřekne, že ve Fukushimě umřel jeden jediný člověk, jeden jediný, a to nikoli vlivem ozáření a vlivem toho, že to byl nějaký starý pán, 96 let nebo kolik mu bylo, a on nepřežil to, že ho vystěhovávají z jeho domku z důvodu jenom bezpečnosti. Takže jako říkat, že havárie Fukushima, že bylo něco úděsného, jako to nebyl Černobyl, to bylo úplně něco jiného. Takže tam v Německu Merkelová bohužel se vymluvila pouze na Fukushimu a ve skutečnosti se šlo o to, že potřebovala dostat ty zelené šílence nebo zelené ekoteroristy do vlády a potřebovala jim zavřít ústa. Takže kvůli tomu udělala tu šílenost zavření těch jaderných elektráren. A do dneška na to Německo, ale my taky doplácí. Do dneška.
0: Tak, dobře. Tak, všechno najdeme teda teď ty základy, já tam brousím, odkazy samozřejmě budou v popisu pořadu krajinalidí.cz, takže tam najdete tu mapu, když si to dostatečně přiblížíte, tak tu hrůzu tam uvidíte. Je to děsné a mohu ty připomínky směřovat jenom, nebo musím k jedné té akcelerační zóně, nebo teda vyjádřit se ve svém okolí, řekněme ve svém kraji. Aha, nebo obecně se to bere, že jako nesouhlasím
1: Určitě
0: vůbec.
1: ze to i více, protože jako někde bydlím, někam jezdím, na něco mám vzpomínky z dětství, jo, takže klidně napsat více, ale musí to být vždycky specifikováno. Jo. Asi bych to z důvodu opatrnosti, teď jenom říkám z důvodu opatrnosti, bych asi udělal to, že bych napsal jakoby na každou tu oblast připomínku zvlášť, jo, akcelerační oblast a ta, akcelerační oblast a ta, protože všude jako budou trošku jiné důvody. Ty věci jsou základní, nebylo dodrženo evropská směrnice, nebylo dodrženo zákon 249, ale teďka ještě další. A teď bych tam k tomu připsal další. Jo? Tak třeba na Blaník jsem chodil s rodičem a mám k tomu opravdu vztah. Je to mé poutní místo, kam chodím jednou za rok se tam chodím. Jo? Na Zíp jsem, jo? Třeba to vysloveně takovým způsobem, prostě vždycky tam napsat ještě něco svýho. Něco svýho, což je strašně důležité, aby oni to nemohli zgajšrechtovat do jedné jakoby odpovědi, jo, že prostě no, Říp, jo, to je taková nějaká hora někde ve středních Čechách, že jo, tak to je v pořádku, Blaník to tam ani není, že jo, to jsme vlastně vymazali jako Ministerstvo pro místní rozvoj. No, takže vysloveně to prostě takhle to specifikovat. Jo, bude to lepší. Já přemýšlím o tom, jestli to šlo napsat na celou tu republiku, ale to se obávám, že To, no, uvidíme, zkusíme to ještě, ale bohužel na to není čas, protože je to do
0: Tak.
1: 1. 6. Nejpozději 1. 6. ty připomínky musí být odeslány nebo doručeny, když se to bude fyzicky doručovat, doručeny na to ministerstvo pro místní rozvoj. No, protože to je termín. Co bude po 1. 6., tak to jakoby i neexistovalo. To je potřeba vědět, že opravdu ten termín je šibeniční, vzhledem k tomu, že dneska je 26.
0: Je zase s podivem, že ta úřední moc na to tlačí takhle rychle, jak jste říkal na začátku, nejdřív to bylo potajmu, potajmu, potajmu, najednou se to najednou to vyjede a lidi zase jsou odtrženi z toho normálně jednat a musí jednat zase ve kvapu, takže tady je vidět záměr, dámy a pánové, to ně, tady lítají miliardy, tady lítají těžké miliardy a hlavně tady lítají, to je samozřejmě ten zisk pro ty na tom lizu, ale průšvih je to pro nás, pro všechny a právě pro tu naši zemi. Takže už jsem stáhnul připomínku, už jsem to teď dal do tisku z krajiny lidí, takže krajina lidí, dámy a pánové, ještě jednou .cz. Mohli byste se na to kouknout, já to tady zkusím vlastně dát obrazem, aby to bylo vidět v našem vysílání, to taky můžu udělat. Takže co tady máme připomínky, kde je všude najdu. Takže to máme na krajina lidí, máme tu odbornou Ačkovou, jak jste říkal, a tu takovou obecnou vyjádřit se k dané zóně nebo k daným zónám ve svém okolí, nebo co nás tedy táhne srdcem a duší, děkuji, Cikine. Tak zkrátka tam se vyjádříte, stáhnete si to, vytisknete. Všechno se tedy odesílá, jak jsme říkali, podepsat plným jménem a datum narození, aby tam byl, že ano, bydliště a
1: Ještě.
0: tak a další věci. Nejedná se, dámy a pánové, o nějakou petici, tady to jsou přímo adresné, osobní. Chce to samozřejmě i tedy tu osobní odvahu, bych řekl, vyjádřit se k tomu vůli a odhodlání, protože jenom činy nám tady v tom světě mohou něco změnit a to je právě i na vás, dámy a pánové. Takže jak jedničku, nebo Ačko, pardon, tak i Bčko variantu můžete si stáhnout, vytisknout a podepsat a tedy, jak jsme říkali, na doručenku, samozřejmě to poslat na adresu Ministerstva pro místní rozvoj. To je ten základ. Dále, jak říkal Ivan, tedy můžete to rozesílat jak tedy hejtmanům, premiérovi, že ano, a dalším dotčeným. Samozřejmě i ti vaši starostové, jestli by to tady rozjeli na té Rusové, tam je právě i zdroj pitné vody, je ta přísečnická přehrada pro Chomutovsko, takže to je další věc, která má letos enormně, už jsme se tady tomu věnovali, enormně nízký stav hladiny, tak to jsem nezažil za těch 5 let, co tam pravidelně denně jezdím okolo, tak jsem to nezažil, aby tam bylo takhle málo vody a je to opravdu do očí bijící, jako kdo se na to dívá a můžete se tam jít projít, větrníky budete mít přes silnici, že ano, na kopečku, no, po pravé straně, když přijdete od Chomutova, tak budete mít přísečnickou přehradu, lidé tam chodí na procházky, je tam krásná stezka okolo, ptáci vodní, můžete pozorovat přírodu, takže si to dejte dohromady, když tady místo nějakých, já nevím, kolik mají tady ty, co tam jsou, 90, 100 metrů, tak když tam budou dva, 2,5 násobně větší monstra, co to tam udělá, nepředstavitelná hrůza, já se toho děsím. Tak, to jsme probrali, to jsme programy. Více prý renčů nenapadá, mě teď taky ne. Ten základ tedy máme. Apel na každého.
1: Já k tomu ještě musím říct,
0: Ano?
1: ale potom nějaký technický
0: Jo,
1: detail, ale
0: tak jdeme na to.
1: lidi si třeba vůbec neuvědomují, že ten železobetonový základ toho větrníku, to je několik tisíc tun železobetonu, no, minimálně třeba 0,5 tisíce, někde i mnohem více tun železobetonu, který už v podstatě nikdo moc nemá šanci dostat z té země, protože je to pečlivě vyarmovaný. A je to opravdu šílenost. Jo. Takže tohle je to v podstatě a těma otřesama vlastně to udusává tu půdu, takže to likviduje tu půdu a vlastně veškerý život v té půdě. Proto taky třeba, když by se to mělo umístit někde, kde jsou ty ložiska podzemní vody, jo, ty zásoby, tak to je nebezpečí, že to opravdu nevratně poškodí ty zásoby pitné vody, což jako s pitnou vodou bychom si fakt zahrávat neměli. Jenomže ono jedna věc je ten větrník, který zabere nějakou plochu, a k tomu musí být příjezdová komunikace. Ta příjezdová komunikace, protože to vyžaduje pravidelný servis. Co mi říkali chlapi, kteří se tím zabývají, tak tam se ne, musí měnit olej v té převodovce, jo? Protože většina z těch větrníků má převodovku, která je, kde je to mazáno olejem i ty hydraulické systémy. tam je zhruba 600 tejtů syntetického oleje. To je to, co tak krásně hoří. Když ten větrník chytí, tak tam nehoří ta ocel, jo? Tam hoří ten olej a pak teda hoří i ty izolace z těch elektrických zařízení. Jo? To je ten černý dým, krásný ekologický, kde se stačí jednou nadechnout a už nedecháte dál, že jo? To vám úplně stačí. To jsou velmi nebezpečné látky. Jo? Ale k tomu jsou potřeba teda ty vozovky. A jak říkají ty chlapi, tak říkají, když je to větší větrný park, tak my tam jezdíme prakticky denně, když je to velký větrný park. Jo? Takže ne, že je to bezobslužný a že to prostě samo jako funguje, když fouká. Pozor, nesmí foukat moc, když fouká moc, tak se to musí zastavit, protože ten větrník by to nepřežil. Jo? Tam je to od nějakých 5 metrů do 25 metrů za sekundu a když je menší rychlost, tak to se netočí, když je velká rychlost, tak se to musí zastavit, aby se to neutočilo, aby to neudítlo. To slova do písmene. No ale co většina lidí třeba vůbec netuší, ono se to musí napojit, vlastně ta elektřina, kterou to občas vyrábí, tak musí se dostat nějak do sítě. No aby se dostala do sítě, musíte udělat k tomu vysokonapěťový kábel. Vysoký napětí, čili 22 kV, někde i 35 kV, a to je jedno, tam prostě v každém případě už je ta 22 má ochranný pásmo. V tom ochranném pásmu nesmíte kopat, nesmíte v tom zasazovat hluboko kořený nějaký rostliny, stromy zejména teda tak, ale co hlavně, vy přes ten kábel nesmíte přejíždět zařízeníma, které jsou těžší než 6 tun. A většina zemědělské techniky, dnešní zemědělské techniky má daleko přes 6 tun, že jo? Ať už jsou to ty velký traktory nebo velký návěsy, ať už jsou to kombajny nebo prostě všechno. To znamená, vy přesto nesmíte přejíždět, pouze se souhlasem distributora, což je většinou čest tady v těchto oblastech. A pokud byste to přejížděli a pokud došlo k poskození těch kabelů, tak tam je to automaticky trestný čin a jenom byste měli kliku, když by to byl takzvaný nedbalostní trestný čin, to znamená, to je do 3 let vězení, protože když by vám řekli a trvali by na tom, že jste viděli, že tam ten kábel je a přesto jste ho poškodili, tak to může být až 6 let vězení. No, samozřejmě náhrada škody v řádech se tisíců a podobně a podobně. Tohle to, ty větrníky, to je jenom obyčejný biznis. V podstatě se jedná, to nepomáhá energetice, nepomáhá to krajině, nepomáhá to lidem, pomáhá to pouze pár investorům, ať už zahraničním, či českým. Jo? Jsou to v podstatě novodobí, teďka říkejme jim větrní baroni, protože ty solární baroni, to bude končit v roce 2030, to z toho roku 2010, jo? Ten boom. A do dneška do toho doplácíme každoročně zhruba 28 miliard na dotacích. 28 miliard platí z našich daní a tak se platí vlastně na dotacích těmto solárním baronům. Takže teďka prostě tyhle ty chtějí jenom převzít, v podstatě, abych to tak řekl obrazně, místo těch už vodorostových se k tomu zase chtějí přifařit tady k tomu cecíku státní kasy, se chtějí přifařit další a další ty nový větrný baroni. Protože je to o dotacích, o ničem. Ta větrná elektrárna prostě bez dotací nefunguje. No. Něco jiného je, když vy si uděláte na své střeše malý solár, když si tam uděláte i malý větrníček, existují ty malé větrníčky, já nevím, vysoký metr, 1,20 m, no, který vyrobí, já nevím, třeba 5-6 kW, jo, mají výkon. Tak to, když si dáte, a k tomu si dáte baterku, tak potom vlastně máte jistotu, že až ten stát opravdu odstaví to uhlí a budou blackouty a blackouty a blackouty, takže vy si uděláte ten ostrov svůj malej, kde budete mít tu baterku, ten solár, ten větrníček a vy si klidně, vám tím pádem se neskazí to maso v té lednici nebo v tom mrazáku, vy si budete moct těma ledkama posvítit, to vám prostě bude stačit. Samozřejmě vám to asi nebude stačit na cirkulárku nebo něco takového, ale to zase počkáte, jestli se tomu státu nebo tomu distributorovi podaří obnovit dodávky, jestli ten blackout nebude nějak moc dlouhý. Takže obecně tyhle ty občasné zdroje mají výhody určitý, ale v tomto případě tyhle ty velký mají výhody pouze pro investory, pouze pro větrné barony a jinak. ani státu, ani energetice, ani lidem to vlastně nic nepřináší. I když oni samozřejmě slibují, ano, my dáme tady vaší obci třeba, když budete mít tady hasičský sbor záchranný, když bude mít akci, tak tam dáme něco do tomboli, jo, nebo vám dáme nějaký peníze a teda, a teda, a teda. Když jsem teda u těch hasičů, tak jenom taková, ono to není úsměvné, ono je to spíš pláč, jo, už jsme to tady nakousli. Podle stanoviska ministerstva vnitra a generálního ředitelství hasičského záchranného sboru, tyhle ty větrníky, ať už jsou vysoký 200 nebo 270 metrů, tak mají nulovou požární výšku. Nulovou. Jo, těch 270 metrů má takzvaně nulovou požární výšku, a to z toho důvodu, že se to nehasí. Oni na to nemají za prvé techniku a za další mají pokyn přistupovat tomu jako defenzivní záležitost. To znamená, oni to nehasejí, oni mají pouze hlídat, ty hasiči mají pokyn pouze hlídat to okolí, aby se to nerozšířilo moc daleko do okolních polí, nebo nedej bože, když to postaví třeba do lesa, což je teda zločin to stavět do lesa, tak aby nevyhořel celý ten les, ale jenom kousek. Jo? Takže tom jako opravdu je to velký problém, protože na to, říkám, neexistuje technika, ale existuje tenhle ten závazný pokyn. Takže vidíme, že je to prostě něco, co opravdu je v podstatě proti lidem. Jo? Jako když říkám, když jako se tady stavěly soláry na velmi úrodné půdě, tak to byl problém, ale tady ta Evropská unie paradoxně opravdu říká, stavějte to tam, kde není zemědělská půda, dávejte to tam, kde už se o tu zemědělskou půdu připravili. A to bohužel není respektováno. No, takže říkám, v tomto případě Evropská unie paradoxně není hlavní viník je vlastně vláda, česká vláda, zejména teda Fialova, která to takové vlastně od toho roku 23 chystala. No, a pak to i zakotvila, protože přepsala tu směrnici do zákona a nějak si nevšimli, že je to v rozporu s tím, co vlastně chystají. No,
0: Tak,
1: a
0: a to
1: bohužel
0: by...
1: tohle ta ministryně pro místní rozvoj to takhle vydala v rozporu se
0: A
1: zákonem
0: to by měl
1: evropskou
0: být právě,
1: směrnicí.
0: jak jste říkal, vlastně ten náš hlavní útok tady na to, že to je v rozporu se zákonem, protože to... Ať si to tady postaví, že ano, kdyby chtěli ve vykutaných dolech, ale ty se radši zaplavějí, že ano. Ale mám tady ještě zmíněno dotazy. Rosný bod zmínit a samozřejmě snížení ceny nemovitostí, že ano, a na případné navýšení pojistek, protože to se dotkne každého, kdo v tom okolí bydlí, dámy a pánové. I když to už jsou jakoby jednotlivci, osoby, nebo přímo jednotlivci dotčení, že ano, nebo dané zóny, obce, vesničky, ale to je průšvih, protože pak vám to všechno půjde vodou, dámy a pánové, nebo spíše vzduchem, který nám tedy bude oteplován, změní se ty proudy, proto se tam asi ten rosný bod v tom úplavu asi nebude nastávat, takže vysušování půdy, že ano, bez vegetace, další věci, ty nemovitosti, opravdu, kdo byste si jel koupit zítra chatu asi někam, kde víte, že vám za barákem vyroste takováhle alej, nebo já, no, alej, sad takovýchhle zvěrstev za domem, tak to si asi těžko koupí. Víte, že ano. A i ten infrazvuk, mikrovibrace, další věci, uvidí se, nikdo pomalu neví, jak to dopadá. I když tady mám, jak to dopadá i na ty stavby, zapravdu, .sk, to je myslím Daniel Máčovský, takže ty se
1: Ano.
0: psali, že ty udělali, ty zaplatili, kolik říkal, asi 2 nebo 5 tisíc euro, že ano, že vzali a nechali si od těch specialistů, jak ze severu Evropy a dalších si nechali udělat ty zprávy, nechali si udělat průzkumy a další věci, takže ti to dali do jedné knihy, tam to taky můžete čerpat a je tam spousta množství vlastně informací a těch argumentačních nábojů v této informační válce, protože vidíme, že ten náš v uvozovkách nepřítel, který má dělat něco pro blaho lidí z toho svého poslání, ať už je to premiér, ať už je to ministr, že ano, a další věci a další lidé, tak oni zkrátka vidíme, že se tak neděje, že nekonají ani ve jménu. A přitom i ten zákon o ochraně přírody, že ano, který tam jasně je, že by o to měli taky pečovat. Vy, když to nebudete dělat, dostanete pokutu jak prase a pomalu se z toho ani nezvednete. Ekonomicky vás zlikvidují. To samé, jak Ivan teď říkal, že kdybyste poškodili ten vysokonapěťový kabel, že ano, tak vás to finančně taky většinu asi zlikviduje, že ano, kdybyste měli jít ještě sednout si hezky do tepláčků. A ještě byste zadlužili sebe a své děti a Bůh ví kolik generací splácet jakože tedy opravu tady toho. Takže to je všechno opravdu hrůzotvorné. A mě jenom udivuje, že i v téhle super demokratické společnosti, kde se každý holedbá demokracií, piráti a další transparentností a najednou jim tyto věci je ticho po pěšině, nikomu to nevadí, nikdo proti tomu neřekne ani slovo. A ještě veřejnoprávní média, s kterými tady prakticky bojujeme, jak s větrnými mlýny, Don Quixote, tak veřejnoprávní média, korporátní média jedou furt tu samou. Já jsem právě slyšel, vlastně jsme měli i Ivana, teda Jaroslava Nováka, i s Renčou jsem mluvil, protože ti byli přítomni toho 15. května v tom radiodomě, tak byli přítomni taktéž tomu, takže se, a pouštěl jsem to tady i do vysílání, aby si to lidé uvědomili a načítal jsem vlastně ty zážitky těch lidí, kteří to popisovali, když tam byli, takže to byla jednostranná propaganda, dvouhodinové videjko, nějaké propagandistické, když se kouknete na články, že ano, nebo vůbec na reportáže, si najdete, tak to je všechno jednostranné, prakticky kritika nyní, a když, tak jsou to blázni a odmítači skvělého zeleného údělu, Green Dealu, jak já tomu říkám, Green Debil, kdo se tomu ještě věnuje a má to za něco skvělého. Uvidíme, co motoristé a další, já jsem si taky nevšiml, že by tak nějak kvůli tomu řvali, že ano, a spousta jiných. Teď jsme probrali prakticky všechno. Dámy a pánové, nevím, na co bychom se ještě zeptali, protože těch věcí, samozřejmě, jak jsem říkal, těch negativních dopadů je takové množství. Ekonomicky je to vlastně neschopné života, jak jste říkal, Ivane, bez těch dotací, protože tady ten vítr, je to od nějakých 5 maximálně, nebo 10 až 15 metrů za sekundu, že ano, foukání. A to tady skoro se nedosáhne nikdy. 22, 20, co jsem tak slyšel, už je asi limit, když se to musí brzdit a vypínat, protože by se to roztočilo tak, jako jsme viděli ve Francii, jakékoliv jinde, že když ty brzdy selžou a vítr je moc silný, tak nakonec se to tak rozkmitá, ta konzole, že lopatka podsekne tu konzoli a všechno to jde dolů na zem, pak se to asi jenom sebere, když tak dohasí a můžeme se na to jenom koukat a zahřívat se tedy pocitem, že jsme, kdyby jsme k tomu přistoupili, že jsme vlastně teda zachránili tu naši zemi, to naše klíma. No už, je to apel, dámy a pánové, na vás. Nechám ještě závěrečné slovo na Ivanovi, aby se k tomu nějak vyjádřil, nějak vás dokopat. Zkrátka, já jenom poznamenám, že od toho gauče se ještě nic nevyhrálo, opravdu. A je potřeba se na tu naši krásnou zemi, jedinečnou zemi, v které jsme se narodili a ve které žijeme, je potřeba se postavit, když vidíme, že ten úřední moloch zase zaplacený, protože nic jiného než peníze v tom nejsou. To je příjemné.

0: a to nejsou taková monstra, jako chystají teď v těch akceleračních zónách. A dokonce přemýšlejí právě, že by to vyhlásili za národní technické památky, aby se to nelikvidovalo. Nevím teda, jestli sundají aspoň vrtule, že ano, aby se to dál nedocházelo k té větrné a další erozi toho sajrajtu, ať už jsou to uhlíková vlákna, skloraminát, já nevím, co všechno tam je, jsou tam nějaké kompozitní materiály, že ano, to abrazivum vlastně odlítává to mikročástečky, mikroplasty do celého okolí. Takže a to by asi mohli sundat, a nevím, tak asi stožár, základ, stožár a možná konzoly tam nechají a budou to vyhlašovat tedy za technické národní památky a nebude se na to více rozšahat. No. A asi to tam zůstane podle nich navždycky, protože nevím, kdo by to tady převzal. Obce převezmou likvidaci, nebo kdo to převezme? Investor?
1: Majitel pozemku bude odpovídat za tu likvidaci.
0: Aha.
1: No. Takže no, tam je potom otázka. To je samozřejmě, tam vzniknou potom majetkoprávní velké vztahy, protože samozřejmě většina těch, jak já říkám, větrníkových baronů, tak samozřejmě si na to udělá účelové organizace, takzvané SPVčka, čili si na to udělá nějaký SROčko, já nevím, základní kapitál 10 tisíc třeba kaček, jo, podobně. No a v momentě, kdy budou končit dotace, tak není nic jednoduššího, než nechat zkrachovat tohleto, tuhle tu firmu, která vlastně to má na sobě, jo? Čili to SPVčko nechat zkrachovat a tím pádem se zbavit odpovědnosti a tím pádem prostě to zůstane stát a pak to bude likvidovat, já nevím, obec, pak to bude likvidovat stát, těžko říct kdo. Podle mě, jo, pokud to bude koupený pozemek, tak to zůstane na té firmě, likvidátor té firmy nebude vědět, co s tím, tak v podstatě vyhlásí nějakou dražbu, teď to nikdo nebude chtít koupit, jo? Co by s tím kdo dělal. Tam potom vzniknou různé zajímavé majetkoprávní vztahy. Pokud to bude obecní pronajatý majetek, tak tam na to může ta obec pěkně zkrachovat. No. Tam je ještě dobrý taky, ale to teďka je potřeba udělat ty připomínky. Jo?
0: Tak, to je to nejdůležitější.
1: Ale jinak klidně, zase ať si v obci udělají klidně referendum, protože referendum podle zákona 22 je závazné, sice trvá 2 roky, ale je to závazné a díky tomu referendu, pokud by se jim to povedlo udělat a pokud by jasně většina těch občanů prohlásila v tom referendu, že nesouhlasí s umisťováním těchto oblud tam u nich, tak obec nesmí pronajmout nebo prodat obecní pozemky pro tyto účely a samozřejmě taky nesmí uzavřít žádnou smlouvu s těma větrnýma baronama, jo? Že jim nějakou smlouvu o spolupráci a podobně. Jo? Samozřejmě nevztahuje se to pak na ty soukromníky. Pokud ten soukromník se nechá uplatit tam nějaký, tak to jako už je zase horší věc, ale tam potom zase se musí bránit ty lidi už potom v dalších fázích, třeba ve stavebním řízení a tak. Je potřeba to dělat, protože to, jak se vzpomíná Martine, já jsem o tom taky nehovořil, ale tam opravdu jsou velmi toxické látky, které se uvolňují z těch vetulí a v podstatě jsou schopny prostě zamořit široké okolí, jo, v tom úplavu. Jak to vlastně tak to zamoří široké okolí a bohužel vlastně nikdo zatím nepřišel na to, jak se tyhle ty mikročástice z té půdy dají odstranit. Takže tam se to potom dostane do řetězce přes nějak něco, co se tam vypěstuje, přes nějaké, já nevím, přes krávy, přes něco, prostě se to dostane až do nás a nikdo není schopen to prostě zatím odstranit. Ani z té půdy, ani z toho dobytka, ani z nás potom. A paradoxně ani při kremaci se to nedá zlikvidovat.
0: To je závažné. Tak, takové většiny materiály, že ano, taková idiotka technologická. No, dámy a pánové, pokud jste z města, tak nezoufejte, já vás uvedu do situace a do světa. Kde si myslíte, že se pro vás dělá jídlo? Kde se pěstuje to obilí a další? Z čeho máte pak pečivo? A nebo kde se právě chovají ta hospodářská zvířata? Nemyslíte si, že se to bere v obchodech, v regálech, že ano? Takže musíte si uvědomit, že celý ten potravní řetězec až na pulty obchodů je s tímhle provázaný a říkat si, já jsem z města, mě se to netýká, tak se vás to právě sakramentsky týká, protože vy jste to, co jíte, vy budete nakonec sklízet to, co zasejete, když nebudete zase tady akční a nepostavíte se podle mého názoru, je to můj názor za správnou věc, tedy ne proti, ale za zemi bez větrníků, bez větrných elektráren. To je moje krédo. Ne proti

0: landsmanšaftu, ale za zemi bez nich, za zemi tedy bez teď větrníků. A soláry samozřejmě, ty jsou zvláštní kategorie, tam už vydělávají mafiáni, i političtí, i jiní tam vydělávají roky minimálně, to je myslím 2012. Dobře, dobře, tak máme skorem hodinku, já si myslím, že jsme snad všechno probrali, jestli Ivana ještě napadá něco, co bychom měli zmínit. Asi to nejdůležitější je tedy výzva k akci lidi.
1: Přesně tak.
0: A národe, probuď se, protože a bojuj, protože tady už jde o přežití nás všech. No už nebudu to ani stříhat, nebudu tam ani zdávat, zastavím vysílání. Poděkuji Ivanu Noveskému, tak to na záznam samozřejmě, že nám věnoval hodinku svého času a dámy a pánové, vás, výzva na vás. Sdílejte, šiřte a hlavně vytisknout, vyplnit, vyjádřit se, odeslat Ministerstvo pro místní rozvoj. Já ještě najdu tady jejich adresu podatelny, kam to máme napsat. Taky pod pořadem to bude umístěno, ať se na to můžete kouknout. Ivane, moc krát děkuji.
1: Taky ne, já vám taky děkuji a doufám, že teda všichni to uchopějí, vytisknou a pošlou nebo donesou to na Ministerstvo pro místní rozvoj Staroměstské náměstí 6 Praha 1.
0: Výborně. No? Ivan Noveský nám dodal na závěr i adresu. Takže super, děkuji, loučím se, krásný den vám přeji a dámy a pánové, držme se, protože a mějte se dobře, jak říká Martina Kociánová, a něco pro to dělejte, protože skutečně nikdo jiný to za vás neudělá. Tím, co dám takovou tečku na dnešní závěr.

Milujete knihy a chybí vám čas? Máte rádi okamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad.

0: Ale pozor, ne všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady. Tak krásný den vám přeji všem, kteří jste zasedli a posloucháte právě teď, anebo budete poslouchat následně, až na to budete mít čas, až vás třeba nebudou trápit šéfové v práci anebo nějaké povinnosti, které vám znemožňují si zkrátka dobře tenhle pořad pustit teď právě od 3 hodin v to pondělí. Je to takový, jak bych to řekl, takový čas, který prostě je, jak se říká, mimo ten hlavní proud, ale to vůbec nevadí, protože zaměřením tento pořad je víceméně na to, aby si ho člověk pustil v klidu, když má čas o tom přemýšlet a některé věci vyhodnocovat. Takže máme pondělí 1.6.2026. No. Máme tady červen. A dneska všechny děti mají svůj svátek. A 1. červen, to byl vždycky den, kdy nejenom, že ten svátek dětí a tak dále, ale pro všechny školáky to startuje takové to období posledního měsíce, kdy vlastně končí ta školní docházka jednoho roku a pak 2 měsíce pauza, prázdniny, krásný. Asi květen a červen jsou nejkrásnějším měsícem, nebo bývají to nejkrásnější měsíce a červenec někdy toho léta, protože ještě není všechno spálené od sluníčka. Je to v takové rozpuku všechno. Dokvítají stromy, začínají se tvořit plody. Plody. A tak ta tráva je krásně zelená, první sena. Všechno voní, je to nádhera. Prostě nádhera, jak ta příroda nás umí obdařit, potěšit a zahřát tím vším, co nám nabízí. I ta zdevastovaná příroda nám umí poskytnout takovéto radosti. Tak si to užívejme. A dneska slaví, víte kdo? Dneska slaví Laura. Všechny Laury mají svůj svátek. Laura je jméno, které nosí moje nejmladší vnučka. Laurinka. Teď jsem jí akorát přál, posílal jsem přání skrze maminku, tak doufám, že bude vyřízeno. Jméno Laura má v sobě zvláštní kouzlo, šarm a charisma, které propůjčuje i svoji nositelce. Ne nadarmo je Laura jménem pro vítězky zdobené vavříny. Laura. Já jsem doteďka znal tu Lauru, víte odkaď? Z toho filmu Román pro ženy. Tam byla ta představitelka Laura. A Laura, ta babička její tu hrála Stella Zázvorková a ona říkala Lauro, tak zvonivě jí krásně říkal to Lauro. No, už máš chlapce? Tak to je taková ta replika, která je nezapomenutelná. Jinak jsem jinou Lauru neznal. Tak uvidíme, jak to s těma Laurama u nás vypadá. Musím se na to podívat ještě víc zblízka. Jméno Laura nosila populární americká herečka a zpěvačka Laura, jak blbě vidím, Laura Branigan, která se proslavila písní Gloria. Jméno nosila i česká herečka Laura Třešňáková. Laura Třešňáková, to byla taková ta stará paní, se já ji znám. K současným nositelkám jména patří italská zpěvačka Laura Pausini. U nás pak slavná psycholožka Laura Janáčková. Neznám, asi k psychologům nechodím. Jméno Laura nosí i dcera Dary Rollins a Matěje Homoli. Jméno je spojeno i s českou rockovou kapelou, která si říká Laura a její tygři. Ano, to je. V počátcích zde jako zpěvačka působila i Ilona Čáková. Vím, znám. Potom Ilona zaspívala s Lucí Bílou ten známý hit Láska je láska a Petříně. No a pak se vydala na tu solovou dráhu, ale Laura pochopitelně a její tygři fungují dál. Laura a její tygři byla zajímavá kapela, protože to byla svazácká kapela z Mostu. Dali se dohromady pod patronací Socialistického svazu mládeže a tam tak začínali, byli dotovaný pochopitelně z mosteckého, nebo de facto někde ještě od Česu, že jo, protože uhelné doly spadaly pod Čes, takže vlastně přes ty doly tam bylo to financování. No a byl to úplně takový směr, který tady nikdo asi moc nespíval v tu dobu. A tam je zajímavý to, že oni vyjeli na 3měsíční turné do zahraničí, už od Pragu koncertu a to. A když se vrátili, tak už Socialistický svaz mládeže, který je zaštiťoval, kdysi už neexistoval. A co víc? Možná, že už dokonce neexistoval ani ten státní podnik toho uhlí. Ale oni prostě vůbec nechytili, oni prostě odjeli ze socialistické Československé socialistické republiky a přijeli do chaosu po revoluci. Tak to bylo zajímavé. Pojďme dál. Ženské křestní jméno Laura bývá spojováno s latinským jménem Laurencie. Z latiny se pak vykládá jako vavřín, přeneseně také jako vítěz či vítězka. Slovo laurus totiž v latině znamená vavřín a právě vavřínem se v starém Římě zdobili vítězové. Jméno také bývá spojováno s obyvateli římského města Laurentium. A teď, víte, kolik těch laur je? To není vůbec málo. 2382 laury a je to 168. příčka na tom žebříčku těch nejvíc obsazovaných jmen. Zajímavé, ne? Takže popřejeme. Milé Laury, i ty, moje malá Laurinko, moje vnučko okatá kristovská, tak přeji vám pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárku, gratulantů, obdarování. Přeji vám, ať jste prospívající, nebo pokud jste už dospěli, tak ať jste v hojnosti. No a pěkně to oslavte. No a vy, kteří znáte nějakou Lauru, tak ji popřejte, bo jí tím způsobíte radost a nadělíte jí zdraví. Krom toho, dneska je Mezinárodní den dětí. Víme, pamatujeme. A tomu se tady píše text. Mezinárodní den dětí MDD se poprvé slavil ve více zemí až roku 1950. Mezinárodní den dětí je dnem, kdy se Po celém světě pro děti konají různé zábavné akce, hry nebo sportovní turnaje. Je třeba upozornit na práva a potřeby dětí, se kterými je v dnešní době často jednáno jako s dospělými. Jedním ze smyslů Mezinárodního dne dětí je, že rodina by měla být pohromadě a věnovat se sama sobě. Přece všichni známe přísloví, kdo si hraje, nezlobí. Bohužel ne každé dítě má tuhle možnost, aby bylo v ucelené rodině. To ale si myslím pořád není tak strašné, jako když je v ucelené rodině, tedy jak maminka, tak tatínek, a nemají na to dítě čas. Nebo se mu nevěnují tak, jak by bylo potřeba. Víte, dítě nemusíte zahrnovat drahými dárky, nemusíte ho zahrnovat zbytečnou takovou tou péčí, že to dítě chudák nemá možnost se ani nadechnout. Dítě potřebuje cítit, že má v rodiči oporu, že musí cítit lásku a musí cítit ten význam toho rodiče pro svůj život, pro sebe, pro svoje bytí. To je důležité. Když to tam je, tak je všechno v pořádku. Když to tam není, tak žádné hmotné statky to nenahradí. A z toho vyplývá, že i když třeba ty děti nemusí být ve společné domácnosti obou rodičů a jeli s nimi zacházeno podle toho, co jsem říkal, tak i tak mohou být svým způsobem šťastné. Protože někdy je pro dítě lepší, když rodiče se rozvedou a situace se uklidní a to dítě cítí nějakou poklidnou dobu, uspořádané věci, uspořádané vztahy, než když musí poslouchat, jak se rodiče hádají, jak se urážejí, jak na sebe sočí. A ono to dítě, strach z rozvodu těch rodičů nebo z rozchodu těch rodičů, si myslím, že pro to dítě je mnohem horší, než když už se to stane a i tak to funguje. Tak to si myslím, že je důležité. No, těžké téma jsem tady otevřel, tak to radši zavřu. Laura a Mezinárodní den dětí. Já nevím, jak vy. Já vlastně dneska cítím, že mám svátek. Proč? No, protože každý jsme dítětem nějakých rodičů. A je jedno, že už třeba jsme sirotci, protože už rodiče nemáme. A pořád jsme dětmi. Je jedno, kolik vám je, ale je úžasné, když se můžete cítit volně jako to dítě, kde si můžete užít ten okamžik toho tady a teď, kdy nejste limitováni nějakými vzpomínkami toho, co bylo a co už není, a když nejste limitováni strachem z budoucnosti. Tady a teď, to je o tom prožití. Já neříkám, že to je o nezodpovědnosti, pozor, to vůbec ne. Tady a teď se můžu vždycky rozhodovat, mám svobodnou vůli a můžu se rozhodovat špatně nebo dobře. Ve smyslu v souladu s kony nebo v nesouladu s kony. Takže to je ta svobodná vůle, která je právě ohraničená limity, které určují a nastavují právě ty kony. Ale ten okamžik toho bytí tady a teď, to uvědomit si, co dělám, proč to dělám, uvědomit si, komu to věnuju, to, že to dělám, buď to dělám pro sebe, nebo to dělám pro někoho, koho mám rád, pro někoho, komu to vlastně věnuju, ať už je to s poděkováním nebo bez, nemělo by to tak být, pochopitelně. Nejhorší je, když někteří dělají pro ty druhé spoustu a ti druzí to berou jako samozřejmost. A to se všechno zjistí, až když ten jeden odejde, kdy dokápne ta poslední kapka, kdy odejde a pak jaké si ty neviditelné ruce tam chybí. Nejsou tam. Najednou, ejhle, toto přestalo fungovat, tady kape kohoutek, tady je potřeba tohle posekat, tady je tohle přemístit, s tímhle tím si nevím rady, tak se s tím budu dělat. Jak to, že to doteďka nebylo? Najednou teďko se tady všechno na tom baráku může zbláznit. Ne, to není tím, že doteďka to nebylo. Ono to bylo, akorát, že ty neviditelné ruce to vždycky vyřešily. A neviditelné ruce odešly. Máme potom problém. No, nechce filozofovat. Tak pojď, já to zavřu, tak šup. A mám tady takový zajímavý rozhovor. Musím říct, že existuje jeden politik, který byl velice slavný tím, že radikálním způsobem řešil cikány. Nazýval je cikánama a řešil cikány. Tuším, ve Vsetíně. A byl za to dehonestován, popotahován. No, a zase se vrací zpátky do rozhovorů a zase ta jeho popularita stoupá, protože má normální zdravé názory a není pomatený tou současnou propagandou, jo, kterou teda víc teďko dělají ty opozičníci, protože předtím to tady drtili jako vládní koalice. Takže pojďme si pustit Jiřího Čunka. Myslím, že má nám co říct.
1: Uznávám prezidentský úřad, když přijde do Senátu jakýkoliv prezident, tak se postavím tak jako ostatní senátoři, protože to je zdvořilost, zvyklost a sluší se to, protože nepřichází konkrétní osoba, ale přichází ta funkce, ten prezident. Tak tomuto úřadu já úctu mám. Co se týká Petra Pavla a jemu podobných, je to strašně těžké, ale vůbec nechápu, jak je možné, že takoví lidé se mohou dostat přes svobodné volby do úřadu. A skoro bych řekl, že nás někdo zkouší, že u nás je všechno, nejenom, že všechno možné, ale že si z nás dělá někdo legraci. Protože my, kteří jsme prožili 89. rok, my, kteří jsme žili předtím, já jsem měl tu výhodu na rozdíl od Petra Pavla, že jsem naprosto nezaslouženě se narodil do rodiny, kde prostě do katolické rodiny, kde tím pádem jsem nebyl ani jiskra, to špionýr a něco jiného. On to měl těžší, protože se narodil do komunistické rodiny a zcela prokazatelně, a nebudu tady opakovat, jaký měl ještě v 87., 8., roce 9., prostě do posledka, dokud ten režim padl, tak stoupal po schůdcích toho režimu nahoru. Když ten režim padl, tak pak se přizpůsobil a stoupal v tom novém režimu nahoru, což jako vojákovi bych určitě nevyčítal, protože vojáci mají poslouchat buď krále, ať už se změní král nebo nezmění, anebo potom poslouchat, jsou to vojáci toho státu, té republiky, tak poslouchat tu politickou reprezentaci. Jistě. To bylo v pořádku. Ale že tento člověk, který ještě navíc samozřejmě si vezme na manželku z prostředí, které mu bylo blízké, to znamená ona, kdo se dostal na školu Klementa Gottwalda do Bratislavy, to byli všechno prověření lidé, on, že jo, rozvědčík, tak kdyby někdo nám řekl v 90. letech, po Havlovi tady jednou přijde takovýto člověk a my to zkousneme a nic neřekneme, Tak to je, to by byla revoluce a dneska jako je to nepochopitelné. Víte, proč mi to, mě mnozí říkají, no jo, ty jsi křesťan, měl bys odpouštět, no to já mu odpustím, lecos, ale ať se nehrne do funkcí, ale ne proto, že si je to nepatřičné, ale tito lidé, a je to na něm vidět, jsou trvalé pod určitým vlastním vnitřním tlakem, protože on ví, že to není dobré, on ví, že není žádný Havel, že on Havel trpěl, zatímco on z toho tyl. A teď to překroutit není tak úplně jednoduché, ale má kolem sebe spoustu lidí a měl tehdy, které potkal na té cestě do Moskvy, na ty studia, to znamená dneska nepřátele de facto tohoto bloku. A oni všichni jsou postiženi tím, že nechtějí příliš se chválit svou minulostí, no a ti lidé si taky pomáhají. A to je vidět, to bylo vidět, to byla hrozná chyba, že jsme tam nechali soudce podobného charakteru a tak dále. Takže naše společnost je tím zaplevelená, řekl bych nemocná. Milion lidí tady v 10milionovém státě, ačkoliv teda stát měl 14 milionů, ale myslím Česká republika, tak bylo to 10 milionů, takže více než jedna desetina byli komunisti. Ti jsou tady rozptýleni a on je vlastně jejich prezident. A ty velké peníze, které mu někdo dal a proč asi, tak ty dokážou dneska udělat to, že lidé na toto všechno zapomenou. A dokonce si myslím, že kdybych měl volit mezi dvěma bývalými komunisty a tak dále, jako toho jednoho, ale ono to tak není. Lidé říkají, ale tam nám zbyli dva, ale to není, nás je tady 10 milionů a v těch 10 milionech je mnoho mužů a žen, jako není, nejsou to ani statisíce, ale je tam jistě tisíce mužů a žen, velmi kvalitních, schopných, morálně nezdevastovaných, ani minulostí, kteří by mohli nastoupit, jenomže on někdo si potřebuje vybrat někoho, kdo má ty závady v té minulosti takové, že bude poslouchat. A to je pro mě, a to pro mě je ta tragédie. Uznávám
0: to je krásné odhalení toho, proč Petr Pavel, proč něco tak zrůdného s absolutním profesionálním přístupem ke křiváctví, kdy on na tom křiváctví udělal kariéru, protože to křiváctví je pochopitelně o tom, že se jako rozvědčík musí nějak tvářit a přitom sbírat informace. Takže on, když se s váma baví o něčem, tak to bylo účelové, aby z vás dostal určité vyjádření a na tom vyjádření, aby vás potom uvařili, usvědčili jako nepřítele národa, nepřítele strany, nepřítele státu, já nevím co. To bylo jeho povolání, to bylo to, k čemu on byl vystudován a na čem dělal tu kariéru. Jo? To je prostě tak. Čiže takovýhle element vydíratelný jakoby na každém kroku je dosazen víceméně, protože to byla agenturní činnost, jo, porazit Babiše a tak, to bylo vymyšlený. Byl dosazený na takovýhle post a teď je z něho loutka, která je ovládaná, protože je vydíratelná. Já si myslím, že to první, co by se mělo zkoumat u jakéhokoliv kandidáta na prezidenta, je, jestli je nebo jestli bude nebo nebude vydíratelný. Jo, to je to zásadní. Protože potom je úplně jedno, co ten člověk říká. Je úplně jedno, co vydíratelný člověk říká ve své volební a předvolební kampani. Je to úplně jedno. I kdyby to chtěl dodržet, jakože tenhle element to říkal jenom proto, aby dosáhl účelově toho zvolení, I kdyby to chtěl takový člověk dodržet, tak nemůže dát garanci, protože jeho loutkovodiči mu budou diktovat, co může a co nemůže říkat. Loutkovodiči mu budou vymezovat hranice a budou mu určovat i témata ideologicky, politicky, po všech lajnách. Prostě vydíratelný člověk není sám sebou, říká to, co má nadiktováno, že bude říkat, a chová se tak, jak mu bude diktováno, aby se choval, bude podepisovat nebo nepodepisovat to, co mu řeknou a dovolej a posvětěj. Proto takový člověk z hlediska morálky, etiky a bezpečnosti státu nemůže zastávat jakýkoliv vrcholný post v hierarchii řízení státu. Proto by to mělo být prověrka. Prověrka, zdali je nebo není možno toho člověka vydírat. To by mělo patřit. A my do toho protokolu, jak si o možnosti ucházet se o tento úřad. To je zásadní podmínka. Všimněte si, že my to vůbec nemáme. Zajímavé je, že kancléř musí splnit bezpečnostní prověrky a prezident ne. To je hodně zvláštní. Takže bezpečnostníma prověrka by měl projít každý uchazeč o tento post. A teprve na základě sdělení, že není psychopat, na základě sdělení, že není agentem, že nepracuje pro cizí zájmy. Chápejte už to, že on je ve vedení Globceku, který je organizací, která obchodně obhospodařuje zbrojaře, tak to už je důvod, proč nemůže tam na té židli sedět. To je taky důvod, proč mu Macinka to místo v letadle nikdy nedá. A dělá dobře. To je ten důvod. A bohužel spousta lidí si to vůbec neuvědomila. Babiš se zpovídal z toho, jaký že on je agent STB. Ale ti, kteří ty agenty najímali, ty, kteří je získávali, ty, kteří je vydírali k tomu, aby, dejme tomu, sloužili, nebo ti, kteří je na pozlátko lapali, protože byli podplatitelní, to je Pavel, to byla jedna z jeho činností a on měl také, když byl někde na té misi rozvědčíkovské, tak on tam měl získat lidi pro spolupráci, nebo je měl usvědčit ze spolupráce, ale také získávat pro spolupráci. Takže Pávek měl získat pro funkci prezidenta Babiše. Když by se měl držet svého dosavadního pracovní náplně, tak by měl Babiše jako agenta, když o něm to říkají, tak by ho měl získat pro práci prezidenta. To by bylo ideální, ne proti němu kandidovat. No ale my víme, že čí zájmy zastupuje a tak dále. Zbrojaři. Zbrojaři si obsadili post prezidenta České republiky. Zbrojaři. Dobrý, ne? Co víc si můžete přát? A divíme se potom, že na Ukrajinu šlo tolik peněz? A že tolik peněz odešlo z ministerstva obrany zbrojařům? Můžeme se divit? A máme zmapováno, kolik za to Pávek schrábnul provizí? Nemáme. To se teprve možná zmapuje někdy. Ale nabízí se to. A protože to, co jsem teďko vyslovil, může a nemusí být pravda, tak ale to vyplývá z toho střetu zájmu, který tam je. Moje dedukce vyplývá ze střetu zájmu. Teď strašně pasou piráti po Babišovi. Takže, když byl zvolený Fico, tak ta Sebranka ze Slovenska, progresivistická, udělala delegaci do, a tu delegaci vedla tehdejší prezidentka Čaputová, jeli do Evropské komise hledat řešení, jak odstranit tuto vládu, jak odstranit Fica. Ejhle, na Roberta Fica následně je spáchán atentát. To si nikdo nedává do souvislosti. To jako nikomu nedocvakává, o co tady jde. A Sebranka pirátská nejela osobně, ale napsala dopis. Piráti napsali dopis na Evropskou komisi, jestli kroky, které učinil Andrej Babiš, aby vůbec mohl být jmenován tím agentem na tom hradě, tím pávkem, vydíraným pávkem, aby mohl být jmenován, tak musel udělat opatření, aby nemohl být podezírán z střetu zájmů kvůli Agrofertu a dalším firmám. Tak on to udělal asi, nevím, jestli ještě existuje nějaký jiný způsob, jak to udělat lépe, a udělal to radikálnějším způsobem, než by se to dalo třeba řešit. To proto, aby předešel nějakým blbečkům, který ho budou obvinovat, že to bylo účelový a blablabla. Ale Pirátům to nestačí. Piráti napsali, jestli by mohla přezkoumat Evropská komise, jestli by mohla přezkoumat, jestli to udělal ten Babiš dostatečně. Přestože Pávkovi, který to určitě komunikoval a konzultoval Bůh ví kde, to nakonec stačilo, takže došlo ke jmenováním Andreje Babiše premiérem, tak ale Pávkovi to nestačí. Teda respektive Pávkovi to stačí, ale Pirátům to nestačí, pardon. Pirátům to nestačí, oboje na pl. Pirátům to nestačí. Možná si někdo řekne, no nic, tak se dotázali, a no, ale ono to je docela nebezpečné, víte? Protože Evropská komise pochopitelně se vyjádřila, že to bude šetřit. Evropská komise může zastavit a zatím zastavila veškeré dotace pro firmy, které byly dříve ovládány Andrejem Babišem. Takže nebo ministerstvo nebo takhle. Piráti křičí, že ministerstvo nepozastavilo čerpání těch dotací a že pokud Evropská komise zjistí, že tam je ten střet zájmu, tak to čerpání bylo neoprávněné, i když, toť otázka, pořád bychom se vraceli jenom ke střetu zájmu Andreje Babiše, nikoli, že bylo něco neoprávněně čerpáno. Protože pokud to splňuje podmínky zákonné pro čerpání všechny, tak nejde o neoprávněné čerpání. To, že dejme tomu Andrej Babiš by to neudělal úplně ke spokojenosti Evropské komise, to, jak to vyřešil, ještě samo o sobě neznamená, že někdo čerpá neoprávněně dotace. Takže dotace nebyly zastaveny. Takhle, to jsem malinko se předběh. Dotace nebyly zastaveny, ale Piráti říkají, že když to nedopadne a Evropská komise to označí jako, že nebyly čerpány v rámci jako regulérně, takže je budeme muset vrátit. Ale znovu říkám, my nic vracet nemusíme. To základní a primární je střet zájmu Andreje Babiše. Případný střet zájmu Andreje Babiše. To by ale neznamenalo zastavení, protože Babiš nečerpá ty dotace. Čerpali je nějaké firmy, to je samostatný subjekt, má svoje IČO, čili to je právnická osoba, tam má nějaké vedení, jsou tam nějaké zodpovědnosti, dotaci přiděluje ministerstvo, jsou tam nějací lidé, kteří to budou dělat asi zejména u těch firm velmi opatrně, protože budou chtít předejít nějakým do budoucna problému. Takže pokud by komise třeba řekla, no, ten Babiš to neudělal tak, jak bychom si my představovali. No tak Andrej Babiš ponese odpovědnost za to, že to neudělal dostatečně dobře, Prezident Pavel bude muset vysvětlit, proč i tak ho jmenoval, když nebyl vyřešen ten střet zájmů, ale ty firmy nemusí nic vracet. Protože pokud to dopadlo v souladu se zákonem, tak proč by něco ty firmy vracely? Proč by něco pak musel platit daňový poplatník český? To je zase prostě konstrukce pirátů, která tady je nanášena účelově, aby zase prostě se zakryly hlavně jejich průšvihy. Já když vidím tu zubatou Richtrovou, jak je sprostá, neomalená a jak lže bez mrknutí oka, já se nechci vyjadřovat, co bych nejradši. Takže to je jenom taková mezikauza, jsme se nenudili. No. Já bych, když jsme se dotkli prezidentů, tak bych tady možná teď pustil rozhovor s Václavem Klausem. A moderátorka, teď koukám, jaká to je televize, ne, je to moderátorka rozhlasu, takže Slovenský rozhlas. Tam je moderátorka, nevím která, ta byla zaujatá a pořád dolovala z Václava Klause prostě ohledně Ukrajiny, prostě jestli teda ta Ukrajina je v pořádku a že je v pořádku a bla, bla, bla. No, Václav Klaus jí to nějak vysvětlil a to právě, jak jí to vysvětlil, je velice zajímavé. Proč? Protože jí docela pěkně vyškolil. Já to tady pustím proto, aby jsme viděli, jak fanaticky zaujatý reportéři dělají tu nezávislou žurnalistiku. Jo. Tady ta je závislá tak, že pravděpodobně ani přes den nevytahuje hlavu z té nacistické říti. Jo. Tak se na to pojďme podívat, soudružka moderátorka. A Václav Klaus ve Slovenském rozhlasu.
2: Mě by vážně zajímalo, čím Ukrajina ohrožovala před těmi třemi a kousky lety to Rusko.
3: Paní redaktorko, vy jste byla na světě už v tu dobu. Vy víte, co se stalo v Majdanu. Přecit na východě Ukrajiny vzuřila válka, kterou nevedlo Rusko proti Ukrajině, ale vedla Ukrajina proti této části Ukrajiny, která prostě měla dominantně ruské obyvatelstvo.
2: Kvůli tomu, že tam byl Majdan, kvůli tomu, že tam byly svobodné volby, nebo co se dělo, co koho by provokovalo?
3: Svobodné volby, nehrajme si se slovem svobodné volby. Ukrajina přeci je země, která do jakéhokoliv ruského vpádu na Ukrajinu byla nejneúspěšnější postkomunistickou.
2: To
3: s tím naprosto souvisí. Ne. V té Ukrajině prostě nedošlo k skutečné demokratické revoluci, k té Ukrajině nedošlo k vytvoření normálních struktur.
2: Diktatura tady je Rusko a svobodná země je tady Ukrajina.
3: To si děláte legraci. Samozřejmě Rusko má politický a ekonomický a sociální systém úplně jiný, než máme my.
2: Ale o to nejde, jde o svobodu, že? Svoboda
3: no,
2: v Rusku není.
3: No ale ta svoboda
2: není,
3: souvisí ne? S tím systémem, ne?
2: No, ale to je to nejjednodušší. Svoboda tam není v tom Rusku a přesto se ho jakoby
3: podívejte, svoboda je velmi těžce definovaný pojem.
2: Vidím, jak jsou tam zabíjeni ti různí oligarchové a kandidáti na prezidenta.
3: A nebyla míra oligarchizace neskonale vyšší na Ukrajině než v Rusku? Až do tohoto konfliktu.
2: Ale na Ukrajině nikdo nepadá z okna.
3: Ježiš, já teď nechci diskutovat, kdo spadl z okna.
2: To všechno patří do té nesvobody, kterou jsem zmínil.
3: Demokratický systém na Ukrajině od roku 1990 do roku 2024 je prostě všetci nedůstojné a nemožné a nikdo vážně myslící to nemůže dělat.
2: Je to tak, že míra svobody v Rusku je s mírou svobody na Ukrajině.
3: Já si myslím, že do do zahájení této války víceméně byla, a myslím, že Rusko udělalo daleko víc transformačních v mé terminologii kroků po skončení komunismu, udělalo víc v oblasti politické, ekonomické, sociální, jich Rusko udělalo víc než Ukrajina.
0: No, tedy vyškolil. Tomu se říká nezávislá žurnalistika. Ona učurávala Blahem, že může o té Ukrajině mluvit v superlativech. A že Rusko je ten strašný agresor. Jo. To je prostě úplně někde... No a tyto lidi vytváří názor. Jo. Názor. Ve veřejnosti. Předurčují, ke komu budou lidé jaksi lnout k volbám. Kdo má větší šanci nebo nemá větší šanci být zvolen, protože to, o to v těch volbách přeci jde. Vytváří se rusofobní postoje, vytváří se nenávist vůči některým lidem, vytváří se obdiv k některým lidem. Jo, tak, no, tak to je tak. No a ještě jedno zamyšlení nám tady nadělí Jiří Čunek, a to ohledně podsouvání některých nelogických, pochopitelně genderově a LGBT ovlivněných ideologií pro školáky ve školách. Oni to do těch dětí pasírujou, jen kudy to jde.
1: Chci mluvit o závažném problému, který se stal tento týden. 4.5., to znamená v pondělí, byly maturity z angličtiny stejné pro celou Českou republiku. A dostali se ke mně stížnosti rodičů, protože mluvili se svými dětmi, jak to dopadlo a tak, to všichni znáte. A oni jim řekli, že je zajímavé, že když měli vybírat ze 4 obrázků a samozřejmě poslouchali angličtinu a měli určit, o čem se mluví, tak ten los nebo to téma padlo na chlapce, který mluví s nějakou kamarádkou o tom, jak svým rodičům řekl, že je gay. Česká republika vymírá a my máme úplně jiné starosti, než neustále dokola už téměř 30 let mluvit o lesbách, gejích a tisíce, nebo nejsou to tisíce, ale jsou to desítky různých sexuálních orientací a podobně. Místo toho, aby tam bylo normální téma blízké dětem v 19 letech, tedy které by mělo být blízké pro děti v 19 letech, to znamená, na jakou půjdou školu, jak si zařídí život, co chtějí dělat a když už tedy s někým chodí většinou, tak jestli se vezmou a jestli budou mít rodinu. To jsou témata, která by měla obklopovat naše děti, aby vrůstali do situace, která nastane a chtěli, aby ta situace co nejdřív nastala, protože na závěr života nebo až budou starší, tak pro ně bude podstatné, jestli je obklopují jejich děti, jejich blízcí a pro naši společnost tento způsob života, který zatím vedeme, je smrtelný.
0: Zajímavé zamyšlení. Musím říct, že Jiří Čunek začíná hodně vystupovat v různých pořadech. A mně se jeho názory líbí, protože jsou to názory opřené o moudro, jsou to názory logické, jsou to názory, které pasují do toho uvažování selským rozumem. Jo. A upřímně, kdyby Jiří Čunek kandidoval na prezidenta, já jsem pro, já bych ho klidně volil. Pokud by nebyl poražen nějakým lepším kandidátem, tak bych ho volil, protože to je chlap, který už pro lidi hodně udělal. Na Vsetínsku by určitě dostal obrovskou podporu a domnívám se, že takovýhle lidi třeba do té politiky patří. Možná, že má nějaké chyby, pochopitelně je to člověk, ale vystupovat se svým názorem si myslím, že určitě ano. Takže to byl Jiří Čunek, myslím si, že má pravdu v tom, že proč se musí za každou škodu a za každou cenu, proč se musí neustále do těch dětí rvát ta abnormalita. Jo? To, co je nenormální. Přeci děti kopírujou vzory. Pro ty děti by se měly vytvářet právě vzory té funkční rodiny, právě vzory té lásky, sounáležitosti. A je zajímavá úvaha, já jsem si to nikdy moc jako nepřipouštěl, že ti, kdož se dneska nechají zblbnout, nebudou mít následovníky. Jako, jak můžou dvě lesby, možná, že některá z nich bude mít dítě ještě z předchozího vztahu s mužem, ale jak můžou ty dvě lesby, budou stárnout někde v domově? Budou se u toho držet obě za ruce, budou spolu bydlet na tom jednom pokoji v tom domově seniorů a budou vzpomínat na to, jaké to bylo, ale budou ronit slzy, když za ostatními přijdou jejich děti, jejich vnuci. Za nima nikdo. Za nima nikdo, protože není kdo by za nima chodil. Takže nebudou žádný pokračující rody, nebude nic pokračujícího. A je to dobře, ne, protože magoři mají vymřít na druhou stranu. Takže ať si magoři vymírají, ale ať do toho netahají naše děti. Protože my musíme našim dětem vštěpovat právě to, co je normální, co je správné, co je o rodině. A magoři ať vymřou vlastní rukou. Vlastně nakonec to není špatné. To je ta past, víte. To je ta past, když nakonec zabijete sami sebe. A pokud se bavíme o zlu, tak momentálně jsou to vykonavači zla a kolaboranti se zlem, kteří se v podstatě vraždí vlastní rukou. Zlo ne, ale kolaboranti, kteří spolupracují a vykonávají pro to zlo, tu službu, tak ti půjdou jako první. Nebo minimálně jako druzí. No nic, tak si pojďme zahrát a pustíme se do čtení.

No, asi tak, v těch letech. Tak, to byla velice hraná písnička, nechyběla na žádném večírku, nechyběla na žádném, abych tak řekl, v žádné vinárně, kde se hrálo, tak to nechybělo. My jsme dělávali semináře v Poděbradech, v hotelu Bellevue, a v hotelu Bellevue ve vinárně dole hrávalo Uniduo se jmenovali, to byla dvojice. On se jmenoval, teď vám nepovím jak, možná nevím, ona se jmenovala, byla taková křápla. A ona se teda jmenovala taky nevím jak. A to možná naskočí. Ona velice pěkně zpívala, on byl velmi šikovný jakoby na to nástroje, takže on hrál ty klávesy, ale měl ty podkresy všecko udělaný. No a právě oni měli tady v tom repertoáru, měli tady tu písničku. Tak když ji hráli, tak my jsme do té vinárny chodili pochopitelně se posedět večer, tak já jsem jim ji přetextoval úplně. Udělal jsem jim jiný text, podobný, ale jiný, pozměněný, a oni, když mě chtěli potěšit, tak ten víkend, kdy my jsme tam měli ten seminář, tak zpívali tu moji verzi. Ale to už je fakt dávno. Jo. A ta Květinka, co zpívala, to byl bohemský typ ženy, jo. Prostě to bylo... Naďa se jmenovala, myslím, Naďa. Tak ta byla, tak když měla posledních 2600 korun, tak dala 2550 korun klidně za boty, jako jo, který na to vystoupení potřeboval. Ach jo, takový lidé také jsou. Ale tak ona byla tak nepoužitelná pro život. Ach jo. Pojďme si číst dál z knihy Archivy vydávají svá tajemství od Milana Siručka. A jsme u části polský film o Putinovi. To bylo určitě zajímavý. Polské filmové studio AIO ohlásilo na září světovou premiéru nového životopisného filmu o ruském prezidentovi Vladimíru Putinovi, šéfa Kremlu. Bude hrát muž vytvořený umělou inteligencí. Snímek chce na základě získaných svědectví divákovi přiblížit, jaký ruský vládce doopravdy je a co se mu děje v hlavě. Pozvat Putina do studia na 20 000 záběrů nepřipadalo v úvahu a archivní materiály dostupné online neumožňovaly vytvořit deepfake model s vysokým rozlišením vhodný pro filmové použití. Vytvořili jsme tak průkopnickou technologii řízenou umělou inteligencí, která nám umožnila stvořit filmovou postavu, aniž bychom se museli spoléhat na skutečný lidský model, popisují tvůrci. Vývoj umělého Putina trval zhruba 2 roky. Polské studio snímek charakterizovalo jako blízký a osobní příběh kremelského vůdce, který v kinematografii nemá obdoby. Z Putinova soukromí například nebude chybět jeho milostný poměr s gymnastkou Alinou Kabajevovou nebo detaily zpackané protiteroristické operace v Moskevském divadle na Dubrovce z roku 2002. Při ní zemřelo nejméně 130 rukojmích, když je příslušníci speciálních sil otrávili plynem. Putinovo prezidentství. Za Putinovy vlády se Rusko vymanilo z 15 let trvající hospodářské krize. Nepodařilo se sice vyřešit všechny problémy svazující ruskou ekonomiku v období vlády Borise Jelcina, ale hospodářství se zbavilo některých chronických nedostatků, které je trápily. Již v prvním roce působení v prezidentském křesle nastartoval Putin ruskou ekonomiku tak, že experti mluvili o hospodářském zázraku. Tento vzestup úzce souvisel s tehdy stoupajícími cenami energetických surovin, hlavně zemního plynu.

0: plynu a ropy. První velký propad Putinovy popularity přišel v srpnu 2000, kdy byl kritizován za přístup k havárii jaderné ponorky K-141 Kursk. Ačkoliv norská vláda nabízela záchranu 118 člené posádky, Vladimír Putin na nabídku nereagoval a užíval si dovolenou v Soči. Do Moskvy přijel až 4 dny po havárii. Největším kritikem přístupu Vladimíra Putina k havárii se stal kanál ORT Borise Berezovského. Vladimír Putin to vnímal jako zradu, jelikož Berezovského považoval za přítele a od té doby začalo jejich nepřátelství. Boris Abramovič Berezovský se narodil 23. ledna 1946 a zemřel 2013 a Ascot Spojené království. Byl ruský matematik a podnikatel židovského původu. V 90. letech 20. století se stal miliardářem, jedním z nejbohatších Rusů. Berezovský, který měl rovněž vazby na představitele politických elit, byl v této době jednou z nejvlivnějších osob veřejného života v Rusku. Velké diskuze se vedly ohledně Putinova nástupce ve funkci ruského prezidenta od května 2008. Kandidáty byly například Sergej Ivanov nebo premiér Viktor Zubkov. Jeho nástupcem se nakonec stal vicepremiér Dmitrij Medveděv, dlouholetý Putinův spolupracovník již od dob Putinova působení v Petrohradě v Sankt Petersburgu. Medveděv požádal Putina, aby se po vypršení prezidentského mandátu stal ruským premiérem. Sám Putin vedl svou politickou stranu Jednotné Rusko do prosincových parlamentních voleb, které strana vyhrála s výrazným ziskem 63,5% hlasů. Časopis Time jej v roce 2007 vyhlásil osobností roku. V roce 2012 byl pak komentátorem časopisu Forbes označen za nejnesympatičtějšího člověka na světě. Putin opakovaně hodnotil velmi negativně represe Stalinova režimu, které si vyžádaly miliony obětí a například v roce 2009 prohlásil. K represím docházelo, to je fakt, a trpěli při nich miliony našich spoluobčanů. A takový způsob vládnutí, dosahování cílů je nepřípustný. To je nemožné a bez pochyby jsme se v této době setkali nejen s kultem osobnosti, ale s masovými zločiny vůči vlastnímu národu. To je také fakt. A na to nesmíme zapomínat. Odlišné pohledy se projevily rovněž po vypuknutí občanské války v Sýrii. Představitelé USA tehdy označili použití chemických zbraní Asadovým režimem za důvod k vojenské intervenci. Putin následně v komentáři pro list New York Times argumentoval, že chemické zbraně nepoužila syrská armáda, ale opoziční síly na Čech se americkým a ruským diplomatům podařilo zprostředkovat dohodu, podle které byly syrské chemické zbraně zneškodněny. Poté, co 22. února 2014 byl po opozičních protestech na Ukrajině prezident Viktor Janukovič sesazen z funkce, podle některých názorů protiústavně, a uprchl do Ruska, odmítl Putin uznat legitimitu nově ustavené ukrajinské vlády. Putin pomocí mobilu osobně řídil prezidentův útěk ze své vlasti až do jeho překročení ukrajinsko-ruské hranice. V noci z 22. na 23. února pak ruským bezpečnostním složkám nařídil přípravu obsazení Krymu. V březnu 2014 obsadili neoznačení ruští vojáci a proruské milice území ukrajinské autonomní oblasti Krym mimo smluvní námořní základnu a jiná stanoviště ruských ozbrojených sil. Putin se později v hodinovém televizním pořadu o této operaci přiznal, že celou operaci řídil osobně. Následně bylo na Krymu uspořádáno referendum, na základě jehož výsledků Krym vyhlásil samostatnost a požádal o začlenění do Ruské federace. Západní vlády reagovaly krom jiného zavedením ekonomických sankcí vůči Rusku 18. května 2014 a Putin prohlásil, že Krym byl vždy součástí Ruska a následně schválil připojení Krymu k Ruské federaci. Už jsem v několika svých knížkách uvedl, že na řešení krymské otázky se podílela v roce 1921 americká židovská organizace JOINT a zvláště její předseda Rožen. Představoval si, že za okamžitou mnohamilionovou dolarovou půjčku může dosáhnout toho, aby se vysídlilo místní obyvatelstvo a Krym se osídlil Židy z Ukrajiny a Běloruska. Bylo proto stanoveno několik termínů, ale nakonec v roce 1954 Nikita Sergejevič Chruščov předal se souhlasem všech nejvyšších orgánů Krym Ukrajině, ať se její vláda o tom dále dohaduje s Američany. Nakonec se rozhořela válka na východní Ukrajině. Od určité fáze tohoto konfliktu začalo Rusko podle některých svědectví aktivně vojensky, materiálně a také diplomaticky podporovat separatisty na východní Ukrajině v jejich snaze vytvořit takzvané Nové Rusko. Průzkum veřejného mínění z ledna 2015, který zadal Taras Berezovec, ukrajinský politolog a stoupenec navrácení Krymu Ukrajině, zjistil, že většina oslovených obyvatel Krymu podporuje připojení Krymu k Rusku. V červnu 2015 Putin ostře odmítl úvahy, že se Rusko chystá napadnout bývalé sovětské pobaltské republiky nebo jiné státy. Také obvinil Spojené státy, že tyto obavy podporují. Putinovo odsouzení Lenina a Stalina. V lednu 2016 Putin během setkání se svými příznivci ve Stavropolu kritizoval Lenina za vraždu ruského cara a jeho rodiny a za represe proti pravoslavné církvi. Zároveň prohlásil, že když sloužil v KGB, tak věřil komunistickým ideálům o rovné a spravedlivé společnosti, které se podle něj podobají tomu, co hlásá Bible, ale že realita života v Sovětském svazu byla ideálům socialistických utopistů hodně vzdálená. Zároveň prohlásil, že komunistické a socialistické ideje o rovné a spravedlivé společnosti, které mu svým myšlenkovým obsahem připomínají Bibli, se mu líbí dodnes a stále si uchovává stranickou legitimaci. Putin v minulosti opakovaně odsoudil stalinské represe, ale zároveň chápe sovětské vítězství pod vedením Stalina ve druhé světové válce jako otázku přežití ruského národa. Na setkání ve Stavropolu řekl: myslím, že kdyby neexistovala koncentrace celostátních zdrojů, Sovětský svaz by se nemohl připravit na válku s nacistickým Německem. A byla by tu velká pravděpodobnost porážky s katastrofálními důsledky pro naši státnost, pro ruský národ a další národy Sovětského svazu. Tady k tomu jenom chci říct, jako je potřeba správně číst nebo načítat si ta sdělení. To je to samé, jako že Vladimír Putin se omluvil za 68. rok. Jo. To je potřeba navnímávat jak. Takže Vladimír Putin říká, že ta represe, která proběhla, třeba to postřílení důstojníků z doby cara, kteří přísahali pochopitelně věrnost carovi, a těžko by nekolaborovali, byť skrytě, nesabotovali by, dejme tomu, věci, jaksi přípravy armády a vůbec operování armády vůči Wehrmachtu, tak on to odsuzuje, že to bylo tvrdé, že to ale zároveň také říká, že to v té dané situaci asi bylo nevyhnutelné. Jenomže ono se chápe jenom to první. Jako. On říká, z hlediska lidského to odsuzuju, ale z hlediska nutností přípravy země na odpor a porážku nacismu pravděpodobně nevyhnutné. To je ta... Myslím, že kdyby neexistovala koncentrace celostátních zdrojů, Sovětský svaz by se nemohl připravit na válku s nacistickým Německem. Bylo málo času, všechny překážky se musely odstranit. Forma odstranění, myslím si, že když si budeme povídat o tom, že mnoho těch, krveprolití kdysi dávno souviselo s tím, že vždycky vyhnali ty nepodarky, vyhnali do divočiny, tam je roztrhala divá zvěř. A ve chvíli, kdy se někomu zželelo a začali těmto vyhnancům, kteří byli nenapravitelnými parazity, tak jim dali jídlo a zbraně, tak se jim umožnilo přežít. A oni se za to odvděčili. Většinou vypálením celé vesnice, pozabíjením, zohavením těch, na kterých předtím parazitovali. Takže kdo nechápe ruskou duši, tak si z toho bere jenom něco. Odsouzení 68. Vladimír Putin se omluvil. To ale neznamená, že zpochybnil oprávněnost. Takhle je to potřeba vnímat. On se omluvil za všechny příkoří, které to přineslo, ale zároveň neřekl, že to bylo něco, bez čeho by se ta situace tenkrát obešla. Čili ruská duše a ruské způsoby uvažování jsou nám někdy trošku vzdáleny. 6. prosince 2017 Vladimír Putin oznámil, že v prezidentských volbách v březnu 2018 bude opět kandidovat na hlavu státu, ale už jako nezávislý kandidát. Podle některých ruských komentátorů se údajně rozhodl pro tuto možnost, aby byl vnímán jako nadstranický kandidát. Volby samozřejmě vyhrál. Po demisi vlády a jejího předsedy Dmitrije Medveděva jmenoval Putin 16. ledna 2020 dosavadního vedoucího federální daňové služby Michaila Mišustina novým premiérem. Medveděv se stal místopředsedou Bezpečnostní rady státu, které předsedá sám Putin. V dubnu 2020 se mělo uskutečnit referendum o změnách ústavy. Avšak kvůli pandemii COVID-19 bylo odloženo na konec června a 1. července. Voliči ve všelidovém hlasování návrhy ústavních změn schválili 77% hlasů. Tyto změny mimo jiné Putinovi umožňují kandidovat i ve volbách v letech 2024 a 2030 a případně tak setrvat ve funkci až do roku 2036. Ale zavedli také povinné zvyšování důchodů a pravidlo, že minimální mzda nemůže být nižší než životní minimum. Voliči schvalovali všechny změny najednou. V listopadu 2021 Putin odmítl jako alarmistická varování západních zpravodajských služeb, že Rusko plánuje invazi na Ukrajinu. Během setkání s běloruským prezidentem Lukašenkem 18. února 2022, několik dní před invazí na Ukrajinu, Putin tvrdil, že ruská vojska shromážděna u ukrajinských hranic se pouze účastní obraného vojenského cvičení a pro nikoho nepředstavují hrozbu. V projevu, ve kterém 24. února 2022 oznámil, že nařídil speciální vojenskou operaci na Ukrajině, Putin tvrdil, že cílem operace je ochrana ruskojazyčného obyvatelstva na východě Ukrajiny, které je údajně ohroženo genocidou ze strany nacistického režimu v Kyjevě, jenž je podle Putina pod kontrolou NATO. A dále obrana Ruska před kolektivním západem, který se údajně snaží využít Ukrajinu jako základnu k útoku na Rusko a k jeho zničení. V projevu Putin uvedl, že Rusko nemá v plánu okupovat ukrajinské území. Putinova slova o snaze ochránit ruskojazyčné obyvatele na Ukrajině byla v přímém rozporu se skutečností, že ruská armáda během invaze bombardovala a ničila převážně ruskojazyčná města na východě Ukrajiny jako Charkov nebo Mariupol, ve kterých většinu obyvatel tvořili etničtí Rusové nebo ruskojazyční Ukrajinci. Tak. Dne 4. března 2022 podepsal zákon o trestní odpovědnosti za šíření nepravdivých informací o ruských ozbrojených silách, který postihuje šíření nepravdivých informací pokutou až 1,5 milionu rublů nebo 3 roky vězení a jejich vytváření až 15 lety vězení. Co je nepravdivá informace, stanovuje ruská vláda. Moskevský zastupitel Alexej Gorinov byl odsouzen k 7 letům vězení, protože 15. března na jednání zastupitelstva kritizoval válku a vyzval k jejímu zastavení. Stal se prvním Rusem, který byl stíhán na základě březnového zákona proti šíření nepravdivých informací. Ruský opoziční politik Ilja Jašin byl potrestán 8,5 roky vězení, protože podle ruské prokuratury šířil nepravdivé informace o ruských ozbrojených silách na Ukrajině, když ve videu na YouTube hovořil o válečných zločinech ruské armády. Kvůli kritice války na Ukrajině bylo ke konci roku 2022 trestně stíháno na základě zákona o šíření nepravdivých informací několik tisíc Rusů, například rokový zpěvák Jurij Ševčuk, výtvarnice Alexandra Skočilenková, novinář Aleksandr Nevzorov, herec Artur Smoljaninov nebo novinář a politik Vladimír Karamurza. 16. března 2022 vystoupil Putin v televizi a varoval, že jeho autoritářská vláda může být ještě represivnější. Západ podle něj využívá 5. kolonu zrádných Rusů k vyvolání občanských nepokojů, jejich cílem je zničení Ruska. Řekl doslova, Rusové budou vždy schopni rozlišit skutečné vlastence od šmejdů a zrádců a jednoduše je vyplivnou jako komára, který jim omylem vletěl do úst. Jsem přesvědčen, že takováto přirozená a nutná sebeočista společnosti naší zemi jen posílí. Podle některých komentátorů Putin začal Rusko přetvářet z autoritářského režimu na totalitní stát. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan a Vladimír Putin v roce 2022 plánovali, že prostřednictvím plynovodů Turk Stream a Blue Stream by se do Evropy mohl dodávat ruský zemní plyn, který by Turecko prodávalo společně s plynem z Azerbajdžánu nebo Iránu jako turecký plyn a z Turecka by se tak stal energetický uzel pro celou Evropu. Průzkum nezávislé agentury Levada v listopadu 2023 zjistil, že Putina by za prezidenta volilo 58% dotázaných Rusů. Podle jiného průzkumu veřejného mínění z června 2023 by Putina volilo 68% dotázaných Rusů. Putin si udržuje vysokou popularitu díky propagandě ve státem kontrolovaných médiích, která jsou pro asi 85% Rusů hlavním zdrojem informací. Propaganda a dezinformace mu pomohly vítězit v informační válce nejenom na území Ruska, ale i v mnoha zemích mimo Evropu a Spojených státech, například ve Vietnamu a v Indonésii a dokonce i v několika členských státech Evropské unie, například na Slovensku a v Bulharsku. Jako další důvody Putinovy popularity v průzkumech veřejného mínění v Rusku jsou uváděny rychlý růst ekonomiky a zvýšení životní úrovně během Putinovy dlouhé vlády, porovnání s ekonomickým úpadkem a chaosem za vlády Jelcina nebo strach některých obyvatel přiznat veřejně, co si skutečně myslí. Na summitu Rusko-Afrika ve dnech 27 a 28 červenec 2023 se Putin setkal s delegacemi z více než 40 afrických států. Přestože hlav státu přicestovalo do Ruska pouze 17, tedy méně než na rusko-africký summit v Soči v roce 2019. Na summitu v Petrohradu jednal o posílení vzájemných vztahů, ale také o důsledcích neprodloužení obilné dohody s Ukrajinou, s egyptským prezidentem Abdel Fattahem a Sím, etiopským premiérem Abiy Ahmedem nebo jihoafrickým prezidentem Cyrilem Ramaphosou, bože můj. Podle nezávislého online listu The Moscow Times se přibližně polovina afrických států přiklání k Rusku, nebo je velká šance, že je Kreml získá na svou stranu. Putinův mluvčí Dmitrij Peskov v srpnu 2023 prohlásil, že naše prezidentské volby nejsou skutečnou demokracií. Je to nákladná byrokracie. Pan Putin bude příští rok znovu zvolený s víc než 90% hlasů. Peskov dále tvrdil, že Putin neusiluje o zisk dalších území na Ukrajině, ale chce si udržet nebo získat ukrajinská území, která Rusko anektovalo 30. září 2022 a která po zmanipulovaných místních referendech se sama přihlásila k Rusku. Dokud se to nepovede, bude podle Peskova válka na Ukrajině pokračovat. Počátkem prosince 2023 Putin oznámil v neformálním rozhovoru po ceremonii u příležitosti Dne hrdinů vlasti, že se v prezidentských volbách v březnu 2024 bude opět ucházet o prezidentský úřad, neboť čtvrtý mandát mu vyprší v květnu 2024. Reagoval tak na výzvu Artyoma Žogy, předsedy parlamentu tzv. Doněcké lidové republiky, kterou Rusko zřídilo v Doněcké oblasti napadené Ukrajiny. Putin uvedl, nebudu skrývat, že v různé chvíle jsem o tom uvažoval různě, ale v téhle době je třeba se rozhodnout, budu kandidovat na funkci prezidenta Ruské federace. Jak to dopadlo? Zvítězil se ziskem více než 88% hlasů a 31. března podepsal výnos o jarních odvodech do armády, během nichž bylo k vojenské službě povoláno 150 tisíc Rusů. No, hodně zjednodušeně to tady píše pan Sirůček. Je přece jenom vidět, že je někam nasměrovaný. Ale tak neberme mu to. Trošku vypichuji některé věci do negativ. Víte co? Názor je názor. Takže proč si to kazit? No, asi to.
1: Milá Naděja Muroňová, tahle píseň je pro vás.

no to byl Martin Chodůr. V takové jedné improvizované skladbičce. Tak ten nápěv známe, ale toto byl text od paní Muroňové, který mu poslala, tak on ho zahrál toto. Zahraniční politika. Krátkou dobu po nástupu Terezy Májové do funkce premiérky a po referendu o Brexitu se rýsovalo zlepšení do té doby špatného vztahu mezi Spojeným královstvím a Ruskem. Májová požádala o telefonický rozhovor s Putinem, který se uskutečnil dne 10. srpna 2016 a chtěla se s ním setkat na summitu G20 začátkem září 2016 v Číně. Koncem června 2015 se uskutečnil telefonický rozhovor prezidentů Putina a Baracka Obamy, který byl jejich prvním od února 2015. Při tomto hovoru vyzval Obama ruského prezidenta, aby stáhl vojáky a válečnou výzbroj z východní Ukrajiny. O Putinově odpovědi nebylo nic sděleno. Oba prezidenti se dohodli na tom, že se v blízké budoucnosti sejdou zástupci ruského ministra zahraničí Grigory Karasin a americká pověřenkyně pro evropské záležitosti Victoria Nuland, aby vyjednávali o řešení ukrajinského konfliktu. Hovořili spolu i o dalších otázkách, jako je válka proti Islámskému státu. Po vítězství Donalda Trumpa v prezidentských volbách v roce 2016 se rýsovala nová kapitola v rusko-amerických vztazích. 14. listopadu 2016 se uskutečnil první telefonický rozhovor mezi prezidentem Putinem a zvoleným prezidentem USA Trumpem. Oba politikové si navzájem slíbili, že budou konstruktivně spolupracovat. Putin nabídl Trumpovi partnerský dialog za předpokladu vzájemného respektu a nevměšování se do záležitostí druhé strany. Oba se shodli na tom, že dosavadní vztahy obou zemí nejsou uspokojivé. Podle prohlášení Kremlu se musí obě strany vrátit k pragmatické spolupráci, k oboustrannému užitku, která zohlední zájmy obou států a bezpečnost a stabilitu ve světě. Zvláště musí být propojeno úsilí obou států v boji proti mezinárodnímu terorismu a extremismu. Trumpův tým se vyjádřil, že zvolený prezident si přeje silné a trvalé vztahy s Ruskem. V dubnu 2019 Putin prohlásil, že Rusko má s Donaldem Trumpem mnoho neshod. Jeho vláda zavedla vůči Rusku řadu sankcí, se kterými nesouhlasíme a nikdy je nepřijmeme, protože je považujeme za kontraproduktivní. O snaze amerických demokratů sesadit prezidenta Trumpa z funkce uvedl. Co dělají skupiny, které útočí na legitimně zvoleného prezidenta, nesouhlasí s volbou amerického lidu. Je to krize politického systému, jakou jsme v historii USA nikdy neviděli. 7. prosince 2021 se uskutečnil zhruba 2 hodiny trvající videohovor Putina se současným prezidentem USA Joe Bidenem. Na pořadu byly otázky vzájemných vztahů a také situace ohledně Ukrajiny. Tak, katastrofa nedozírných rozměrů. Jean Joseph Mershmeyer, Mershmeyer asi, je americký politolog, filozof a teoretik realistické teorie mezinárodních vztahů. Je profesorem na Chicagské univerzitě. Jeho nejznámější prací je odborná publikace o izraelském lobby v zahraniční politice Spojených států. Israel Lobby and US Foreign Policy. Byl členem americké rady pro mezinárodní vztahy. John Mershmeyer je známý svojí neorealistickou teorií interakce velmocí, která popisuje mezinárodní anarchii, v níž se každá velmoc přirozeně snaží o dosažení své hegemonie. Americký profesor vyslovil svůj předpoklad, že pokud bude Západ pokračovat ve snaze integrovat Ukrajinu, tak Rusko Ukrajinu raději zničí, než aby toto dovolilo. Pronesl to v italském centru pro pokročilá studia Roberta Schumana.
Meršmír hodnotil válku, kterou předpověděl a nazval ji katastrofou s nedozírnými následky. Válku na Ukrajině nazval katastrofou v mnoha ohledech, která se v dohledné budoucnosti bude zhoršovat. Poznamenal, že pokud je válka vyhrána, tak se jejím příčinám tolik pozornosti nevěnuje. Ale pokud je výsledkem katastrofa, je začátek konfliktu velmi probíraným tématem, protože lidé chtějí vědět, jak k jejímu vzniku došlo. Doplnil, že tento fenomén pozoroval dvakrát. Poprvé po válce ve Vietnamu a podruhé po válce v Iráku. V obou případech chtěli Američané vědět, jak se mohla jejich země tak hrubě přepočítat. Řekl, vzhledem k tomu, že Spojené státy a jejich spojenci v NATO sehráli důležitou roli v událostech, které vedly k válce na Ukrajině a nyní mají svou roli i v tom, jak tato válka probíhá, tak je vhodné zvážit odpovědnost Západu za tuto katastrofu, dodal. Zodpovědnost. Hlavní teze profesora Meršmíra se nezměnily. Stále tvrdí, že USA jsou největším viníkem ukrajinské krize. Nepopírá, že Vladimír Putin válku začal a je zodpovědný za to, jak se ruské síly na bojišti chovají. Nepopírám ani, že spojenci USA také nesou svůj díl zodpovědnosti, ale povětšinou, co se týče Ukrajiny, následují Washington. Doplnil, znovu zopakoval svou myšlenku, že plány USA pro Ukrajinu, konkrétně snaha přivést Ukrajinu do NATO, byly považovány Putinem a jeho kolegy za existenční hrozbu pro Rusko, což dali dotyčněji několikrát najevo. Bidenova vláda nechtěla tuto hrozbu eliminovat přes diplomacii a znovu se zavázala dostat Ukrajinu do NATO v roce 2021. Podotkl s tím, že pak následovala ruská invaze. A Bidenova vláda necouvla, naopak, ještě zdvojnásobila úsilí. Takže USA a spojenci jsou rozhodnuti na území Ukrajiny přivodit ruskou drtivou porážku a sankcemi omezit ruskou moc. Spojené státy vážně neuvažují o diplomatickém řešení konfliktu, takže válka s největší pravděpodobností bude pokračovat měsíce, pokud ne roky. Odhadl a dodal, že to bude znamenat další škody pro Ukrajinu. Tudíž USA podle něho vedou Ukrajinu na cestí. Věnoval se vyvracení řady mainstreamových argumentů, které zaznívají z médií a z úst západních politiků, včetně českých. Například, že Putin chce vymazat Ukrajinu z map a nehodlá se po jejím dobytí zastavit a chce znovu ustanovit nějakou obdobu Sovětského svazu. Proto to nejsou žádné důkazy, pravil profesor. Prohlásil, že Putinovi komentáře o tom, že Ukrajina je umělý stát nebo že Ukrajinci a Rusové jsou jeden národ, nemají nic společného s tím, proč válka vypukla. Pokud někdo tvrdí, že Putin chce dobít celou Ukrajinu, musí podat důkazy, že to ruský prezident považoval za správné a také za proveditelné a do třetice, že k tomuto cíli hodlal směřovat. Nejsou žádné veřejně dostupné důkazy, že Putin uvažoval o konci Ukrajiny jako samostatného státu a začlenění do Velkého Ruska, když 24. února vyslal vojáky, řekl Meršmír. Naopak v článku z července 2021 říká Putin Ukrajincům, chcete svůj vlastní stát, klidně ho mějte. V něm také Putin uvedl, že Ukrajině by se Rusko mělo chovat s respektem a o budoucnosti Ukrajiny říká, že záleží na tom, co rozhodnou její občané. To nevypadá jako důkaz toho, že se někdo chystá Ukrajinu zabrat a učinit z ní součást Ruska, konstatoval. V tomto článku a v projevu z 21. února tohoto roku Putin také uznal novou geopolitickou realitu rozpadu Sovětského svazu. A tento bod zopakoval i 24. února, kdy ruská vojska napadla Ukrajinu. Kromě toho tehdy Putin ohlásil, že nehodlá okupovat ukrajinské území a že respektuje suverenitu Ukrajiny. Ale jen do určité míry. Rusko se nemůže cítit v bezpečí, rozvíjet se a existovat, pokud bude čelit neustálé hrozbě
z území současné Ukrajiny, řekl tehdy Putin. Jinými slovy, dle profesora, neměl ruský prezident zájem anektovat Ukrajinu, ale chtěl zajistit, že z ní nebude odrazový můstek pro západní agresi směrem k Rusku. Řada lidí argumentuje, že Putin lhal a snažil se svět zmást. To ovšem Mirschmier vyvrací. Jednak studiem mezinárodních vztahů došel k závěru, že představitelé zemí si mezi sebou příliš nelžou, naopak lžou svým občanům. Putin sám pak není znám tím, že by ostatním státním představitelům lhal. Své úvahy ohledně Ukrajiny prezentuje konzistentně již 2 roky a dává najevo, že jeho hlavní obava jsou vztahy Ukrajiny se Západem, hlavně s NATO. Nikdy ani nenaznačil, že by chtěl Ukrajinu připojit k Rusku, připomenul profesor. Pokud by se skutečně jednalo o přetvářku a podvod, bylo by to dle Mirschmiera něco naprosto bezprecedentního ve známé historii. Že Putin nehodlal dobít celou Ukrajinu, pak dokazuje i to, jakou zvolil strategii. Pro dobití Ukrajiny by dle Mirschmiera byl potřeba blitzkrieg s nasazením obrněnců podporovaných letectvem. Ale Rusko mělo pro invazi vyčleněno jen 190 tisíc mužů, což je na porážku a okupaci Ukrajiny málo. Dle profesora měli Rusové méně ambiciozní cíl, tedy dobít nebo ohrozit Kyjev a zároveň dobít území na východě a jihu Ukrajiny. Mirschmier míní, že si Putin i další ruští lídři uvědomují, že okupace jakéhokoliv území ve věku nacionalismu vede k nekonečným problémům, jak se přesvědčili v Afghánistánu, ale také ve východním Německu v roce 1953, v Maďarsku v roce 1956 a i v Československu v roce 1968. Potíže Sovětům působily i Rumunsko, Jugoslávie, Albánie a Polsko. Podle článku z minulého roku je zřejmé, že Putin ví, že ukrajinský nacionalismus je síla, se kterou je nutno počítat, a že ruské síly nebudou vítány s otevřenou náručí. Kromě toho profesor připomenul, že Putin vládl již 14 let, než došlo k první ukrajinské krizi. Nikdo netvrdil, že měl imperialistické ambice během jeho prvních 14 let ve vládě. Zdůraznil a namítl, že Putin byl zvaným hostem na summit NATO v Bukurešti, kde se členové rozhodli, že by Ukrajina a Gruzie měly být členy NATO. Putinův odpor k tomuto prohlášení neměl skoro žádný efekt na Washington, protože Rusko bylo zhodnoceno jako moc slabé na to, aby dalšímu rozšiřování zabránilo, stejně jako bylo moc slabé, aby zabránilo rozšíření v letech 1990 a 2004, uvedl Mirschmier. Zopakoval další svou tezi, že před rokem 2014 nebylo rozšiřování NATO bráno jako obrana a zadržování Ruska, ale jako rozšiřování liberálního mezinárodního pořádku ve východní Evropě. Konec konců i bývalý velvyslanec v Rusku Michel McFaul poznamenal, že anexe Krymu nebyla plánována před vypuknutím první ukrajinské krize. Až po ní se objevil názor, že Rusko je nebezpečné a musí být zadržováno. Ale tento názor dle Mirschmiera slouží jen jednomu účelu – aby Západ mohl obvinit Putina z Gruzie a Gruzii, mohl obvinit Putina z vyvolání ukrajinské krize a teď, když propukla skutečná válka, tak aby mohl nést vinu sám. Připomenul znovu bukureštský summit, kde bylo rozhodnuto, že se Ukrajina a Gruzie stanou členy NATO. Ruští představitelé reagovali okamžitě rozhořčením a dali jasně najevo, že toto rozhodnutí bylo existenční hrozbou pro Rusko a že naprosto nehodlali dovolit ani jedné z těchto zemí se k NATO přidat. Dle jednoho respektovaného ruského novináře to Putina rozlitilo a varoval, že jestli se Ukrajina přidá k NATO, bude to bez Krymu a bez východních území. Prostě se rozpadne. To jsou Putinova slova v roce 2008. Zhrnul. Současný ředitel CIA William Burns byl tehdy vyslancem v Moskvě a napsal ministryni zahraničí Gondoleze Rice,
Condoleezze Ruisové. Snaha vzít Ukrajinu do NATO dle něho byla ten nejčervenější hadr pro ruské elity, jaký mohl být. Nejen pro Putina. Za dva a půl rozhovoru s klíčovými hráči v Rusku, od goril v Kremlu po nejchytřejší liberální kritiky Putina, jsem zatím nenašel nikoho, kdo by Ukrajinu v NATO viděl jinak, než jako přímé ohrožení ruských zájmů. Citoval Barnese, podle kterého byla tato snaha brána jako hozená rukavice, a předpověděl, že Rusko odpoví. Rusko-ukrajinské budou na bodu mrazu a Rusko začne zasahovat do Krymu a východních území Ukrajiny. Barnes nebyl sám, na samotném summitu se proti tomuto plánu postavila jak Angela Merkelová, tak Nicolas Sarkozy, právě protože očekávali rozuřenou reakci Ruska. Merkelová se v nedávném rozhovoru vyjádřila, že si byla jistá, že to Putin nedovolí a že to bude brát jako vyhlášení války. Ovšem Bushova vláda nebrala na ruské meze ohled, dodal profesor, a zatlačila na francouzské a německé představitele, aby se přidali k jednomyslnému prohlášení, že se Ukrajina a Gruzie nakonec stanou členy aliance. A i přesto, že tyto plány vedly k rusko-gruzínskému konfliktu, pokračovalo se v nich, až došlo k první ukrajinské krizi, kdy USA podporované povstání donutilo pro ruského prezidenta Janukoviče opustit zem. Načež Rusko zabralo Krym a podpořilo separatistické síly na východě Ukrajiny. Tvrdí se, že v letech 2014 až 2022 se USA a západní spojenci příliš nesnažili integrovat Ukrajinu do NATO, tudíž Putin neměl důvod konflikt eskalovat. Toto tvrzení není pravdivé, odpověděl krátce Merschmier a dodal, že po roce 2014 naopak snaha vzrostla a Ukrajina byla de facto členem NATO. Aliance začala cvičit ukrajinské síly v roce 2014, ve výsledku vycvičila 10 000 vojáků každý rok. 10 000 vojáků každý rok po 8 let v řadě. V roce 2017 se Trumpova vláda rozhodla poskytnout Kyjevu obranné zbraně. Další členové NATO se brzy přidali a dodali ještě více zbraní na Ukrajinu. Co víc, ukrajinské síly se podílely na vojenských cvičeních s NATO. V červenci 2021 Kyjev a Washington společně hostili operaci Sea Breeze, námořní cvičení v Černém moři, které zahrnovalo loďstva 31 zemí a bylo namířeno přímo na Rusko. O dva měsíce později ukrajinská armáda vedla cvičení Rapid Trident 2021, což bylo dle oficiálního tiskového prohlášení americké armády posílení interoperability mezi americkými, evropskými a africkými zeměmi. Připomínám, moje pointa je, že jsme se snažili z Ukrajiny udělat de facto člena NATO. Vyjmenoval profesor, co všechno mohl Putin považovat za snahu Ukrajinu včlenit do NATO. Připomenul, že konec konců i to, jak se Ukrajincům dařilo proti Rusům, je důkazem západního výcviku a zásobování. Ale nejde jen o vojenství. V roce 2021 prezident Zelenský, který předtím snahu vstoupit do NATO neprojevoval a byl zvolen s programem dohody s Ruskem, změnil názor. Nejenže začal vítat rozšíření NATO, ale začal prosazovat tvrdý přístup vůči Rusku. Jako příklad dal Merschmier třeba zrušení vysílání pro ruských kanálů, zatčení Viktora Medvedčuka a jeho obvinění z velezrady. Prezident Biden se ujmul moci v lednu 2021 a je dlouholetým příznivcem integrace Ukrajiny do NATO. Nemluvě o velmi nepřátelském přístupu k Rusku. Ukrajinu měl na starost už za Obamy. Na svém každoročním summitu v Bruselu pak NATO vydalo toto komuniké. Znovu připomínáme, že rozhodnutí přijaté na summitu v Bukurešti v roce 2008, že Ukrajina se stane členem aliance. Znovu potvrzujeme všechny body tohoto rozhodnutí, stejně tak jako další rozhodnutí, že každý partner bude posuzován samostatně. Stojíme za tím, že Ukrajina má právo si rozhodovat o své budoucnosti a o svém
zahraničně politickém směřování bez vnějšího vněšování. V září 2021 pak Zelenský navštívil Bidena a Biden prohlásil, že Spojené státy plně podporují ukrajinské euroatlantické ambice. V listopadu jejich ministři zahraničí podepsali smlouvu o strategickém partnerství, která mimo jiné podtrhovala nutnost reforem na Ukrajině, jež by jí umožnili plnou integraci do Evropy a euroatlantických institucí. Tato smlouva výslovně odkazovala na deklaraci z roku 2008. Jinými slovy, není v podstatě pochyb, že od začátku roku 2021 se Ukrajina začala mílovými kroky posouvat směrem členství v NATO, shrnul John Mersmír. Následně vyvracel další linii uvažování, totiž, že Rusko by se nemělo zajímat o to, kdo vstupuje do NATO, protože NATO je obranná aliance. Ale takhle Putin a další ruští představitelé o NATO neuvažují. A záleží na tom, co si myslí oni, ne na tom, co si myslíte vy nebo já. Dodal s tím, že dotyční v rozšiřování NATO vidí existenční hrozbu a snažili se Zelenského i Bidena odradit. Do bodu varu se Rusové dle něho dostali 17. prosince 2021 a zaslali rozdílné dopisy Bidenovi a NATO, ve kterých požadovali záruky, že se Ukrajina členem NATO nestane, že žádné dalekonosné zbraně nebudou umístěny na hranicích s Ruskem a že vojáci a zbraně přestupné do východní Evropy, přesunuté do východní Evropy od roku 1997, budou přesunuty zpátky. Připomenul Putinova slova, že co se děje na Ukrajině, se děje na prahu Ruska. Musí vědět, že už nemáme kam ustoupit. Opravdu si myslí, že ty hrozby nevnímáme, nebo si myslí, že budeme jen tak ignorovat vznikající hrozby pro Rusko? Řekl tehdy ruský prezident, že je kategoricky proti Ukrajině v NATO. Putin zopakoval i 22. února, dva dny před invazí. Spojené státy a jejich spojenci pokračují v pumpování moderních zbraní ukrajinskému režimu. Uvedl a dodal, že by to znamenalo, že na hranicích bude pozuby ozbrojené antiruské nebo antirusko, což považuje za nepřijatelné. Co se naopak nikde v Putinových vyjádřeních neobjevilo, byl záměr Ukrajinu dobít a učinit z ní součást Ruska, nebo dokonce zaútočit na další státy ve východní Evropě. Na ruské obavy z rozšiřování NATO však americký ministr zahraničí odpověděl, že se na plánech nic nemění a ani měnit nebude, následovala válka. Ke konci přednášky se profesor Mersmír věnoval následkům a také možným řešením. Konstatoval, že ruské síly obsadily 20% území Ukrajiny a těžce poškodili řadu měst i vesnic. Miliony civilistů utekly, protože zraněných a mrtvých jdou do tisíců, ukrajinská ekonomika je v troskách. Škody jdou do miliard, opravy pak spolknou možná i bilion dolarů. Kyjev teď už vyžaduje 5 miliard dolarů každý měsíc, aby vláda vůbec mohla fungovat. Navíc se nezdá, že by Ukrajina byla schopná získat zpět své pobřežní území, a to je za pouhé 4 měsíce bojů. Představa, jak bude Ukrajina vypadat, pokud se tato válka protáhne roky, je strašidelná, dodal. Ovšem konec války podle něho bude zadlouho, protože obě strany, Rusko i USA, chtějí vyhrát. Rusko chce, aby Ukrajina byla neutrální, což by znamenalo ukončit spolupráci se Západem, zejména se Spojenými státy. Jenže to je nepřijatelné pro Bidenovu vládu a velkou část diplomatů v USA, protože by to znamenalo vítězství pro Rusko. Mersmír doplnil, že i ukrajinští představitelé mají své zájmy, takže doufá, že budou tlačit na neutralitu. Tuto možnost na začátku války Zelenský připustil. Jen je malá šance, že Kyjev bude tlačit na neutralitu, protože ultranacionalisté na Ukrajině, držitelé nezanedbatelné politické moci, nemají žádný důvod ustoupit jakýmkoliv ruským požadavkům, zvláště těm,
které by diktovaly vztahy s okolními státy. Zhodnotil, kromě Spojených států se na stranu těchto ultranacionalistů dle Mešmíra postaví i Polsko a státy z Pobaltí. Chce se pojít, kolik je hodin? 50, dobrý. Tak nevím, jestli to dočtu. To je dlouhá, jo, to dám. Bidenova vláda chce nejen porazit Rusy na Ukrajině, ale chce použít rozsáhlé sankce k vážnému poškození ruské ekonomiky. Ministr obrany pak deklaroval, že cílem je oslabit Rusko tak, aby nemohlo na Ukrajinu zaútočit znovu. Meršmír tuto snahu popsal jako de facto pokus vykopnout Rusko z klubu velkých mocností. Biden také tuto válku nazval genocidou a obvinil Putina, že je válečný zločinec, který by se měl ze svých činů zodpovídat u soudu. Taková retorika k dohodě o konci války příliš nepřispívá, odtušil profesor. Americký přístup pak jen posiluje ruskou myšlence, že čelí existenční hrozbě a že musí vyhrát. Naopak Bidenova vláda nainvestovala do války tolik, že ruské vítězství by bylo pro Washington devastující. Proto hrozí eskalace konfliktu. Meršmír připustil možnost, že pokud by Rusko na Ukrajině prohrávalo, Putin se může uchylit k jaderným zbraním, před čímž varovali i jiní. Naopak ti, kdo si myslí, že by k tomu dojít nemohlo, by si měli vzpomenout, že podobný plán mělo NATO během studené války, tedy bombardovat nukleárními zbraněmi západní Německo, pokud by ho vojska Varšavské smlouvy dobila. Pokud by byly použity jaderné zbraně, je těžké říci, jak by Bidenova vláda reagovala, usuzuje profesor. Nicméně by byla pod tlakem, aby reagovala. A tak by se zvedlo riziko jaderné války mezi mocnostmi. Zhrnul, že platí paradox, že čím blíže bude Západ svým cílům na Ukrajině, tím pravděpodobnější bude, že válka přeroste v jadernou. A pokud by USA a spojenci prohrávali, pokud by ukrajinská armáda byla na ústupu a kyjevská vláda vyjednávala o míru, aby si uchránila co nejvíce území, pak by vzrostl tlak na to, aby se USA a spojenci zapojili do boje. Není to pravděpodobné, ale je to rozhodně možné, že by se američtí nebo polští vojáci bojů zúčastnili, mínil profesor. Tedy na to by bylo ve skutečné válce s Ruskem, což by opět mohlo vést k použití jaderných zbraní ze strany Ruska. Jen letmo zmínil profesor další problémy vzniklé z tohoto konfliktu, například hladomor. Pokud jde o vztahy Ruska a Západu, budou se prý hojit roky, možná i desetiletí. A v mezičase toto nepřátelství bude vyvolávat nestabilitu po celém světě. Hlavně v Evropě, naopak vztahy na Západě se zlepšily a NATO a EU jsou v nejlepší kondici, v jaké kdy byly, uvedl. To platí teď, ale pod povrchem jsou hluboké rozdíly, které se s postupem času projeví. Varoval s tím, že očekává zhoršení vztahu mezi státy východní Evropy. Usoudil také, že konflikt napáchá velké škody na světové ekonomice, což nepochybně bude mít politické následky a podkope to liberální demokracii a naopak posílí její odpůrce na levici i pravici. Jak jsem již řekl na začátku, konflikt na Ukrajině je katastrofa kolosálních rozměrů a lidé po celém světě budou hledat jeho příčiny. Ti, kteří věří ve fakta a logiku, velmi rychle zjistí, že Spojené státy a jejich spojenci jsou nejvíce zodpovědní za tento karambol. Rozhodnutí z dubna 2008 vzít Ukrajinu a Gruzii do NATO zákonitě vedlo ke konfliktu s Ruskem. Bushova vláda byla hlavním architektem tohoto osudového rozhodnutí.

Ukrajině byla válka a Krym by stále byl součástí Ukrajiny. Washington hrál hlavní roli v přivedení Ukrajiny ke zničení. Historie bude soudit USA a jejich spojence velice tvrdě. Zakončil svou přednášku profesor. Ale abychom se nebavili jen o politice, šéf ruského ministerstva pro mimořádné situace Sergej Šojgu předal jako dar prezidentovi labradorku Conny Polgrave. Její matka se jmenuje Henrietta Bosch. Ještě slavnější je otec dobromyslné labradorky Alcor Ross Bradford, uznávaný lovec kachen, který má nejen národní uznání. Polské filmové studio AIO ohlásilo na září světovou premiéru nového životopisného filmu o ruském prezidentovi Vladimíru Putinovi. Šéfa Kremlu bude hrát muž vytvořený umělou inteligencí. Snímek chce na základě získaných svědectví divákovi přiblížit, jaký ruský vládce doopravdy je a co se mu děje v hlavě. Ale to už mnozí, kteří čtou mou knihu, uviděli. Tak úplně nevím. No, abychom se nebavili o politice. Jak to máme s časem? Naprosto ideální. Více než 100 let vztahu s Čínou. Tak to bude zajímavé. Beru, odkládám, zakládám. Přečetli jsme si nějakých 25 stránek. Velice zajímavá kniha, myslím. Všimněte si, aby mohl rozebrat přes profesora Meršmíra tu pravdu o té, o Ukrajině, o tom, kdo to začal, jak, musel Sirůček trošku rejpnout do Vladimíra Vladimiroviče. No tak, takhle se to dělá. Aby ta kniha vůbec mohla vyjít a aby se vůbec mohla prodávat. To je všechno, přátelé. Já teda pořád nevidím, že by se mi tu někdo hlásil, že už se dostavil, takže to bude zase Brno. Koukám, to bude Brno. To bude teda. No, nevadí, tak já pochopitelně dám písničku a budu doufat, že tedy opravdu se někdo tady přihlásí a že se ozve. Přátelé, to je všechno. Já si myslím, že v nejlepším je dobré vždycky přestat. Já se na vás budu těšit opět zítra u pořadu s Išou a posléze s Míšou. Ze studia Midgard tady na Svobodném vysílači se loučí jak jinak než Petr Václav.

0: abych věřil tichým andělům, abych věřil, že je Bůh, abych slyšel slova písma, tak jak jsou. Musím denně hledat sobě živou vodu v kraji such. Musím denně hledat v sobě víru svou. Že jsou myšlenky mé pokorné a odpuštění v nich. A mají schopnost klopit vírou nastavený muž. A denně neříkat si tisíckrát, že jsem věřící, jak mě. Prostě věřit si,
1: že tak se chová muž.
0: Je tolik spravedlivých na světě, a tolik hodných lidí, ale kdo ukáže, že tu vůbec je,
1: že tu vůbec jsou.
0: Je tolik krásy na světě,
1: je tolik krásy, že až do očí
0: lehce stoupnou slzy z ní. Ale kdo ukáže, že tady někde je, je tolik krásných myšlenek, že by stačilo z nich žít. Pyzanská naučnice, ta svítí jak vodní vír. Vír, když v moudrém slunci řeka
1: rozčaruje klid.
0: Rozčaruje klid.

a dlouhé slunce kreslí na skalách tím stíny. Když kloci u řeky se sejdou a vědí přesně a jasně, skalské svědomí je prosté hloupý chvíl. Když stojím rozrušený v kostele a jestli je, jsem právě s ním. Myslím si, že na světě není

0: není nikde nic. To duše tělu pomáhá.
1: To duše tělu pomáhá.
0: A i Bůh, a jeho kluk, syn. Tak tě prosím, pane Bože.
2: Bože, jak ti to mám říct?
1: Abych věřil tichým andělům, abych věřil, že je Bůh.

0: Nuž, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám. Koukneme se dnes s inženýrem Jaroslavem Tichým. Máme totiž co? Jo, aha, já tady nejsem přihlášený na Teamsech, tak moje chybička, pan Tichý možná už vyvolává. Tak se koukneme dneska na komentované zpravodajství teď od 19. hodiny v neděli 31. května léta páně, tedy 2026, jejich to kalendáře. A koukneme se na aktuality z Evropské unie, zprávy z Ruské federace, tady má informace z USA, taktéž události na Ukrajině a novinky odjinud budou jako páté téma, pak se koukneme na šesté íránský konflikt a měli bychom to završit tedy covidem, kočkováním a následky s tím, že pak se koukneme zhruba ve 8:45 na tematické okénko a to nese název má, jaký bude skutečný výsledek konfliktu na Ukrajině. No už, já teď čekám tedy má pana Tichého, on už asi volal, tak já jdu, ne vytočit, ale jdu mu zavolat, jdu se s ním spojit, ať slyšíte, že to akorát vyzvání, ať to máme všechno při jednom. A zatím mi to, začněte beze mě, aha, tak to jo, tak to jsem potřeboval, přesně, dámy a pánové, dobrý, tak já to jdu vytípnout, pan Tichý se teda ozve. Tak já to tady někde musím típnout, tak típám, protože ještě posílá teda asi další e-mailíčky, no nevadí, Martin si s tím jako vždycky tak nějak poradí, no co se dá, čo se dá robit, takže vás vítám, pan inženýr Jaroslav Tichý se nám dostaví o ně skoro a jdem se tady kouknout, Yamaha Racing nechceme, jdem se kouknout na první to e-mail, tedy, jak bylo řečeno, aktualitky z Evropské unie. Jedničku mám tady, proklikávám ji teď ještě tady rychle. Google tady nastavíme, program a podklady, šup, je to ono, nebo to bude špatné. Ano, je to ono, tak se na to jdeme kouknout, nechám to teď hrubě, jak to je, nebudu si s tím hrát, mám číst, takže jdu číst. Takže Ukrajinci proměnili Řecká moře v bojiště a po dronu na Levkádě byla na Krétě nalezena dokonce mina. Dokonce jí tedy spatřili nic netušící občané, kteří měli jít na ryby. Tak, co se to stalo? Bylo to ve skalnaté oblasti, tedy v Agios Antonios, v městské jednotce Neapolis, mezi Milatosem a Elondrou, tedy na Krétě, tak si všimli rybáři miny, která se ukázala být ukrajinská a pocházející z těch, které se používají proti ruským tankerům, z nich většina, tedy jsou pronajaté právě řecké lodě. Nalezení miny civilisty by mohlo tedy změnit celou situaci v tragédii, stejně jako se mohlo stát, když tedy rybáři na Levkádě spatřili ukrajinský námořní dron naplněný výbušninami. Stručně řečeno, tedy Ukrajinci proměnili Řecká moře v bojiště a přenesli válku už na řecké území. Příslušné orgány byly tedy okamžitě informovány a pobřežní stráž dorazila rychle na místo, zatímco bezpečnostní protokoly pro možné nebezpečí válečných materiálů byly prý aktivovány. První odhady hovoří o námořní mině, přičemž pobřežní stráž občanů, kteří ji našli, hlásí, že jde o ukrajinskou minu. Toť k tomu všechno, takže to vidíte, slyšíte. Naši skvělí přátelé z Ukrajiny, že ano, které nesmíme ani kritizovat, protože co kdyby se urazili, tak vidíte, co zase dělají. Minulý týden to bylo samozřejmě ten útok na Starobielsk, který na ten internát, takže si to dejte prosím vás zase jedna a jedna dohromady, kdo tady páchá státní terorismus a o kom se to zase říkat moc nesmí, protože se to někomu nehodí do krámu. Jdem se kouknout na druhý článek. Řecko poslalo Zelenskému přes Českou republiku 190 děl, odhalují tedy oficiální dokumenty z OSN. Tak tedy masivní přesun dělostřelectva a odzbrojování řeckých ostrovů současně s tím, jak Turecko zesiluje své hrozby v Egejském moři. Takže hromadný teď přesun HS dělostřelectva pro Zelenského armádu odhadují dokumenty OSN, konkrétně tedy agentury UNROCA. Podle výroční zprávy o registru konvenčních zbraní, to je to OSN, tedy tak to je ta zkrátka UNROCA, za rok tedy 2025 řecká země převedla do České republiky celkem těch 190 zbraní, konkrétně byly doručeny tedy následující zbraně. 660 samohybných děl M110A2, to jsou americký, M114 s vlečením a 56 děl ještě M101 s vlečením. Ty M101 mají 105 mm ráže, 68 děl těch M114 mají ráži 155 mm a ta samohybná děla M110A2 jsou dokonce ráže 203 mm. Jedná se prý o staré systémy, ale většina z nich sloužila na ostrovech ve východním Egejském moři a jsou tedy vyřazovány bez náhrady z řecké armády. Ukrajinci je považují tedy prý ale za zvlášť užitečné, což znamená, že výmluva je stará, o tom, že jsou ta děla stará, tak je prý nepravdivá. Tak, Ukrajinci tedy je považují za obzvlášť užitečné a současně Kyjev, aby poděkoval Řecku, využívá národní teritoriální vody jako základnu pro své vlastní námořní drony. A pak se dívej, že je tam nacházejí, no tak asi to je to samé idiocie, jako když si natáhnete krimigranty domů. A pak se divíte, že vám v Německu házejí lidi pod vlaky, pod metro, že ano, že jsou furt nějaký útoky nožem, tak se asi divte, čím to ono asi tak bude, jestli to nebude těma milionama krimigrantů, které ani v Sýrii a nikde jinde nechtěli. No už jdeme se kouknout na třetí věc, 60 tisíc vojáků míří do Pobaltí, NATO se chystá na nějaký útok, Německo už hledá místa pro ruské válečné zajatce. To už tady samozřejmě probíhá také více jak týden, tato informace, tak si na to jdeme kouknout. Během uplynulého večera, ale pozor, je to z 28. to bylož někdy ve čtvrtek, tak, systémy protivzdušné obrany zachytily nad ruským územím 140 nepřátelských bezpilotníků. V noci na Taganrogu zaútočily dvě rakety na areál 325. leteckého prvárenského závodu. S tím, že jedna raketa byla podle gubernátora sestřelená a dvě ženy byly zraněny a jedna z nich je v vážném stavu asi po dopadu tedy té druhé rakety. Teď jsou tady samozřejmě zase výpisky, přípisky všeho možného, tak se ale koukneme, já to tady zkusím nějak rychle před očima. Která vesnička zase byla dobita nebo osvobozena, to necháme být. Ursula von der Leyen von der Pfizer ve Vilniusu oznámila, že v reakci na vpády ukrajinských dronů do pobaltského vzdušného prostoru, které původně byly připisovány Rusku, zahájila, teď se držte, Evropská unie přípravu 21. kola sankcí zaměřených na zhoršení ekonomické situace ruských obyvatel. Reuters dále s odvoláním na své zdroje informuje o rozmístění pouze 60 tisíc vojáků z evropských zemí v Pobaltí v rámci vytvoření sil rychlého nasazení. Vojenskou přítomnost v Estonsku a v Lotyšsku zajišťují především tedy Německo a Nizozemí. Spolkáči tedy Helmuti Žijanovi vyvíjí systém rozdělování ruských válečných zajatců. NATO se tedy připravuje na útok proti Rusku v letech 2029 až 2030 a může to být dokonce už v letech 2027 až 2028 a to v závislosti na tom, jak se to všechno připraví. Mě by zajímalo, kde seženou dostatečný počet, když ani milion a půl, anebo bůh ví kolik Ukrajinců nestačilo a nestačí a stačit ani nebude. Tak jako 60 tisíc určitě tam si zařvou, že jo, my jsme Evropani, my jsme Gejropani a jdeme být toho Rusa a Rus se jich určitě zalekne. Tak tomu ty Uršulo, věř, ty čarodejnice je neúplatná. No už to jsem si nemohl odpustit, protože samozřejmě všichni víte, jak objednávala Pfizer srágory na otravu lidí covidem a rychlo těmi turborakovinami a dalšími věcmi, jak to dohadovala přes svého starého, který je evropský šéfy, který pobočky Pfizeru, tak jak to dohadovali s Borlou, samozřejmě přes SMSky, aby se miliardy točily. Nezapomeňte, že pro každého Evropána objednali podle těch smluv, které měly být 75 let začerněny, utajněny, objednali na každého Evropana 10 dávek těchto sairaitoidů geneticky modifikovaných, tak si je dejte, prosím vás, i za mě, pokud se bojíte eboli, něboli, hanta, manta, covidáku, nekovidáku, čehokoliv se bojíte, i když se bojíte tmy nebo bouřky, tak si dejte taky jednu, ona vám to určitě pomůže. Nebo to pomůže nám těm zbylým. Tak, ale titulky zahraničních médií dnes uvádějí, což je teda zpráva také ze čtvrtka, že ruská loď pronikla na cvičení NATO. Americká základna byla napadena a USA běží za Putinem. NATO bylo tedy zcela prý zaskočeno. Ruská loď pronikla do prostřed jeho cvičení a vyvolala tam poplach. Čína varuje, že se podobné incidenty budou nyní opakovat stále častěji. A mezitím na Blízkém východě byla napadena amerikánská základna s tím, že Irán na ní udeřil jako odvetu za Trumpovo porušení příměří. Bílý dům tedy dává najevo nespokojenost s průběhem samotných jednání a Evropa se zatím ze strachu před velkou válkou stále usilovněji snaží navázat kontakt s Ruskem. Já proto posílá 60 tisíc kašparů do Pobaltí, že jo. Tak to je úplně takový argument, jako chci s váma jednat. Brusel přizná podmínky pro obnovení dialogu ze strany Ruska a shromáždili jsme všechny klíčové body zahraničního zpravodajství ke dnu tedy 28. května. Tak, cz24.news to mají, tak já nevím, co by nás tady mělo zajímat, tu lodičku už jsme si nějak prošli, že ano, americká základna, to nás ani moc nezajímá. Asi dostali zase přes držku, zaútočili tedy Irán na vojenský objekt v Iránu. Jo, americké síly takhle zaútočili 28. v noci na 28. tak zaútočili Američané na vojenský objekt v Iránu, informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na amerikanské představitele. Teherán odpověděl úderem na základnu, z níž byly údery vedeny. To zase hlásí press.tv. Tak, pan Tichý je zde, já ho jdu přímo, ale aby byl slyšet, musím ho tady odmáčknout. Hezký večer, slyšíme se.
1: Dobrý večer vám, vážení posluchači, vám, pane kolego. Odmáčkněte mě, já už jsem odmáčknutý takhle dost, protože jsem část těch informací z Ukrajiny nebyl schopný protlačit skrz mail prostě. Aha. Nevím proč, jo. Takže jsem se zdržel, takže se omlouvám.
0: Asi kenzura, no. To, co se
1: dá dělat. Já nevím, co. Asi kenzura. Jako dějou se různé věci, už mám taky zablokovaný kde co. Počínají Facebookem, prosím vás, tam mě nepište, byli vážení, protože to mám zablokovaný. Teď se nedostanu nějak, nevím proč, ani na WhatsApp, jo, a tak se to nějak jako postupně komplikuje spíše, no. Takže tak.
0: Tak já ještě tedy začnu, ještě tady přečtu tedy, že USA běží za Putinem z té naší čtvrté zprávy z jedničky. Zatímco Trump přemýšlí, jak naložit s Íránem a zpochybňuje jednotu NATO, Evropa stále tedy prý intenzivněji usiluje o kontakty s Ruskem, poznamenal Berliner Zeitung. O možných tedy vyjednavačích se spekuluje již několik týdnů a v úvahu připadají bývalá německá kancléřka Muti Angela Merkel, bývalý italský premiér Mario Draghi a finský prezident Alexander Stubb. Bez ohledu na zvolený formát jednání je však autor přesvědčen, asi daného článku, že k žádnému skutečnému úspěchu nedojde. Evropané podle něj se trvají tedy v pozicích Ukrajiny nebo na pozicích Ukrajiny a Rusko se svých cílů tedy v rámci speciální vojenské operace nevzdá. S tím, že prý Brusel chce prostě demonstrovat, že bez něj mír nevznikne. No a nelegitimní vůdce kyjevského režimu Volodymyr Šňupanský alias Zelenský jásá a rovněž prohlašuje, že Evropa musí zasednout k jednacímu stolu. Tak já bych to asi takhle nechal a pan Tichý se může nachystat na pátý článek.
1: Ona ta pětka je v podstatě víceméně totéž. Protože jde o to, že Evropa hledá někoho, komu Putin může důvěřovat. Jak zní teda ta zpráva. No a ta Evropa je taková velmi zvláštní, protože ona chvilkama jako chce útočit a válčit, chvilkama zase by jako chtěla jednat. Teď se to nakonec projevilo podle té reakce na pád dronu v rumunském městě v Galaci a ten přiletěl přes Dunaj. On byl totiž sestřelen a byl prostě poškozen a spadnul tam, což bylo okamžitě označováno za ruskou agresi a hrozbu pro Evropu a podobné komické věci takové. Takže oni na jedné straně chtějí jakoby válčit, pak zase chtějí jednat. A teď je problém v tom, že oni nemají nikoho Evropa, kdo by byl pro Putina důvěryhodný. On tedy označil Gerharda Schrödera, bývalého německého kancléře, za kandidáty, které by preferoval, protože říká, je to člověk, kterému mohu důvěřovat. Samozřejmě těžko může důvěřovat Angela Merkel, jestliže ona patří mezi lidi, kteří ho podvedli tehdy s minskými dohodami a pak to jako řekli normálně naplno, že vlastně to nikdy nemyslí s nimi vážně, že to podepsali jenom proto, aby Ukrajina získala čas ještě k dozbrojení. Takže teď je otázka hlavně o tom, s kým vlastně ten ruský prezident vůbec teda souhlasí, že bude jednat. Zatím jako někoho takového vhodného nenašli. Samozřejmě, že by to byla někdo, jedna z dám té dvojice Lajenová anebo Kalasová, tak to vůbec nepadá na to vůbec jako nepřichází v úvahu. To jako vůbec ne. To je jednak otázka kvalifikace, jednak prostě i toho, co vlastně obě dvě představovali a prezentovali doteď, takže to určitě ne. Ten takzvaný evropský prezident Antonio Costa, to je také ne, to je také si může evropská předseda Evropské rady, ale to by se mohli namlouvat, ale to asi fungovat nebude. No, je tam také ještě dalším kandidátem, je německý prezident Steinmeier, ten má rozsáhlé zkušenosti s jednáním s Putinem, ale jako šéf německého ministerstva zahraničí byl Steinmeier přímo zapojen do ukrajinské krize od roku 2014, takže kdy propukl ten převrat, takže tady asi to také nebude nejvhodnější kandidát. Takže tady ještě pak přichází další, který sice zná Putina dlouho, více než 20 let, to je finský prezident Alexander Stubb. Ovšem on v první dekádě tohoto století působil jako finský minister zahraničí, poté jako premiér. Setkal se tudíž s ruským prezidentem při mnoha příležitostech, jenže to je přesvědčený atlantista, čili globalista, a po roce 2022 to byl právě on, který přivedl Finsko do NATO, takže tím pádem jaksi z toho možného výběru vypadalo také. No bude to těžké. A pak jako nejlepší bombonek na závěr, nejzasloužnější kandidát Mario Draghi. A ten tedy nezastává teďka momentálně žádnou vedoucí funkci, ale strávil prakticky celé poslední desetiletí v čele Evropské centrální banky. Předtím byl guvernérem italské centrální banky. Hovoří se o něm jako o inteligentním strategickém politikovi, skutečně pan evropského formátu. A v posledních letech usiloval o to, aby Evropská unie provedla zásadní reformy zaměřené na překonání krize a prohloubení integrace. Všem ta Evropa je strhávána neustále jinam tedy. A to nejenom tady tím konfliktem s Ruskem kvůli Ukrajině, ale ona vůbec, protože ten Draghi před určitou dobou vypracoval analýzu. Ta analýza, ta jak se vyšla na povrch ještě před loňskými dovolenými, což vzbudilo velkou nelibost. Tenkrát myslím také, že o tom hovořil premiér Fico, tak byl na to strašně kritizován, že to chtěli odhalit až po dovolených, aby měli teda klidné dovolené. No a tam jako hovořil o tom, že prostě pokud ta Evropa sama za sebou něco neudělá, otázka energií, vůbec tady nějaké té koncepce inovací, spolupráce se světem, no takže zkrachuje v podstatě, když to řeknu jaksi velmi ve zkratce. Takže on by sice teoreticky mohl být, ale za prezidenta Putina mluvit nemůžeme a jako ideální výběr to není. Ten ideální by byl tady z toho, by byl tedy skutečně zřejmě teda ten Gerhard Schröder. Problém je v tom, že jako Gerharda Oni jsou na tom, v té EU, v tom Bruselu, oni jsou divní. Oni jako najednou, na jedné straně hledají někoho, kdo teda by byl jaksi příhodný pro takové jednání s prezidentem Putinem, a na druhé straně, když je někdo takový, když takový někdo existuje, tak ho obvinují z toho, že je proruský. To je jako, oni nemají jasno, oni když jako nemají dost jasno v tom, co chtějí. Takže tolik teda tady k tomu článku.
0: Tak. Nebo to je zase, kdo chce, hledá cesty a způsoby, kdo nechce, má výmluvy. No, to už si musíme posoudit všichni sami a čas nám ukáže. Rusko je prý připraveno objektivně vyšetřit incident s dronem, který se zřítil v Rumunsku a byl pravděpodobně ukrajinského původu. Pokud tedy obdrží jeho trosky k nezávislému přezkoumání, uvedl ruský prezident Vladimír Vladimirovič Putin. Podle agentury TASS byl ruský prezident tedy o havárii dronu v Rumunsku informován. No tak to vychází z té první věty, ne asi. No dobře, právě jsem se dozvěděl, ještě před vstupem do tohoto sálu, byl jsem informován, že v Rumunsku údajně se stalo něco s naším dronem, řekl Putin. Hlava státu zároveň poznamenala, že bez důkladného prozkoumání trosek není možné původ zařízení přesně určit. Podle ruského prezidenta se s největší pravděpodobností ale jedná o ukrajinský dron a připomněl přitom, že k podobným incidentům přeci již v minulosti docházelo. Říká, cituji, pak se po krátké době ukázalo, že tyto incidenty neměly nic společného s ruskými letadly, nýbrž, že šlo o drony ukrajinského původu, které se odchýlily od kurzu vlivem elektronického boje, nebo z jiných důvodů, nebo kvůli nedokonalým technickým parametrům. A tak doletěli až do Rumunska a tam se někde zřítili, řekl tedy ruský prezident. Ale ten nadpis je jiný. Rumunský prezident Dan přiznal, že dron sestřelila ukrajinská PVO a sám se odchýlil od trasy nad Reny a tam dopadl na panelový dům. Takže uvidíme, zase čas nám jenom ukáže.
1: To jsou takové věci, divím se, že tady hned nekřičeli někteří váleční nadšenci z našeho parlamentu. Pamatujete si, že tam tenkrát spadl ten, taky nějaký ten dron někde do toho Polska, tak jak hned viděli, jako přesně kdo to udělal, odkud přiletěl. A já to se divím, že tentokrát byli takový opatrnější, že se drželi trošku jako víc zpátky. No, další zpráva, já ji nemůžu přečíst naplno, protože by tam v tom byly urážky našeho prezidenta a to už je prý teďka trestné. Takže, ale ten článek se jmenuje Nakopa šmejdy do Brusele, Bulharsko je v šoku, vstoupilo do eurozóny a poznal rozdíl mezi německými nácky a Slovany. A tady jde o to, že Bulharsko bude potrestáno, poslyšte dobře, za schodek, je několik měsíců po vstupu do eurozóny. To nemá chybu. I v České republice nechtějí debilové uvěřit, že eurozóna je zlo. Probudí se část tupých Čechů, výjima Darebáka a Lháře nebudu jmenovat. Tady dál říkají v tom článku, že v Bulharsku to plazení se před Bruselem vyjde draho. Buď se bude plazit a platit výpalné, nebo vás zločinci z Bruselu zničí. I Maďaři jsou v šoku. Věří, že Maďar je Maďar a nyní žasnou, jak je zradil. Vrátí se brzy Orbán zpět. O co jde? Tady oni vítězem parlamentních voleb, mluvíme teďka v Bulharsku, zpátky, tak se po sečtení většiny hlasů stala strana Progresivní Bulharsko. V jejím čele stojí bývalý prezident země Rumen Radev. A ten odmítá pokračující podporu Ukrajině a v konfliktu se kloní na stranu Ruska. Nicméně článek Progresivní Bulharsko zvítězilo s velkým náskokem. Tak je to vítězství naděje nad nedůvěrou, vítězství svobody nad strachem a nakonec se to je vítězství morálky, říká Radev na tiskové konferenci. A teďka tady říkají, tvrdý trest za to, že nebyl zvolen bruselský kandidát. Takže Radev obvinil předchozí středopravicovou vládu, že manipuloval s fiskálními údaji, aby zajistilo vstup do eurozóny Bulharsku dne 1. ledna 2026 po hořké politické bitvě o to, zda země splňuje konvergenční kritéria. Či oni lhali, aby zatlačili Bulharsko do eura, řekl v pátek novinářům po návratu z Bruselu. Radev se dostal k moci až v květnu poté, jeho strana progresivní Bulharsko vyhrála dubnové volby a zajistila si tak první většinu jedné strany Bulharska po 3 desetiletích. V zápětí přišel trest. Evropská komise hned ten další týden začala uplatňovat na Bulharsko postup související s nadměrným schodkem pro porušení rozpočtových pravidel, jak píše Financial Times. Důvodem bylo překročení hranice 3% HDP do konce roku 2025, dosáhl totiž rozpočtový deficit země 3,5%. A takže Bulharsko potrestají zpětně. Ale tady jako ty státy, kde tam byl ten limit 3%, tak to bylo na začátku, ale dneska, který z těch států, kteří v Evropské unii jsou, tak kdo to dodržuje? Po mém soudu málo kdo. Takže Bulharsko potrestali za něco, co bylo ještě před vstupem, co bylo ještě před vstupem Bulharska do EU, a navíc za něco, kdy ty výsledky byly sfalšované, hlavně, aby se tam to Bulharsko dostalo. Takže Bulharsko vstoupilo do eurozóny v lednu 2026, a takové rychlé porušení pravidel ohrožuje Sofii nejenom těmi vlastně tím zatížením té jejich pověsti, ale také zvýšením nákladů na státní půjčky. Protože samozřejmě státní půjčky teď se prodražují a mají horší rating a tak dále, takže bulharský premiér Rumen Radev už označil to, co se děje za spálenou bublinu a výsledek těžkého dědictví předchozí vlády. A Radek, který dříve působil jako prezident, je nyní v rostoucí konfrontaci s Bruselem. Takže je tady navíc podle prognózy té Evropské komise, tak bude schodek Bulharska v příštích letech nadále růst na 4,3% v roce 2027. No to zcela určitě, protože po vstupu do EU se ještě nikomu jako zvlášť jako dobře nevedlo a navíc se tam výrazně zdražilo pro lidi. Běžné potraviny a běžné věci osobní spotřeby. Kolegyně Stáňa, která tam občas jezdí, tak to může velmi dobře potvrdit toto. Říká, jak se tam, a také samozřejmě ty lidé na to hned reagují, no, tak jako, bohužel předchozí vláda tam udělala díru do rozpočtu a pak je ještě strčila do eurozóny. Mimochodem připomínám i pro nás, prosím vás, tady také jsou takové tendence, nejenom, že by tady šlo o výrazné zdražení, ale my bychom museli na první požádání, teda do 3 dnů od vstupu do eurozóny bychom museli převést do Bruselu 350 miliard, ty teda my nemáme, mimochodem to bychom si zase museli znovu ještě půjčit, tím pádem si prohloubíme tedy schodek, takže a potom další peníze na vyžádání toho Bruselu, a že by jich bylo, to si pište. Takže tady máme velké varování před ještě tady snahami zatáhnout nás do eurozóny a na euro. Pojďme dále.
0: Tak, dále se mrkneme, jako v Kedmi. Říká, že 7 zemí, které Rusko vymaže z mapy Evropy. Kedmi tedy jmenoval země, které provokují a chystají tedy válku proti Rusku. Tak se na něj jdeme kouknou na lumpíci, protože vojensko-politický tedy expert jako v Kedmi vydal tvrdé prohlášení adresované evropským zemím, jež podle jeho názoru balancují na hraně, za níž by se mohl začít odpočítávat jejich vlastní zánik. S tím, že hlavním viníkem je Brusel. Podle Kedmiho je Evropská unie v současnosti hlavní překážkou mírového urovnání nejen tedy na Ukrajině a Brusel tvrdohlavě odmítá totiž dialog s Moskvou a dává přednost vyjednávání výhradně z pozice síly. Tak, cituji. Země EU výrazně zvyšují vojenské výdaje a aktivně připravují své armády na potenciální konflikt s Ruskem a nejsou to jen slova, provádějí skutečné přípravy, poznamenal dále expert. A taktéž zdůraznil, věnoval tedy zvláštní pozornost Německu, kdy německý ministr obrany Boris Pistorius navštívil v polovině května Kyjev a znovu označil Rusko za vracející se hrozbu. A Kedmi k tomu říká, to je lež, právě díky Rusku se Německo mohlo po druhé světové válce znovu vzpamatovat. Moskva vůči Němcům nechová žádné křivdy, které by mohly vyvolat konflikt. A zároveň varoval, že pokud se Německo rozhodne pro agresi, bude čelit úplnému a nevratnému kolapsu. Cituji. Jak skončí německý útok na Rusko? mohu ho varovat a vyjádřit svůj názor. Skončí tak, jak mu bylo souzeno. A poté se Německo už nikdy nepostaví na nohy. Tak, dále bylo zmiňováno taktéž Lotyšsko, Litva, Estonsko, že ano, kvůli těm dronům. A Británie je tady zmiňována, Finsko, Německo, Francie a Estonsko, Lotyšsko a také Polsko, které vytvořili civilní předmostí pro válku. Telegramový kanál pak váleční zpravodajové ruského jara zveřejnili podrobný souhrn příprav NATO. No, tak to asi vidíme a tušíme všichni.
1: Půjdeme do dalšího koše a to jsou zprávy z Ruské federace a začnu jednou zprávou, která v podstatě navazuje na tu předchozí. To je země, která posílá milion dělostřeleckých granátů na Ukrajinu. Moskva požaduje vysvětlení. A od koho? No od České republiky. Česká republika pokračuje ve své iniciativě dodávat Ukrajině munici velkého kalibru. Přičemž ministerstvo obrany oznámilo, že byly podepsány smlouvy na vydání přibližně 1 milionu granátů do roku 26. To znamená do konce roku 26. Ten program samozřejmě běží. Ten byl zahájen v roce 2024 s cílem posílit ukrajinské síly proti výrazné převaze Ruska v dělostřelstvu. A už tedy za ty poslední dva roky údajně doručili miliony dělostřelských granátů. To je ta muniční iniciativa, víte? Ještě se k tomu dostaneme. A tady ta zpráva říká, že navzdory počátečním pochybnostem vyvolaným nástupem premiéra Babiše a jeho spojenců, kteří vyjadřovali výhrady k pokračování vojenské pomoci Kyjevu, byl program nakonec zachován i pod tlakem západních spojenců. A současná Moskva údajně žádá vládu Babiše o vysvětlení, proč nezastavovat dodávky munice vzhledem k tomu, že pokračování programu dále posiluje ukrajinské vojenské schopnosti ve válce. A podle Financial Times rozhodnutí české vlády poslat na Ukrajinu 1 milion dělostřeleckých granátů staví pravu mezi její závazky vůči západním spojencům a mezi rostoucí odpor ze strany Ruska. O co tady jde? Abychom my nebyli na tom seznamu jako osmá země. Chápete to? A my teď na to přihlížíme a pořád si myslíme, že se nic neděje. A ono se děje a hodně. Pojďme dál.
0: Tak. Dokonce ty výrobny dronů, že ano, byly zmiňovány minulý týden v těch článcích nebo v předminulém týdnu o tom varování. Ale jdem se kouknout a zase je to něco s námi. Briefing oficiálního představitele ruského ministerstva zahraničí, tedy Marie Zacharové. A totiž na ruském ministerstvu zahraničí k tomu sdělili, že podezření nebo zadržení metropolity Hilariona v České republice pro podezření z obchodu s drogami bylo provokací. Proč byla taková provokace potřeba a jaké další kroky může ruské ministerstvo zahraničí podniknout na ochranu metropolity? Víme, že už opustil republiku, naší nechvalně známou. A Maria říká, ráda bych vás upozornila na podrobný příběh o chronologii událostí od samotného metropolity Hilariona. On o tom vytvořil speciální videosprávu se slovy vděčnosti. Děkujeme mu také za to, že zaznamenal úsilí ruského ministerstva zahraničních věcí a jeho zahraničních agentur. Nejdůležitější v tom je ale samozřejmě podrobný příběh o tom, jak tedy k této provokaci došlo. V tomto videu mluví o možných tedy okolnostech, cílech a o tom, kdo zatím může stát. Před právníky je samozřejmě ještě spousta práce. Obdrželi jsme tedy obrovské množství dopisů na podporu metropolity Hilariona z naší země, ale i z dalších zemí. A zdá se mi, že rezonance byla velmi silná. Možná, že aktivisté za lidská práva budou této situaci věnovat pozornost. Odpověď na otázku o cílech provokace by měli dát její iniciátoři a orgány činné v trestním řízení, které musí najít iniciátory této provokace. Můžeme zatím jenom hádat. No, to jsou důležité věci, důležité ta obvinění, takže uvidíme zase. Jenom čas nám ukáže, dámy a pánové.
1: Další zpráva hovoří z Ruské federace o předvolání velvyslance Lucemburska na ruském ministerstvu zahraničí Moskvě, kdy teda 28. května byl na ruském ministerstvu zahraničí předvolán velvyslanec lucemburského velkovévodství v Ruské federaci Rajsen A v Velvyslanci byl předán silný protest v souvislosti s exhumací ostatků jednoho z vůdců extremistické organizace ukrajinských nacionalistů Melníka a jeho manželky, uznané v Rusku 19. května k následnému znovu pohřbení na Ukrajině. To znamená, že ho, jak si ten, ty jeho ostatky nebo jejich ostatky vykopali v Lucembursku a převážili to s velkou slávou k pochování na Ukrajině. A bylo konstatováno, že taková událost se nemůže uskutečnit bez souhlasu lucemburských orgánů. A pod rouškou vracící se národní hrdosti v uvozovkách byl popel Hitlerova stoupence a válečného zločince odpovědnou za masakry civilistů z etnických důvodů převezen na Ukrajinu prý. Ruská strana vidí v takových akcích lucemburských úřadů ignorování historické paměti milionů obětí druhé světové války a spoluúčast na oslavě nacistů a jejich kompliců. A v této souvislosti bylo znovu poukázáno na neonacistickou povahu kyjevského režimu, jakož i existenci financující výhradně jeho západní partneři. Včetně teda tu lucemburská byla teda také zdůrazněna platnost a rozhodnutí o provedení zvláštní vojenské operace. Takže tady vidíte, že prostě ten západ, dneska prostě nacismus, nenacismus, tak oni prostě, hlavně, když je to něco, čím nazvednou Rusko, tak jako to jako jdou jako prostě potom, jak zbysilí. Tady je problém v tom, že už se ozvali i Poláci, no a pojďme dále, proti tomu tedy.
0: Čtverka tu máme. Tady Rusko k Arménii říká, pokud vstoupíte do Evropské unie, odřízneme vám levný plyn, ropu a diamanty. Maria Zacharová, tedy mluvčí ruského ministerstva zahraničí, vydala Arménii oficiální varování. Cituji. Pokud Jerevan bude pokračovat v procesu zbližování a vstupu do Evropské unie, Moskva pozastaví nebo dokonce zcela zruší příznivé obchodní dohody týkající se zemního plynu, ropných produktů a diamantů. Hrozba tedy zasahuje srdce arménské ekonomiky. Arménie je tedy v současnosti zásobována ruským plynem za mimořádně výhodnou cenu na úrovni zhruba 177 dolarů za 1000 kubických metrů, což je mnohem nižší než ceny placené Evropou. Bilaterální obchod s Ruskem pokrývá tedy obrovské procento arménské ekonomiky, zatímco země zůstává členem Euroasijské hospodářské unie. Podle ruských odhadů by nekompatibilita mezi pravidly EU a EDC mohla tedy Arménii stát až 40% celkového obchodního obratu. A vzkaz od Marie byl jasný. Arménie nemůže nadále užívat privilegia blízkých vztahů s Ruskem a zároveň se strategicky vydat směrem k Bruselu. Tak to by nám asi mělo stačit. Varování je to důrazné a ekonomika se nebude ptát.
1: Mně tady vypadlo, možná, že ne, že to mám v jiné kategorii asi těch zpráv, takže ještě se asi k tomu dostaneme. Tam jako informace další, protože ten arménský premiér, kterému mimochodem ho před časem, jak se podrželi Rusové ve funkci, tak on se jim teda cítil povinnost se jim odděčit při nějaké nedávné návštěvě. Když byl v Moskvě, tak se tam údajně měl jaksi vyloženě vysmívat i Putinovi a tak dál. Tak oni mají takovou představu, že prostě budou sedět na dvou židlích, Rusko jim bude dávat laciné suroviny a plyn a ze západu, že jim budou proudit ty investice a tak dál a zboží, které by pak jako oni bezcelně by dál potom jako pašovali tedy do Ruské federace. Jsou to jako zcela pomatené představy. Faktem je, že ale ten arménský prezident, teda pardon, premiér, jel už jednat do Iránu s tím, že by z Iránu odebíral tedy plyn, takže ještě se k tomu asi dostaneme potom někde tam v těch zprávách odjenut. Pojďme, je to, oni jsou všichni stejní, oni mluví o suverenitě a já nevím o čem a myslí si akorát, že budou chytračit na obě dvě strany a podobně a dělat si úplně, co chtějí a nechápou, že vlastně oni té Arménii zadělávají do budoucna na osud Ukrajiny. Nevím prostě, proč to nechápu, protože ten západ se tam bude dávat rakety, bude se tam dávat, já nevím, co všechno a to jsou oni a to je Azerbajdžan a tak dál. Pojďme dál. Další zpráva hovoří o tom, že Rusové představili nový stíhač MiG-41 šesté generace, který má nahradit všechny MiG-29. Bude operovat na hranici atmosféry a vesmíru se schopnostmi, které ji učiní jedinečnou ve světě. Je opět v centru pozornosti, když Moskva pokračuje ve vývoji šesté generace hypersonického stíhače, což je ten nástupce legendárních MiG-31 Foxhound a MiG-29 Fulcrum. A podle těch ruských zdrojů ten MiG-41 není jenom novým stíhačem, je to v podstatě platforma navržená tak, aby fungovala na hranici atmosféry vesmíru s možnostmi, které učiní ve světě jedinečnou. Předpokládá se, že ten MiG-41 bude mít rychlost více než 4 machy, to je přes 4900 km za hodinu. Dál stealth technologie, co znamená nízkou radarovou pozorovatelnost. Operační výška od 12 do 45 km, což je okraj vesmíru. A výstroj R-37M, dálkový dolet, protisatelitní lasery, pravděpodobně elektromagnetický kanón, EMP, a motor, experimentální pouzdní detonační motor, technologie, o které Rusko tvrdí, že bude první na světě, které integruje do operačního letadla. On ten letoun byl původně navržen jako specializovaný dálkový stíhač, schopný čelit hypersonickým raketám, stealth stíhačkám a satelitům. Jedná se o stíhačku, která vstoupí do služby po 10 letech a nahradí všechny MIGy a naopak všechny Suchoj budou nahrazeny také stíhačkou Suchoj, a to SU-57 a SU-75. Teď je problémem, zda Rusové budou mít partnery, kteří budou pokračovat ve výrobě a ve vývoji výrobě nového stíhače. Takže tolik teda k této zprávě. Velmi zajímavá.
0: Mě zajímá. Kaliningrad, srovnáme se zemí všechny. Putin tedy odpověděl Litvě kvůli Kaliningradu. Medvěděv nazval Pobaltí tříbaltskými vymiráty. To už ale dlouho opakuje. Samozřejmě Valerij Viktorovič Pjakin. Takže on to jenom převzal. Ruský prezident prohlásil, že Moskva disponuje dostatečnými schopnostmi k ochraně Kaliningradské oblasti, protože Moskva ostře reagovala na agresivní výroky Vilniusu. Vladimír Vladimirovič tedy varoval, že Rusko je připraveno zničit jakéhokoliv nepřítele. A jeho slova zazněla v přímé reakci na prohlášení litevského ministra zahraničí Budryse o potřebě vyvíjet tlak na ruskou enklávu, tady má být ne exklávu. Cituji, Rusko má všechny prostředky k tomu, aby srovnalo se zemí každého, kdo se pokusí srovnat se zemí Kaliningradskou oblast, uvedl ruský prezident. Litevský, tedy ministr zahraničí, ten Budrys, řekl, musíme Rusům ukázat, že dokážeme proniknout do malé pevnosti, kterou vybudovali v Kaliningradu. No, a místo předseda Ruské bezpečnostní rady Dmitrij Medvěděv tato slova zesměšnil, řekl, cituji, jak víme, malí psi rádi hlasitě štěkají na ty velké, aby si zvýšili autoritu. Je to pochopitelné, jejich mozky jsou velmi malé, naznačil tedy. A sousední země ironicky označil za trojbaltské vymiráty, by tady mělo být. Při odpovědích na otázky novinářů Vladimír Vladimirovič rovněž uvedl, že všechna místa, odkud Rusku hrozí přímé ohrožení, jsou pro Moskvu legitimními cíly. Nož, můžeme asi dál.
1: Další zpráva na to v podstatě navazuje. Hovoří tato zpráva o vyjádřeních Vladimíra Putina, který tedy uvedl, že ruské síly drtí ukrajinskou armádu a že vývoj v operačních oblastech ukazuje, že se konflikt blíží ke konci. Jinak tedy vyzval západu přísný vzkaz ohledně Kaliningradu a varoval, že jakákoliv hrozba ruské protivzdušné obrany v regionu bude tou obranou bude tvrdě odpovězena. Takže Ruská federace má všechny prostředky, jak zničit každého, kdo se o to pokusí. Takže uvidíme. Faktem je to, že ten konflikt říká, že směřuje ke konci, ale zatím bez možnosti stanovit konkrétní časový harmonogram kvůli pokračování bojů, které neustále prostě prodlužuje druhá strana západ těmi dodávkami a tak dále. A on říká, jednali jsme v Minsku, podepsali jsme minské dohody, později jsme zjistili, že byly použity k získání času a vyzbrojení Ukrajiny. a řekl a zopakoval, že Moskva usiluje o dlouhodobý a udržitelný mír, nikoliv o dočasné příměří. Takže tady se možná trošku rozchází, protože mluvčí Dmitrij Peskov poznamená, že tzv. Speciální vojenská operace bude pokračovat, dokud nebude dosaženo mírové dohody, a zdůraznil, že Rusko nehledá dočasná řešení, ale definitivní řešení. V tom je shodný s prezidentem Putinem. Faktem je to, že jsem někde zachytil, že před určitou dobou prezident Putin říkal, že vlastně speciální vojenská operace díky angažmá Západu, že končí vlastně a že to bude přicházet v normální válku, takže uvidíme, co se z toho vyvine. Doufejme, že nic, už jako dalšího, protože ta doba by pokročila natolik, že bychom se měli bavit jako o celkovém míru na světě. Dokonce i Gestera předpokládá zavedení 1000 let míru. Ono se tedy kdysi v dávné minulosti bylo těch 1000 let toho míru. Tak teď jde o to zopakovat. Jenže o tom můžete jednat tehdy, když prostě ten svět neválčí, ne jako v době, když válčí. Že? To jako to nemůže fungovat. Takže tolik teda k této zprávě.
0: Tak, dále se koukneme už do USA. Válka s Íránem. Netanyahu zablokoval bezprostředně hrozící dohodu, píší o tom Mule of Alabama. Krátká verze toho, co se během víkendu odehrálo ohledně dohody s Íránem. Trump měl říci, máme dohodu? Netanyahu řekl, ne. Trump zase řekl, dohoda padá. Delší verze. Trumpův pokus dosáhnout během pátku a soboty nějaké dohody s Íránem tedy zase ztroskotal. Několik hodin poté, co Trump oznámil předběžné vyřešení konfliktu, zavolal jeho tedy skutečný šéf, jistý Benjamin Netanyahu, a vsunul do jednání podmínky navržené tak, aby uzavření dohody znemožnili. Cituji. Prezident Trump a já jsme se shodli, že jakákoliv konečná dohoda s Íránem musí odstranit jaderné nebezpečí. To znamená demontáž íránských zařízení na obohacování uranu a vyvezení veškerého obohaceného jaderného materiálu z íránského území. Prezident Trump také znovu potvrdil právo Izraele bránit se před hrozbami na všech frontách, včetně Libanonu. No, asi jdeme dál.
1: Toho Libanonu je mi upřímně líto.
0: No to jo, protože... to je růza.
1: Protože tam ty lidi jsou bezmocní, na tu armádu tam nemají. Libanonská armáda někdy žádná velká síla nebyla, navíc byla rozdělená na křesťanskou a muslimskou část. A tam dneska asi opravdu největší ozbrojenou silou je Hezbollah, čili Allahova strana. Jo. Což není tedy pravidelná armáda, ale má tam prostě jednotky, které jsou jako dobře vyzbrojené a tak dál. Otázka je, jestli jsou schopné čelit prostě tomu izraelskému náporu. Prostě jižní Libanon je zabírán, my se k tomu ještě, myslím, v pořadu dostaneme, mám pocit, že tam byla i nějaká mapka, snad se mi tam dál. Takže pojďme dále. Další zpráva hovoří o hlasitém zásahu tedy, nebo vyjádření už dnes bývalého šéfa amerických tajných služeb, Tulsi Gabbardové, která vznáší tvrdá obvinění proti demokratům, proti elitám ze Silicon Valley a globálním organizacím, či globalistům. A v prohlášení, které vyvolalo senzaci ve Spojených státech, tak známá americká politička a donedávna šéfka amerických tajných služeb, Tulsi Gabbardová, zahájila prudký útok proti globalizovaným elitám a technologickým gigantům ze Silicon Valley. A jednou větou Gabbardová typicky zdůraznila moc planety. Chtějí se stát bohy. Toto interview není jenom politickou kritikou, ale to je hlubokým existenčním varováním přesměrem, kterým se moderní svět ubírá. Ta Gabbardová zdůrazňuje čistou píchu a aroganci technokratů a vůdci velkých digitálních monopolů, kteří využívají rychlý rozvoj umělé inteligence, nikoli pro blaho společnosti, ale jako nástroj absolutní nadvlády. A tady v této souvislosti je prostě potřeba varovat i lidi, prostě proto, aby nepodléhali té umělé inteligenci. Může to být dobrý sluha, ale určitě špatný pán. A rozhodně nedávat na to, jako co ona říká, co ona radí a podobně. Je to možná dobré takhle na rychlo překladač článků, ono to překládá s chybami, ale zaplať pánu za to, ale určitě ne prostě na to, jak si mají lidi počínat. A podle zpráv už je dneska tak, že někteří lidé se s umělou inteligenci radí, jestli mají jít na rande nebo nemají na rande a mají si jít dotyčnou nebo nemají a podobně. To už jsou bezmozci. Ono to totiž to odstraňuje myšlení tohleto u těch lidí. A to špatně, to je velmi špatně. O dalších věcech z hlediska třeba politiky, uspořádání společnosti ani nemluvím. Takže ona říká prostě chtějí být bohy a to je jako pravda, protože oni chtějí vlastně manévrovat tím lidstvem, oni ho vlastně chtějí zlikvidovat to lidstvo, oni vlastně místo toho lidstva tady chtějí ponechat jenom tu určitou část podobě těch biorobotů a teda tím pádem ovládat. Takže říká, ty mocenské kruhy ve Washingtonu se snaží stát se konečnými kontrolory pravdy a každodenního života občanů, požadují slepou víru a naprostou podřízenost vlastním ideologickým agendám. Ano, bohužel ano, bohužel ona má naprostou pravdu. Takže jenom, abyste jako věděli, jak ty věci jsou. A jinak ta Gabbardová viní i tu Bidenovu bývalou administrativu a její rozhodnutí ohledně otázek té genderové identity. A přímo obvinuje z porušení ústavy Spojených států, že když byla členkou senátního výboru pro soudnictví, tak napadla třeba kandidátku na soudkyni proto, že byla katolička, tak jako tam prostě byla.

0: prakticky eliminovat a izolovat, když byla ještě v kongresu. A protože slepě, jak se nenásledovala tu jejich linii. To znamená, že ta demokratická strana těmi svými činy tedy, jo, a vlastně připomíná teda té Tulsi Gabbardové, jak už tehdy se snažila eliminovat a izolovat, protože nenásledovala tu jejich linii. No takže tolik k této zprávě a půjdeme asi dále. Uvidím, jak se Tulsi Gabbardová dále bude projevovat, protože ona teda odešla z těch funkcí. Někdo říká, že byla odvolána, ona říká, že teda protože jeho manžela, že teda jak se napadla rakovina kostí. To je jako hrozná věc. Vypadá to na útok na ní prostřednictvím rodinného příslušníka. To se stává toto. Takže uvidíme, jako jak ona dál bude vystupovat. Jinak připomínám, že ona je bývalá tuším plukovnice amerických vojenských komand. To je jako tvrdá dáma, to není jako nějaká taková ta dáma, co chodí jako pít někde ty odpolední čaje, to určitě ne. Pojďme dál asi.
1: Podíváme. Nocebo efekt je skrytým motorem, který pohání falešné psychologické operace, tedy PsyOps. Je to od Michael Adamse z Nature News. Když vám tedy úřady řeknou, že abyste se báli virusu, vaše mysl dokáže si udělat příznaky skutečnými, i když neexistuje žádný patogen. Toto není konspirační teorie, ale je to zdokumentovaná věda a už desetiletí se používá jako zbraň proti veřejnosti. Jde o takzvaný právě nocebo efekt, což je zlé dvojče placebo. Jde o klíč, který k pochopení toho, jak se pandémie vytvářejí v podobě psychologických operací. Slovo nocebo v latině znamená ublížím a přesně to tento jev dělá. Proměňuje negativní myšlenky a očekávání na skutečnou fyzickou újmu. Myšlenky nebo myšlenka, že sugestce může způsobit onemocnění, je stará jako samotná medicína, no vědecký establishment ji záměrně ignoruje, protože ohrožuje samotné základy modelu infekčních nemocí, že ano, COVID-19 nevýjímaje, tady je popisováno, jak to probíhá, COVID a největší podvod, test poslušnosti a co ho odvaluje o společnosti, karantény, povinné nošení roušek, že ano. I pro děti, nálepky na podlahách s upozorněním na sociální odstup a nucená izolace se nikdy netýkaly zdraví. Bylo to iracionální divadlo, které mělo otestovat, jak daleko jsou lidé schopni zajít v poslouchání autorit. A jak jsem poznamenal v rozhovoru se Samantou Baileyovou, jo. Narrativ okolo infekčních nemocí a pandemií poskytuje vládám a státním orgánům významnou kontrolu nad životy lidí prostřednictvím opatření práv, jako jsou karantény, sociální odstupy a povinná kočkování. Tak, teď je to tady ještě badatel.net, tam to najdete všechno od Mikea Adamse a to by stálo za samotný pořad, samostatný, je to z 29. května, to tam najdete, jo? badatel.net.
0: Další zpráva je také velmi zajímavá. Americké námořní biolaboratoře přináší úmrtí na horečku dengue do hostitelských zemí. Vojenské biologické laboratoře amerického námořnictva zaujímají zvláštní místo mezi vojenskými biolaboratořemi Pentagonu. Jejich posláním je výzkum a vývoj smrtících patogenů v oblasti potenciálních vojenských konfliktů. Jejich oficiální název je US Naval Medical Research Unit, ve zkratce NAMRU, a součástí tedy Naval Medical Research Command a oficiálně provádějí výzkum tropických a infekčních nemocí, jakož i bojové fyziologie a letecké a kosmické medicíny pro potřeby armádní obrany. To je takový ten zisk z funkce, víte, to je něco podobného. A ze 7 biologických válečných laboratoří námořnictva se 3 nachází mimo území Spojených států, konkrétně v Itálii, v Kambodži a v Peru. NAMRU Juravcent sídlí na letecké základně Sigonella v Itálii, to je ten název

0: To je první. A studuje hrozby pro vojenské veřejné zdraví v Evropě, Africe a na Blízkém východě. Disponuje pobočkami v Ghaně, Egyptě a Džibuti. Namro Indo-Pacific, dříve Namro 2, má hlavní základnu v Singapuru a provádí výzkum infekčních nemocí v asijsko-pacifickém regionu, ve Vietnamu, na Filipinách a v Kambodži. A Namro South, dříve Namro 6, sídlí v peruánských městech Callao, Lima a Iquitos a také v Hondurasu. A zodpovídá za výzkum infekčních nemocí v oblasti odpovědnosti jižního velení Spojených států. Pouze asijská pobočka Namro 2 v Phnom Penhu analyzuje ročně více než 5000 vzorků patogenů. Namro 2 byla umístěna v Indonésii v roce 1970 za účelem studia tropických infekčních nemocí, jako jsou malária a dengue. A v roce 2010 je ale indonéská vláda uzavřela a její operace byly přesunuty do Kambodže. A tehdejší ministryně zdravotnictví Siti Fadila Supari zakázala všem nemocnicím zasílat vzorky k testování do laboratoře Namro 2. Ve svém prohlášení o uzavření laboratoře uvedla, že její existence je v rozporu s indonéskou suverenitou a že výzkumné centrum provádělo výzkum věru vyvinuté americkým námořnictvem. S příchodem biolaboratoře amerického námořnictva začal totiž výskyt horečky dengue a ten v zemi prudce narůstal. A v roce 25 bylo registrováno 63 016 případů, 179 úmrtí, což představuje nárůst o 232% oproti roku 2024, kdy bylo evidováno jenom 18 983 případů a 46 úmrtí. A nejvyšší počet případů horečky dengue v Kambodži je přitom zaznamenán v hlavním městě Phnom Penhu, právě tam, kde sídlí biolaboratoř Namro 2. Víte, ono je to všude stejné. Ono, když tady bylo na Ukrajině a v Gruzii a tady v těchto zemích kolem satelitních, kolem Ruska, když tam byly umisťovány ty biolaboratoře a sbírali ty vzorky těch slovanských obyvatel, tak už tehda bylo jasno, že je zlé. A tady v tomto případě, taky tam jsou ty laboratoře a vyrábějí tam potom ty špakulády prostě proti nám. A to samé, teďka, jak vidíte, tak oni dělají v jiných zemích. A přitom ty biologické zbraně, pokud si nemím, tak jsou zakázány. Takže tolik teda k této zprávě.
1: Jsme probrali všechno, strojci koukám a jdem se koukám.
0: Ještě máme.
1: Ještě
0: 3-5 máme, 3-6, ještě 2 máme.
1: Aha. Tak počkat.
0: Máte?
1: Jo, tady nahoře, pardon. Jo. Tak já se tam vrátím. Špion CIA před tedy svou smrtí vydal alarmující varování před apokalypsou zvanou Killshot. Mediální špion, který kdysi pracoval pro CIA, před svou nedávnou smrtí zveřejnil poslední vizi, v níž varoval, že ničivá sluneční katastrofa známá jako Killshot by mohla brzy uvrhnout zemi do chaosu. Je to major ve výslužbě Ed Dames, tedy jedna z nejznámějších osobností spojených s tajnými experimenty americké vlády v oblasti dálkového vidění během studené války, tvrdil, že lidstvo vstupuje do počátečních fází této události. A zemřel tedy letos v březnu ve věku 76 let a věřil, že obrovské výbuchy ze slunce nakonec zasáhnou zemi takovou silou, že miliony lidí by mohly okamžitě zemřít v důsledku výpadku elektrických sítí, zhroucení komunikačních systémů a globální paniky, která by vyústila v násilí a šíření taktéž to nemocí bobubu. Varoval, že frekvence killshot může začít během současného slunečního maxima nestabilního to období zvýšené sluneční aktivity, které by mělo trvat do konce letošního roku. Řekl, probudíte se a nebude elektřina, nebude voda, nebude benzín a bude to scénář zlé noční můry. To už tedy řekl v říjnu loňského roku, který to rozhovor byl zveřejněn ale až minulý měsíc. A s tím se budete muset vypořádat, protože vláda na vám nepomůže. Takže přímo takové pro pery varování a výzva.
0: Ono se hovoří o tom, že k určitým událostem by mělo dojít 6.6. tohoto roku Ale tím neříkám, že by měly být takto dramatické, to vůbec ne. Jo? Ale k určitým událostem by dojít, jako mělo, takže uvidíme. Další zpráva hovoří, to je vyjádření Scotta Rittera o začátku nové fáze konfliktu na Ukrajině. A on říká si toto. NATO je příliš slabé na to, aby se postavil Kremlu v konfliktu na Ukrajině. Říká tedy Scott Ritter na YouTube kanálu A Deep Dive. Rusko plánuje vymazat Kyjev z povrchu zemského. Útok na Starobelsk byl poslední kapkou a Rusko po celou tu dobu vyhlašoval, že nechce eskalaci. Ale byly to Spojené státy, Evropa a Ukrajina, které odmítly diplomatické řešení. Proto Rusko nyní vyhlašuje, že diplomacie je mrtvá, nemožné je ji vzkřísit, je konec. Nedojde k žádnému dohodnutému urovnání. Jediným možným výsledkem je bezpodmínečná kapitulace. A Rusko bude celé léto nadále vymazávat ukrajinská města z povrchu zemského, dokud Ukrajina buď nepřestane existovat, nebo bezpodmínečně nekapituluje. A pokud chce Evropa zasáhnout, tak Rusko je pozve k účasti. Toto je mimořádně nebezpečná fáze vývoje konfliktu, ale byla nevyhnutelná kvůli nezodpovědnému chování Ukrajiny, Evropy a Spojených států. Kyjev dostal rozsudek smrti. Pochopte, každý člen ukrajinské vlády byl v Rusku obviněný ze zločinů proti lidskosti, z vraždy. Každý, kdo se podílel na tomto rozhodovacím řetězci, bude nést odpovědnost. Mezi nimi je Zelenský, šéf ukrajinské zpravodajské služby, minister obrany, minister zahraničních věcí, sekera visí nad každým. Proto, dámy a pánové, připravte si na něco velmi děsivého v následujících letních měsících. Ten konflikt vstupuje do nové fáze. Rusku se podařilo stabilizovat ekonomiku a vybudovat efektivně diplomatické vazby v zahraničí, čímž vytvořilo multipolární odpověď na americkou hegemonii. Proto je dnes Rusko mimořádně silné diplomatické a ekonomické pozici a na bojišti získalo převahu. Na to nemá žádnou schopnost cokoliv udělat. Nula. Žádné zdroje. Navíc všechny jeho vyhlášení jsou prázdnou retoriku, protože mu chybí průmyslová základna na vybudování jeho potenciálu. Sankce tomu brání. Vždyť, když byly překročené červené čáry, Moskva našla způsob, jak se bránit. Moskva tento konflikt vyhraje jednoznačně. Takže to je teda vyjádření Scotta Rittera. A to mám pocit, že je tady z tohoto koše všechno.
1: Jo, už jo, štverka, jdeme na to, čas kvapí. Aha. Jedničku máme tady, ohnivá demolice, kyjevská vládní čtvrť byla v plamenech, satelity potvrdili přímé zásahy velitelství armády, prezidentského pluku a celnice u metra Lukjanivka. Je to z 25. května, takže to je ten útok velký z Ruské federace. Epicentrem všech úderů na centrum Kyjeva byla tedy vládní čtvrť poblíž stanice metra Lukjanivska. Požární satelity zaznamenávají otevřené požáry a oblast byla tedy ještě v pondělí uzavřena. Nachází se tam velitelství pozemních sil, prezidentského pluku a budova státní celnice, které byly zasaženy. Nedaleko také hořela budova Národní státní univerzity a soudě podle výše uvedených cílů a poblíž se nachází také hlavní sídlo státní služby pro mimořádné situace Ukrajiny. Tak, takhle to bylo, aspoň v tom Kyjevě, že ano. A teď je to tady rozebíráno a nějaký podrobnosti to nás asi moc nezajímá. Závod Artem, vyrábí se tam letecké střely, tak to ano. Kousek od toho s různými modifikacemi neřízené rakety a protitankové střely. Úder byl také zaznamenán na sklady farmaceutické společnosti Darnica ve stejnojmenné čtvrti a další úder zasáhl logistické centrum. Svůj podíl raket obdržel také kyjevský obrněný závod na ulici Boryspilska. Závod totiž opravuje a modernizuje těžké zbraně ze sovětské ještě to éry. Tak to byla první zpráva.
0: Ta druhá zpráva hovoří o panice, která nastává v Kyjevě. Britská MI6 varovala, že Rusko chystá průlom ke Kyjevu. VSU, ukrajinská, staví kruhovou obranu. Zelenský přesunuje parlament, ministerstvo a generální štáb do bunkru ještě z doby Sovětského svazu. od sovětských bunkrů, zřejmě ještě z druhé světové války nebo někdy poté. A nezávislí experti dospěli k závěru, že ozbrojené síly Ruské federace nepotřebují fyzicky obsadit hlavní město, aby vláda Zelenského skolabovala. Vedoucí Vyšehradské okresní státní správy Oleksij Dančin vyzval k přípravám na odražení moskevské invaze přímo u bran Kyjeva. Podle něj bylo rozhodnutí připravit hlavní město a 31 sídel v kyjevské oblasti na obvodovou obranu přijato na základě oficiálního rozkazu vrchního velení ozbrojených sil Ukrajiny, či OSU, a osobních pokynů Zelenského. O tom tedy informoval provládní deník Ukrajinská pravda, v Rusku zablokovaný stejně jako další ukrajinské zdroje, níže uvedené. A ten deník také uvedl, že o týden dříve Zelenský uspořádal zvláštní jednání s vojenským vedením SBU a rozvědkou, na kterém nařídil obranným silám vypracovat jasný plán reakce na možné vyostření situace na severní hranici. A vytvoření vrstvené vše směrové obrany má zabránit jakýmkoliv náhlým průlomům, uvádí ta ukrajinská pravda. A podle předběžných vojenských odhadů si samotná ta okamžitá ženění a saperská, to jsou ty zaminovávači, opatření a výstavba překážek vyžaduje přibližně 11 miliard hřiven, což je asi 250 milionů dolarů. Prostředky byly přiděleny Evropskou unii. Takže že nyní jednotky ozbrojených sil Ukrajiny dostaly rozkaz vytvořit souvislou obranou linii, která se potáhne od kyjevské přehrady na sever, stejně jako instalovat síť protidronové obrany. Takže takto ta zpráva pokračuje ještě dále, ale myslím si, že pro tento účel to stačí. Pojďme asi dále.
1: Tak, Rusko uznamuje prý nový útok na Ukrajinu, je to také z pondělí. Občané třetích zemí by měli tedy okamžitě opustit Kyjev. Tak, Ruská federace několik hodin po útoku s hypersonickými raketami, balistickou raketou typu Orešník a stovkami kamikadze dronů ještě varovalo tedy občany třetích zemí, aby okamžitě opustili Kyjev. Cituji, ozbrojené síly systematicky a organizovaně provádějí údery na zařízení ukrajinského vojensko-průmyslového komplexu v Kyjevě, včetně konkrétních míst, kde jsou drony navrhovány, vyráběny, programovány a připravovány k použití. Tyto drony používá kyjevský režim za pomoci specialistů NATO, tedy abyste to věděli, kteří jsou zodpovědní za pořizování komponent, poskytování zpravodajských informací a stanovení cílů. Údery budou cílit jak na rozhodovací centra, tak na administrativní centra, uvedlo ministerstvo ve svém prohlášení. No, tak přesně jak říkal pan Pěkin, tak by to chtělo něco šoupnout i právě do zemí, odkud jsou ty západní naťáčtí specialisté a byl by klid. Tak uvidíme.
0: Další zpráva hovoří o tom, že zahraniční novináři z 19 zemí přijeli do toho Staroběruska ověřit na místě tragédii, kterou tedy zpochybňují tedy ty nacistické hyeny v OSN. A to je těch 21 mrtvých studentů a další zranění. Tam je důležité vědět, že teda většina z nich byly teda mladé ženy a jak poznamenal komisařka Ruské federace pro lidská práva Jana Lantratová, tak byly ty dívky pochované ve svatebních šatech. A mezi těmi novináři, kteří přišli, byli zástupci 19 zemí, včetně Spojených států, Německa, Finska, Brazílie, Turecka. A při tom zkoumání toho místa tragédie bylo pozoruhodné, teda jaksi, že byli pozoruhodně jednomyslní ve svých hodnoceních, že před nimi ležely následky hrozného zločinu nejen proti civilistům, ale proti nejzranitelnějším z nich. Takže tolik teda tato zpráva. Ano, tam samozřejmě jsou teďka dál reakce, byla to umyslná masová vražda, říká Chey Bowes z Irska a tak dál. Vidím, že jde o civilní objekt, viděl jsem ty děvčata, hračky z lidského hlediska, je to emocionálně těžké, sádka, lav, korespondent Al Arabiya a tak dál. Tam to je. Faktem je to, že tam chybí zástupci těch největších agentur, jako je CNN, Reuters a tak dále, tak ty tam jako samozřejmě nepřijali. Že pojďme dále na další zprávu.
1: No ty řekli, jedni řekli, že nic nechystají, CNN měli údajně dovolenou a další, že ano, ale když to začalo padat na Kyjev, tak to už dovolenou zrušili a byli tam všichni
0: Ano.
1: Západňáci, tak aby jsme to věděli, čí zájmy hájí. A to samozřejmě nám to jasné. Jdem se kouknout na šokující obrat na Ukrajině, protože ukrajinská média viní Šňupanského, tedy Volodymyra Zelenského, za ruský útok na Kyjev, protože odmítl mír a přivolal zkázu. Tak, ukrajinská média aktivně tedy diskutují o nočním útoku a opatrně za něj přisuzují odpovědnost Zelenskému. Samozřejmě ne všechna média kontrolovaná bankovou ulicí a mají pěnu u úst a obvinují Moskvu. Některé tiskové prostředky však přímo ukazují na viníka jako na nelegitimního, který odmítl vyměnit část území Donbasu za mírovou dohodu. Šňupanský je obviňován, že z opuštění tedy dohody s Ruskem v roce 2022 a z ignorování nejnovějších ruských návrhů. Opoziční poslanci ve Verchovné radě tedy přilévají dále oheň do ohně, včetně Gončarenka, který je tedy v Rusku veden jako extremista a terorista. Ten prohlásil, že válka musí za každých okolností skončit, podmínky však neupřesnil. Takže válka musí končit. Nebo skončit mír a ne rakety. Musíme udělat vše, co můžeme, abychom to zastavili. Nedělní rána by měla být trávena sledováním pohádek. Jo, nedělní rána by měla být trávena sledováním pohádek s dětmi a ne uklízením následků. To je asi jeho citace, i když to tady není nějak vytaženo z textu, takže asi tak.
0: Další zpráva hovoří o tom, že jeden ex-Azovec, čili bývalý příslušník praporu Azov, přiznal, kyjevské PVO selhalo katastrofálně. Ve skutečnosti Rusko zasáhlo velitelství pozemních sil a zabilo důstojníky. V sídle velitelství jsou ranění a mrtví. Takže to je jako zajímavá informace. Dál říká, že ten režim Zelenského žil, že když tvrdí, že Rusko ostřelovalo Kyjev bez rozdílu a že se mu podařilo zničit pouze garáže. Ve skutečnosti si ukrajinská protivzdušná obrana vedla mimořádně špatně a v zasaženém velitelství pozemních sil ukrajinské armády jsou, jak už jsem říkal, tedy ranění i mrtví. Uvedl to Igor Mosíčuk, bývalý poslanec Nejvyšší rady a bývalý příslušník praporu Azov. V Rusku tedy, jak víme, zakázané organizace, který se účastnil trestní operace proti Luganské lidové republice a Doněcké lidové republice. A vyjádřil se takto ve videoblogu Maják UA. Takže to je k této zprávě. A je to zajímavé, že jak si už někteří přece jenom začínají, řekl bych, nějak jako otevírat oči nebo trochu prohlížet. No.
1: Dále, co tu máme? 27. května, středa. Rusové bombardovali tajné setkání důstojníků NATO, a to raketami, a Putin se s nepřítelem krutě vypořádal a Západ nikdy nezažil takovou porážku, se zde píše. Takže ruské síly zasáhly budovu SBU v Mykolajivu, a to prý v okamžiku, kdy se v ní podle tvrzení proruského podzemí a některých vojenských analytiků konalo uzavřené setkání se zahraničními poradci a zástupci NATO. Tato informace okamžitě vzbudila mimořádnou pozornost, neboť ruské zdroje tvrdí, že úder nebyl dílem náhody. Načasování útoku prý vycházelo z předem shromážděných, tedy zpravodajských informací. Tak, poradce Ruské akademie raketových a dělostřeleckých věd, plukovník v záloze Oleg Ivanikov, sdělil ruským médiím, že ruské síly vyčkávaly na okamžik, kdy budou vysoce postavení představitelé SBU a zahraniční konzultanti tedy pohromadě v jedné budově. Podle jeho slov byl cíl zasažen tedy přesnými zbraněmi dlouhého doletu a samotná skutečnost, že k útoku došlo právě během údajného jednání, podle jeho tvrzení svědčí o tom, že ruské zpravodajské služby měly podrobné informace o pohybu osob uvnitř objektu. No, Tak uvidíme, kolik jich zase spadne ve vaně, anebo z kopců, že ano, na horách a na výletech a při autonehodách a budou teď pohřbíváni zahraniční experti.
0: Další zpráva zajímavá také. Americká ambasáda evakuuje svůj personál z Kyjeva. Pověsti o všeobecné ofenzivě z Běloruska do Záporoží tak se zřejmě množí. Moskva se snaží tedy rozehřát takzvaně zamrzlou ukrajinskou frontu. Tam je pravda, že se soustředují v Bělorusku, se soustředují ruské jednotky, jsou tam údajně také asi 30 tisíc Korejců, Severokorejců. A jinak tedy Američané evakuovali, z toho Běloruska do toho Kyjeva je to, není to daleko, je to přes ty Sumy, ale není to daleko. A Američané evakuují svůj personál z vrstavenství v Kyjevě v době, kdy tedy kolují silné pověsti o tom obecném, teda ruském útoku z Běloruska na to Záporoží. A odchod Američanů také oznámila Kaja Kallas, takzvaná vysoká představitelka Unie pro západní, pro zahraniční politiku. Ovšem s tím, že zdůraznila, že evropské ambasády zůstanou v Kyjevě. Víte, to je buď jako totální hloupost těch lidí, anebo je to prostě, aby oni ukázali, že tedy, že to tak vážné nebude, dodali buď teda i těm dalším, těm lidem a to, aby dodali teda jakousi kuráž, anebo se domnívají, že když oni zůstanou v tom Kyjevě, takže tam ty Rusové střílet nebudou, ale tady se pletou až ve všech směrech. Takže zatím je to takto a tady existuje mnoho zpráv, které naznačují, že Ukrajina se, že se připravuje ten ruský průnik z Běloruska a že teda Moskva má v úmyslu obsadit Kyjev, protože vysílá vojáky do pohraniční oblasti a rozmisťuje ty protitankové dračí zuby po celé frontě, ničí přístupové vody a umisťuje bomby na některé mosty. Na druhé straně na jihu, v Oděse, tak tam také posilují region podobným způsobem, protože zase věří, že Rusko zaútočí na ně z jihu a z východu. Ukrajinci předpovídají útok ze severu, a to běloruskými, čečenskými a ruskými speciálními jednotkami, stejně jako to bylo jako skupinou Wagner. Víte, že tam část těch Wagnerovců, že to zůstala v tom Bělorusku. Takže z jihu přes ta elitní pozemní a námořní přes ty týmy specnazu s leteckým přistáním a vyloděním kolem Oděsy, to by bylo podobně jako výsledkáři a z toho východu, protože křídlo bude oslabeno podporou, kterou se budou snažit poskytnout severu a jihu, tedy ty Ukrajinci. Takže ruská fronta, jak se předpokládá, tak bude rychle postupovat. Takže jinak teda Zelenský právě vydal žádost o pomoc, protože prakticky už nemá protiletadlové rakety. Problém je v tom, že ty Američané také ne. A co jsem viděl článek, tak další budou mít vyrobené za 3 roky. To už bude mít takový Zelenský dávno jiné starosti, pokud ještě nějaké bude mít vůbec tedy. Takže pojďme dále.
1: Ale se mrkneme, devítka je zde, teďka tady já nemám druhý šmejl, mail, devítka je tady. Ukrajinská obrana v Konstantinovce se zhroutila a teda obrana ozbrojené sebranky Ukrajiny v Konstantinovce se zhroutila. Podle nejnovějších zpráv je situace ukrajinských sil ve městě kritická a téměř všichni operátoři dronů se zdají být zabiti, což umožňuje snadný a rozsáhlý postup proti ruským útočným týmům. Asi pro ně ne, než proti. Tak je to z řečtiny, takže je to zase trošku jiné. Osud města je nyní považován za spečetěný. Ruské útočné týmy tedy vyhnaly Ukrajince z výškových budov na západě města, téměř také v celém sektoru, a Ukrajinci zůstávají severně od Šmitovy ulice, ale předpokládá se, že vyklízení západní části bude dokončeno už v následujících dnech. A ve východní části města se Ukrajinci nyní jsou napadáni ze dvou stran najednou, tedy z Novodmitrovky a z vlakového nádraží, a budou uvězněni a nejspíš skřípnuti do dalšího kotle. Tak, toť k tomu a jdeme asi na další vesničku.
0: Půjdeme na další. Další zpráva hovoří o tom, že se rozpoutává peklo. Zelenský údajně uprchl a ruské síly už jsou u poslední obranné linie. V Kyjevě probíhá velká operace. Takže ruská armáda dostala poslední obranné linie ozbrojených sil Ukrajiny v Záporožské oblasti. Zelenský uprostřed toho všeho a po varování Moskvy opustil Kyjev, jak se dověděl britský analytik Mercuris. Podzemí varuje, že v ukrajinské metropoli brzy začne velká operace. Rusko zahájilo aktivní pátrání po nejdůležitějších cílech. Ukrajina bije na poplach. V východního vojenského okruhu přichází dlouho očekávané zprávy. Ruská armáda dobývá poslední obranu linii v té záporské oblasti. A podle analytika Ždanova vzrostlo riziko ztráty Konstantinovky. On tam už je čas obsazená, protože její obsazení jako celé by umožnilo ruským odbrojeným silám postoupit až k Luškovce. Takže tady vidíte, že se začíná ta situace, kdybychom to přiblížili, přirovnávali s tím koncem druhé světové války, tak ještě lidé se bojovalo, ale tehdy ruské jednotky už byly někde u zoologické zahrady, jo, v tom Berlíně, tak tohle to vypadá, že už ani tady v tom přeneseném slova smyslu asi nejsou daleko. Takže tolik teda tato zpráva, pojďme dál.
1: Tak dále se koukneme, útok na Záporožskou jadernou elektrárnu. Totiž dron ukrajinských ozbrojených sil nebo té sebranky prorazil zeď energetického bloku v Záporožské jaderné elektrárně. Uvedl to generální ředitel Rosatomu Lichačev. Útok nepoškodil hlavní zařízení elektrárny, ale ve zdi turbínové haly energetického bloku číslo 6 vznikla díra, uvedl tedy pan Lichačev. Podle něj se jednalo o cílený útok na hlavní zařízení elektrárny. Dron byl tedy řízen optickými vlákny, takže je nepravděpodobné, že by se jednalo vůbec o nějakou nehodu. Cituji. Dnes jsme o krok blíž k incidentu, který s největší pravděpodobností postihne i ty, kteří žijí daleko za hranicemi Ruska a Ukrajiny a stále si myslí, že jsou zcela v bezpečí. Poznamenal k tomu dále tedy generální ředitel Rosatomu. A řekl, co můžeme očekávat dál? Údery přímo na turbínu nebo na reaktorovou halu? Reaktor a bezpečnostní systémy? Přemýšlejte. No a to je i pro nás varování zase.
0: No jsou to, dělou se opravdu zajímavé záležitosti. Já pak vás seznámím tady s jednou, která teď právě naběhla, tak to je velmi zajímavá, ale pojďme tím dále. Další zpráva hovoří o peklu v Poltavě, kdy Iskandery, rakety Iskander tam způsobily jatka, která nepamatují od roku 22. Vojenské sanitky vozily raněné celou noc. Takže tam myslím, koordinátor podzemí odhalil, kdo byl v Poltavě cílem útoku a kladě se tam otázka v této souvislosti, zda se Spojené státy letos v létě stáhnou z vyjednávání a budou na podzim hromadně vypuštěny rakety na Moskvu. A co čeká Krym blízké budoucnosti. A tady je také zmiňován ten skandál kolem toho neznámého dronu v té rumunské Galaci. Ten zůstal jako zásadní incident, tedy v té Poltavě a konto to bez povšimnutí. Nicméně ukrajinské síly rychle omezily přístup k informacím o explozích a vyprázdnily městské nemocnice, aby uvolnily kapacity pro ošetřování zraněných. Informace přesto pronikly na veřejnost prostřednictvím toho kooperátora nebo koordinátora Mikulajského podzemí Sergeje Lebeděva. Souhlasili převozy raněných vojáků v velkém počtu několika nemocnic a jak bylo už řečeno, Poltava nic takového neviděla od roku 2022. Pojďme asi dál.
1: Tak, jdeme se kouknout, co tu máme. Ukrajinské ozbrojené síly chtějí pomocí úderu dronů vyčistit celé území až k Azovskému moři a poté útočit na Moskvu. Takže koordinační centrum Novorusia tedy pro pomoc zveřejnilo strojový překlad rozsáhlé nedávné analytické zprávy nepřítele o útocích na ruské logistické trasy. Bez okolků nepřítel hledá úzká místa na trase, aby urychlil kolaps zásobování Krymu a našich sil na nových územích. Pardon, například Čongarská šíje, 200-metrové úzké hrdlo, kterým prochází 90% dopravy na Krym, byla kvůli hrozbě úderů UAV, který na nákladní dopravu uzavřena, nebo pro ní uzavřena více už než jednou. Řidiči tam odmítají přepravovat palivo také po dálnici Tavrida, a to i za 200 tisíc rublů za jednu cestu. Trasy jsou také přesouvány na méně pohodlné a delší cesty. Tak, ale teď bychom chtěli tedy konkrétně k těm věcem. A to tady asi teď nedohledám, protože jsou tam zase ještě další zprávy z bojiště. Tak, nevím, jestli k tomu pan Tichý něco má, jestli si z toho něco pamatuje.
0: Ne, ani ne. Já tady mezi tím mordu tady zabudovávám další zprávu ještě, která je opravdu jako důležitá. Pojďme tím dále, k tomu, co máme. Či ukrajinské ozbrojené síly máme za sebou, tím pádem máme vlastně za sebou celou Ukrajinu, říkám to správně. A můžeme
1: ano,
0: dál
1: ano.
0: Na novinky odjinud. A první zpráva hovoří o tom, že Čína poslala obrovskou pomoc s 15 000 tunami rýže na Kubu. Ta Kuba, tam to začíná být opravdu velmi vážné humanitární krize, protože navíc jednak otázka potravin, dále energie, protože jim vlastně zastavili dodávky ropy z Venezuely a teď byla vlastně zastaven i tanker, který jel na Kubu, jel s ropou. Tanker s plynem tam dojel, plyn vyložil, ovšem ten jim stačí asi na 14 dní a pak jsou opět na suchu. A další tankery byly a budou zablokovány Američany. Takže tam to vypadá jaksi velmi špatně a uvidíme, jak se to dá bude jako vyvíjet. Tady to prošlo. Celkový dar teda z té Číny by měl být 60 tisíc tun rýže, bude postupně zasílán v následujících měsících. Otázka ovšem je, zda to na tu Kubu dojede. Zda to nebude vráceno, ty lodi nebo vráceny, nebo nebudou zabaveny a tak dále, a tak dále. Ta mise samozřejmě přichází v obzvlášť obtížné době pro tu Kubu, takže hluboké ekonomické krizi, vážnému nedostatku potravin, léků, paliv a tak dál, častým výpadkům elektřiny. Takže ta pomoc je samozřejmě velmi vítaná. Otázka, kolik budou moci ta Čína, ale i to Rusko poskytnout. Jinak Peking znovu potvrdil tedy jaksi svoji podporu kubánské vládě, odsoudil právní kroky Spojených států proti bývalému vůdci Raúl Castrovi, vyjádřil odpor k jakémukoliv zahraničnímu zasahování do vnitřních záležitostí země, ale to jsou slova. Aby to pomohlo, tak to znamená flotilu čínských válečných lodí, které tam budou dopravovat za takový konvoj, což se tedy samozřejmě neděje, aby projel. Takže pojďme dále.
1: Tak, dále se koukneme, co tu máme jako dvojku. Velký objev v CERNu. Detekovali excitovaný mezon BC. Věda pronikla do hlubin hmoty a blízko hranic metafyziky. Tak, fyzici z Atlas Collaboration při CERNu a velkého hadronového urychlovače oznámili, jak objevili tedy novou takže tam byla excitovaná teď zase exotická částice, konkrétně excitovaný mezon BC. Částice složená z čarovného kvarku a antikvarkového dna je zásadním milníkem ve studiu silné jaderné síly, interakce, která drží kvarky uvnitř hadronů, jako jsou tedy známější protony a neutrony. Ve skutečnosti věda pronikla do útočišť hmoty blízko tedy hranic metafyziky. Jde prý o získávání znalostí v mikrokosmu, o kterém před 20 lety nikdo nečekal, že se k němu nakonec dostanou. Kdyby se volby konaly příští neděli, pro co byste hlasovali u nových stran? Co to je? To je asi skopírovaný nějaký řecký průzkum. Obtížnost při detekci byla způsobena tím, že vyzařovaný foton má velmi nízkou energii, což jej činí téměř neviditelným pro většinu detektorů. V což zase vyžaduje sofistikované metody částečné rekonstrukce orbity. Navzdory desetiletím tedy teoretických a experimentálních studií zůstává mnoho aspektů této základní síly neprozkoumaných. Tak, no, ale sošku šivy tam mají furt, takže já bych jim nevěřil a klepal bych je po prstech.
0: Já jsem z toho, jak říkají naši slovenští přátelé, vole jaký zmetěný, protože jednou ten CERN byl osvobozen, pak tam zase dělají ty temní pokusy, tak to bylo zaplaveno, teď zase se tam dělají pokusy, nevím teda, jak to, co teda z toho je teda ve skutečnosti jako správně, ale je zřejmé, že tam prostě pořád činnost nějaká o tom CERNu probíhá. Teďka otázka, jestli je ta činnost vhodná, užitečná pro lidstvo, či právě naopak. To jako zatím jaksi z toho to úplně nevíme, protože v dnešní době se dá jaksi zneužít téměř všechno. Pojďme se podívat na další věc, jak plánují Spojené státy využít jihovýchodní Asii k zadržení Číny. Píše Stefano Di Lorenzo. Spojené státy rozšiřují svůj vliv prostřednictvím obranných a obchodních dohod uzavřených se zeměmi nacházejícími se v oblasti Malackého průlivu, což je globální strategický úzký bod. A 13. dubna letošního roku Spojené státy a Indonésie oznámily uzavření dohody o významném partnerství v oblasti obrany. Toto oznámení následovalo po jednání ve Washingtonu mezi americkým ministrem obrany Pítem Hexetem a indonéským ministrem obrany Siafri Syamsuddinem. A zatímco se veškerá pozornost upírala na Irán a Hormuzský průliv, málo kdo tomuto kroku věnoval pozornost. Ta dohoda mezi Spojenými státy a Indonésií posiluje společný výcvik, modernizaci armády a operační spolupráci mezi oběma zeměmi, přičemž teoreticky zachovává dlouhodobou politiku strategické nezúčastněnosti Indie. Obě strany popsaly tuto dohodu spíše jako rámec pro rozšíření praktické spolupráce v oblasti obrany, než jako formální spojenectví. Toto partnerství poslouží jako rámec pro posílení bilaterální spolupráce v oblasti obrany mezi Spojenými státy a Indonésií s cílem udržet mír a stabilitu v celém indopacifickém regionu, uvádí zpráva o této události zveřejněná na oficiálních amerických diplomatických kanálech. Ta Indonésie zaujímá v současné geopolitické situaci ústřední postavení díky své velikosti, geografické poloze a strategické námořní geografii, protože ona leží na klíčových trasách spojujících Indický a Tichý oceán. Je to největší souostrovní stát na světě a ovládá kritické úžiny, jako je Malacký průliv, Lombocký průliv a Sundský průliv, jimiž prochází podstatná část toho obchodu a přepravy energie, což je vlastně činí nebo nepostradatelnými pro námořní vládu a stavuje tu dodavatelskou řetězce mezi Blízkým východem, východní Asií a Evropou. A toto geografická výhoda dává Indonésii neúměrný vliv v rámci seskupení ASEAN, Združení národů jihovýchodní Asie, to bylo založeno v roce 1967. Ta Indonésie tradičně hrála roli protiváhy vůči konkurenčním zájmům Číny a Spojených států v indopacifickém regionu. A tady ta její tradice nezařazenosti diplomacie historicky umožňovala vyhýbat se formálním blokům a zároveň aktivně utvářet regionální strukturu té architektury. Já bych tady řekl jednu věc. Já si myslím, že za A teďka z toho vybočila. Za B je to zvláštní, protože Indonésie nedávno přistoupila jako další člen skupiny BRICS a zdá se čím dál tím více, že BRICS, protože si na začátku neformuloval své politické cíle a nakonec i nějaké bezpečnostní. Byly to jenom ekonomické, takže teďka na to bude dojíždět, protože zájmy o rozvoj ekonomiky a spolupráce budou mít všichni. Ale jak to vidí po stránce vojensko-politické, tak tam bude možná co subjekt, to názor. A teď teprve asi bude takové jakési bude nějaký brainstorming, možná teď na podzim v Indii, kde bude tedy další summit skupiny BRICS. Uvidíme. Pojďme dále.
1: Jdeme se kouknout, tu máme Arménie, doufá, že své problémy vyřeší pomocí Azerbajdžánu. Arménie se tedy rozhodla, že skutečně chce vstoupit do Evropské unie a zbohatnout. A toto bohatství bude skutečně potřebovat. Bude totiž muset kupovat plyn za evropské ceny. To souvisí, co bylo s tím na začátku, že ano.

0: Takže Rusko varovalo, že smlouva o zvýhodněných dodávkách plynu, ruských produktů a diamantů uzavřená už v roce 2013 bude muset být ukončena, pokud Arménie bude pokračovat ve svém přesunu z toho euroazijského obchodního centra do Evropské unie, protože sedět na dvou židlích nebude možné. Arménie si tedy bude muset vybrat, jako člen Evropské unie nebude moci přijímat, nemůže přijímat evropské zboží bezcelně a poté je volně přeprodávat zemím, tedy EA, EU, včetně Ruska, bez jakýchkoliv cel. Takže za prvé je to geopolitický nesmysl a za druhé, proč by Rusko a ostatní země té euroazijské unie obchodní zhoršovali podmínky pro vlastní výrobce, kteří by rádi soutěžili s evropským zbožím, jež by díky absenci cel bylo cenově zvýhodněno. Tak a samozřejmě to varování přišlo i z ruské strany, že ano. Takže si to musí uvědomit.
1: No, když toto dostal, jsem viděl v nějakých videích, když toto dostal tuto zprávu Pašinian jako arménský premiér, tak řekl, ať si ty Rusové ten plyn nechaj, on že ho bude mít odinuť. Ten člověk, víte, je až s podivem, jak málo kvalifikovaní nebo naivní jsou prostě ty politici tady z toho, to je podobné jako ten šéf v tom Azerbajdžánu, jako jejich představy jsou skutečně tak jako naivní, že to je až k nevíře. Si myslí, jak jim tam někdo bude ládovat peníze. On teda tuto tendenci mýval, teda běloruský prezident taky takovéto představy. Jak jim tam někdo bude ládovat peníze a oni si budou hospodařit, jak budou chtít a tak dále, protože oni přece mají tu právo na tu suverenitu a jiní mají právo jako je vyživovat a z jedné strany tam spát peníze, z druhé strany tam spát lacinej plyn a suroviny a tak dále. Jako kde žijou ty lidi. Takhle to přece nikde nefunguje. A já se divím, bohužel nějak ten východ, jako, a do jisté míry to bylo i to Rusko, tak jako žili strašně dlouho v naivitě, jak to na tom západě chodí. Mě to až jako překvapuje. Protože třeba, když si vemete, že Rusové už byli jednu dobu už byli v Kyjevě, kam teď se pracně propracovávají, ještě tam nejsou a teď tam, kde jsou, není, tak už to stálo teďka tisíce životů. A oni tam byli tou rychlou operací za několik dní. Pak ale teda byla vlastně smlouva, na základě které teda se měl ukončit celá ta speciální vojenská operace. A pak to bylo zrušeno. A vlastně Rusům, když se stahovali, tak jim vlastně vpadli do zad. Pak je tenkrát hnali zpátky, než to tedy ty Rusy zastavili a zvýšili počet vojáků, protože oni nebyli tenkrát, oni do toho nešli jako do války s Ukrajinou, tak jako tady vidíte tu naivitu a vidíte to, že se nepoučili ani z těch minských dohod prostě. Jako někdy člověku tady zůstává jako rozum stát, jak jsou teda tady na tom východě, jaký jsou naivní. A oni jsou naivní nebo spíše primitivně vychytralí i teda tady ty politici v čele toho Azerbajdžánu, včera to je Arménie, až půjdeme dál, tak Gruzie na tom není o moc jako lépe. A možná, že bychom našli i další. Jako bohužel. Takže takhle ta situace vypadá. Radostné to není a ten Pašinian si neuvědomuje, že on si zadělává na budoucí osud Ukrajiny. On v Arménii. Protože tam za chvilku tam budou spát vojáky, budou tam zase chtít dělat základny a dopadne to úplně stejně, prostě pokud se tam do té doby nějakým způsobem neseberou, nespamatují. Takže další zpráva hovoří o tom, že Pašinian zradil Arménii za méně než hodinu. Proxy válka NATO s Ruskem na Ukrajině je už prohraná, nyní se hledají další dobrovolníci na kolektivní sebevraždu. Patrně druhý pořadí bude právě Arménie. A po těch pobaltských zemích Rumunsku, Moldávii, Azerbajdžánu na řadě Arménie. A tady jaksi je problém v tom, že ta Pašinianova klika v té Arménii zkorumpovala, zastrašila Arménce s pomocí Spojených států. 7. června budou volby, které rozhodnou osud Arménie. No já nepochybuji o tom, že vyhraje ta zaručeně správná strana. Víme také, že oni podepsali oni a Azerbajdžán, že podepsali se Spojenými státy před časem s tím

0: menším Trumpem strategickou smlouvu o spolupráci a pomoci, já nevím, to byli oba dva byli v Bílém domě, takže podle toho to bude vypadat. Ta Arménie se tedy prudce obrací od východu k západu. Tuhle tu smlouvu teďka zase další podepře na letišti v Jerevanu minister zahraničních věcí Ararat Mirzojan a americký minister zahraničí Marco Rubio podepsali chartu o komplexním strategickém partnerství. A teď je otázka, jako, jestli vůbec vědí, co ten Jerevan podepsal, protože Američané, jak říká tady komentář, Američané Arménii nezničí, proč by to dělali? Pašinan sám zničil zemi rukama zastrašených podřízených. A to, co se stalo na letišti v Jerevanu, je opravdu hanba. Prodat se těm, kteří ničí národy po celé planetě a přitom je nazývat strategickým partnerem, ten dokument upravuje průzkum a těžbu vzácných zemin. Arménská média uklidní, budou přilákány americké investice a technologie. Ale podstata americké politiky neokolonialismu je známá. Jedna noha v bahně a ptáky mrtví. A zlaté řeky nepotečou do modernizace americké ekonomiky, ale do USA. Setkání trvalo méně než hodinu a za tu dobu Pašinian zradil svoji zemi. A pokud je o dopravní koridor, to je jiná kapitola. Arméni odevzdali 74% akcí dopravního koridoru TRIP, a to je vlastně trasa mezi Azerbajdžánem a Nachičevanem přes území Arménie, to je asi 40 kilometrů. A bylo té dohody dosaženo už loni v srpnu na setkání Alivy a Pašiniana s Trumpem. A když se Američané tak snažili, proč by to nemělo přijít vníveč, Jerevan bude šťastný, že bude vlastně 24% akcí projektu. A tím pádem budou mít Američané přístup přes Azerbajdžán i na Irán a zautočí z druhé strany a celý ten region bude zatažen do války. A navíc bude teda ten Irán bude oddělen od Ruska a od pomoci. Takže to je jako uděláno, tak to je to záměrné. A takže Washington si nyní nebude pouze exkluzivně pronajímat prostor. Pod kontrolou Spojených států se dostanou všechny toky zboží z Číny do Evropy. Tam, kde ty trasy přes Rusko a Irán jsou už blokovány sankcemi, což je pro Washington velmi výhodné. A Pašinian se zapíše do historie tím, že ze své země udělal průchod a svým vyděšeným spoluobčanům říká, nemusíte se bát, dej nám peníze. Tamtež na letišti americký ministr zahraničí prohlásil o plné podpoře kandidatury Pašiniana ve volbách 7. června. No bodeť by ne. A co řekl Rubio? Že arménské úřady připravují cestu k nezávislé budoucnosti země. Víte, je to přesná kopie toho, co říkají Američané obyvatům Panamy, Grenady, Jugoslávie, Libie, Iráku a Afganistánu. Do všech těchto zemí vtrhli Američané ve jménu demokratických reform a pak je vybombardovali a zapomněli na ně. Po Rubiovi pochval Pašiniana i Trump, cituji. Nicole má mu plnou a bezvýhradnou podporu při znovu zvolení 7. června. S pomocí Nikola pozvedneme USA, Arménii, Jižní Kavkaz a Střední Asii na vrchol. Zajímalo by mě, říká tady autor článku, za Trump upřesnil, kdo přesně bude pozvedávat a na čí náklady. A jak na tento obrat reagují uvnitř Arménie? Pašinian zastrašuje svůj lid. Nedávno se dostal do pouliční hádky s ženou, sestrou zemřelého lékaře. Otevřeně vyhrožoval fyzickým násilím. Poté označil syny bývalých prezidentů Kočariana a Sarkisiana za zrůdy, které uprchly z bojiště. Pašinian osobně podepsal kapitulaci islámskému Alivovi a vzdal se historických křesťanských území, které měla Arménie asi 1000 let. Rusové v tamnějších vojenských posádkách na linii příměří ostřelovaných Azerbajdžánem na to jenom zírali. A ve zpětaku Pašinianovi bodyguardi zacpali ústa starému muži a vyvedli ho z mítingu. Muž obvinil premiér ze smrti svého vnuka, vojáka zabitého v roce 2023. S politickými oponenty se to premiér vyřizuje finančně. Jednoduše jim bere majetek u soudu, když byly podány žaloby na 1,5 miliardy dolarů za nemovitosti. A co Evropa? Nedávno se konal summit Arménie EU. Tam to bylo jako vždy, Ukrajinská blogerka Dana Pančenková, která pozorně sleduje arménskou agendu a rozebírá závěrečný dokument EU, vítá úsilí Arménie o diverzifikaci a slibuje pomoc při vyřazení arménské jaderné elektrárny z provozu. Slyšíte dobře? A 10. března na summitu jaderné energetice v Paříži Ursula von der Leyenová přímo prohlásila, že snížení podílu jaderné energetiky v EU bylo strategickou chybou. Arménii však navrhují, aby tuto chybu zopakovala. Jo, takže pohádka o nahém králi, Pašinian nezůstane nahý, nahým nechá svůj lid. Nejprve Arméni řekli, aby se vzala slova koňák, potom regionu Arcachu a nyní jaderné energetiky. Blogerka Pančenková připomíná, v roce 2014 byl vůdce protestu Jaseňuk Ukrajincům levné komunální služby, pokud si zvolí EU. Místo toho se účty zvýšily 12krát. A Jaseňuk je teď ve vile ve Spojených státech. Takže toto je velmi smutné čtení. Já jsem si dal tu práci, že jsem to přečet celé. Vy tady vidíte, jako kam ty věci prostě vedou. Je to neuvěřitelné. Pojďme dál, než co stačíme.
1: Vátat. Velký Izrael, co to tady je? Izrael vždy věřil, že musí dominovat arabskému světu. Článek je na Nachdenk Seiten. K diskuzi o své nové knize Papé způsobivě demonstruje ideologickou kontinuitu mezi počátky sionismu a současnou politikou Netanyahuovy vlády v pásmu Gazy na západním břehu Jordánu a na celém Blízkém východě. Zatímco Izrael s podporou západních vlád pokračuje ve svých vražedných akcích v pásmu Gazy, na západním břehu Jordánu, v Libanonu a v Sýrii, izraelský historik Ian Pape vydal malou k zamyšlení podnětnou knihu s názvem Velmi krátká historie izraelsko-palestinského konfliktu. Obsahuje to méně než 200 stran a profesor na univerzitě v Exeteru ve Velké Británii schudnuje desetiletí práce tzv. Nových izraelských historiků, ke kterým sám patří, kteří přepsali historický příběh izraelsko-palestinského konfliktu. No, tak to bude zajímavé dílo.
0: Bude zajímavé dílo.
1: To hne do češtiny.
0: Další zprávu, kterou tady mám, on nám ten čas pokročil. Čínská raketa sestřelila americké letadlo, Japonsko přesouvá vojska k Rusku. Putin hrozí zničením zemí NATO. Tam to vypadá, že Japonsko bude mít snahu využít situace a pokud NATO zaútočí na Rusko nebo na Kaliningrad, což je to též, tak to vypadá, že budou chtít otevřít druhou frontu z východu. Takže tady opravdu to bude muset být, jak si už jako nebrát jako na nic ohled a zřejmě přikročit k tomu, čím tedy Putin hrozí, což je teda hrozné, což je tedy jako opravdu. Bohužel zatím je to tak, že prostě tady obyvatelé těch zemí dostatečně nevnímají. A tady spolehat na to, že něco změní volby se změní. Ty volby už jsou dávno prostě pod kontrolou protistrany. Tady už se to moc neudělá. To jako víme, že tudy asi cesta nepovede. Takže ta čínská raketa sestřelila americký stíhací letoun. Neví se, jestli ho sestřelili přímo Číňani, spíše ho sestřelili Iránci čínskou raketou. Takže tolik jenom ve zkratce. Pojďme dále ještě.
1: No, chcete stihnout ten...
0: Já chci, ale chtěl bych aspoň jednu věc. Teďka, kterou jsem závažně zasahl do vnitřní záležitosti Číny. Peking naštvala vystrčilovat se návštěva Tchaj-wanu. S ostrým odsouzením návštěvy předsedy čínského senátu Miloše Vystrčila na Tchaj-wanu vystoupilo v neděli čínského velvyslanectví v Praze. Podle něj šéf senátu závažně zasáhl do vnitřních záležitostí Číny. Prosím vás, tohle je to samozřejmě delší. Připomněli důrazně, že Peking vždy rozhodně vystupuje proti jakýmkoliv oficiálním kontaktům mezi zeměmi, které navázaly s Čínou diplomatické vztahy a s tchajvanským regionem Číny taky. A tady, že předseda Senátu České republiky Vystrčil nerespektoval postoj české vlády ani převládající veřejné mínění a z důvodu osobních zájmů trval na tom, že opětovně navštívit tchajvanský region Číny, čím závažně zasáhl do vnitřní záležitosti Číny, závažně narušil státní svrchnost a územní celistvo Číny, závažně porušil základní normy mezinárodních stavů, politický závazek České republiky vůči principu jedné Číny, jak napsal mluvčí na webu čínské ambasády. Čínská strana to důsledně, to důrazně odsuzuje a zároveň se rozhodně proti tomu staví. Podívejte, tady už člověk nechápe, jestli ty naši představitelé někteří nás prostě provokují, aby už konečně sami se sebou něco

akci v Brně. Proč tady někdo neprotestuje? Proč vláda tady neprotestuje? Vláda strčí hlavu prostě do písku. Takže tady vidíte, jako, jak ty věci se mají. Jo? Tak samozřejmě nejsme Čína, ale jako můžeme mít jaksi své jak si představy o nějaké vlastní politice také. Já bych teda přišel v rychlosti na to tematické okénko, protože víc už to dneska nestihneme. A to je tentokrát z Moon of Alabama. A to je článek, který klade tuto otázku. Jaký bude konečný výsledek konfliktu na Ukrajině? A říká, autorem je nějaký anglický outsider, nevím, jako je to nějaká přezdívka. Rusko prostě Ukrajinu přemůže a poté tam dosadí loutkovou vládu, aby zajistilo, že země zůstane neutrálním nárazníkovým pásmem mezi Ruskem a Evropou, lomeno NATO. To by mohlo trvat ještě několik let, nebo možná Rusko věci urychlí, všechny překvapí a dosáhne toho dříve. Ano, konečný stav bitvy Ukrajiny bude v tomto duchu, i když přesně jak se to stane, není jasné a možná to není jasné ani samotným Rusům. Přátelský stát, to je nepravděpodobné, neutrální stát, loutkový stát nebo okupované území. To poslední je pro Rusy rozhodně nejhorší scénář a pokud to půjde, budou se mu vyhýbat. Samozřejmě je to také nejhorší scénář pro zbytkovou Ukrajinu. Situace se však od počátečních istanbulských jednání změnila. Nyní je pro Rusko prvořadé zabránit tomu, aby zbytky Ukrajiny byly Západem využívány k útokům na Rusko. Tyto útoky se v posledních několika letech výrazně zvýšily, co do rozsahu i intenzity, a nic nenasvědčuje tomu, že by ustaly, pokud nebudou zbytky Ukrajiny neutralizovány jedním z výše uvedených způsobů. Nejedná se o nějakou vznešenou geostrategickou teorii, nad kterou by analytici mohli přemýšlet. Je to naléhavá praktická nutnost pro Putinovu administrativu. Jak dlouho by vydržela jakákoliv americká administrativa, kdyby americký prezident musel svým voličům říci, z Mexika proti nám probíhají sabotážní a atentátní mise. Drony a rakety stále přilétají. Nemůžeme udělat mnoho pro to, abychom tyto útoky zcela zastavili, takže se s nimi budeme muset smířit na neurčito. Je nemožné si představit, že by toto americký prezident řekl, a stejně tak je nemožné pro jakéhokoliv ruského prezidenta. Rusové tedy musí usilovat o konečný stav tohoto konfliktu, který trvalé a zcela vyloučí jakoukoliv takovou hrozbu na jejich západní hranici, vycházející ze zbytku Ukrajiny. Tato nutnost má přednost před jakýmikoliv jinými ruskými cíly. Možná dosáhnout své nové evropské bezpečnostní architektury, možná ne, možná se se Spojenými státy dohodnou, možná ne, ale pokud nevyřeší problém, kterým klade Západ tím, že využívá zbytky Ukrajiny jako vhodnou základnu pro útoky na Rusko, celá jejich speciální vojenská operace přijde v něveč. Skončí přesně tam, kde v únoru 2022 začaly. Budou poraženi. Takže tady bych řekl, a dál to všechno pokračuje, jelikož Rusy nelze donutit, aby přijal výsledek, který by pro ně byl zcela neuspokojivý, neudělají to. Nelze donutit ekonomickými ani diplomatickými prostředky a už vůbec ne vojenskými, aby přijali porážku. Konečný stav zbytkové Ukrajiny tedy bude nevyhnutelně takový, jak je popsáno. Přátelský stát, neutrální stát, loutkový stát nebo stát okupovaný Ruskem. Kterýkoliv z těchto výsledků znemožní nepřátelské využití zbytku Ukrajiny Západem a jeden z těchto výsledků bude tím, co uvidíme na konci této války. Píše uvedené není spekulace ani teorie, je to to, co se stane. Je však v sekci komentářů přípustné zabývat se nadějnými spekulacemi, protože vždy se objeví něco nového. To, co se před pár lety jevilo jako velmi vzdálená možnost, je nyní možná o něco méně vzdálené. Že lidé zbytkové Ukrajiny sami konečně pochopí, že byli Západem zneužiti, použiti jako pouhá figurka v západně-ruském konfliktu a nemilosrdně zneužiti do té míry, že to nyní vede k jejich zničení. Tady na stránkách B Jeremy Remind Slang a často i další podrobné studují změnu veřejného mínění na Ukrajině a skutečně to vypadá, že by tato změna mohla nabít na síle. Nevíme, jak velká část staré Ukrajiny nakonec zůstane jako zbytková Ukrajina. Zdaleka ne tolik, kolik by tomu bylo, kdyby vyjednání v Istanbulu byla úspěšná.

0: Ale ta nepatrná šance, že Ukrajinci sami řeknou kletba na oba vaše rody a sami zabrání tomu, aby je Západ využíval jako pohodlného útočného psa, to možná přece jenom je. Nikdy by se neměl zapomínat, že v roce 2019 hlasovali Ukrajinci sami drtivou většinou právě pro tento směr. V mezidobí se zdálo, že krutost války, rostoucí vliv extremistů na moc, neúnavné úsilí západních mocností udržet Ukrajinu v boji a hrdinská tvrdohlavost samotných Ukrajinců toto rozhodnutí z roku 2019 vylučují. Šance tu stále je. Konec naděných spekulací vzhledem k tomu, že konečný stav bitkové Ukrajiny je nevyhnutelný, bylo by dobré, kdyby k tomuto konečnému stavu došlo právě tímto způsobem. A k tomu B, mám tušení, že to, co s Ukrajinou za 20 let bude nakonec vypadat podobně jako Gruzie, země, která se rozhodla pro určitý druh neutrality, zatímco zároveň úspěšně obchoduje se s tím velkým ruským sousedem, činí tak navzdory přání Bruselu, Washingtonu a jejich patřených nacionalistů, protože to dává smysl. Takže tolik teda tento článek z Moon of Alabama, který mívá tyto komentáře a některé další věci, jako řekl bych, docela zajímavé a jako dobré. Dobrým jako přehledem. Takže to už je dneska pro dnešek asi všechno, víc už nestačíme. Já bych vás pozval na zítřejší kompas. Kdo z vás je členem spolku Postup budoucnosti, připomínám, povinnost zaplatit členský poplatek na letošní rok. A pokud se nebudete moci účastnit výroční členské schůze 13.6. v Jablonci nad Orlicí, pošlete, buď někomu dejte plnou moc, kdo tam pojede, ze členů spolku, nebo ji pošlete mailem k mým rukám, nebo paní Stáně, nebo prostě nejspíše nám dvou, tak, aby jste nás teda zmocnili k účasti a k vašemu zastupování a hlasování na této schůze, prosím vás. Takže tolik, abychom teda ta schůze byla usnášení schopná. Děkuji vám za pozornost a přeji vám hezký večer.
1: Tak tež děkuji, pane inženýre, dámy a pánové, vám tež. Přeji krásný večer a my budeme pokračovat v krasojízdě zde na studiu Kraň. Hezký večer, pane inženýre.
0: A hezký večer vám tež.
1: Jdeme skoro na to. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat v

0: Pane Krejčí, dneska lidi jsou rádi za jakýkoliv informace, který dostanou i kolikrát mimo mainstream, protože v tom mainstreamu mě chodí zpětné vazby, že se třeba témata, která my tady řešíme, objeví až se zpožděním někdy půl roku, někdy tři měsíce. Tak proto asi ty alternativní média v demokracii fungují a vám moc děkuju za pozvání, teda za to, že jste přijal pozvání do našeho rozhovoru.
1: Děkuji za pozvání.
0: Hostem...
1: to povede.
0: Ano, hostem dnešního streamu, milí diváci, kritici a sledující, je pan Oskar Krejčí, pan profesor. Já jenom ve stručnosti něco přečtu, když tak to doplníte. Český politolog, autor přibližně 30 knih, to už asi více dokonce, a jste autorem více než tisícovky nejrůznějších studií a článků. Jste také univerzitním profesorem. Takže klobouk dolů před vámi, před vaší prací a přeju vám vše dobré i do budoucna, pane Krejčí. A diváci, koukněte se však na odkazy pod tímto videem, kde by vás zajímala nějaká kniha od hosta. Můžete si objednat, nemusíte hledat. A také vám děkuju za vaši podporu. Díky vám můžeme fungovat dále, tam odkaz. Je to samozřejmě svobodná volba. A všem divákům tady děkujeme především za sdílení dál, protože si budeme povídat na témata Ukrajina. Budeme si povídat na témata NATO, geopolitická situace, Trump a česká scéna. Děkujeme za to, že sdílíte a že dáváte příležitost ostatním se tady vyjádřit. Tady víte, že já nemám noty zprava zleva a jsem rád za tu debatu. Souhlasíte, nesouhlasíte, když to píšete, svoje zkušenosti, to je moc fajn. A tak to bude snad i dnes. Pane Krejčí, než začneme, pojďte říct za sebe.
1: No.
0: To je opravdu dlouhá řádka zkušeností, co vy máte a jak se tím zabýváte. To je, když se zeptáte člověka na ulici, běžného občana, který nemá čas se tomu věnovat, tak něco odpoví novinářům. Vy promýšlíte zřejmě mnoho kontextů a mnoho souvislostí. V čem je podle vás dnešní doba, je rok 2026, a v čem je specifická, unikátní, s čím se setkáváme poprvé z vašeho úhlu pohledu?
1: Takhle, podle mého názoru, teď mluvím jako kantor, se snižuje vzdělanost. Ten princip, který byl stanovený, lidé mají tvořit, psát eseje a až na druhém místě memorovat fakta je velice záludný, protože o čem budete psát eseje, když nemáte namemorované fakta. Je to cítit i na vysoké škole, jak se vytrácí třeba disciplína na základní škole, na střední škole. Začínají ubývat takový, já jsem to vždycky říkal, hledači. Lidi, kteří studují proto, aby něco poznali. Teď studuje se hlavně proto, aby jsme splnili nějakou objednávku pracovního trhu, což je velmi, velmi nepříjemné. A to vám dotváří potom ten podklad, protože lidi se věnují daleko víc informacím, které se objeví na internetu, což jsou ty každodennosti, zpravidla ideologicky podbarvené, bez kontextu. To je ten moment, který je strašně zavádějící a bojovat proti tomu nebo snažit se tomu vzepřít je podle mého názoru dneska marnost. Musí se projít novou sociální zkušeností a lidstvo obecně hledá způsob, jak si zachovat tu kulturu, ke které dorostlo i v podmínkách těch internetových zkratek, podmínkách manipulace, umělé inteligence a narůstající množství emocí v politice. Takže vyhnat se v tomhle s tom s proměnitím guláši je velká dřina. A navíc tu máme, na to je třeba také položit důraz, něco jiného je politolog a něco jiného je politik. Poctivý politolog to je člověk, který bádá, píše knížky a vždycky skončí svoji práci s otazníkem. Protože od každá odpověď vám přináší nové otázky. Politik musí pracovat s vykřičníkem. Politik má časovou tíseň, musí rozhodovat a je teda samozřejmě přirozené, že nestačí studovat, nestačí se rozlížet kolem. Jenom pár politiků si dokáže v téhle situaci uvědomit, že mu to chybí, to dodatečné vzdělání, ta každodennost vzdělávacího procesu, to střebávání nových poznatků. A těch málo, které existuje, tak to jsou klasičtí čtenáři, plus lidi, kteří se dokáží obklopit nějakými, řekněme, těmi lidmi s otazníky a vysvajou z nich to nejlepší, co umějí dát. Hezké to vidět na americké politice. Když se podíváš třeba na období Kennedyho, tak vidíš, že když on zahájil volební kampaň, tak si vzal do týmu nějaké profesory z Harvardu. Ty jsi přečetl knížky těch profesorů a věděl si, jak bude vypadat zahraniční politika. Než takové kapacity mezi kandidujícími státníky nenajdeš. Najdeš tam lidi z těch think tanků, to znamená toho aplikovaného výzkumu, abych tak řekl, lidi, kteří převyprávějí ty poznatky základního výzkumu pomocí nějakých ideologických stereotypů, tak, aby to pro toho politika bylo srozumitelné, a to už je problém. To už je problém, protože když ti ten základní výzkum nevstupuje do politiky, tak tam je informační díra, tam je to cítit na té vzdělanosti dnešních státníků, třeba v Evropské unii to prožíváme velice bolestivě. Podívejte se u nás, jak se vybírají ministři zahraničních věcí. Ta vzdělanost tam prostě není potřeba. A to je velký problém pro západní politiku obecně.
0: Zrovna jste mi nahrál. Já jsem se vás chtěl zeptat, my se pustíme do otázek. A vyprázněnost politiků a časová tíseň pro rozhodování, zároveň také mnohdy nesprávně zvolený tým, který pak může vést k přešlapům různých charakterů. Pane Krejčí, je možné dneska mluvit o Západu, tak jak o něm mluvil třeba Kissinger a jak o něm mluvili mnozí politologové, spisovatelé, nebo už je to jinak? Jak vy vnímáte slovo Západ?
1: Pořád to je entita, které se dá říkat Západ, to znamená nějakým způsobem propojená a ne soustátí, které se touhání kolem Atlantiku. Jádro samozřejmě tvoří ten anglosaský svět, a to především díky tomu, že to byla nějaká hegemonie Velké Británie, kterou nahradili Spojené státy. Když se podíváme na ty třeba státníky současné v Evropě, když se podíváme na bruselské komisaře a tak dále, tak vidíš, že mají společnou vzdělanost. Je to brožulková vzdělanost, jsou to ty nejrůznější kurzy vojenské, sorošovské a tak dále, ale pořád je tu takový ten liberálně konzervativní blok informací, který ti zjednodušuje to rozhodování, nějakým způsobem ti stanovuje cíle do politiky. To znamená, v tom smyslu ten Západ pořád existuje, řekněme, relativně jednotný, a jsou rozpory třeba mezi Washingtonem a Bruselem se větší, tak ta politická kultura je shodná. Akorát v Americe vybublalo něco, co tady je tlumeno, řekněme, v bažinách, a může to tady vybublat podobně jako v Americe. Rozhodně platí, že berlínská vláda, pařížská vláda a londýnská vláda, které dneska stojí jako bariéra proti tomu trumpismu, tak všechny ty tři vlády jsou na odstřel. V příštích volbách, jestli neskomplikuje opozici Trump příliš situaci, jako zkomplikoval Orbánovi, tak ten současný brožurkovský establishment bude smetený a nahrazený bohužel dalším brožurkovým establishmentem. No, ta jednota tam pořád existuje, je to jednota v rozporu. Řekl bych, že tu je jakási zpětná vlna, která se přeformátuje třeba i do nových struktur bezpečnostních organizací v Evropě, ale ten základ, Západ jako takový, včetně té své krizovosti, pořád má jednotnou specifiku.
0: Děkuji za vaše odpovědi. Proč se vás ptám, je to, že asi i diváci sledují tu situaci a mnoho lidí si spojuje dneska Západ se Spojenými státy americkými, že to je ta hlavní loď, ta primární, která...
1: Pořád je to pravda.
0: Přitom my sledujeme to, jak Donald Trump, který zvítězil ve volbách, se setkává s nenávistí až mnohdy evropských politiků, kteří od něj dávají ruce pryč, včetně třeba našeho pana prezidenta, který o něm prohlásil to, co prohlásil. Není to paradox, že politici, kteří vy říkáte, mají problémy s tím udržet svoji vlastní vládu, mají takto silná gesta a takto mluví nahlas a i navzdory tomu, že tedy mnoho lidí by si přálo, aby ten Západ byl sjednocený, aby právě ty rozpory nebyly mezi těmi zeměmi, které jsou si blízké kulturně.
1: No tak Západ jako celek prožívá specifickou krizi. My vidíme, že nám tu nastupuje multipolární svět. Ať chceme nebo nechceme, ať se nám to líbí nebo ne, tak státy jako je Čína nebo Indie se hlásí o slovo a nedá se to zastavit. To je, já tomu vždycky říkám, zákonitosti velkých čísel. Když si vezmeme Čínskou lidovou republiku, máme tam 1,4 miliardy obyvatel a vezmeme si Evropu 500 milionů, Spojené státy 300 milionů, nedáš dohromady těch 1,4. A ta čínská populace je dneska a velice dobře organizovaná a je cílevědomá a nesmírně pracovitá. Všechny tyhle ty charakteristiky alespoň dílčím způsobem Západ postrádá. To znamená, ať chceme nebo nechceme, to privilegované postavení, které Západ měl 500 let, to končí. Ano, ono to dneska má zpětnou vlnu v podobě těch nejrůznějších vojenských útoků, které předvádí Trump, ale pořád je to dočasná zpětná vlna. Ano, ta velká čísla se prosadí. Když byl teď Trump v Pekinu, tak Xi Jinping varoval před tím, čemu se říká to Kidova past. Kouzlo na to varování v tom, Tukidova past, to je Tukides napsal dějiny Peloponeské války, válka mezi Athenami a Spartou, a dovozuje tam v podstatě zákonitost, že ustupující hegemon na toho vyzývatele musí zautočit, válečně zautočit, nechce-li ztratit to své privilegované postavení. A si tím říká, že takhle to přece nemůže skončit. A kouzlo na tom je, když mluvil o to, že tím vlastně přiznával ten prostý fakt, že to postavení Spojených států v srovnání s postavením Číny nemá tu správnou dynamiku. Že dneska ten podíl HDP podle parity skupní síly na světovém produktu Číny je větší než Spojených států a ten rozdíl narůstá. Ten počet patentů přihlášených v Číně je větší než Spojené státy, Evropa, Japonsko dohromady. Tím se nedá nic. Tomu se nedá zabránit. Je třeba se s tím vyrovnat a to vyrovnání znamená, my budeme něčem lepší než vy a vy budete něčem lepší než my, no a co na tom špatně. Ano, musíme si na to zvyknout, ale jak jsme si řekli před chvilkou, to zvykání má podobu krize a ta krize může skončit špatně samozřejmě.
0: Děkuji moc za vaše odpovědi. Co vy na to diváci? Napište nám, souhlasíte, nesouhlasíte, jak to vidíte. Děkujeme vám za sdílení. Pane Krejčí, otázky, položím ještě závěrečnou otázku. Vy jste zmínil na poslední krize, tak já se vrátím k nám do České republiky. Krize, jedna z velkých krizí, nevím jestli mediální, nebo i politické, nebo i společenské, je rozkol aktuálně mezi panem prezidentem a mezi stávající vládou ohledně setkání NATO v Ankaře, pokud se nemýlím. A jak vy to vidíte jako politolog? Četl jsem pár článků na různých mainstreamových médiích. Jak vy cítíte tu situaci? Je to jenom hra? Je to jenom hra s emocemi? Jak vy v tom čtete? Na čí straně podle vás, jako politologa, leží ta větší váha pravdivosti v tuto chvíli v naší zemi?
1: No, ono to vlastně začalo při jmenování tyhle spory, při jmenování ministra zahraničních věcí, kdy si hádali obě strany, kdo má to rozhodující slovo, jestli prezident nebo premiér. Teď se zase hádáme na téma, nebo hádají na téma, jestli za zahraniční politiku odpovídá vláda, nebo i prezident, nebo jenom prezident. Tady je třeba odlišit dvě věci. Podle mého názoru chovají se v obě strany ješitně dětinsky, je to nedůstojné. To je první věc. A druhá věc je, no prostě ta ústava v některých věcech zastarala. Nemá cenu se hádat, kdo má rozhodující slovo při sestavování vlády. Ty obě strany mají svoji pravdu a obě strany se v určitých momentech mění, protože ta ústava je psána v určité době a tyhle ty věci nedocenila, chtělo by to upravit ústavu tak, aby to bylo srozumitelné. My máme tak trošku indiánskou ústavu, když to řeknu takhle ošklivě, no tak ošklivě. Když se podíváte na roli indiánského náčelníka, ten v době míru měl nulové pravomoci. No to byly nějaký stařešinové, ty řídili kmen. A když byla válka, tak se stal náčelník velitelem s rozhodujícím slovem. Do toho mu nikdo s proměnutí nekecal. No a my máme takhle postavenou ústavu, že máme prezidenta jako vrchního velitele a zároveň se hlává ples zahraniční politiky. No tak je v tom paradox. Jo. Ale to všechno se dá napravit v okamžiku, kdy těm, co se hádají, dojde, že ten problém je v ústavě, ne v tom, že ten druhý je úplně zlej. To trošku toho ješitního a těch emocí tam je samozřejmě dost.
0: Takže vy, jestli to chápu dobře, vítáte tu kompetenční žalobu, kterou vyhrožuje pan prezident.
1: Ale tohle se má řešit rukou mávnutím. To je samý škarhová slovostra.
0: Jak to vidíte, vy diváci, napište nám. A já jdu na otázky pro vás, pane Krejčí. První otázka. Vidíte dnes větší riziko přímého střetu NATO s Ruskem než před rokem? Nebo podle vás obě strany stále hledají cestu, jak se vyhnout otevřené válce?
1: Takhle, když to porovnáme se situací před rokem, tak situace je to nová, ano. Zaprvé, Američani, když oznámili, že se stahují částečně z ukrajinské války, to znamená, přestávají financovat, přestávají dodávat zbraně zadarmo, ale dodávají dál zpravodajské informace a pomáhají ukrajinské armádě, tak potom o tom stažení se Evropa napřed se vztekala a potom se přihlásila k většímu zbrojení a dneska, a to je ta nová stránka věci, dneska tvoří západní Evropa, nebo Evropa, jak se říká, ne zcela přesně pro Rusko, tak Evropa, tvoří funkční díl ukrajinské armády. Funkční v tom smyslu, že tady probíhá výcvik u ukrajinských vojáků, tady se vyrábí zbraně pro ukrajinskou armádu, tady se skladují zbraně pro ukrajinskou armádu a podotýkám, že technologicky je klidně možné, aby se řídili útoky třeba na Moskvu, ukrajinské útoky, aby se řídili někde od Prahy, protože to technicky to není žádný problém. No takhle, technicky. Když se podíváme na tu válku Irán, Spojené státy, tak americkou armádu řídilo centrální velitelství, řídilo je po internetu a řídilo je pozor z Floridy. Američký vojáci, který stříleli a bombardovali Teherán, tak ty byly řízeny z Floridy. Technicky to prostě je možné. To znamená, ta situace se nějakým způsobem na ukrajinské frontě změnila. A zároveň samozřejmě se při té změně dostává ta situace na frontě do nových poloh. My tu máme technologicky vzato dneska situaci, že ty drony na frontové linii doletí a vidí na vzdálenost 20, možná už 30 km, blíží se k 50. To znamená, že na vzdálenost do 50 km fronty ty nemůžeš zorganizovat žádné schromaždiště pro velký útok. Nemluje o družicích, které vidí, řekněme, za Ural nebo Zelenskýmu do kuchyně. Takže hrajou se šachy. To je úplně jiná situace, než za druhé světové války. Nemůžeš dělat půlomy, nemůžeš dělat obklíčovací operace, nemůžeš si schromáždit před Kurskem nějaký stepní front, jak to zorganizoval Stalin, protože ta druhá strana z družic vidí na to schromáždiště a ty drony tam doletí. To znamená, ta válka dostává jiný charakter. A když se dostáváme do fáze, že jedna strana je na prohru, ano, tak v ten moment to eskalace hrozí. Ano. A teď je otázka, jaké máš možnosti eskalace. Podle mého názoru žádné nebezpečí konvenční války ze strany Ruska směrem na NATO nehrozí. Důvod je velice prostý. Velice prostý. Je tu převaha v konvenčních zbraních na straně Západu. Jednoznačná převaha. Když se dívá někdo na českou televizi a dokonce ji věří, jo, to už je druhý stupeň úpadku, tak získá pocit, že kozáci jsou, já nevím, za humny a nemáme jiné šanci, než zbrojit. To zpravodajství dneska máme dvakrát vzpomenutou armádu nebo třikrát během 3/4 hodiny. Na české televizi, hlavně z pražské relace. Je to samozřejmě úplně nesmysl, protože ekonomicky, pokud jde o HDP, je mnohonásobně silnější západní Evropa bez Ameriky, bez Spojených států, než v Rusku. Na počet obyvatel mnohem větší Evropa než v Rusku. A pozor, pokud jde o vojenské výdaje, evropské státy na to loni vydali na takzvanou obranu 559 miliard a Rusko 190 miliard. Slyšíte dobře? 559 versus, a to jsme na nějakých 2,4 HDP u těch evropských států na to. Když to zvedneš na 3%, potažmo na 5%, tak zase dostáváme do astronomických čísel. A to jsou obecně známé údaje. Státy na to, to je 32 států, se podílí na světových vojenských výdajích, 200 států, se podílí 55%. 55% a pořád je to málo. To znamená, jenom trouba v Moskvě by za téhle situace na tu západní Evropu zautočil. Ale má Rusko jaderné zbraně. To znamená, ta hra se hraje, řekněme, na dvou schodištích konvenčním jadernem a platí ovšem, že použití jaderných zbraní při plynulé eskalaci, to už jsem řekl ošklivě, nemá vítěze. Tam na konci je mrtví všichni. Existuje nádherná knižka o nějaké ten Jakobsové americká, která dělá analýzu, velice podrobnou analýzu, jak by vypadala výměna úderů mezi Ruskem a Spojenými státy, to je asi rok a půl stará kniha. A ta říká, že na konec války a i civilizace by nastoupil, konec války a civilizace by nastoupil za 72 minut. 72 minut. To, že to, já nevím, ty hluboce vzdělaní politici v Bruselu nevnímají a nechápu. To je jiná věc. Ale já doufám, že ti, co mají palce na těch knoflících, že mají trošku vyšší vzdělání a vyšší inteligenci a vyšší představivost než eurokomisaři.
0: Počkejte, pane Krejčí, já jsem teďka zmatený. No. Tak jak se to tedy stalo, že když se koupí, když jste vyjmenoval českou televizi, lidi mají pocit, že Rusko si už počítá dny, kdy zaútočí na Evropu, kdy je potřeba zbrojit, tak zbrojní průmysl pronikl do české televize? Nebo jak to je?
1: Já tomu nerozumím. Ta militaristická kultura, která se tady rozvíjí, která vám ničí tu tradiční humanistickou kulturu, která v Čechách byla, ta je všude přítomná. Já myslím, že všichni se tady v Česku shodneme, že je pro Boha, ať už ta válka na Ukrajině skončí. Co to znamená? Skončit válku na Ukrajině vyžaduje přestat se hádat o to, kdo to začal, a začít se hádat o to, jak skončí. Protože o tom, na tom, kdo válku začal a kdy, na tom se prostě neshodneme. Ale to ještě neznamená, že kvůli této neschodě musíme válčit. To za prvé. A za druhé, to řešení není vojenské. Evropská unie je instituce, která už dávno, už v 22. roce, měla mít emisary, kteří běhají od Kyjeva do Moskvy a zpátky do Bruselu a klepou na dveře a snaží se ne válčit, ale aktivní diplomací dosáhnout míru. V nějaké čáře hraniční. Budiš. Jo? Ale proba přece se kvůli té čáře nebudou tady statisíce lidí zabíjet. Teď je to čára, která je vytvořená uměle, nehistoricky, nesmyslně, ale budiš, zapomeňme na to, můžeme ji pohlásit za posvátnou. Ale v téhle fázi se musí zastavit boje a pak, ať se hádají ty diplomati. Je lepší 10 let se hádat u stolu, než jeden den válčit. Ta válka za to nestojí na té Ukrajině. Podívejte se, co to s tou Evropou udělalo. To úplně zmáraznila Evropa. 559 miliard a jim to málo. A ještě přijdou s tím nesmyslem. Jo. Budeme dávat na obranu podle procent HDP. Na obranu se má dávat tolik, kolik je zapotřebí. To znamená, vyhodnotíš rizika a podle toho dáš na obranu 1%, nebo 5%, nebo 7%, podle toho, jak je velké riziko. A ne říct, budeme dávat 5% HDP. Proč? Na jaký riziko? Trump říká, musíme se dohodnout s Ruskem a zastavit tu válku. Dobře, jedna. A pak říká, koukejte u nás nakupovat zbraně, zvedněte výdaje na 5%. A proti komu? S Ruskem se domluvíme a zvedneme výdaje na 5%. Proti komu to? Marťanům? A všichni to souhlasí. Všichni to souhlasí. A Česká televize samozřejmě pochválí třikrát denně, že to.
0: Mě úplně rozhodil s těmi
1: daty. Iracionální svět.
0: No.
1: A to dělá ale propaganda, protože ona vám vytvoří atmosféru, kdy alternativní myšlení nepřipustí. Jo? Takže všechny ty dneska přísahají 5% a někdy se ozve hlas, když tam to nemáme. No. My nemáme, no co? Takhle, ale když se do toho nacpe infrastruktura, tak to zase není tak úplně špatný nápad, jo? Vydávat výdaje na infrastrukturu za vojenské výdaje. Navíc potřebujeme ne armádu klasického typu, my potřebujeme něco jako ministerstvo pro mimořádné záležitosti, protože nám hrozí hodně sucha, hodně záplav, covidy a všechny tyhle ty ptákoviny. Na to máme být připraveni. To jsou ty reálné hrozby. Že sem vlítnou kozáci, no to prostě nesmysl. Jo. Ale ty reální hrozby existují a na to má být připravena republika.
0: Čekajte, pane Krejčí, vy jste mě úplně rozhodil.
1: Já se omlouvám.
0: Já slyšíme, ale v dobrým, my slyšíme na sociálních sítích od určitých politiků pořád Rusko, zbrojíme, HDP, vláda je nezodpovědná, chce snižovat výdaje na zbrojení, furt to slyšíme. Prosím vás, vy jste tam mluvil o Sorošovi, panu Sorošovi. Já to občas slýchávám od lidí, ale vím, že okolo toho je i spoustu konspirací, ale i spoustu pravd. Tak mě to vysvětlete. Pojďte nám to jist. Tak tady ty politici, vy jste tam zmínil toho Soroše, tak tam jedou do toho Aspenu. Oni tam jako vygumujou hlavu a oni potom krákají, pojďme válčit s Rusem. A tady ty data, které tady říkáte, oni je vědí, ale záměrně zatajují, protože to je...
1: Nezatajují je. Ta data, které já jsem říkal, najdete na serveru Stockholmského institutu pro výzkum míru, jsou stará měsíc. Jsou tam, visejí tam. Akorát, že to nikdo nepoužívá. Nikdo s tím nepracuje. To, máme tu, ten Soros v daném případě, když jsem to řekl, je symbol. Je to symbol toho, že tady probíhá výchova politické elity jako určité vrstvy lidí prostřednictvím nejrůznějších kurzů. Když se podíváš na ministra obrany u nás, na jeho oficiální životopis, tak absolvoval vysoké školy v Británii, nebo ten náčelník generálního štábu, vysoké školy v Británii a ve Spojených státech houby, vysoké školy, kurzy tam, vysoké školy absolvoval u nás. No, ale musí projít těma kurzama, kde se zharmonizuje to uvažování politických elit na západě. Proto je v tom takový zmatek, třeba náš hrad versus Bílý dům. Protože tam jsou vzdělanci na hradě u nás ze starých brožurek. A teď přišla doba nových brožurek. Je to ostudný, ta schopnost samostatného myšlení. Tak já to velice stručně zopakuju. Potřebujeme diplomacii, řešení není ve vojenství a není rozhodně ve zvýšení zbrojení. Samozřejmě je to utrácení obrovský, to třeba, já nevím, když porovnáme čínský vojenský rozpočet a americký vojenský rozpočet, tak musíme vzít v úvahu, že já nevím, plat čínského generála je nižší než plat amerického generála, že výroba zbraní tam bude podstatně dražší, protože tam se jinak propočítává zisk, že? A za korupci v Číně je trest smrti, takže ty zbraně jsou relativně levnější. Ale i tak, to jsou násobky toho čínského rozpočtu, který představují americké výdaje. Americké výdaje, takhle, když se podíváte do analýz vývoje čínského jaderného arzenálu, oficiálních analýz třeba Pentagonu a tak, tak se tam dozvíte, že do konce desetiletí by měla mít Čína 1000 jaderných nálož. A za loňský rok vyrobila 20. No, tak při tomhle tempu bude mít v roce 30 maximálně 700 jaderných náloží a Spojené státy jich mají 15 tisíc. Ale hysterie budeme dělat kolem Číny. No, to je prostá matematika. No. Ne,
0: Já půjdu na další otázky s váma, jenom prosím vás závěrem. Proč teda, když jedna, ta jaderná hlavice způsobí humbuk a trvalo by zlikvidování civilizačního pásma v rámci 72 minut, jak byste řekl, proč pořád si sčítají, kdo má víc jaderných hlavic a kdo je má a kdo je nemá? I tě stejně nepoužijou, i to vědí, že to je konec.
1: Takhle existují odborné analýzy, Hans Christensen to dělá, to je asi dneska největší odborník na počty jaderných zbraní a jejich využití, tak ty chlapi z jeho týmu proanalyzovali, že na to, aby si zničil Rusko nebo Spojené státy, potřebuješ 100 zásahů jadernýma návožema. A mají 15 tisíc v obě strany. A těch strategických samozřejmě míň, ale jsou to obrovské násobky. I ty smlouvy o omezení strategických zbraní, těch 7 smluv, které byly podepsány mezi Spojenými státy, Sovětským svazem a Ruskem od roku 71, z nichž dneska neplatí ani na chybí jakékoliv smlouvy, které by kontrolovaly jaderné zbrojení mezi státy, tak i ty smlouvy, které stanovily třeba limity na počty nosičů nebo limity na počty jaderných náloží, vždycky zachovávali to, čemu se říká možnost vzájemného zaručeného zničení. To znamená zároveň i ten overkill, to několikanásobné zničení lidstva. Ani jedna z těch smluv nesnížila ty arzenály pod úroveň, kde by byly ohrozitelný tím, že nejsou schopni po překvapivém úderu odpovědět stejně zničujícím úderem druhým. No a tohle vzniká taková iluze trošku, že to byla odzbrojovací smlouva. Ne, to byla kontrazbraní. Oni se viděli přes tyhle smlouvy navzájem do kuchyně a tím pádem tam pocit bezpečnosti, ale pocit, ta realita bezpečnosti se zvyšovala. Teď už si tak do té kuchyně nevidí, smlouvy žádné nejsou, takže nastupuje fáze živelného zbrojení a to je velmi špatné. Protože kromě toho, že se třeba v daném případě zvyšuje kvalita jaderných zbraní, tak nastupuje umělá inteligence, to znamená, spějeme do situace, to je ten zlomový bod podle mého názoru, kdy zbraňové systémy můžou fungovat i poté, když politické a vojenské vedení bylo zlikvidováno. I potom vám může válka pokračovat. Ne, není to dobrý, prostě někdy mám pocit, že jsme velkou bázu.
0: Děkuji za vaše slova a za to dělíte. Já tady sedím s každým hostem a nepřestanu se nikdy asi divit. A diváci, co vy na to? Napište. Děkujeme za sdílení dál. Třeba tyto informace proniknou do hlav lidí, kteří teďka skandují na sociálních sítích, že chtějí válku.
1: Teď se podíváme, Stockholmský institut pro výzkum, mě nemusí věřit. Jo? Cypry, bude zkrátka.
0: No, děkujeme za sdílení. Prosím, sdílejte. A napište nám, jak to vnímáte. Vám moc děkuji, pane Krejči, za odpověď. Další otázka. Donald Trump znovu výrazně mění americkou zahraniční politiku. Znamená to konec dosavadní dominance USA nebo jen přechod k tvrdšímu typu amerického pragmatismu?
1: Tak na tohle je těžká odpověď. Řekl bych, že na tuhle otázku nezná odpověď ani Donald Trump. Přesně řečeno, zná několik protikladných odpovědí. To je velký problém, protože my vidíme, když se díváme na ten rok a něco Trumpa, co vidíme. Vidíme, že má propracovanou koncepci zahraniční politiky, ale chová se jinak, než ta koncepce, ta strategie říká. Ano, máme tu celé jednoznačně využívání toho faktoru jaderného odstrašení. Nikdo si netroufne se Spojenými státy válčit třeba kvůli Venezuele nebo Kubě, protože za to riziko vojenské a ekonomické konfrontace se Spojenými státy ta Kuba nebo ta Venezuela nestojí. Ano? A tyhle díry od jaderném odstrašení nebo všemkoliv jiném Trump tvrdě využívá. Řekl bych, že rozumně Trumpovi to nestačí číst politologické knížky, to je třeba se cítit do mentality norského developera. Tam vidíte tu tvrdost, tam bezohlednost, tam vidíte fakt, že když se dohodnou, že ten barák staví Franta Vomáčka a ne já, tak se s tím Franta Vomáčkou znovu přijdu třeba upívat na dalším projektem. To znamená, on je schopný na někoho zaútočit a zároveň druhý den se s ním vybavovat. To, co předvádí Irán, je klasická ukázka. A vidíte, že on má určitý cyklus témat, když narazí, já nevím, v Iránu na problém, tak otevře Grónsko. Když narazí na problém v Grónsku, otevře problém Kuby. Když má problém s Kubou, řeší Palestinu, když dořeší takzvané Palestinu, nedořešil nic samozřejmě, tak utočí na Kubu. Ten cyklus je jednoznačný a zároveň v tom je to kouzlo, on za sebou strává média. Ano? Média okamžitě zapomenou na nějaký Irán, když řeší Kubu. Tam vždycky chybí kontext. On to velmi dobře tramví, že ta politická událost existuje v dvojí podobě. Jednou jako realita, jako objektivní faktor a po druhé jako zboží, které prodává po médiích. No? A on to, ten prodej, umí fantasticky. To je děsný. No? Ale podle mého názoru se mu dostává velice jednoznačně do rozporu vnitřní a zahraniční politika. A na to doplatí. Na to nutně doplatí. Už ten Irán uzavírá teď urychleně, aby se dostal z problému, aniž cokoliv vyřešil v uvozovkách z hlediska těch cílů, které si kladl už ve dvou válkách proti Iránu. Protože já nevím, trošku zjednoduším. Když se podíváte na Spojené státy, oni si tu válku vůči Iránu, tak říkají si, mohli ekonomicky dovolit. Když se uzavře Hormuzský průliv, tak na to doplatí kde kdo. Doplatí na tom konkurenti, to znamená Evropa, Čína a samozřejmě Irán. Ale nedoplatí na to na první pohled Spojené státy, protože se u sobě stačně v Evropě a plynu. Ano? Nedováže. Jenže ceny třeba benzínu na americkém trhu nejsou odvozovány od nákladů ve Spojených státech, ale jsou odvozovány od světových cen. Takže jemu tam stoupají ceny benzínu na ulici a má před volbama vystupat. A stoupají mu rychle, stoupili mu o 50%. Takže to jsou ty kouzla, kdy se ti přetaví ta zahraniční politika v tu domácí politiku a tohle to nemůže zvládnout. Nemluvím o tom, že ten obraz Ameriky, který vytvořil Trump, kdybych měl odvahu, tak bych řekl, že je to nejlepší žijící učitel marxismu-leninismu. Takhle se kreslily karikatury v 50. letech. Jo, to, ta otevřenost, upřímnost, ta agrese, nezakrývání to nějakými liberálními frázemi o ideologii nebo o míru a tak dále. Je to strašně zvláštní. Pokládám to za zpětnou vlnu, která je v řadě věcí mimochodem úspěšná z hlediska těch zájmů určité skupiny ve Washingtonu, ale celkově je dočasná.
0: Jsem se vás právě chtěl zeptat, jestli myslíte, že Trumpova administrativa narazila na Peršany, protože tak, jak se to jeví mně v Ázii, tady aspoň co sleduju a co mi překládají, jsou Malajzi, co překládají přátelé z čínštiny, tak oni z něho mají teda na jednu stranu prdel a na druhou stranu ta jejich retorika alespoň je velmi, velmi dominantní, poměrně věcná a neustupující. Tak jak je to tady vykreslováno, tak že oni, Trump dává něco na Twitter, vytváří dojem jako svoji silné pozice, ale tady...
1: Druhá podoba politiky, no.
0: No, ale tady spíš jako oni dají, je to, co tím chci říct, my máme za sebou Afghánistán, Irák, sledovali jsme to víceméně z různých zdrojů. Je to trochu jinačí v tuto chvíli podle vás? Já to tak aspoň cítím. Moje osobní zkušenost tady je, že ta Asie už není tak vyděšená a opravdu jako mám pocit, že si s ním jako pinka jako s blbečkem, že rozumíte jeho hře, když to řeknu jednoduše, tak jak to poslouchám, že o něm umí číst, chápou, že potřebuje machrovat, ale skutek utek. Oni prostě řeknou, my chceme tohle, pokud nám to nedáte, jsme připravení vás rozsekat, když vstoupíte na naše území.
1: Jsou dvě trošinku odlišné, ale propojené věci samozřejmě. Něco jiné je americko-čínský vztah, jo? A něco jiné je ta iránsko-americká nebo izraelsko-americko-válka versus Irán. Tak pokud jde o ten Irán, tak z vojenského hlediska podle mého názoru všechny překvapil. Ten začátek vypadal, že Mossad a CIA mají absolutní přehled přes Irán. Podařilo se zlikvidovat politické vedení, podařilo se zlikvidovat vojenské vedení, podařilo se zlikvidovat vedení zpravodajských služeb. Nastoupilo nové a to také zlikvidovalo Mossad se CIA prostřednictvím armády. A pak přichází to velké překvapení, které uděluje i mě do teďka, to znamená nástup Iránu. Najednou zjistíš, že se vším tím Irán počítá. To znamená, přijde dvakrát o své vedení a dál funguje. Funguje státní správa, funguje armáda. Je to decentralizované řízení, kde každý z těch 32 okruhů zná své úkoly. A najednou zjistíš, že ty, co tak přesně stříleli na politické a vojenské vedení, nevědí, kde jsou sklady těch raket a střel z plochou dráhu letu. Že těm Peršanům zůstalo dostatek na to, aby likvidovalo americké základny v oblasti. A dokážou střílet na Izrael a vidíš, že za ten rok, to je druhá válka tohohle typu, za ten rok dokonce mají technologický pokrok, že těch hlavicích raket je několik samostatně naváděných, no oni jsou samostatně naváděných, ale prostě samostatně letících náloží. To znamená, obrana to nestačí zachytit. Obrana vystřelí na dvě rakety, jeden Polaris a na jednou z těch dvou raket iránských, tu máš 20, možná 30 samostatných náloží. Protože ta obrana na to nestačí. A zase je to faktor, s kterým se nepočítal. Vidíme, že od iránských dželů rychle utekly letadlové lodi, protože ty hejna dronů, které jsou k dispozici v Iránu, to není jako pár stíhaček kamikadze za dvě světové války, která ta letadlová loď mohla se střelit. No ty musíš stáhnout tu letadlovou loď, protože i jinak ty miliardy, které si do něj vložil, těch pár dronů za pár tisícovek dolarů zlikvidují. Mimochodem tohle prožili Rusové teď s černomorskou flotilou a mění se ten styl válčení. To, co chci zdůraznit, je, že Irán v té schopnosti připravit se na tenhle nový typ válčení všechny překvapil. A Američani doteď nevidí co s tím dělat, protože v podstatě jediným řešením by byl velký výsadek, výsadek pozemních vojsk, no ale to, ne, to Irán není Irák, jo. To je úplně jako víc obyvatel. Ta armáda je tam připravená a obyvatel je pořádně naštvaný. Jo. Možná, že Američany by ještě vítali, ale Izraelce ne. To je nedotažený všechno. To je všechno zbrklé, amatérské. Prostě máme tu lepší letadla, tak začneme útočit.
0: Díky moc.
1: A to udělají tak, že to udělají na závěr diplomatického jednání, které vypadalo úspěšně. To znamená, kdo teď bude těm Američanům věřit, když začnou bombardovat pár hodin potom, co oznámili, že se blíží dohoda diplomatická.
0: Tohle téma, to přesně jsem dělal video jedno, kde jsem sdílel s vámi, diváci, možná jste ho viděli. To je taky žhavý téma, mimochodem nedůvěryhodnost Spojených států amerických fází v tom chvíli. Z toho důvodu, co jste tady jmenoval. Děkuji moc. Jdeme na další otázku, pane Krejčí. Evropská unie masivně zvyšuje výdaje na obranu. Je to podle vás realistická cesta k větší bezpečnosti Evropy nebo spíše začátek nové zbrojní spirály? Jste o tom mluvil, aby jsme se neopakovali v tomto čase. Rozvětvíme to na Německo. Německo tedy v kontextu toho, co jste říkal, buduje údajně jednu z největších armád v Evropě. Jak to vnímáte?
1: Takhle, přece jenom se trošku ještě k té Evropské unii jako celku vrátit. Já jsem kdysi psával články na téma omezme vojenské zbrojení, pojďme se věnovat jiným tématům. Ale kapitalismus funguje na principu zisku. Jestli chcete, aby řekněme americký kongres vydal nějaké miliardy na nějaký program, tak buď ty polovzdělané senátory a poslance přesvědčíte, že je to dobrý, anebo je zastrašíte. Když jim řeknete, hrozí vám ruské nebo čínské nebezpečí, tak vám dají na obranu více peněz. A když jim představíte jiné strašidlo, tak by mohl ten jinak dobře živený vojensko-průmyslový komplex se soustředit na jiný zisk. No? Tak jsem říkal, pojďme třeba jim říct, že životní prostředí je existenční záležitost. Vystrašit je tímhletím. Což se nakonec ne mojí vinou, ale prostě z nějakých důvodů podařilo, jenže. A to je právě Evropská unie v tomhle tom kouzelná. Ona se snaží dokázat, že zvládne oboje. I zbrojení, i Green Deal. Obě tyhle ty témata si vytvořila vlastní lobby a obě ta témata strhávají Evropskou unii do nepředstavitelného zadlužování. A všichni jsme pokojili. Pojede se na dluh. Pojede se na dluh v těchto programech. No to může opravdu vymyslet jenom Ursula von der Leyen. Ale to jsou ty lobbysti. V téhle fázi se těžko dá zastavit. A pokud jde o Německo, tak to je problém sám o sobě. Německo bylo zdrženlivé ze začátku toho konfliktu na Ukrajině, ale dneska nastartovala tu washingtonskou politiku, ten požadavek napřed 2, teď 5%. A v minulém roce, podle údajů Slovenského institutu pro výzkum míru, v loňském roce už Německo je čtvrtým státem na světě, pokud jde o velikost výdajů na obranu. První jsou Spojené státy, Čína, Rusko a čtvrté je Německo. Německo vydalo 114 miliard dolarů na takzvanou obranu a to je meziroční růst o 24%. To znamená, ta představa Merkelova, budeme mít největší konvenční armádu v Evropě, ta je velice reálná a je opřena právě o ten nesmysl, pojďme dávat 5% na obranu. Když máš HDP největší v Německu, tak logicky při procentuálních výdajích nejvíc budou dávat Němci. A taky, že dávají. A co to udělá se strukturou mezistátních vztahů v Evropě za 5 let, to si nemůžeme představit. Že tady se dostáváme do situace před první světovou a druhou světovou válkou. A zase tu máme nejsilnější armádu na subkontinentu, která mluví německy. Máme tu samozřejmě smlouvu o sjednocení Německa, to je smlouva 2 plus 4 v Moskvě, kde je jasně napsáno, že Německo nebude usilovat jaderné zbraně, ale je to napsáno, že bude ctít hranice. Ano? Která smlouva platí, když se změní mocenská rovnováha? A ta mocenská rovnováha se při téhle té dynamice nutně změní, protože nikdo nemá tak velký HDP jako Němci a budeme dávat výdaje na zbrojení podle procent, tak to budou Němci, kterou budou nejsilnější armádu v Evropě. Už teďka jsou čtvrtý na světě ve výdajích.
0: Co vy na to diváci, napište nám, děkujeme za
1: sdělení. A zase všichni to, ty, co jsou za to placeni, by to měli vidět, protože to, co říkám, jsou veřejně dostupné údaje.
0: Často mluvíte, pane Krejčí, o vzestupu Číny. Myslíte si, že Západ ještě může ekonomický a technologický nástup Číny zpomalit, nebo už probíhá nevratná změna světového pořádku?
1: No to oboje je pravda. A zpomalit může samozřejmě. Ty pokusy Američanů, ale konec konců dneska závěsu za Američanami buržuákoví evropští politici, tak dělají všechno pro to, aby tu Čínu zbrzdili. Všechno je otázka podle nejrůznějších komisí a vládních představitelů, všechno je otázka bezpečnosti. Stavíme jaderný reaktor a nemůže to být čínský jaderný reaktor, protože to Čína je nebezpečí. Nemůžeme si koupit pořádný telefon z Číny, protože v něm je nějaký software a tak dále. Že staví čínský jaderný reaktor v Británii, to nikoho nezajímá. Že Rusové staví jaderný reaktor v Maďarsku nebo v Turecku, to taky nikoho netrápí. Ale u nás v Čechách to jednoznačně v hlavě je třídní například. Takže když budeme podrážet takhle obchod, tak samozřejmě

0: v pohybu, tak je to větší síla, než když dostaneš do pohybu, já nevím, 800 milionů obyvatel. To prostě je, čínský trh je prostě i vnitřní trh je jiný, než třeba vnitřní trh Česka. To, jenom trošku pro zlomyslnost, máme 10 milionů obyvatel. Vymyslíš aplikaci a každý člověk v Česku i miminko si ji dají do telefonu. Na té aplikaci máš zisk 10 dolarů. Takže 10x 10, 100, tak máš zisk 100 milionů. Teď s tou aplikací přijdeš do Číny, každý Číňan si koupí aplikaci a máš na ní zisk 1 dolar na kus. Kde si vydělal víc? No v Číně. A máš 1,4 miliardy. Proti 100 milionů. To znamená, to funguje trošinku jinak. I ten čínský vnitřní trh. Ta mobilizační schopnost je neuvěřitelná. COVID omezil v Číně zahraniční obchod. Nebyl to takový odběr. Tak přišli z teorie, máme dvoucyklovou ekonomiku. Zahraniční a vnitřní. Vnitřní trh 1,4 jsme si řekli. Oni dokázali od toho roku 8, oni dokázali postavit třeba 44 tisíc kilometrů rychlotrah. Slyšíš? To znamená, běžte se podívat na dálnici, jak jste jenom na dálnici, a podívejte se na čínské rychlotrahy. To je prostě ta mobilizační schopnost, ta dynamika té ekonomiky je prostě jiná. Jiná. A na tom nemůžeme nic změnit.
1: Můžu se vás doptat, pane Krejčí, a možná to tak i v hlavách některých diváků. To, co my tady nazýváme komunismus v našich evropských zemích, a není to ve skutečnosti ta agresivita těch politiků způsobená tím, že jsou si vědomí, že ten Číňan prostě drží tu ekonomiku a ty svoje obyvatele pro svoje HDP, a nepustí tam zahraniční trh, protože prostě chtějí ty peníze udržet tam. Já to říkám velmi jako naivně, jo? Jako bez znalosti kontextu, ale ptám se vás, co mě napadlo, protože pokud tam je taková obrovská síla kupní, ale ta země zároveň je pod regulacemi a nepustí tam ty zahraniční bez nějakých osvalování, bez internet, tak je regulace obrovská, tak není tohleto ten skutečný záměr, jak oni chtějí zbohnat ekonomicky a převálcovat Západ? To se to říkám jednoduše.
0: Samozřejmě do hlav čínských politiků taky nevidím, to je jednoznačné. Ale je tam jasně priorita postarat se o domácí obyvatelství. Ta priorita je cítit v každém okamžiku. Když se podíváme na ten vývoj covidovský, tak vidíme nejen, co dokázali se svým zdravotnictvím, ale vidíme, že COVID, ne COVID, náklady na COVID, nebo boj proti COVIDu, nebo ne náklady, bojovali dál, vedli ten svůj zápas s chudobou. Dospěli k názoru, že ty reformy přinesly Číně obrovský ekonomický zisk, ale ne pro každého stejně. Dokázalo se ta rozpínání toho rozdílu mezi nejbohatšími a nejchudšími narůstat. To pro socialistickou ekonomiku a pro socialistické zřízení nepřijatelné. Ano? To znamená, zahájili boj proti chudobě. A ten boj proti chudobě nedělali tak, jak se to dělá na Západě. Já nevím, zvýšíš počet dolarů na žebračence. Ne. Musíš vytvořit pracovní příležitosti. To znamená, přivedeš ekonomický rozvoj do těch zapadlých vesnic. Když to nejde, když tam nejsou podmínky pro ekonomiku, tak zkusíme turismus. A když to nejde, tak ty lidi přesilujeme. No. A jim se to podařilo. To ty stovky milionů lidí, kteří byli vytrženi z chudoby, kterými se chlubí třeba OSN, tak to jsou Číňané. No. A pořád je to svým způsobem rozvojová země, ta Čína. Oni to o sobě vědí. Nenajdeš čínské prohlášení, které by řeklo, my jsme ekonomicky nejsilnější. Nenajdeš. Vždycky jsou takzvaně druzí. Oni jsou druzí z hlediska statistiky hrubého domácího produktu. A když tu statistiku převedeš na hrubý domácí produkt podle parity kupní síly, znamená, nebudeš mávat nějakým dolarem z banky, ale budeš přemýšlet, co se za ten dolar

0: nákupy, tak najednou zjistí, že ta Čína je podstatně dynamičnější a silnější než Spojené státy. Je to jiný svět, ale když to začal teda komunismem, i ten komunismus, nebo chcete-li, ten socialismus je tak jiný, je to socialismus s čínskými rysy, podle mého názoru třeba neaplikovatelné v Česku, jo, ale neaplikovatelné do určité míry. Bude-li někdy se znova uvažovat o socialismu v Evropě, musí to být socialismus s, já nevím, s francouzskými rysy, nebo se švédskými rysy, nebo s českými rysy. Nemůže to být nějaký univerzální model, který se tady aplikoval po 48. roce, model, který vznikl v podstatě na vrcholu občanské války v Rusku. Model, který vám vlastně dělal to, čemu se správně říkalo kapitalistická industrializace. To nemůže fungovat. Číňani ukázali, že to lze jinak a samozřejmě to, co je v Číně, se dá dělat jinak. Jenom se to dobrou vůli nevidět v každém hned podvodníka, který vám chce ten váš dvoreček sebrat nebo zapálit.
1: Děkuji za vaši odpověď, pane Krejč. Máme ještě dvě závěrečné otázky. Já tak tady položím, jak hodnotíte současnou českou zahraniční politiku? Má Česko ještě prostor pro samostatnější diplomaci, nebo je už plně závislé na strategii větších spojenců?
0: Je závislé na strategii spojenců a to vlastní vinou. Ano? Chybí tu jakákoliv diskuze o tom, co je to český národní zájem nebo český státní zájem, chcete-li, když nevěříte na roli národa. To znamená, chybí tu diskuze o tom, čím bychom my mohli přispět té Evropě a jakým způsobem se bránit proti nějakým chybám evropských struktur nebo chybám našich spojenců. Že se o nás někdo postará v rámci Evropské unie, no tomu snad nevěří už dneska nikdo, nebo na to. Nás maximálně zatáhnou do nějakého konfliktu, který bychom neměli, kdybychom v těch organizacích nebyli. No, to, že nám pomůžou proti Rusku, no to, jak pomůžou Rakousku nebo Švýcarsku a blázni tam kvůli tomu, že kozáci klepou na dveře, no neblázni. Takže chybí elementární základ zahraniční politiky. Třeba na tu partu, která zakládala republiku v roce 18, tak vidíte, že tam byly vize, jednoznačné vize, jakým způsobem vytvářet situaci pro obhajobu národních zájmů, situaci institucionální. Máme tuto palackou koncepci federalizovaného Rakouska, máme tu Štúrovu koncepci solidarity slovanských národů a máme tu Masarykovu koncepci malého státu, který se stará o sebe prostřednictvím hledání zahraničních spojenců. Tohle to všechno chybí, ale musíš se o ty národní zájmy starat aktivně, což se neděje. Což se neděje. To, co my vydáváme za zahraniční politiku, to je adaptace na zájmy velkých spojenců.
1: Děkuji za vaši odpověď, pane Krejčí. Co vy na to diváci, jak to vnímáte vy, napište nám. Děkujeme za sdílení. Závěrečná otázka. V mnoha evropských zemích sílí populistické a protestní strany. Jde podle vás o přechodný jev způsobený krizemi nebo o hlubší krizi liberální demokracie?
0: Na to zase těžko odpovídá. Samozřejmě, že je to nějakým způsobem spojený s krizemi, protože je to velmi silný negativismus a příliš velké procento emocí v politice. Ano? To je spojeno s těmi stranami a pozadí můžete vidět, já nevím, krizi alternativního myšlení obecně. Ano? Chybí tu třeba silné, důvěryhodné levicové politické strany. A takže tím se otvírá pro prostor populismu, který má levý i pravý křídlo, který je v tomhle smyslu nevybalancovaný. Je to pro nás nový fenomén, zatímco v Americe je to fenomén z přelomu 19. a 20. století. Od té doby tam populismus v té, řekněme, dnešní trumpovské podobě nějakým způsobem rozrůstal se a bobtná. Tam to překvapení není, ale my na tenhle typ politiky nejsme příliš zvyklí. ale patří to k té současné krizi. Každá z těch populistických stran má jiné charakteristiky. Když se podíváme, já nevím, u nás na SPD, tak to je zcela originální, podle mého názoru, politické uskupení. Třeba když vybírali kandidáty na ministry, to, že byli schopni sáhnout mimo vlastní stranické řady. Nebývalé originální. Když se podíváte, jakým způsobem se třeba vybírání kandidáti do parlamentu, tam se nebere ohled na to, jestli je levá, pravá, ale bere se na to ohled na to, přinese hlasy, nepřinese hlasy. A to taky velice, velice originální. Zatímco třeba ten americký populismus rostlý s konzervatismem, ten už má nějakou vyhraněnou ideologii, třeba u lidí jako je J.D. Vance, do amerického viceprezidenta můžete dohledat jasné ideologické pevné konzervativní kontury. A to u evropských populistů je obtížné. U těch starších stran, řekněme, jako jsou panovci, to ještě jak tak jde, ale u těch, řekněme, německých je to složitější. U Faráže už samozřejmě, kromě toho, že napodobuje dneska ideově Trumpa, tak je tam určité vyprázdnění ideologické. Takže je to součást krize podle všeho přechodné a trošinku nebezpečné, protože když chybí ta ideologie, tak ten úspěch je možné potom přetavit doprava doleva překvapivými tahy a to není nejlepší. A hlavně pozor na emoce v politice.
1: Pane Krejčí, je vůbec v České republice nějaká politická strana nebo uskupení, která není populistická? Já jsem na to trochu alergický, nevím, jak vy děláte, když se jeden politik s druhým přestřeluje, kdo je větší populista. Jak to vidíte vy?
0: No takhle, něco jiného je, řekněme, americký populismus, který je programově zakořeněný, a něco jiného nadávko populismus, kdy se říká, ty říkáš věci, které se jenom líbí, a nezáleží ti na tom, jestli jsou podmínky pro realizaci toho, co ty říkáš. Jinými slovy, demagogie. Na populismus a demagogie je tady statožňován, když se používá ten výraz jako nadávka. No a v tomhle smyslu, a to máte pravdu, je populistou téměř každý, no musí být každý, kdo vstupuje do volebního klání, protože sami volby jsou málo racionální záležitost.
1: Říká pan Oskar Krejčí, pan profesor Oskar Krejčí v našem rozhovoru, politolog a autor mnoha knih. Děkuji moc za váš čas, pane Krejčí, a za to, že jste odpověděl na otázky. Diváci, co na to říkáte vy? Napište nám, co si odnášíte, co vás inspirovalo, co vás šokovalo. A s čím souhlasíte, s čím nesouhlasíte. Děkujeme moc za debatu, je to tady otevřený a zároveň děkujeme za sdílení, aby další lidé se zapojili. Děkuju, dole tlačítko. A zároveň můžete se podívat do popisku potom a třeba sledovat pana Krejčího nebo si pořídit knihu. Také vám chci poděkovat za vaši přízeň a podporu. Díky vám můžeme takto nezávisle fungovat a můžeme zvát kohokoliv bez toho, aniž by nás sponzoři, třeba nějaký korporace, říkali fuj, něco nám nelíbí, toho neberte. Tak to se za těch 6 let ani jednou nestalo.
0: Bude to kvůli.
1: ani do budoucna. Chodí mi nabídky od různých firm nějakých, že bych měl dělat nějaký blbý unpacking nebo co jako... že mě pošlou svoje produkty. Ale zároveň vy, co jste chodili na živý akce, tak víte, nebo co s námi jezdíte na retreaty po světě, tak víte, že rádi podporujeme české projekty, takže pokud třeba něco takového děláte, dejte vědět určitě. Pane Krejčí, ještě jednou díky. Máte nějaký vzkaz na závěr tohoto rozhovoru divákům, kteří sledovali?
0: Jenom být méně důvěřivý a víc pracovat na sobě, to znamená. Základem dobrých informací jsou pořád ještě knihy.
1: Děkuju. Opatrujme se a jdeme diváci. Těším se na vás v dalších relacích.
0: Naschledanou.

Vážení posluchači, čeká nás první díl kalendária číslo 164, věnovaný možná nejžádanějšímu basovému kytaristovi, je to Američan, jmenuje se Leland Bruce Sklar a 28. května oslavil 79 let.

0: The drums, you know, like that part of it really is the foundation of it. And you're the liaison to what's going to come above that in terms of the rest of the construction.
1: Základem všeho jsou bubny. Až po nich následuje basa a další vrstvy nástrojové. Pravý oslavenec, jehož se pokusíme přiblížit prostřednictvím kalendária, chlapík s dlouhým plnovousem, delším než mají ZZ Top, jenž podle rockové Bible, jenom co se nahrávání týče, tak spolupracoval s 52 umělci. To je jako by nahrával celý rok, každý týden s někým jiným. A to prozatím nehovoříme o živém hraní. Jeho rodiče měli kořeny v Polsku a na Ukrajině, takže u nás by jeho jméno znělo Sklář. Právě teď ho posloucháme z nahrávky, kterou napsal Billy Cobham, bubeník, a kromě něj v ní slyšíme též našeho Jana Hamra, kytaristu Tommy Bolina a na basu pochopitelně Lee Sklar. Skladba se jmenuje Red Baron.

Lee se v 5 letech začal učit na piano a jeho prvním vzorem a inspirací byl Liberace. Jehož kořeny po matčině straně pocházely též z Polska. A kdo byl Liberace? Možná si pamatujete na film, kde ho stvárnil Michael Douglas a Liberace byl velkou hvězdou, jenž obdaroval prvním třpitivým oblekem nikoho jiného než Elvise Presleyho. I'm going to open my program tonight with a little number that's quite a favorite with all my friends back in my hometown Milwaukee. If you haven't guessed it already, it's the Beer Barrel Polka.

0: Vida. Liberáčimu se také říkalo Lee a oba se narodili v Milwaukee, i když Lee Sklar se brzy přestěhoval do Kalifornie. Leland, jak znělo jeho jméno technicky spisovně, velmi rád vzpomíná na svoji bohatou kariéru a pochopitelně též na její začátky.
1: In the late 60s, I was in this band called Wolfgang, and we were managed by Bill Graham, whose real name was Wolfgang, so there's nothing better than naming your band after your manager for sucking up to the manager. It was a great band. I love this band so much.
0: Na konci 60. let jsme měli takovou kapelu, která se jmenovala Wolfgang. Naším manažérem byl Bill Graham, jehož skutečné jméno bylo Wolfgang. Ono není nic lepšího, než když si jako kapela dáte jméno svého manažera, aby vám pak vycházel vstříc, že ano. Ale zkoušeli jsme houževnatě a on nám dohodil ve Winterlandu jako první gig otevření pro Led Zeppelin. No a naštěstí jsme to zvládli. Bylo to skvělý. Potom se objevil z Anglie jeden člověk, který tam nahrával u Apple Records. A my jsme hráli tvrdý rok, nicméně on si nás vybral co by doprovodnou skupinu. A my jsme tušili, že to bude skvělý, protože jeho písničky měly velké kouzlo. Byl to Američan a jmenoval se James Taylor.
1: He was hanging out with us and we really dug him as a writer and stuff. We were really a heavy hard rock band and his music wasn't really what we were thinking about or anything, but it, we recognized brilliance when we heard it.

0: téhle písničce jsme basu sotva slyšeli. Jinde popisuje Lise Clark, že James Taylor hrál palcem, neustále vlastně vybrnkával basové linky, takže on si tam musel vymýšlet nové melodie, být kreativní. A při těchto nahráváních se sešel s Rossem Kunkelem, bubeníkem, a Danny Korčmárem, kytaristou, se kterými pak strávil mnoho let ve studiích i na pódiích. A na tomhle albu s Jamesem Taylorem si zahrála na piano též Carole King. Leeho kariéra byla tak masivní, že se mi ani nepodaří jít přímo chronologicky, takže to bude tak přibližně podle vývoje a přibližně podle abecedního pořádku. Další kapelou, jednou z dalších, byla skupina American Flyer, pro kterou Lee nahrával ve studiu. A jak říká, bylo mu to velkým potěšením, protože ty písničky aranžoval bývalý producent Beatles George Martin.
1: Project that I worked on, I was part of back in 1976 with a band called American Flyer. Now the thing that really excited me about playing with these guys on this album was the fact that it was engineered and produced and arranged by George Martin, the Beatles George Martin. It was the first time I ever got to work with George and meet him. Woman.

to byla písnička Let Me Down Easy od American Flyer. Zůstáváme v 70. V roce 78 Lee Sklar nahrál basu pro Rase Ballarda. Ras Ballard byl zpěvák a kytarista kapely Argent. Složil veleznámou God Gave Rock and Roll to You, kterou později zpívali Kiss. Zde to byla písnička s názvem Helpless.

Ke spolupráci s Philem Collinsem například se dostaneme v příštích dílech, zatím jsme stále v letech 70., kdy vznikla skupina The Section s již zmiňovaným Ross Conkelem na bicí a Danny Korčmarem na kytaru. To byli oba dva Leeho kolegové a blízcí přátelé, muzikantsky si sedli, na jejich první desce hraje na saxofon Michael Brecker, brzy jej uslyšíme. The Section nastoupili v době, kdy se rozpouštěla a usínala činnost Los Angeleských The Wrecking Crew, kde hrála na basu Carol Kaye, které jsme věnovali jedno z minulých kalendárií. A právě The Section tak trochu převzala jejich žezlo a doprovázela spoustu interpretů. Tímto se též loučíme s prvním dílem kalendária číslo 164. Za týden se těšíme na slyšenou. Skladba této sekce se jmenuje Doing the Meatball. Pořadem provázel Michal Kyselka.

0: obsahu slov člověk nenajde odpověď a radu. Na takovou situaci, které jsme, ale stala se věc podivná. Já dostávám dopisy. A jeden ten dopis byl velice tlustý. A protože jsem člověk zvědavý, tak jsem tu tlustou obálku otevřel první a tam byla tahle knížka. A poslal mi kdosi, koho ani osobně neznám, z Hradce Králové. A já jsem ji otevřel, tu knížku, a začal jsem číst a najednou mě napadlo, že tohle je vlastně vzkaz. To je vzkaz od jednoho velikého vlastence, který svému vlastenectví obětoval život. Já bych ten vzkaz rád vyřídil. A začnu číst třeba tady. To máte tak, píše. Ono je dobře, že jsou mezi národy sloni a poníci. A je dobře, když ti mrňousi dostanou čas od času trošku na frak, když zapomenou třeba, že musí do houfu. Jenže přitom nikdy nesmí zařvat žádný z těch malých, jak se lidově říká. Protože mrňousové mají zrovna tak nesmrtelnou duši jako ti velcí. S tatou jsme často mluvili o malých národech. S tatou, pane Škutino, víte, kdo to byl tata?
1: Pan prezident Masaryk.
0: Ano, TGM. A toto říká jeho vtipný syn Jan. S tatou jsme často mluvili o malých národech. Já byl ovšem skeptik ve familii, ale starý pán nikdy nepřestal věřit, že mrňousové mají na světě zrovna tak své poslání jako ti velcí. A když někdo hodil flintu do šita jenom proto, že se narodil jako Čech nebo Slovák a ne jako Rus nebo Američan, tata se vždycky rozčílil. Takovým lidem říkal vůl. On rozlišoval mezi vůl s kroužkem a vůl bez kroužku. Ti bez kroužku podle něj byli nebezpečnější. Ale v jedné věci jsme se neshodli. On věřil, že malé národy, jako třeba my Češi, by měly být mosty mezi těmi velkými. Mně se tato myšlenka nikdy moc nezamlouvala. Po mostech se šlape. Ale v tom jsem souhlasil se starým pánem, že člověk může být zrovna tak hrdý na to, že se narodil v Praze anebo v Bratislavě, jako kdyby se byl býval narodil v Moskvě anebo ve Washingtonu. A taky jsem souhlasil s tím, že máme ve světě na trh nosit výsledky našeho politického myšlení a vyložit je pěkně vedle zboží z Washingtonu, z Paříže, z Londýna nebo z Moskvy. A že se sice mrňousové mohou moc věcem naučit od těch velkých, ale taky je můžou leccemu naučit. No to se ví, že se máme učit od těch velkých. Ale ne se po nich opičit a papouškovat. Národ, ať je malý anebo velký, nesmí nikdy ztratit svou původnost, jinak by přestal být národem. S Karlem Čapkem jsme si taky mockrát povídali o malých národech a o těch velkých, veliký básních a veliký zahradník před hospodinem, Karel Čapek. A jednou, když jsme zase takhle mluvili, on povídá, podívej se tamhle na ten strom, jsou na něm veliké větve a malé větve. A ty velké podpírají ty malé. A jde z nich míza do těch malých. A neberou těm malým větvím mízu. Takhle by se měli chovat velmoce k malým národům, povídal ještě Čapek. No. Člověk může věřit buď na násilí, anebo na ideu. Ale když věříte, že člověk je opravdu, jak nás učili ve škole, homo sapiens, a že velikost se nesmí měřit podle toho, kolik kdo má tanku a kanónu, ale podle toho, jak původně a jak hluboce umí myslet, tak vám můžu dát 1000 příkladů, které dokazují, že se velké myšlenky můžou narodit zrovna tak dobře v poslední české nebo slovenské vesnici, jako v nějaké té metropoli s miliony obyvatel. A on pak říká dál, vy víte, že jsem neroztrhal moc podrážek cestou do kostela a kalhoty nemám na kolenou moc prošoupané od klečení. Ale na jedno jsem vždycky věřil, že nás Pán Bůh udělal všechny stejné. Jeden je bílý a druhý černý, jeden je krásný, jako vy a já, a nebo poďobaný od neštovic. Ale všem je nám zima, když venku mrzne. A všichni se potíme, když praží slunce. A všichni musíme dýchat, abychom se neudusili. A všechny nás nakonec odvezou. No, jinými slovy, všichni jsme smrtelní. I nesmrtelní. Ale pro tohle nesmíme jeden z druhého dělat otroka. Pro tohle každý

Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?

Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základní poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na svobodném vysílači.

0: Tak si to dáme ještě jednou, protože se mi to tady neseplo a byli jsme hluší v éteru. Tak já vás všechny vítám a zdravím tady z Midgardu. Dneska máme 2.6.2026, tedy startuje červen, měsíc, ve kterém se zlomí astronomicky jaro do léta. No a také, a to je potřeba říct, bude to měsíc velice hektický na události. Na události jak za oponou, tak události, které se budou manifestovat. Takže bude to jízda. Budeme si držet klobouky. No a o té jízdě, hlavně za tou oponou, si budu povídat s mým milým hostem, se kterým se tady už scházím přes 8 let. Takže vítej, Išo, zdravím tě a vítám tě v pořadu. Ahoj.
1: Ahoj, jak krásné odpoledne všem, kteří nás dnes poslouchají a nebo budou poslouchat potom z archivu.
0: No si to dej dneska dvakrát, viď? Protože poprvé jsme byli mimo éter. No. Jak ti to připadalo?
1: No, trošku se...
0: Schýza, co?
1: Je to jako prostě udívadla, když ti pan režisér řekne, hele, to blbě, jedeme ještě jednou. A dost blbnutí opakujou, dokud se teda netrifuje, neudělají to správně, že jo? No tak, jo, tak trošku tak jako to naznačilo, že tedy pan režisér zavelel, že jsme nebyli slyšet, a tak to musíme zopakovat. A teď pamatuj si ty slova, no?
0: Poslouchej, když máš myšlenku, nemusíš si pamatovat slova, protože slova ta už potom sama přijdou. Ale jo. Ta myšlenka, to je ten nosnej náboj, který...
1: Jo, přesně tak.
0: Ale trefila se, řekla jsi to úplně stejně. Mám tu fuchu.
1: Jo, tak jasně, jo, to je dobře.
0: Jasně, tak posluchači to nemůžou jako posoudit, protože to neslyšeli. Já to taky neposoudím, protože... Nebude to
1: taky
0: ani...
1: neslyšel?
0: Já jsem tě slyšel, ale nebude to nikde zaznamenaný, víš? No, takže já jsem tě slyšel. Slyšel jsem sebe, ale neslyšel jsem... pak jsem si všiml, že se to tady naseplo a nejsme féter. Tak. Kdo má dneska svátek? Podíváme se na to, kdo dneska slaví. Určitě to bude zajímavé. Jarmil, tak to je takové jméno, které asi není úplně běžné, si myslím. Jarmil 2.6.2026. Krásné mužské jméno Jarmil v nás evokuje jaro. Naději a nové začátky jaro v sobě nese bujnost a sílu stejně jako jméno Jarmil. Významní nositelé jména byli například básník a spisovatel Jarmil Krecar. Původním jménem Jaromír nebo hudební skladatel Jarmil Burghauser. Vlastním jménem Jarmil Mokrý. Současným nositelem jména je například herec Jarmil Škvrna. Já znám Jiřího Škvrnu. Kdyby si Jiří, až budeš poslouchat Jiří, tak tě zdravím, pochopitelně. No, Jarmil Škvrna, to je... Mužské křestní jméno Jarmil i jeho ženský protišek Jarmila má několik teorií výkladu. Jde o slovanské jméno, které se může vykládat jako milující sílu, milující prudkost. Překládalo by se ze slovanských slov jarý s významem silný, prudký, bujný a mil ve významu milovat. To je výklad, bože můj. Přeneseně se pak jméno Jarmil může překládat také jako milující jaro. Ano. Tomu už bych se klonil. Další teorie spojí jméno Jarmil se jménem Jarolím, potažmo Jeroným či Heronym. Bože, ještě heroin tady. Tak by se překládalo jako svaté jméno. A Jarmilů máme v republice 572, je to 231. příčka v četnosti užití tohoto jména. No tak, řeknu, Išo, znáš nějakýho Jarmila?
1: No, nikdy jsem se s tím jménem nepotkala, takže určitě neznám.
0: Jarmilu jo, to je v pohodě, jako Jarmilky to...
1: Ano, Jarmilu jo, ale může toho jména
0: Jarmila,
1: ne.
0: Jarmila ne, no, Jarmila. To zpívá, tuším, ten zpívající právník, advokát, asi jo. No, já teda lovím, já Jarmila neznám. Nevadí, popřejeme. Takže, milí Jarmilové, my vám teď s Išou přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování a promořování. Na to se zaměřte a pěknou oslavu si udělejte. No a vy, kteří znáte nějakého Jarmila, tak mu nezapomeňte popřát, uděláte mu radost a nadělíte mu tím zdraví. Jarý, jo. Není přece silný, prudký, bujný, ne? Jarý má jiný význam, co?
1: No já bych, no když už teda, když už by to měl být nějaký jarý, tak nějaký něco jako, když je někdo mladý, tak je plný sil, že jo. A tak možná, ale jako už takový jako vzdálenější výklad pro mě, jako je to takový divoký, no.
0: Mně to jarý přichází jako na jaře všecko se probouzí, že jo. Takže jarý jako čerstvě probuzený.
1: No je to ta síla, že jo, toho ty přírody, ty země.
0: Takový ten, taková ta počáteční síla by se dalo říct, nebo mladistvá síla.
1: Mm-hmm,
0: možná by se to dalo spíš rozhodně ne bujný. No a mil, ve významu milovat. No tak,
1: Mít rád.
0: Nevím. Tak, já si myslím, že nejvíc na to sedí to právě milující jaro. No, jsme popřáli, nechali jsme popřát. Podíváme se ještě, že dneska je Mezinárodní den čistého ovzduší. Předchází Mezinárodnímu dni životního prostředí. Tento den pořádá akce mnoho firem, například formou toho, že zaměstnanci firmy, něké i, tyjo, to je síla, taková hrubice, jedou do práce na kole a podobně. Tak to už si jenom představuju toho pana účetního, malery pana účetního, jak jezdili na těch kolech, protože dostali toho šéfa blázna. No. Tak to už mě evokuje toto, protože jinak síla. Dobře, ano, tak den, Mezinárodní den čistého ovzduší. Tak otázka je, jakými cestami se toho dá docílit. Dáme to na stranu, šupi to presto. Koukám, jestli tady máme nějaké teď od Boženy Blanky, co by se hodilo přečíst. Máme tady archeologové vytáhli sbírku čínského porcelánu a různé evropské zboží z lodi, která se zřítila u pobřeží Norska. Pravděpodobně v polovině 18. století, uvedla agentura Reuters.
1: Zřítila?
0: Potopila, no asi by to bylo. To vypadá, že se zřítila ze skály.
1: No nebo spíš to vypadá jako kosmická loď.
0: Je takhle, jako, že by to...
1: Já se zřítila do moře, nabrali si tady poselské zboží.
0: No to jsou dnešní agenturní zprávy, jo. Tak.
1: Aha.
0: Mm-hmm. První pasažeři, kteří využili službu biometrického nástupu, odletěli z Polkova z Petrohradu, uvedl korespondent TAS. Vedoucí pracovníci společnosti pro výměnu a odblokování zmrazených aktiv byli zatčeni po obvinění z podvodu ve velkém rozsahu, jak vyplývá z elektronické databáze moskevských soudů. Prohlášení Moskvy o odvetných útocích na Kyjev bylo varováním pro Západ, píše časopis Die Weltwoche. Možné zrušení cenového limitu pro ruskou ropu ze strany Bruselu ukazuje selhání sankcí Evropské unie a nedostatek rozumné strategie u byrokratů bloku, řekl irský ekonom Pickington. USA podle CENTCOMu provedly útoky na iránský radar a stanoviště řízení dronů. Ksír prohlásil, že provedl odvetný útok na americkou základnu, odkud byl zahájen útok na iránský ostrov. Ruská vláda zavedla občanský dočasný zákaz vývozu leteckého benzínu, který bude platit do 30. listopadu 2026. Cílem je zajistit stabilní situaci na domácím trhu s palivy. Tak konečně přestanou lítat a smradit ovzduší. Ve Francii počet zadržených během nepokojů po vítězství PSG přesáhl 890. 178 policistů bylo zraněno, uvedl šéf francouzského ministerstva vnitra Laurent Nunes, teda ty tam vyváděli, ty tam řádili, to bylo strašný.
1: No.
0: Na Maltě došlo k výbuchu v továrně na výrobu ohňostrojů Lourdes Firefox Factory, píše Time of Malta. Na den dětí ukrajinské ozbrojené síly napadly školu v Vasilevce v západorské oblasti, uvedl Balický. Nejsou žádné oběti mezi civilním obyvatelstvem. Cílený útok na jaderné zařízení je přímým předvěstem jaderné katastrofy, komentoval Lichačev útoky na západorskou jadernou elektrárnu. Rusko považuje zadržení tankeru Francií, který se nacházel na cestě z Ruska, za nelegální a je to na hranici pirátství, uvedl Peskov. Volin uvedl, že Vučić

0: USA v rámci jednacího procesu kvůli pokračujícím útokům Izraele na Libanon, uvedla agentura Tasnim. Prohlášení Litvy, že pobaltské země neposkytují Kyjevu vzdušný prostor pro útoky na Rusko, by měla posoudit ruská armáda, která má přesné údaje, uvedl Peskov. Podle Tasnim Irán neobnoví jednání s USA, dokud nebudou izraelské jednotky zcela staženy z území Libanonu a nedojde k ukončení útoků. Irán je připraven zcela zablokovat Hormuzský průliv a zintenzivnit akce v Papmandabském průlivu za účelem tlaku na Izrael, uvedla agentura Tasnim. V leningradské zoo se narodila 4 koťata Manulů, Šu a Pepe. Podle tiskové služby zoo je dosažení reprodukce těchto vzácných zvířat skutečným úspěchem.
1: Prosím tě, a co to je? To jsou tygři, nebo co to je?
0: Jaký potvory?
1: Narodili se koťata, ale
0: 4 koťata Manulů, Šu a Pepe.
1: To jsou jména.
0: Jo, jenom dvě.
1: Ani by zajímalo, jakých.
0: Se narodila 4 koťata a mají 2 jména, ty jo. To je zpráva jako stehno.
1: Ani nevíme, kterýho to bylo zvířete. Nějaký kočkovitý šelma, jaký?
0: Když je to Manul, tak počkej, jak se podíváme, ne? Strejda Google nám to poví, co je to Manul.
1: Jsem v životě neslyšela, že by existoval nějaký Manul.
0: No to já taky ne. Já vím, že je Mánie, ale že by byl Manul. Manul. Tak se na to podíváme. Manul je dlouhosrstá kočkovitá šelma z předčeledi malých koček. Obývá kamenité, křovinaté stepy a horské louky střední Asie. V minulosti byla zařazována do rodu Felis. V současnosti je jediným zástupcem rodu Otocolobus.
1: No, co je Otocolobus?
0: No, to je rod nějaký. Vypadají člověče jako starý naštvaný kočky. Taková hodně fusatá, osrstnalá kočka.
1: Tak je to někde v chladném prostoru, tak aby jim bylo teplo, že jo?
0: Je to jako člověče, je to jako, jako medvídek mýval, ale s kočičím výrazem. Mm-hmm. Ale má tak zvláštně chlupy okolo hlavy, to je zajímavé.
1: Jo, nějaká přechodná varianta mezi lovem a ničím.
0: Je to nějaký hybrid, no, takový.
1: No, tak už víme, co to je.
0: Manul, no, tak už to víme. Tak jo, děkujeme za zprávy, Boženko, jsme si je teda přečetli, jsme si je teda užili. Tak, co pak si dělala, Išo, minulý týden, uplynulý týden?
1: Ty to víš. No, tak já jsem teda minulý týden dělala trošku větší výjimku. Ono to probíhá pořád stejně, jakože domácnost, práce, co se týče čištění, řešení, kývání a tak dále. Ale protože bylo pěkné počasí a protože jsem měla pocit, že se budu někam stěhovat, s tím souvisí ten přechod, jak jsme se minulý vysílání říkali, že se nám začínají aktivovat nové evoluční plány, víš, pro ten svět budoucí, tak já jsem nabyla dojmu, že mám nějaké divné pocity, jako bych se měla stěhovat, tak jsem začala s generálním úklidem ve skříních. To znamená, že vyřadit to, co si myslím, že nebudu potřebovat.
0: Ty jsi jako balila sebou, jo?
1: No ne, to jsem jako víc vytříďovala, protože abych toho nedala tolik, jako víc. Abych toho stěhovala třeba jenom polovičku. Takže to takový to, co by ještě mohlo posloužit někomu druhému, tak to jsem třídila na jednu hromádku. A to, co jako je jako v pohodě, to, co ještě jako asi pravděpodobně někdy použiju, tak to jsem třídila na druhou hromádku. A protože všechny ty věci byly v těch horních skříňkách těch skříní, které tady člověk v tom bytě má, tak jsem pořád jako na štokrdle lezla nahoru a dolů, jak veverka, nahoru a dolů, plná síla.

0: síly teda, teda toho, takového toho, té energie, toho odhodlání, tak jsem si libovala, jak mi to jde, jak mi to funguje. No, jenomže jsem skončila, odezněli teda, nebo přihlásilo se to na mošení, na který to moje tělo už není zvyklý. Ležela jsem to jak mrtvola další dva dny a přemýšlela jsem, co bych ještě tedy měla jako dovytřídit, ještě mi tady zbývá linka. Jinak jsem všechny skříně v celém bytě přerovnala, přeorganizovala, vytřídila, odnesla odpad. No, ale jako najednou byly síly pryč, najednou nadšení bylo pryč a přemýšlela jsem, jestli vůbec stanu z postele, jak mě bolelo tělo. Nicméně,
1: je otrnulo.
0: Mě otrnulo samozřejmě. A ty jsi mě dneska ptal, jestli už mám vymalováno. Ty jsi to pojal tak, že teda, že mám pořád ještě tyhle ty nápady toho, že teda se musí všechno vytřídit.
1: No protože jakmile ti otrne, tak to se ani neřekla, že když ti otrnulo potom vyklízení skříní, tak si aspoň začala stěhovat zase další den.
0: No, to jsem zase tahala tady, jsem jenom přemístěvala skříňky sem a tam, makytky sem a tam v rámci svých možností. Takže jako prostě člověk má pocit, že teď teda to ještě musím udělat, ale opravdu to tě je takový půzení, že dokud to prostě neuděláš, jo, máš nějaký záměr a dokud to neuděláš, tak tě to prostě nenechá odpočívat pořád do té hlavy, tam pořád chodí ta myšlenka, že ještě tohle to potřeba udělat.
1: No jo,
0: tak jsem zase stěhovala, no. A zase jsem samozřejmě dva dny ležela jako mrtvola, protože jsem si namohla znova ty svoje záda, který jsem byla ráda, že konečně odesněli, tak už zase se ozvali. Takže to bylo takový trošičku výjimečný. Dnešním dnem mě tady to nadšení zase už pustilo, takže už nestěhuju.
1: Nebudeš už malovat?
0: Prosím?
1: Nebudeš malovat, já bych ti půjčil váleček třeba.
0: Ne, nebudu malovat, protože bych potřeba někoho, kdo mi ty skříně odtáhne. Nebudu malovat přece kolem skříní. I když vím, že jako jsou lidi, kteří tímto způsobem malujou, jo, že to vemou kolem nábytku.
1: Jasně, normálně.
0: Takže
1: časem mají zapuštěný skříně, rozumíš?
0: Ano, tam jsem se prostě zastavila, protože tam jako nastal problém, kdo mi to tady odmontuje poličky, přimontuje poličky, odtáhne skříň, přisune skříň a tak dále. A myslím si, že úklid už bych asi nedala, protože to už bych asi opravdu už nezvládla. Takže jako jo, tak jsem měla takovej pěkný konec týdne, no to bylo někdy před víkendem, mě to chytlo, tohleto. To je taková dobrá známka toho, že se teda opravdu ta příroda probudila, že teda se v tom zákulisí opravdu něco děje. Protože já mám pořád pocit, jako že jsem na odchodu, že sem nepatřím. Je pravda, že se mi ztrácí z okolí lidi, který jsem potkávala nebo aspoň vídala občas. A já už jsem je delší dobu neviděla, takže to je taková ta záležitost toho, jak se ta realita kolem nás proměňuje, že nám odcházejí ti nevzestupující, že vlastně odchází z toho scénáře jako takovýho, no a pravděpodobně nám začnou přicházet zase lidi, kteří nám vstupují do toho evolučního plánu, do toho nového scénáře, kteří budou součástí toho nového světa. Takže já jsem to takto vypozorovala, takhle jsem si z toho udělala ty závěry a tomu mýmu nadšení to teda odpovídá, protože já jsem opravdu měla pocit, že valím kufry a jedu. Ale že to musím jako všecko pobrat jako v určitý množství, proto jsem ty věci třídila, protože jsem toho polovičku nepotřebuju, že jo, ale by mi to překáželo, tak jsem prostě udělala pořád, jak se říká.
1: To ti dohnala ta propaganda, rozumíš? Jsi myslela, že tě budou odsouvat.
0: No, přijde na to kam, že jo, jako tady záleží na tom, kam by mě odsunuli, jako někam bych se těšila, na tu východní stranu bych se těšila, možná, že bych utíkala, klepala na vrata, aby mě tam pustili, Ale jako na tu západní stranu, tam bych asi dezertovala, tam asi ne, tam by mě nedostal ani párem koní.
1: Já dezertovat můžeš, pokud bys byla na frontě, jako voják, víš?
0: No to je jedno, tak
1: to
0: jako...
1: Já vím, že ty jsi bojovnice, to o tom žádná, ale oni by to těžko pochopili, jako kdyby si jim vysvětlovala některé věci.
0: Já vím, ale já jsem to myslela tak, že kdyby přišel příkaz, že musíme všichni na ten západ, že tam patříme, že si máme zabalit teda ty baťohy a že tam teda jako půjdeme.
1: Protože tam je pšenka dobrá.
0: No kde pak, jako asi pšenku nechaj. Já jako radši na tu východní stranu, víš, tam ta pšenka je opravdu lepší než na západní.
1: Četl jsem to tady, že Vladimír Putin očekává více a více rodin, vystěhovávají se lidé z Německa,
0: no,
1: z Británie,
0: ale víš, čem
1: z řady zemí.
0: A víš, čím je problém, že jakože já už vlastně jsem za Zenitem, já už mám ty děti dospělý, já už vlastně jakoby nemám, co se týče rodiny, co nabídnout svým způsobem. Jo, to je taková docela asi zásadní překážka. Já tam tu rodinu jako v podstatě založit už nemám s kým, protože v mém věku teda to už je spíš jenom, že bych někomu zase suplovala babičku třeba tam, kde babičku.
1: Musíš se na to soustředit a musíš na to intenzivně myslet a ono to bude, ono to přijde.
0: No, ale já už jsem začala, jestli jsi si teda všimnul, už jsem si nachystala, vytřídila věci.
1: Já vím, no. Tak jako, právě proto ti říkám, že to tak, že bys nebyla užitečná, to jasně, že bys byla užitečná. No jo, jsme měli oba hektický týden, spolu jsme řešili spoustu věcí, které nás přivedly na spoustu zase nových záležitostí, respektive... Prosím?
0: Poznatků taky.
1: Poznatků, přesně tak. Odhalení třeba taky. Čili ta skládačka se pořád skládá. Je to fascinující, byť ne vždy je to příjemné a ne vždy je to jako happy, takže... Někdy to je takové jako nahoru dolů horská dráha, ale nakonec, když si tím člověk projde a podívá se za sebe, tak pochopí, že třeba některé věci nemohly dál takhle jít. Podívá se za sebe a zjistí, že střípky a úlomky, o kterých si něco myslel, tak když se poskládali do toho obrazu, takže ten obraz je mnohem, mnohem jinak jakoby pootočený v tom významu. Takže hodně zajímavých věcí jsme spolu zase pořešili a jsem za to rád a moc ti za to děkuju. Takže mám tady nějaké otázky, které možná budou zajímat i ostatní. A ještě chci říct, pokud máte dotazy nějaké, tak je pište, prosím vás, na telefonní číslo 774-139-044, to je číslo sem ke mně do studia, přímo na stůl, na naší bránu, SMS, můžete psát také do mailu svcs.midgard@gmail.com. Midgard už je taková jako velká vzpomínka, protože žádná z planet, na kterých je kristovský život, se Midgard nejmenuje. V současnosti, takže to je historie, jsou to dějinné události už. Ale nevadí, my se nebudeme kvůli tomu přejmenovávat, my si počkáme. No, trošku si mi připomněla období rok 2012, kdy jsme byli přesvědčeni o tom, že teda tralala jdeme, jak jsme stáli s těma batohama na zádech a čekali sběrný paprsek. A on teda byl ani ne tak sběrný jako úderný, takže tebe to vždycky šlehlo. No, to je 14 let. My jsme od té doby urazili takovouhle dlouhou cestu. Co to je 14 let jako v porovnání s miliony let, jo? Ale ale v tomto životě, v tomto jednom lidském životě, to je docela kus života, 14 let. No. A kdyby tenkrát jsme se tak, jako jsem se řekl, no tak to výstupní okno bude do toho roku 2022, dejme tomu, max 24, tam vstupně uzavře, no a teď do té doby se to nějak bude řešit a to, jak jsme si řekli, no hlavně se to řeší v průběhu a ne až na konci. Máme rok 2026 a jsme opravdu na tom konci, ty indicie k tomu jsou jednoznačné. Děje jsou o tom vypovídající, že tak to ano. Takže je toho hodně, jako kdyby, kam jsme se posunuli a v podstatě se dá říct, že zatímco předtím nám šlo o život, tak teďko už tolik o život nejde, no, tak dá se říct, že už tolik ne. A je to v poněkud čistším prostředí, není to prostředí tak prošpikované těma temnýma energiema, tak jako žije se lépe, řekl bych, nemáme se špatně, hlad máme málo kdy, takže to jde, no a sledujeme vývoj těch všech věcí. Chceš k tomu něco říct?
0: No já myslím, že to je tak pro začátek všechno.
1: Tak, píše Blanka. Může bytost nepřijmout evoluční vývojový plán a co se potom s tou bytostí děje dál? Otázka. My jsme tady totiž mluvili, že ty jsi vysvětlovala minule to ukončování těch vývojových plánů.
0: No.
1: Bavili jsme se o tom, že když bytost jde do toho, jako my půjdeme do nového světa, do nové reality, tak budeme mít vývojový evoluční plán. To je vlastně ta cesta, soubor těch všech věcí, které má člověk pochopit, zrealizovat a tak dál. Čili takhle to nějak je nastaveno. No a pro tyto úkony, pro tuhle cestu má svoje jméno duchovní. Ta bytost má svoje jméno. A stejně jako u manželství, když skončí ten vývojový plán a manželství skončí rozvodem, tak přichází nový příběh, nové zadání, nový vývojový plán, no a pochopitelně nové jméno. Protože to jméno vždycky odpovídá řadě věcí, prostředí, dosažené úrovně té bytosti. Má to spoustu vazeb na nějaká runová vyjádření. Souvisí to i s tím zaměřením toho plánu jako takového. Čili ta jedna bytost se přejmenuje. Jo? No a teď vlastně tady na to reaguje posluchačka, jestli ta bytost může nepřijmout ten plán nový evoluční.
0: To mám odpovídat?
1: Prosím tě, pojď odpovídat, já tady mám pana elektrikáře, tak já chvilku...
0: Jo, tak můžeš to říct. No, tak samozřejmě jako máme svobodnou vůli, plán můžeme odmítnout, ale má to své důsledky, protože ten plán je součástí většího plánu. Ten plán vlastně obsahuje takové jako instrukce, co všechno se má bytost naučit, s kým se má potkat, co má zažít, řešení nějaké karmy a takových věcí. Takže je to vlastně plán toho života, takový ten průvodce, nějakým způsobem, jak ten život je potřeba jak si prožívat, s kým se mám potkat, s kým se nemám potkat a tak dále. Když ta bytost potom ten plán odmítne, tak de facto jednak blokuje plány těch, se kterými se má potkat, protože se najednou oni se nemají s kým potkat, nemají si s kým třeba pořešit karmu. Ona sama blokuje samozřejmě svého plamenýho partnera nebo párového partnera, protože i tyhle ty věci jsou spoluprovázané. No a vlastně, když nemá žádný vývojový plán, tak ona vlastně neví, co má dělat. Ona se má pocit, že jako když ten plán odmítne, postaví si svůj vlastní, takže si bude dělat v tom prostoru, co bude chtít podle své chuti a libosti. Bude se bavit, s kým bude chtít, bude si dělat, co bude chtít, ale to je veliký omyl, protože ta bytost jakoby nebude, nebo přestane být součástí toho velkého scénáře, vypadne ze hry a teď jako najednou co. Takže s ní začne pracovat její vyšší já a tým vyšších bytostí, kteří té bytosti vysvětlí, co tedy obnáší to její odmítnutí toho plánu. Ty důsledky samozřejmě s tím spojené, krom toho, že jako blokuje ostatní, tak blokuje sama sebe a navíc tedy porušuje několik konů najednou. Pokud se nechová tak, jak má a chce jít jinou cestou, pak ta cesta není pro tu bytost společná s těma ostatníma. A bytost musí tedy, nebo ten člověk, nebo je to vědomí, je to ta bytost, která musí pak přijmout teda zodpovědnost za své chování a vzít na vědomí, že se může stát také, že se buď propadne o několik úrovní, maximálně do úrovně harmonického univerza 2, to za prvé. A pokud ještě tam přibudou nějaké porušené kony nebo odmítané kony s tím spojené vlastně s tím odmítnutím toho plánu, a tak se může stát, že se by to stane kosmickým prachem. A bude si muset od určité chvíle ten svůj vývoj jaksi zopakovat. Takže s tímhle vědomím ta bytost samozřejmě může odmítnout. A tak oni se ji snaží jednak i to vysvětlit, nastínit ji, co teda bude následovat, aby nad tím popřemýšlela. No a potom samozřejmě některé věci s ní zpracovávají v určitém prostředí a prostoru, který je vytvořen jako iluze a v té iluzi prostě je s tou bytostí pracováno, kdy se dostává do různých situací, aby si prožila nebo aby nahlédla, proč některé věci třeba nechce dělat, ale je potřeba je pořešit, to jsou hlavně ty karmické lekce, protože někde něco úplně nezvládla. Takže oni s ní se snaží pracovat. No a pokud by to nepomohlo, tak samozřejmě nic lepšího už tady jako nabídnout nelze než kosmický prach. Nebo odvinutí, záleží na tom, jak moc se tam najde problému. Takže prostě samozřejmě máme svobodnou vůli, ale musíme si rozmyslet, kde ji uplatnit a jak ji uplatnit, abych tedy neohrožoval nejenom svůj evoluční vývoj, abych neohrožoval evoluční vývoj svých partnerů, pokud jsme pár, pokud se jedná o párové bytosti nebo o plameného partnera a tak dále, nebo abych dokonce neohrožoval evoluci celé skupiny, celé rodiny, těch bytostí, se kterými se mám potkat. To je taky velice důležitý, je velice zásadní věc. No a potom prostě, když to jinak nejde, tak kosmický prach odvinout a nebo harmonické univerzum 2 začíná se od spoda. Takže zase veliko nebo dalekosáhlé důsledky pro ty partnery, pro ty zúčastněné další bytosti, tam potom by museli vyšší úrovni nějakým způsobem najít buď nějaké náhradní řešení. Nebo by museli nějakým jiným způsobem vymyslet, co s celou situací. Takže velká komplikace, ale samozřejmě svobodná vůle je respektována. Tak to je z mé strany asi k tomu odmítnutí zhruba všechno.
1: Tady je potřeba říct, že vemu to od konce, jo? Že svobodná vůle existuje, ale jak bych to řekl, lidé někdy mají pocit, že svobodná vůle jim dává právo rozhodnout se absolutně bezhraničně. Jo? A ono se říká, že svoboda jedince končí tam, kde začíná svoboda druhých. Jo? Čili to je to respektování těch ostatních bytostí, respektování planety, respektování konů, respektování těch vývojových plánů, protože ty vývojové plány můžou fungovat jedině za předpokladu, že je všichni přijmou a všichni je budou plnit. Pokud to takhle nebude, tak se to porušuje. Prosím vás, já vás teďko nemůžu vzít do vysílání, pokud voláte do vysílání, napište. Napište, nemám připojený teďko momentálně. Volá mi Ginkáry Košice, to je nějaká gynekologická záležitost, to asi se mě zrovna týkat nebude teda. Takže pokud voláte do pořadu, prosím vás, tak volejte, nevolejte, ale pište. Pište, nemůžu vás vzít. Tak. Takže teraz... To je měšová Česobe. Ta svobodná vůle je opravdu citlivá věc. Já to přirovnám, prostě představte si, protože co jsou kony? Kony jsou nějaká pravidla. Co jsou vývojové plány? Vývojové plány jednotlivců jsou sladěné tak, aby se vzájemně potkali. Vývojové plány partnerů jsou, ty partnerské jsou sladěné tak, aby ty dva mohly být spolu, aby vykonávali nějaké řeknu, situace, aby zvládali lekce. To všechno musí pasovat do vývojového plánu té reality. A to všechno musí ještě být v souladu s vývojovým plánem planety. Vzájemně se to všechno podporuje. A když v tomhletom soukolí někdo si postaví třeba hlavu a začne rebelovat, no tak to pochopitelně narušuje celek jako takový. To znamená, že přirovnal bych to k tomu, jakože máte svobodnou vůli, můžete si zvolit, jestli pojedete na motorce, na kole, autem, autobusem. Vy se rozhodnete, že pojedete autem, tak se rozhodnete, jakou trasou pojedete. To se rozhodujete absolutně svobodně. A rozhodnete se, že pojedete po dálnici. A jakmile vyjedete na tu komunikaci, tak se musíte řídit nějakýma pravidlama, protože zcela bezpečně byste nechtěli, aby až pojedete po dálnici, jste se potkali třeba s kamionem, který jede v protisměru proti vám, protože řidič kamionu měl svobodnou vůli a využil ji tak, že on se rozhodl, že se mu tenhle ten pruh líbí víc, protože, dejme tomu, je to zábavnější, když jede v protisměru a všichni na něj blikají. Čili ho zdravě a on je veselý. Čili takhle bych to nějak přirovnal. Někdo říká, to je blázen, jako sebevrah, on jde v protisměru. Ale to je hodně podobné tomu, když někdo začne rebelovat. Čili kony jsou ta pravidla a ty cesty to jsou vlastně ty plány. No a takže vy máte spoustu jakoby svobody na rozhodování, ale má to svoje limity a má to svoje hranice. Pokud je přeťápnete, tak ono to není o tom, že nesmíte o některých věcech přemýšlet. Není to o tom, že nesmíte, dejme tomu, se zaobírat myšlenkou, jaké by to bylo kdyby. Naopak, to je velice užitečné. A ve chvíli, kdy to zhodnotíte a srovnáte to s konama a přijdete na to, že toto řešení není v souladu s konama, tak jste se poučili. To je super. Ale ve chvíli, kdy tuhle blbost začnete prosazovat, jako že na ní trváte, no tak pochopitelně vás bude muset někdo srovnat do latě. To znamená ten kamionák, který chce najet na tu dálnici v protisměru, No tak prostě zjistí, že tam je třeba hlídka, která ho zastaví a minimálně mu dá dechnout a otočí ho, že jo, v lepším případě. Protože pokud se splet, dobrý, a pokud bude trvat na svém, že on se rozhodl, protože má velký auto, takže jemu se nic nestane, tak on pojede v tom protisměru, no tak asi bude zakročeno. Úplně stejně to funguje právě tady v tom případě, o kterém se bavíme, že někdo rebeluje a nechce přijmout ten plán. Může být a může se stát, že tam k tomu mohou být nějaké objektivní příčiny. Karma, cokoliv. A to je potom věc, kdy zase pracují s tím člověkem vyšší bytosti, aby se tyto věci odstranily, aby se narovnaly a aby ty překážky pominuly. Pokud vás to zajímá, tak si můžete kývnout, jestli máte ukončený svůj předchozí vývojový evoluční plán, si můžete kývnout, jestli to máte ukončené a jestli vaše vědomí, vaše bytost přijala to skončení. Pak by bylo logické, aby vaše bytost přijala ten nový vývojový, aby se s tím seznámila a přijala ten nový vývojový plán, aby ho přijala, vzala si ho za své a s radostí ho chtěla naplňovat. Zjistěte si, jaké jméno máte pro ten nový vývojový plán, jako bytost, jaké máte to jméno. No a už jste docela moudří z toho. Jo? Můžete se ptát, jestli ten plán byl akceptován a jestli byl aktivován. Pokud ho máte aktivní, tak už ho můžete žít. Vývojové evoluční plány bytostí v současnosti už většinou běží. Už byly zaktivované, už byly zahájené, protože, jak jsem řekl, na začátku těch vývojových plánů je ten přechod, čili ukončení té dočasné reality, přechodné reality a nastartování té nové reality v novém světě za nových podmínek. Takže ty vývojové plány už běží, protože mohou obsahovat právě spoustu těch, a obsahují spoustu těch prvků pro ten přechod. Čili jsou tam předlohy pro úkony a pro věci, které je potřeba udělat, učinit, než vstoupíte do pomyslných dveří. Jinak Iša to všecko teď v podstatě řekla. Proč to říkáme? Jo? Říkáme to proto, že ta svobodná vůle trošku může svádět a někdo řekne, já mám svobodnou vůli, tak já ji využívám. Ale znova říkám, není to bezlimitní, není to bezhraniční. A když se rozhodne ta bytost, musí ale přijmout, že pokud je to v rozporu s kony, bude s ní pracováno a někdy i nehezkým způsobem. Bude muset třeba vidět nehezké věci, prožít nehezké věci v těch simulacích, v těch situacích, kterými ji budou provázet, aby pochopila. Jo, aby navnímala a aby rozuměla tomu, proč narazila na tu hranici, kterou vymezují kony. A kony jsou právě proto, aby došlo k tomu naplňování, k maximálnímu naplnění těch evolučních vývojových plánů. Tak, myslím si, že dáme písničku, ne?
0: No, taky si myslím.
1: Že jo? Já myslím, že je na čase. Tak
0: určitě.
1: Si zahrajeme. A my si zahrajeme Karla Duchoně.

0: Prosím vás, jestli jste někdo volali ze Slovenska a nemohli jste se dovolat do pořadu, tak jenom připomenu, napište nám ten dotaz. Já nemám momentálně připojený telefon, abych vás vzal do vysílání. Tak, zatím další dotazy nepřišly, budu se věnovat tomu, co tady máme. Blanka ještě se ptá, jestli mají plamení partneři nějaký vývojový plán toho soužití, protože vlastně jsme říkali, že plamínci se realizují jako avataři, tak se realizují v Arumském univerzu 4. A když tedy asi pravděpodobně si Blanka uvědomuje, že když ve 4 jsme říkali, že se budou zejména učit spolužít se vším všudy, co k tomu patří, tak je logické, že vzájemně se musí mít ve svých vývojových plánech. A ještě potom existuje evoluční vývojový plán partnerský. Jo? Takže opravdu takový plán existuje. A vlastně v těchto třech plánech by měly figurovat ti dva plamení partneři. A to znamená, že zatímco vzájemně ty věci mají nastavené ve svých osobních vývojových plánech, tak ten, předpokládám, išlo ten evoluční vývojový plán partnerský, obsahuje jakoby tu cestu, kam mají to svoje soužití dovést, jakoby do jaké kvality, jakými možná úskalými mají provést ten vztah. Je to tak? Chápu to dobře?
1: Chápeš to dobře. Ono to platí vlastně pro všechny tři úrovně. Harmonické univerzum 2, 3 i 4.
0: No promiň, vlastně to je právě další dotaz, Blanky, jestli takový soužití právě mají, nebo takový plány pro to soužití mají i třeba pároví partneři. Tak dobře, že jsi to odložila.
1: No, i samozřejmě. Tam samozřejmě se zase potkávají, že jo, kluk-holka. Možná, nebo mnohdy se potkávají třeba jako bratři, sestry a tak dále dohromady, sestřenice, bratranci v těch životních situacích. Řeší různé úkoly na různé situace. No a to jsou vlastně ty informace, které potom tím, jak stoupají nahoru, jak se posouvají, přináší tedy těm vyšším úrovním až k těm avatarským rodičům. Jo? Takže existují samozřejmě a v těch plánech je právě zahrnuto, kdo s kým, za jaké situace se má potkat a co spolu mají řešit. A tak to je tak jako ten plán toho, jak jsi řekl, k čemu se mají vlastně dopracovat. Jo? Takže existují i partnerské plány, musí existovat, protože jako to, co není napsané, to, co není naplánované, tak se vlastně nestane. Takže aby se spolu mohli potkat, aby spolu mohli řešit různé věci a situace, tak i ti další členové té duchovní rodiny, vlastně, protože jsme říkali 14, že máme 14 duchů a k ním přísluší každý duch má svých 14 duší, takže oni se spolu potkávají v tom vývojovém prostoru, potkávají se a řeší věci, které jaksi společně potom ukládají do té databáze, která se posouvá směrem nahoru k tomu rodiči jako takovému. Jo, takže proto musí být ten plán prostě napsaný, kdo s kým a co mají spolu řešit. To je úplně stejný jako u těch avatarů. Ty avataři to mají trošku jednodušší, protože už jsou jenom dva, zatímco těch máme, že jo, 14 duchů a 14x14 14 je tuším 196, 4x4, 16, jo, nějakých 196 dalších duší v tom harmonickém univerzu 2, takže všichni mají spolu jedno, mají ty párové plány, protože se ví, kdo s kým bude jakoby v partě, v tom páru, no tak ty potom sbírají ty zkušenosti a sunou je nahoru k tomu, k těm avatarům, k těm duchům. No a ty rodiče pak s tím mohou pracovat, protože vůbec celá ta rodina si vlastně může šáhnout do těch informačních polí, na to máme to, ty DNA vlákna a máme na to ty čakrové informační pole, kam si potom může kdokoliv šáhnout pro informaci, aby správně třeba vyřešil za nějakou zadanou situaci nebo zadaný úkol. Takže to se shromažďuje potom právě u těch rodičů, kam si proto můžou ty dětičky šáhnout. Takže samozřejmě musí všechno, co je stvořeno, všechno, co má fungovat, musí mít své plány, musí mít všude své návody, jakým způsobem ty věci se budou provádět a kdo s kým se bude potkávat a kdo s kým co bude řešit.
0: To je velice sofistikované, když se to vezme kolem a kolem, ale vlastně i když je to celé vytvořené v podobě těch předloh, protože bychom si mohli říct, že ten vývojový plán jsou de facto předlohy a vlastně to naplňování teprve dělá ten plán jakoby splněnými prožitky. Jo? Naplňuje se tím prožitím, ukládáním vlastně potom do informačních polí toho, co podle těch předloh, podle těch plánů vlastně si ten dotyčný opravdu z toho odnes. Jenomže to není jako mechanický, aby si někdo představoval, že tady mám jako plán, že půjdu na nádraží, koupím si tam jízdenku, potom sednu na tramvaj, koupím 3 chleby, 2 rohlíky a 1 máslo a pojedu domů. Jo, to a teďko jdu a tak to udělám a mám splněno. Ono to takhle úplně není. Ono je to o tom, s jakými postoji a s jakými prožitky, jakoby pocitově, když se s tím ten člověk, když byl s ním konfrontován, tak jaký postoj k tomu zaujal. Čili neukládá se jenom splnil, nesplnil jako prožitek jako takový, ale pochopitelně měří se v úvozovkách tím postojem, se měří, jak ta bytost je, jak souzní s tím řešením, které v podstatě jako by zvolila. Čili jak to řešení bylo co nejblíž tomu optimálnímu. Tím se vlastně měří jakoby vyspělost přístupu k vyřešení problému nebo vyspělost v normálním životě se říká, že to je, používalo se to hodně právě v tom, když jsem tady vyprávěl o těch koncentrácích a jak tam přišli ty lidi, jo, tak vlastně ti lidé...
1: Ta struktura?
0: Ne, prosím tě, mě to úplně jako vypadlo. Ono se to nazývalo... Ne, hele, ono to přijde. Dobrý, se pak k tomu asi vrátím.
1: Jo, určitě.
0: Čili bere se ta a posuzuje se ta míra té erudice, posuzuje se ta míra toho uvědomění, rychlosti reakce a kvality toho řešení, jo? Ve smyslu vůči konům a vůči třeba ostatním. A tím se vlastně měří, jestli takováhle nějaká podobná lekce situace bude v příštím vývojovém plánu nastolena, protože si dotyčný nebyl příliš jistý a lavíroval v tom a víceméně udělal první chybu a pak se teprve dostal k tomu správnému řešení. Bylo to kostrbaté, čili takhle se to měří a podle toho se pak staví ty další, proto další, dejme tomu fungování v dalších realitách, další vývojové evoluční plány, čili to všecko se sleduje a to všecko se měří. Proč? Protože ta bytost se zdokonaluje. Už jsem to tady říkal, že je to příprava té bytosti na bytí, tedy žití, tedy fungování, jedno jak to budeme nazývat, v nehmotných světech, v nehmotném prostředí, v nehmotných realitách, v nehmotných úrovních, kde to není o tom, že jako neexistuje nic než vlnění. Jo. To oni zase vidějí. To, co my vidíme jako vlnění, tak oni to vidějí jako normální předměty třeba. Ale nemají tam standardní fyzická těla, ale mají tam ta poziční těla. Tam se rozhoduje rychlostí myšlenky, protože tam není tam hmota, takže tam není čas. To znamená, že všecko se děje rychlostí myšlenky, jakékoliv změny, rozhodování jsou prováděny rychlostí myšlenky a tam už nemůže nikdo přemýšlet o tom, jestli to je nebo není v rozporu s konama. Tam ty kony musí mít zkrátka a dobře v krvi, v genetice. Tam v té genetice musí ty kony být a fungovat rychlostí myšlenky. Takže proto se vlastně trénujeme v té hmotě, protože máme čas. A tím, že máme čas, tak máme dostatek prostoru na to, abychom měli šanci vyhodnocovat a reagovat správným způsobem nebo špatným způsobem. Čili čím jsme vejš, tím jsou vyšší vibrace, tím se všechno zrychluje. To znamená, že pokud si někdo stěžuje, že má málo času a že den je krátkej a že to strašně kvapí, tak je to proto, že se dostáváme do vyšších úrovní. A v těch vyšších úrovních, pochopitelně, když bych to řekl, řídne hmota, víme, že z té uhlíkové formy přecházíme na tu krystalickou, na tu křemíkovou, protože křemík unese vyšší vibrace a vyšší vibrace znamenají rychlejší přenos informací. Až v tom nehmotném je to rychlost myšlenky. Čili z tohoto důvodu se nám zdá, že jako spoustu věcí řešíme jako kdyby rychle, musíme rychle, jo. Ale to je prostě tím prostředím, víc a víc, výš a výš vibračním. Takže to se všecko zrychluje. A pak je to taky věkem, víš, Išo?
1: Mm-hmm.
0: Protože,
1: hele,
0: když ti bylo 20, jo, tak jeden rok byla dvacetina tvého věku. A když ti je 60, tak jeden rok je 60 tvého věku.
1: No.
0: Ne, to je takový chyták.
1: Čili... Já vím, já to teď propočítám. Takže to je taková jako zvláštní věc. Nevím, jako, kdo to vymyslel, ale vůbec mi to nepřipadá, že by to se tím člověk měl zabývat jako nějakou reálnou záležitost.
0: Ne, to je vtípek, to je jako ta mnohoprstost, že jo?
1: Jo.
0: Jak kuře ti vysvětloval tu mnohoprstost. No. Hele, kuře, ano, 10, 9, 8, 7, 6 a 5 je 11, ne?
1: A já vím, no, já to znám to.
0: Ale vrátím se k tomu právě, že čím jsou vyšší vibrace, tím rychlejší je i fungování pochopitelně soustavy mozku, nervové soustavy, zejména mozku, tím rychleji nám funguje dekodér. To znamená, že všechno, plásnul mouchu a bouch jsem do mikrofonu, pardon, všechno se rychleji přenáší, to znamená, že se všechno zrychluje. No, a abychom byli vycvičeni, abychom opravdu v genetice měli v každém okamžiku, aby náš dekodér a naše rozhodovací centrum fungovalo v souladu s kony, tak pochopitelně musíme být vytrénovaní. Proto trénujeme v té hmotě. No a trénink rovná se ty evoluční vývojové plány, čím jako kdyby víc a jako kdyby aktivněji a efektivněji ta bytost řeší ty, ta všechna zadání, tak pochopitelně získává vyšší a vyšší úroveň rychleji. Má to větší dynamiku. Proto ten vývojový plán může u některých bytostí skončit klidně dřív, než na jak dlouho byl napsán, byl vytvořen. A když se to podaří, tak ta bytost může odejít. Nemusí, ale může. To vám může požádat, aby byl doplněný ten vývojový plán. Pokud existuje šance, to znamená skupina třeba lidí, kteří jsou na tom obdobně stejně, no tak můžou jakoby ve skupince toho natrénovat mnohem víc. Ale to je velice individuální a souvisí to s řadou a s řadou dalších okolností. Čili zpravidla ty plány jsou postavené tak, že ty bytosti opravdu mají co dělat a musí být velice pilné, aby to celé stihli a zvládli. Takže tak, no, řekl jsem, že ty plány jsou navázané na plán planety, vývoje planety. Planeta má taky svůj vývojový plán evoluční. Říkali jsme si tady, že lidé vzestupují se svojí planetou. A právě třeba na těch planetách je to vidět, jo. Když pamatujete, když se říkalo, že Midgard ekvivalentem ve vyšší úrovni Midgardu je Tara, ekvivalentem Tary ve vyšší úrovni, a to je právě ono, že když vzestoupila planeta o úroveň výš, tak se jí změnil název. Změnilo se jí to jméno. Čili ona byla ve vyšší úrovni a měla pro ten vývojový plán v té vyšší úrovni, měla změněné jméno z toho Midgardu, se změnilo jméno na Taru. Teď neříkám, že se to stalo, to bylo mnohem složitější. Jenom když lidé si vzpomenou na Aventy a na tyhle ty všechny věci, kde se ty věci popisovaly a záležitosti, tak to jsou právě ty, jak se říkalo, ekvivalenty. Protože někdy má někdo problém pochopit, jak je možné, že se najednou budu jmenovat jinak. Jo? No, prostě to odpovídá tomu plánu. Chceš k tomu něco dodat, Išo?
1: Ne, řekl to všechno. Já jsem taky k tomu určitým způsobem řekla svý. Zase bych ti asi jenom opakovala to, co jsi řekl ty.
0: Děkuji. Otázka poslal Karel. Proč když spolu kýváme s kolegyní a ptáme se na stejnou věc, dostáváme rozdílné odpovědi, rozdílné informace. My jsme tady řešili tohleto. Teď je to velmi časté, musím říct. Velmi časté. A zase souvisí to s tím, co už jsem tady před chvilkou říkal. Souvisí to s tím, že ty věci tečou rychleji z vyšších úrovní. A teď záleží, jestli vy a ta kolegyně jste na stejné úrovni evoluční. Může být, že jeden z vás je výš, no a je logické, že pokud jste výš, tak dosáhnete do vyšších pater té knihovny. Máte informace z vyšších úrovní a proto ty informace máte jako z jiného úhlu, máte je komplexnější a právě proto se vám může zdát nebo špatně pochopíte to, co vám je sděleno, protože třeba to srovnáváte s tou informací právě z tého nižšího regálu, která není tak široká, nemusí být v tolika kontextech podaná. A pak stačí velmi málo a dojde k pochybení v tom výkladu té odpovědi. Protože tady už dostáváme často odpovědi ve větách, pokud děláte s písmenkovou tabulkou. Říkali jsme, že ta písmenka se budou měnit, že v podstatě ta latinka, tak jak my ji máme, takže ji nebudeme dál používat, protože ona pochází vlastně z harmonické univerza 1. Ale protože kdyby se teď ještě měli přeučit jakoby písmo, tak už bychom z toho byli asi úplně jantaři, tak to nám nechali zatím. Ale v těch překladačích, v těch dekodérech, pochopitelně už nám to může drhnout. Bytosti vám přináší informace v jiném jazyce, teď se vám to překládá a můžou vznikat buď zkomoleniny, paskvily, anebo prostě nedorozumění. Protože řeknu, rozdíl mezi nebo odlišnost některých vyjádření je v niancích. Je to opravdu v malých rozdílech a proto se velmi často jakoby zaměňujou ty významy. Když ho chceš k tomu říct svoje, určitě jo, viď?
1: Jo, no, pardon, až tak tolik moc ne, ale další záležitostí, která se může stahovat k tomu, že každé vyšší a dá jinou odpověď, je to, že nedáváte stejné otázky. Byť se vám zdá, že se ptáte na to též, tak kladení otázek je nesmírně důležitá věc. Stačí slovíčko a ta otázka dostane úplně jiný význam. Vyšší a to pochopí úplně jinak a odpovídá vlastně úplně na něco jiného, než jste se vlastně ptali. I tam pak může nastat to, že každému vlastně je odpovězeno jinak. Takže tím problémem z velké části bývá špatně, neúplně položená otázka. Oni trvají v podstatě úplně na detailním jaksi výkladu nebo v detailním dotazování, aby přesně opravdu to vyšší a vědělo, na co se ptáte. Takže oni to prostě chtějí i s tím, dalo by se říct takovým jako mini komentářem, co vlastně máte na mysli, na co se to vlastně ptáte. Protože když máte oba záměr se zeptat na nějakou záležitost, tak ale otázku každý položíte svým vlastním způsobem. No a tím vlastním způsobem pak se může stát, že vlastně jsou to dvě různé otázky, na které je tedy potom různě odpovězeno.
0: Můžu jenom tady bodku udělat. Protože velice záleží na tom, když tu otázku dáváte, jak o ní přemýšlíte. To je totiž, to si načítá to vyšší já,

to vyšil, že přesně ví, na co se ho ptáte. Jo? Já v podstatě také se svým vyšším já komunikuju a nahlas si zpovídám a vyložím mu přesně, co mám určitou otázkou na mysli, aby pochopilo, na co se ptám. Protože, jak říkal Petr, tak v každé úrovni to vyšší já, nebo ty odpovědi můžou být z pohledu toho jednoho nebo druhého rozdílné. Zatímco ta nižší úroveň dá určitou nějakou odpověď, tak vyšší úroveň tu odpověď může dát taky jinou. A nejenom proto, že teda má jakoby širší dosah nebo širší množství informací, ale může tam být něco, co v té nižší úrovni zatím není zaznamenáno, ale v té vyšší úrovni už je to připravené třeba ke zpracování, nebo je to něco, co bude potřeba pořešit. Takže ten partner, který je níž, samozřejmě ještě neví, co na něj čeká, ale to vyšší já nebo ten druhý partner, který má ty odpovědi z vyšší úrovně, tak jeho vyšší já už ví, že to, co řeší ten kolega mladší, dalo by se říct, tak je sice z úrovně, kam patří, v pořádku, ale ve chvíli, kdy se začne posouvat výš, na něj čeká něco, co musí pořešit a to už v pořádku není. Takže i tohle to je vlastně záležitost, která může způsobit to, že vlastně každý z těch kývajících dostane jinou odpověď. Je to v podstatě o té komunikaci, je to o tom, že si spolu o tom povídáte, že to vyšší a oslovíte, aby teda bylo jasno přesně, na co se ptáte, jak jste to myslel. A pokud teda přijde rozdílná odpověď, tak je třeba se ptát, jestli ta rozdílná odpověď je z toho důvodu, že vlastně ten, kdo je na té vyšší úrovni, má trošičku širší odpovědi a vidí, co na toho méně vývojově nebo mladšího partnera vlastně čeká. My to tak s Vandou taky máme. Když nám přijde rozdílná odpověď, tak se ptáme, jestli je to odpověď, která odpovídá v úhlu pohledu jejího vyššího já, anebo že ta rozdílná odpověď souvisí s tím, že vidím o něco víc než její vyšší já. A tam se vždycky v podstatě shodneme na tom, že ona má odpověď kousek níže a je také správná, zatímco třeba ta moje je zase rozdílná, ale je rozdílná, protože na to vidím kousíček z větší výšky a vím, že tam je ještě něco, co ona ještě zatím nemohla řešit, protože ona k těm informacím zatím ještě nedošahla. Takže takhle to i těch ostatních, pokud je to rozdílné, tak to není proto, nebo může to být samozřejmě proto, že někde jste špatně napojení, nebo že nejste napojení vůbec, nebo že prostě jsou tam nějaké problémy. Ale nejpravděpodobnější důvod toho, proč v současné době se rozchází odpovědi kývajících, jedno jestli jste 2, 3, 4, 5 nebo kolik, ta výška toho pohledu, odkud to vyšší já, kteréhokoliv z těch kývajících hledí na ten problém a hledí na to řešení a hledí na to, z té své výšky, toho svého pohledu. A můžou ty odpovědi být různé a přitom jsou správné. Takže vzít v potaz, že prostě ne všichni jste na stejné úrovni, že někdo je v první třídě, někdo už je třeba v šesté třídě. Takže tam samozřejmě úroveň těch schopností a dovedností a znalostí je různá. A proto to vyšší já nahlíží podle právě té úrovně na to množství informací, které dá k dispozici, které tomu dotyčnému je ochotno dát. Protože zase, když dostanete odpověď z vyšší úrovně, pak ten, kdo je níže, ji nerozumí a nechápe, protože ještě nerozumí tomu té učební látce v uvozovkách, která se učí právě třeba v té šesté třídě. Prvňáček samozřejmě tomu nemůže rozumět. Jo, berte to, představte si to, že jako někdo je v první třídě, někdo ve třetí, někdo v sedmý. Úroveň informací je různá. Nemůžeme chtít od prváka nebo třeťáka, aby rozuměla, chápala.

0: chápal věci, které souvisí třeba s tou sedmičkou, osmičkou. Jo, takže tak si to představte, že to je mnoho příčin, které můžou vlastně způsobovat, anebo jedna maličkost, špatně položená otázka. Spíš si to naučit si to, trénovat si to s tím vyšším já, komunikovat. Komunikace. A víte, že říkáme celou dobu, že kladení otázek je jednou z nejdůležitějších věcí k tomu, abyste dostali správný a přesný informace. Tak, snad no, jsem řekla všechno.
1: Ideál. Já ještě řeknu, snažte se o jednoduchost. Já vždycky, mě v tom hrozně trénuje Eliška, jo. Ty děti jsou naprosto geniální v tom, jak se umí ptát.
0: A proč?
1: Buď a proč, ale ona se ptá na spoustu věcí. Jo. Třeba ti položí otázku. Byli jsme v obchodě a ona, že si veme donut. No a začalo ho jíst, že jo, pochopitelně. Já říkám, Eliško, pak mi připomeň, u pokladny musíme ten donut nahlásit, aby si nemysleli, že jsme ho ukradli. A nikdy se na to neptala, ale teď kouši to začíná zajímat. Říkala, tatínku, a co to je ukrást? A teď vysvětli tomu dítěti, o kterém víš, že spoustu věcí taky nezná ještě, takže se musíš vyvarovat jakoby nějakých, jo, složitostí. Mm-hmm. Musíš vlastně vysvětlit, co to je ukrást, jo. Nebo se mě ptala, co to je nenávidět. Taky zajímavá otázka, jo. Mm-hmm. Nenávidět, co to je nenávidět. Jo, a to se trénuješ jednak i v tom, že sleduješ, jak můžeš jednoduše položit otázku. My máme někdy takovou tendenci, jako položit jednu otázku a jsou tam tři otázky v té jedné. Mm-hmm. Položíme otázku a snažíme se ji upřesňovat, čímž ale ji měníme od začátku a na konci je to úplně jiná otázka. Co to vyšší já potom má dělat, že?
0: No pak se divíme.
1: A pak se divíme. A ty odpovědi právě je to stejný jako to vyšší já, který s náma dělá. Ono také nám sděluje vlastně ta odpověď, reflektuje tu úroveň toho dotyčného, jestli mu tou odpovědí na jednoduchou otázku neřekne podnět pro další tři otázky, protože použil nevhodné výrazy. Nebo nevhodný způsob vysvětlení toho problému. Jo? Mm-hmm. Takže je to trénink. Ty děti tě vytrénujou. A nespokojí, tak dokud tomu nerozumí, tak se ptá. Takže to je nádherná věc. No. Tudy si dáme písničku?
0: Ano, dáme písničku.
1: Mám tady jednu, tak jo, pojďme na to.

0: byli sourozenci Patrik a Hynek Hradečtí z Mrákotína u Domažlic. Umí na dudy a na spoustu nástrojů hrát, umí zpívat folklor, ale umí také zpívat krásně Gota a Matušku, a nebo svoji tvorbu, jak nám ukázali. Tak. Ty jsi se mě tady hodně hrál, trošku se mě opomíjel, tak jsme si je dneska připomněli. Jana píše, kde se nalezáme, jak blízko jsme startu nové reality?
1: Už jsme řekli, že jedeme plány nové.
0: No, tak jak bychom to, připodobnili? Tak dobře, tak já nějak začnu zevrubně a ty bys to dokopla, jo?
1: No, bude-li co, protože ty informace máš stejně jako já a v podstatě krásně interpretuješ.
0: Ne, tak dám ti přednost. Dáma má přednost.
1: Ne, povídej, mě zajímá.
0: Tebe bude zajímat, co ze mě vypadne, viď?
1: Ano, přesně tak.
0: No, samozřejmě, že musíme respektovat a akceptujeme to, všichni, jak se teď tady posloucháme, že nová realita v harmonickém univerzu 2, nová realita v harmonickém univerzu 3 a nová realita v harmonickém univerzu 4 nebudou stejné. Ale jsou to na sebe navazující dění, protože podle úrovně, ať je to duše, duch nebo avatar, tak pochopitelně to primární, co se mají ti zúčastnění tam naučit, co mají natrénovat, v čem se mají zdokonalit, co si mají zažít, jako aby to měli pod kůží, tak je to pochopitelně rozdílné. Takže myslím, že jsme si říkali, že Harmonické univerzum 2 bude ta nová realita zaměřena zejména na to, aby se naučili lidé mezi sebou řešit konfliktní situace bez použití nějaké síly, to znamená rozumnou, dneska bychom řekli diplomacií, jo? Ale diplomacie je dneska tak daleko od jako reálného uvažování, že se to špatně takhle formuluje. Čili urovnávat jakoby třecí plochy, urovnávat neschody mírovými prostředky, tedy vzájemnou komunikací, vzájemným respektem podle konů, vzájemným se pochopením a vzájemně si neubližovat. Tedy zvládat rozdílnosti, bez toho, že by to vyvolalo konflikt jako takový, ať už pěstní souboj, hlučný křik, když to takhle řeknu, nebo válku dokonce. Jo. To asi takhle bych to nějak pojmenoval. V tom harmonickém univerzu 3, tam myslím, že ten základní cíl a úkol byl naučit se navnímávat a respektovat kristovské bytosti, i když nevypadají jako lidé. Čili jakoby vnímat to, že pokud je něco kristovské, tak je to součást mé domoviny, mého prostoru, mého světa a chovám se rovnocenně, i když k tomu zvířeti, k tomu stromu, k té rostlině, protože i v tom stromu je přeci duše a to, že potřebuju stůl a tak půjdu, nebo zatopit, tak půjdu a pokácím strom a ta duše co jako? To je jako kdyby vám někdo vzal tělo, protože si potřebuje zatopit. Čili asi toto bych takhle zevrubně. No a v tom harmonickém univerzu 4 to je zejména soužití plamenných partnerů, protože to harmonické univerzum 4 je vlastně to univerzum opatrodníž, kde v tom pátém potom nad nimi jsou bytosti, které vlastně splynuly v tu jednu, to znamená dva avataři, dva plamení partneři zpátky splynuli do té jedné bytosti, ze které se vydělili. Čili musí se spolu naučit soužít natolik, aby až budou součástí jedné bytosti, to měli tak vyladěný, že se ta bytost sama sebe nezahubí. Když tak to řeknu. Já vím, že často se říká, že člověk by se měl naučit žít nejdříve sám se sebou, aby mohl žít s druhými, jo. Ale to bylo velice vzdálené od toho vlastně soužití těch plamenů a tím nejvyšším stupněm vlastně je, že ta bytost se zpátky spojí a potom už se vyvíjí tak, že v pospolitosti, v uvozovkách, v jednom obalu, ať už ten obal je z čehokoliv, tak pod tím příkrovem ta vědomí vlastně splynou v jedno, ale pořád je tam mužský, ženský princip a ten respekt je tak veliký, že v každém okamžiku se navzájem respektují absolutně stoprocentně. Tak to jenom tímto způsobem. A teď, to jsem popsal jako kdyby ty hlavní cíle. Proto na začátku té nové reality bude urovnání válečných konfliktů, které okolo sebe vidíme, a vyřešení kořenů, tedy vyřešení důvodů, proč ty konflikty, a to není jenom válečný konflikt, dejme tomu, že tamhle Američani opruzujou, že tamhle Izrael někoho dobývá. To jsou ty třeba vleklé, staletí vleklé mezi kmeny, jo, tamhle někde, mezi rozdílnými vlastně rody, tam jsou staré věci, které nemají vyřešený, jo, a tak dále. Takže na tomhle tom se bude vlastně budovat ten svět bez válek. Čili, když to řeknu úplně blbě, harmonické univerzum 2 se postará o to, aby mohlo platit, že třeba už ve trojce je svět bez válek, čili realita, která už nezahrnuje jakýkoliv válečný konflikt. Ale budou se s tím muset popasovat zejména v harmonickém ty bytosti v harmonickém univerzu 2, aby v trojce už byl klid. Ale naučit se to musí v té dvojce. Respekt ke všemu kristovskému, protože války jsou vyřešený, konflikty jsou vyřešený mezi lidmi. To je záležitost harmonického univerza 2. Takže ve trojce se bude řešit, lidi máme vyřešený mezi sebou. Ale teď jde o to, aby lidé se necítili, protože jsou jakoby vibračně výš než zvířata nebo než rostliny, tak aby se necítili, že si k ním můžou dovolit cokoliv, protože oni jsou na nižší úrovni. Naopak. Je potřeba pochopit a vidět, že i já jako kristovský člověk jsem byl kdysi tou rostlinou nějakou, a kdysi jsem byl tím zvířátkem, a kdysi jsem byl, a třeba jsem se sem, a jsou takový jedinci, kteří se sem do této reality narodili jako kočky třeba. A to je jiný téma. Ale byli jsme těma domácíma zvířátkama kdysi. Čili vlastně respekt tomu zvířeti, pokud to není dravec, pochopitelně, oni tam nebudou, jo, draví zvířata. Respekt tomu zvířeti je respektem k budoucímu člověku, respekt k tomu stromu, k té rostlině, je respektem možná k budoucímu člověku. A tak je to potřeba brát. A tento respekt zabezpečuje potom to, že se neplundruje ta planeta. Za A není důvod ekonomický plundrovat a za B naše bytí budeme realizovat bez plundrování té planety, protože ona jako taková nám bude nabízet dostatečné množství toho jídla a to, co potřebujeme. Protože zejména budeme čerpat energii kosmickou, světelnou, nepotřebujeme. Říkali jsme si, že jídlo nebude předmětem, aby jsme užrali energii, kterou potřebujeme, ale jídlo bude hodovní záležitost, oslavná záležitost. Budeme konzumovat mléko, med a plody, když to takhle řeknu, protože plod můžeme sníst. Jo, když tady vegetariáni mluví o těch dušičkách a o tom, že tak oni žerou ty bytosti, oni žerou ty rostliny, jako. Pardon, že to říkám takhle, ale vegetariánství je o tom, že se pojídají bytosti. My masožravci žereme zvířata a oni žerou rostliny. Jaký v tom je rozdíl? Jaký v tom je rozdíl? Rostlinu vytrhnete, zabijete ji. Rozkrájíte ji. Maso, slepici, kuřátko, prostě, že jo. Voškubete, spapáte. Takže respekt k tomuto, čili naučit se jinému stylu bytí, bez toho, jak jsme teďko zvyklí. Jo? No a je logické, že tady ten začátek pro duchy, kteří budou realizovat se v Hanuckém univerzu 3, nebude zahrnovat to, co řeší v té dvojce. Protože váleční konflikty se urovnají tam. Takže nebudeme všichni čekat, až tady nebudou války a pak se nám odstartuje realita. No a my taky třeba ve 4, tak nebudeme čekat na to, až získáme respekt k ostatním bytostem kristovským, ať je to rostlina nebo ať je to zvíře. My už bychom ho měli mít v sobě dávno vypěstovaný, zažitý. No a teď se nalézáme v podstatě v předpokoji spuštění té nové reality. Máme spuštěné, dovolím si říct možná bez výjimek, máme spuštěné nové osobní vývojové plány, máme spuštěné nové vývojové evoluční partnerské plány. Ty obsahují vlastně tu přípravu na vstup do té reality nové. Čili celá ta přípravná fáze, ta vrcholná konečná fáze se odehrává teď. To znamená, že teď se dolaďuje, slaďuje, dohrává, co kdo potřebuje ještě doladit, posladit a tak dál. Takže já bych řekl, já zatím dárky nekupuju, no, na Vánoce. Išo, co ty bys k tomu dodala?
1: No, samozřejmě, tak jak jsi to řekl, tak je to velmi obsáhlé. Já jenom nečekejte, že se zablízkne a bude to jinak. Máme kolem sebe v podstatě iluzorní realitu, takže si mnozí myslíme, nebo mnozí si myslí, že se vlastně nic neděje. Ale kdybyste měli možnost za tu realitu nahlédnout jako za oponu, tak byste právě viděli, že se tam děje spousta a spousta věcí, včetně přípravy té, nebo těch několika typů těch realit, protože teď jsme v té fázi, kdy nám vlastně odchází třeba ze života lidé, ti nevzestupující, které vlastně ve svém budoucím plánu nemáme. Takže najednou si uvědomíte, že tamhle tu sousedku jste neviděl a tamhle tu sousedku jsme nepotkali a tamhle ten pán nebo paní nebo tamhle ti lidé už kolem nás nechodí. Jo, najednou si uvědomíte, že fůra lidí vám vlastně takovýmto způsobem úplně nenápadným mizí ze života. Najednou lidé, kteří vás navštěvovali velice často nebo se vás kontaktovali, začnou ubírat na té častosti. a najednou se odmlčí. Takže to je záležitost toho začínajícího nového světa, protože mnozí už mají zapnutý právě ten nový vývojový plán a ten prostě už nezahrnuje přítomnost mnohých nevzestupujících v našem životě. No a to, že vidíme pořád zatím stejnou realitu, to je v pořádku, protože ještě všichni úplně nejsou připraveni, právě nemají zapnuto, někteří ještě nemají dokončený, už třeba mají z 98% nebo 95% dokončený ty předchozí vývojové plány. A vlastně se musí všichni dobrat toho, že budou mít spuštěný ten plán, který je potřeba, aby vlastně byl spuštěn, aby mohli vstoupit na to jeviště, jak říkáme. Takže dobíhají právě ty dokončovací, dalo by se říct, procesy těch bývalých nebo těch končících vývojových plánů a začíná přechod do příprav, jak jsem říkala, mnohé lidi potkáte nové, mnohé lidi najednou zjistíte, že nemáte ve svém životě. Takže to je ta změna toho prostředí, který zatím vidíme nebo vnímáte většina z vás jako pořád stejné neměnící se prostředí. Ale je to jenom iluze, abychom zatím v klidu mohli všichni bez jakýchkoliv výjimek přejít do toho nového světa, do toho nového plánu. A až to všechno bude vlastně nachystané, tak teprve potom se ta realita začne podle úrovně, ve které se kdo nachází, se začne měnit. A zase takovým způsobem, že ani nepostřehnete, nebudete třeba některé věci pamatovat, takže vám nebude divné, že prostě najednou tady stojí barák, kde bydlí jiní lidé, tamhle se zase děje něco jiného, co se tam předtím nedělo, co tam nebylo. Takže takový nenápadný přechod, až prostě vstoupíme do té rozjeté nebo do toho rozjetého divadelního kusu, který už vlastně bude zahrnovat ty tři typy těch realitních prostorů, dalo by se říct, realit podle té úrovně, jak to kdo vnímám. Takže zatím to, že kolem sebe vidíte ty věci, které znáte z minulosti, tak to je záležitost právě toho přechodu a těch příprav, které se dějí za tou iluzorní stěnou toho, že jakoby se nic neděje. Ono se děje. Takže to je ta nová realita, to je ten přechod, na který se tedy paní posluchačka ptala. Nebude to blísknutí, jakože tedy se blikne a je to hotovo, nebo ráno vstáváme a jsme v jiném světě. Bude to pozvolné, nenápadné a ani si to nebudete uvědomovat, že najednou se ten prostor kolem vás mění a změnil. Někde víc, někde míň, záleží na tom. Ale prostě až nastane to, že vlastně všichni budou nastoupeni na té startovní čáře a všichni budou mít zapnuto a určitým způsobem odehráno to, co jim jejich plán jaksi nějakým způsobem předepisuje, tak potom vlastně najednou zjistíte, že se v novém životě, v nové realitě, myslím si, že si to nebudou mnozí pamatovat, že jako byli vlastně v jiném prostoru, že přijmou tu změnu toho prostoru, jako by se nic nedělo. To je můj osobní názor, protože si nemůžu představit, že by se zablesklo. Ale vidím to právě tím, že ta realita kolem nás, která je ta iluze, se začne pomaloučku pro každou z těch úrovní jakoby nenápadně měnit. No a lidé ani nepostřehnou, že vlastně najednou jsou úplně v jiném prostoru, že jsou... Já třeba dál by se říct v jiné obci nebo v jiném domě s jinými sousedy a podobně, protože to bude součást té nově spuštěné, dalo by se říct, iluze, která zase pomaloučku, polehoučku bude ten prostor měnit a přizpůsobovat tak nenápadně, že si to ani neuvědomíme a budeme prostě najednou v té realitě, která přísluší každému z těch harmonických univerzev. No a v podstatě zase, protože pojedeme na ten vývojový scénář, na ten vývojový plán, který je jiný, tak vlastně už v něm budeme určitým způsobem zainteresovaní, tudíž pro nás nebude nic divného, když tedy pořád vlastně pojedeme podle daného scénáře a nebudeme myslet na to, že teda to je divný, před týden to bylo jinak. Ani si to neuvědomíme a prostě budeme ten prostor navnímávat v souladu s tím vývojovým plánem. Tak to je taková moje představa, jak by to asi mělo vypadat, takhle mi to chodí. Co ty?
0: Už jsem tady.
1: Už jsi tady.
0: Musím tady něco zařídit, tak.
1: Ano, dobře.
0: No, čas se nám nachyluje, víš, protože máme 8:40, to je 7 minut. 7 minut ještě máme k dispozici, tak se nám to chýlí.
1: Je tam něco rychlého? Nějaká otázka na rychlo?
0: Ne, vyčerpali jsme. Já se ještě podívám pro jistotu, jestli nám někdo něco nenapsal.
1: Jestli ještě něco nedoletělo?
0: Vzdali se všichni vzdali. No, vypadá to, že jsme zodpověděli všechny otázky a všechny dotazy, což se zdá být až neuvěřitelné.
1: No, tak asi je všechno jasné.
0: Jo, já si takhle ještě jenom řeknu takhle z terénu, co mám naposloucháno od lidí. To je právě to, co vám dáváme neustále jako kdyby náměty pro to, abyste si to kontrolovali. Všechno, co jste tady vlastně slyšeli, můžete testovat. Můžete se ptát, jestli teda máte ukončený ten předchozí vývojový plán, jestli bytost přijala ukončení vývojového plánu. Aha, máme tady reakci. Tak můžete pochopitelně si testnout, jestli máte aktivovaný ten nový vývojový evoluční plán, jo, jestli to vaše vědomí bytost to přijala a tak dále. Čili to jsou všechno náměty jako k tomu, abyste se mohli realizovat. Čili proto o tom mluvíme, je potřeba to kontrolovat. A pozor! Pokaždé, když budete něco kontrolovat a něco se bude jakoby donačítat, nezapomeňte, že to zase je potřeba všechno sladit. To znamená klasické testování potom a harmonizace. Tak, krásný dníček. Mne se přihodilo to, že nádherný bílý slovenský čuvač, s kterým jsem se denně rozprávala, před svým odchodem pre mě poslal, aby jsme se rozlučili, lebo už mal čas odchodu. Odohralo se to v noci a je mi jasné, že ho už za tím plotom neuvidím. Slzíme obě jako moja mysl, tak moja duša. S pozdravom paní Dáša. Já bych navrhoval jednu věc, jo. Když jste se takhle jako zblížili a on odešel, zkuste se zeptat, proč odešel, byl svůj čas, to je jasný. Ale zkuste se zeptat, jestli někde se spolu potkáte, jestli ve vašem vývojovém plánu je setkání s tou duší toho slovenského čuvač, jak se to napsalo?
1: Čuvač. Protože jsou ty krásný bílý.
0: No, mohl to být pochopitelně, mohla to být poslední etapa předtím, než půjde do lidského těla. No a pro vás by to znamenalo, že třeba to setkání s ním a prostě si tak padli do oka, bylo o tom, že se ještě potkáte, jo. Můžete tam mít nějaký vazby, nemusí tam být vůbec nic, jo. Třeba se vám jenom pejsek líbil a třeba to je jako náhoda a třeba jako vy jste se líbila jemu, ale my víme, že náhody neexistují. Z pravidla. takže můžete testovat, třeba se k něčemu dobrete a napište nám to, jestli jste se k něčemu dobrala, zajímavému, tak nám to pochopitelně napište, ať se o to všichni můžeme rozdělit. Že má k tomu nějakou reakci?
1: No, tak já to vnímám jako ty, protože máme tu zkušenost, že víme, že domácí mazlíčci určitého typu jsou poslední fází před tím, než se ta bytost stává lidskou duší. No tak samozřejmě, když jsme teď v tom období toho vzestupu, no tak ta duše se šla připravit, pokud to tak je, tak se šla připravit do toho, připravit si to lidské, že fyzické tělo, setkat se se svým partnerem, párovým partnerem v tomto případě, protože v té čekárně bude buď mít připravené fyzické tělo a bude se muset někomu narodit. Takže možná, že proběhly přípravy právě na to, aby ta lidská duše mohla vstoupit do toho lidského světa, aby se nějakým rodičům narodil, nebo narodila duše. No a tak jako proto třeba teď v té fázi toho přechodu vlastně ta duše odešla ze toho zvířecího světa a nastoupila cestu toho lidského. Potkali jsme nebo narazili jsme v poslední době na několik takových případů, kdy z těch zvířátek vlastně, oni to někdy nebyli ani vlastně původně duše, které se dopracovaly evolučním vývojem, často to byly duše, které byly až na tu úroveň zvířete ponížené, odvíjené, poškozované. Dalo by se říct, že i zakleté nebo nějakým způsobem uzurpované těmi dravci až na tu co nejnižší úroveň. Někdy to jsou právě, jak jsem říkala, dokončují bytosti, které dokončují evoluční vývoj v té podobě toho domácího mazlíčka, tedy zvířecí říše. Záleží na tom, jaká varianta v tuhle tu chvíli by připadala v úvahu. A nebo jenom pejsek, který mu se líbily vaše vibrace a vám se líbily jeho vibrace. Ale myslím si, že to je záležitost právě té nově vytvořené lidské duše nebo nově vzniklé, vstupující do nového evolučního prostředí jako budoucí lidská bytost, lidská duše.
0: Jo, čas se naplnil. Pojď se rozloučit.
1: Tak já děkuji za pozornost. Budu se těšit, pokud nám pošlete zase nějaké dotazy. Budu se těšit na příští vysílání a dnes bych vás chtěla pozvat ještě v 21 hodin na Míšu. Zase se dozvíme fůru krásných věcí zajímavých. A s vámi, kteří budete čekat na úterý, tak se budu těšit na setkání za týden v úterý. Mějte se hezky a nashledanou.
0: Kdyžo, já ti děkuju za to, že jsi byla opět zase dneska přítomna a nabita informacema. Jsi nás obohatila o spoustu věcí a děkuji všem, kteří psali otázky a dotazy. Prosím vás, pište, protože nastanou prázdniny a to bude znamenat, že pojedeme reprízy s Išou. Takže pokud máte jako zvídavé pnutí, puzení, tak ho vyjádřete těma otázkama, protože jestli se nepletu, tak ještě třikrát budeme vysílat, možná dvakrát a budou prázdniny, takže pak, abyste neplakali, že jste se nedozvěděli. Tak, pište. To je všechno z dnešního pořadu. Iše jsem poděkoval, vám jsem také poděkoval. Budu se těšit v 21 hodin s Míšou, že zase do těch 11 dáme spoustu zajímavých témat. No a mezi tím by se mi tu měl někdo přihlásit, komu bych předal vysílání. Teď pustím písničku, takže mějte se krásně. Společně s Išou se od mikrofonu loučí a na vás těší, jak jinak než Petr Václav.

Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače.

Milujete knihy a chybí vám čas? Máte rádi okamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad.

Ale pozor, ne všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi.

bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť, anebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Tak se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady. Tak krásný den vám přeji všem, kteří jste zasedli a posloucháte právě teď, anebo budete poslouchat následně, až na to budete mít čas, až vás třeba nebudou trápit šéfové v práci, anebo nějaké povinnosti, které vám znemožňují si zkrátka dobře tenhle pořad pustit teď právě od 3 hodin v to pondělí. Je to takový, jak bych to řekl, takový čas, který prostě je, jak se říká, mimo ten hlavní proud, ale to vůbec nevadí, protože zaměřením tento pořad je víceméně na to, aby si ho člověk pustil v klidu, když má čas o tom přemýšlet a některé věci vyhodnocovat. Takže máme pondělí 1.6.2026. Máme tady červen. A dneska všechny děti mají svůj svátek. A 1. červen to byl vždycky den, kdy nejenom, že ten svátek dětí a tak dál, ale pro všechny školáky to startuje takové to období posledního měsíce, kdy vlastně končí ta školní docházka jednoho roku a pak 2 měsíce pauza, prázdniny, krásný. Asi květen a červen jsou nejkrásnějším měsícem, nebo bývají to nejkrásnější měsíce a červenec někdy toho léta, protože ještě není všechno spálené od sluníčka. Je to v takové rozpuku všechno, dokvítají stromy, začínají se tvořit plody. A tak ta tráva je krásně zelená, první sena, všechno voní, je to nádhera, prostě nádhera, jak ta příroda nás umí obdařit, potěšit a zahřát tím vším, co nám nabízí. I ta zdevastovaná příroda nám umí poskytnout takovéto radosti. Tak si to užívejme. A dneska slaví, víte kdo? Dneska slaví Laura. Všechny Laury mají svůj svátek. Laura je jméno, které nosí moje nejmladší vnučka. Laurinka. Teď jsem jí akorát přál, posílal jsem přání skrze maminku, tak doufám, že bude vyřízeno. Jméno Laura má v sobě zvláštní kouzlo, šarm a charisma, které propůjčuje i svoji nositelce. Ne nadarmo je Laura jménem pro vítězky zdobené vavříny. Laura. Já jsem doteďka znal tu Lauru, víte odkaď? Z toho filmu Román pro ženy. Ta představitelka Laura a Laura, ta babička její tu hrála Stella Zázvorková a ona říkala Lauro, tak zvonivě jí krásně říkal to Lauro. No, už máš chlapce? Tak to je taková ta replika, která je nezapomenutelná. Jinak jsem jinou Lauru neznal. Tak uvidíme, jak to s těma Laurama u nás vypadá. Musím se na to podívat ještě víc zblízka. Jméno Laura nosila populární americká herečka a zpěvačka Laura, to já jak blbě vidím, Laura Branigan, která se proslavila písní Gloria. Jméno nosila i česká herečka Laura Třešňáková.
Laura Třešňáková, to byla taková ta stará paní, se já ji znám. K současným nositelkám jména patří italská zpěvačka Laura Pausini, u nás pak slavná psycholožka Laura Janáčková. Neznám, asi k psychologům nechodím. Jméno Laura nosí i dcera Dary Rollins a Matěje Homoly. Jméno je spojeno i s českou rockovou kapelou, která si říká Laura a její tygři. Ano, to je. V počátcích zde jako zpěvačka působila i Ilona Čáková. Vím, znám. Potom Ilona zaspívala s Lucí Bílou ten známý hit Láska je láska a Petříně. No a pak se vydala na tu solovou dráhu, ale Laura pochopitelně a její tygři fungují dál. Laura a její tygři byla zajímavá kapela, protože to byla svazácká kapela z Mostu. Dali se dohromady pod patronací Socialistického svazu mládeže a tam tak začínali, byli dotovaný pochopitelně z Mosteckého, nebo de facto někde ještě od ČEZu, že jo, protože uhelné doly spadaly pod ČEZ, takže vlastně přes ty doly tam bylo to financování. No a byl to úplně takový směr, který tady nikdo asi moc nespíval v tu dobu. A tam je zajímavé to, že oni vyjeli na 3měsíční turné do zahraničí, už od Prahy,

Laura bývá spojováno s latinským jménem Laurencie. Z latiny se pak vykládá jako vavřín, přeneseně také jako vítěz či vítězka. Slovo Laurus totiž v latině znamená vavřín a právě vavřínem se v starém Římě zdobili vítězové. Jméno také bývá spojováno s obyvateli římského města Laurentium. A teď, víte, kolik těch laur je? To není vůbec málo. 2382 laury. A je to 168. příčka na tom žebříčku těch nejvíc obsazovaných jmen. Zajímavé, ne? Takže popřejeme. Milé Laury, i ty, moje malá Laurinko, moje vnučko okatá kristovská, tak přeji vám pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárku, gratulantů, obdarování. Přeji vám, ať jste prospívající, nebo pokud jste už dospěli, tak ať jste v hojnosti. No a pěkně to oslavte. No a vy, kteří znáte nějakou Lauru, tak ji popřejte, bo jí tím způsobíte radost a nadělíte jí zdraví. Krom toho, dneska je Mezinárodní den dětí. Víme, pamatujeme. A tomu se tady píše text. Mezinárodní den dětí MDD se poprvé slavil ve více zemí až roku 1950. Mezinárodní den dětí je dnem, kdy se po celém světě pro děti konají různé zábavné akce, hry nebo sportovní turnaje. Je třeba upozornit na práva a potřeby dětí, se kterými je v dnešní době často jednáno jako s dospělými. Jedním ze smyslů Mezinárodního dne dětí je, že rodina by měla být pohromadě a věnovat se sama sobě. Přece všichni známe přísloví, kdo si hraje, nezlobí. Bohužel ne každé dítě má tuhle možnost, aby bylo v ucelené rodině. To ale si myslím pořád není tak strašné, jako když je v ucelené rodině, tedy jak maminka, tak tatínek, a nemají na to dítě čas. Nebo se mu nevěnují tak, jak by bylo potřeba. Víte, dítě nemusíte zahrnovat drahými dárky, nemusíte ho zahrnovat zbytečnou takovou tou péčí, že to dítě chudák nemá možnost ani nadechnout. Dítě potřebuje cítit, že má v rodiči oporu, že musí cítit lásku a musí cítit ten význam toho rodiče pro svůj život, pro sebe, pro svoje bytí. To je důležité. Když to tam je, tak je všechno v pořádku. Když to tam není, tak žádné hmotné statky to nenahradí. A z toho vyplývá, že i když třeba ty děti nemusí být ve společné domácnosti obou rodičů a je-li s nimi zacházeno podle toho, co jsem říkal, tak i tak mohou být svým způsobem šťastné. Protože někdy je pro dítě lepší, když rodiče se rozvedou a situace se uklidní a to dítě cítí nějakou poklidnou dobu, uspořádané věci, uspořádané vztahy, než když musí poslouchat, jak se rodiče hádají, jak se urážejí, jak na sebe sočí. A ono to dítě, strach z rozvodu těch rodičů nebo z rozchodu těch rodičů, si myslím, že pro to dítě je mnohem horší, než když už se to stane a i tak to funguje. Tak to si myslím, že je důležité. No, těžké téma jsem tady otevřel, tak to radši zavřu. Laura,

0: Mezinárodní den dětí. Já nevím, jak vy. Já vlastně dneska cítím, že mám svátek. Proč? No, protože každý jsme dítětem nějakých rodičů. A je jedno, že už třeba jsme sirotci, protože už rodiče nemáme. A pořád jsme dětmi. Je jedno, kolik vám je, ale je úžasné, když se můžete cítit volně jako to dítě, kde si můžete užít ten okamžik toho tady a teď, kdy nejste limitováni nějakými vzpomínkami toho, co bylo a co už není, a když nejste limitováni strachem z budoucnosti. Tady a teď, to je o tom prožití. Já neříkám, že to je o nezodpovědnosti, pozor, to vůbec ne. Tady a teď se můžu vždycky rozhodovat, mám svobodnou vůli a můžu se rozhodovat špatně nebo dobře. Ve smyslu v souladu s kony nebo v nesouladu s kony. Takže to je ta svobodná vůle, která je právě ohraničená limity, které určují a nastavují právě ty kony. Ale ten okamžik toho bytí tady a teď, to uvědomit si, co dělám, proč to dělám, uvědomit si, komu to věnuju, to, že to dělám, buď to dělám pro sebe, nebo to dělám pro někoho, koho mám rád, pro někoho, komu to vlastně věnuju, ať už je to s poděkováním nebo bez, nemělo by to tak být, pochopitelně. Nejhorší je, když někteří dělají pro ty druhé spoustu a ti druzí to berou jako samozřejmost. A to se všechno zjistí, až když ten jeden odejde, kdy dokápne ta poslední kapka, kdy odejde a pak jaké si ty neviditelné ruce tam chybí. Nejsou tam. Najednou ejhle. Toto přestalo fungovat, tady kape kohoutek, tady je potřeba tohle posekat, tady je tohle přemístit, s tímhle tím si nevím rady, tak se s tím budu dělat. Jak to, že to doteďka nebylo? Najednou teď se tady všechno na tom baráku může zbláznit. Ne, to není tím, že doteďka to nebylo. Ono to bylo, akorát, že ty neviditelné ruce to vždycky vyřešily. A neviditelné ruce odešly. Máme potom problém. Nechci filozofovat. Tak pojďme, já to zavřu, tak šup. A mám tady takový zajímavý rozhovor. Musím říct, že existuje jeden politik, který byl velice slavný tím, že radikálním způsobem řešil cikány. Nazýval je cikánama a řešil cikány. Tuším, ve Vsetíně a byl za to dehonestován, popotahován. No a zase se vrací zpátky do rozhovorů a zase ta jeho popularita stoupá, protože má normální zdravé názory a není pomatený tou současnou propagandou, jo. Kterou teda víc teďko dělají ty opozičníci, protože předtím to tady drtili jako vládní koalice. Takže pojďme si pustit Jiřího Čunka. Myslím, že má nám co říct.
1: Uznávám prezidentský úřad, když přijde do Senátu jakýkoliv prezident, tak se postavím tak jako ostatní senátoři, protože to je zdvořilost, zvyklost a sluší se to, protože nepřichází konkrétní osoba, ale přichází ta funkce, ten prezident. Tak k tomuto úřadu já úctu mám. Co se týká Petra Pavla a jemu podobných, je to strašně těžké, ale vůbec nechápu, jak je možné, že takoví lidé se mohou dostat přes svobodné volby do úřadu. A skoro bych řekl, že nás někdo zkouší, že u nás je všechno, nejenom, že všechno možné, ale že si z nás dělá někdo legraci. Protože my, kteří jsme prožili 89. rok, my, kteří jsme žili předtím, já jsem měl tu výhodu na rozdíl od Petra Pavla, že jsem naprosto nezaslouženě se narodil do rodiny, kde prostě do katolické rodiny, kde tím pádem jsem nebyl ani jiskra, to špionýra, něco jiného. On to měl těžší, protože se narodil do komunistické rodiny a zcela prokazatelně, a nebudu tady opakovat, jaký měl ještě v 87., 8., roce 9., prostě do posledka, dokud ten režim padl, tak stoupal po schůdcích toho režimu nahoru. Když ten režim padl, tak pak se přizpůsobil a stoupal v tom novém režimu nahoru, což jako vojákovi bych určitě nevyčítal, protože vojáci mají poslouchat buď krále, ať už se změní král nebo nezmění, anebo potom poslouchat, jsou to vojáci toho státu, té republiky, tak poslouchat tu politickou reprezentaci. Jistě. To bylo v pořádku. Ale že tento člověk, který ještě navíc samozřejmě si vezme manželku z prostředí, které mu bylo blízké, to znamená ona, kdo se dostal na školu Klementa Gottwalda do Bratislavy, to byli všechno prověření lidé, on, že jo, rozvědčík, tak kdyby někdo nám řekl v 90. letech, po Havlovi tady jednou přijde takovýto člověk a my to zkousneme a nic neřekneme, tak to by byla revoluce. A dneska jako je to nepochopitelné. Víte, proč mi to, mě mnozí říkají, no jo, ty jsi křesťan, měl bys odpouštět. No to já mu odpustím, lecos. Ale ať se nehrne do funkcí. Ale ne proto, že si je to nepatřičné, ale tito lidé, a je to na něm vidět, jsou trvalé pod určitým vlastním vnitřním tlakem, protože on ví, že to není dobré, on ví, že není žádný Havel, že on, Havel trpěl, zatímco on z toho tyl. A teď to překroutit není tak úplně jednoduché, ale má kolem sebe spoustu lidí a měl tehdy, které potkal na té cestě do Moskvy, na ty studia, to znamená dneska nepřátele de facto tohoto bloku a oni všichni jsou postiženi tím, že nechtějí příliš se chválit svou minulostí, no a ti lidé si taky pomáhají. A to je vidět, to bylo vidět, to byla hrozná chyba, že jsme tam nechali soudce podobného charakteru a tak dále. Takže naše společnost je tím zaplevelená, řekl bych, nemocná. Milion lidí tady v 10milionovém státě, ačkoliv teda stát měl 14 milionů, ale myslím Česká republika, tak bylo to 10 milionů, takže více než jedna desetina byli komunisti. Ti jsou tady rozptýleni a on je vlastně jejich prezident. A ty velké peníze, které mu někdo dal a proč asi, tak ty dokážou dneska udělat to, že lidé na toto všechno zapomenou. A dokonce si myslím, že kdybych měl volit mezi dvěma bývalými komunisty a tak dále, jako toho jednoho, ale ono to tak není. Lidé říkají, ale tam nám zbyli dva, ale to není, nás je tady 10 milionů a v těch 10 milionech je mnoho mužů a žen, jako není, nejsou to ani statisíce, ale je tam jistě tisíce mužů a žen velmi kvalitních, schopných, morálně nezdevastovaných ani minulostí, kteří by mohli nastoupit, jenomže on někdo si potřebuje vybrat někoho, kdo má ty závady v té minulosti takové, že bude poslouchat. A to je pro mě, a to pro mě je ta tragédie. Uznávám
0: To je krásné odhalení toho, proč Petr Pavel, proč něco tak zrůdného s absolutním profesionálním přístupem ke křiváctví, kdy on na tom křiváctví udělal kariéru, protože to křiváctví je pochopitelně o tom, že se jako rozvědčík musí nějak tvářit a přitom sbírat informace. Takže on, když se s váma baví o něčem, tak to bylo účelové, aby z vás dostal určité vyjádření a na tom vyjádření, aby vás potom uvařili, usvědčili jako nepřítele národa, nepřítele strany, nepřítele státu, já nevím co. To bylo jeho povolání. To bylo to, k čemu on byl vystudován a na čem dělal tu kariéru. Jo? To je prostě tak. Čiže takovýhle element vydíratelný jakoby na každém kroku je dosazen víceméně, protože to byla agenturní činnost, jo, porazit Babiše a tak, to bylo vymyšlený. Byl dosazený na takovýhle post a teď je z něho loutka, která je ovládaná, protože je vydíratelná. Já si myslím, že to první, co by se mělo zkoumat u jakéhokoliv kandidáta na prezidenta, je, jestli je nebo jestli bude nebo nebude vydíratelný. Jo? To je to zásadní. Protože potom je úplně jedno, co ten člověk říká. Je úplně jedno, co vydíratelný člověk říká ve své volební a předvolební kampani. Je to úplně jedno. I kdyby to chtěl dodržet, jakože tenhle element to říkal jenom proto, aby dosáhl účelově toho zvolení, i kdyby to chtěl takový člověk dodržet, tak nemůže dát garanci, protože jeho loutkovodiči mu budou diktovat, co může a co nemůže říkat. Loutkovodiči mu budou vymezovat hranice a budou mu určovat i témata ideologicky, politicky, po všech lajnách. Vlastně vydíratelný člověk není sám sebou, říká to, co má nadiktováno, že bude říkat a chová se tak, jak mu bude diktováno, aby se choval, bude podepisovat nebo nepodepisovat to, co mu řeknou a dovolej a posvětěj. Proto takový člověk z hlediska morálky, etiky a bezpečnosti státu nemůže zastávat jakýkoliv vrcholný post v hierarchii řízení státu. Proto by to mělo být prověrka. Prověrka, zdali je nebo není možno toho člověka vydírat. To by mělo patřit a my do toho protokolu, jak si o možnosti ucházet se o tento úřad. To je zásadní podmínka. Všimněte si, že my to vůbec nemáme. Zajímavé je, že kancléř musí splnit bezpečnostní prověrky a prezident ne. To je hodně zvláštní. Takže bezpečnostní prověrka by měl projít každý uchazeč o tento post. A teprve na základě sdělení, že není psychopat, na základě sdělení, že není agentem, že nepracuje pro cizí zájmy. Chápejte už to, že on je ve vedení Globceku, který je organizací, která obchodně obhospodařuje zbrojaře, tak to už je důvod, proč nemůže tam na té židli sedět. To je taky důvod, proč mu Masinka to místo v letadle nikdy nedá. Dělá dobře. To je ten důvod. A bohužel spousta lidí si to vůbec neuvědomila. Babiš se zpovídal z toho, jaký živon je agent STB. Ale ti, kteří ty agenty najímali, ty, kteří je získávali, ty, kteří je vydírali k tomu, aby, dejme tomu, sloužili, nebo ti, kteří je na pozlátko lapali, protože byli podplatitelní, to je Pavel, to byla jedna z jeho činností a on měl také, když byl někde na té misi rozvědčíkovské, tak on tam měl získat lidi pro spolupráci, nebo je měl usvědčit ze spolupráce, ale také získávat pro spolupráci. Takže Pávek měl získat pro funkci prezidenta Babiše. Když by se měl držet svého dosavadního pracovní náplně, tak by měl Babiše jako agenta, když o něm to říkají, tak by ho měl získat pro práci prezidenta. To by bylo ideální, ne proti němu kandidovat. No ale my víme, že čí zájmy zastupuje a tak dále. Zbrojaři. Zbrojaři si obsadili post prezidenta České republiky. Zbrojaři. Dobrý, ne? Co víc si můžete přát? A divíme se potom, že na Ukrajinu šlo tolik peněz? A že tolik peněz odešlo z ministerstva obrany zbrojařům? Můžeme se divit? A máme zmapováno, kolik za to Pávek schrábnul provizí? Nemáme. To se teprve možná zmapuje někdy. Ale nabízí se to. A protože to, co jsem teď vyslovil, může a nemusí být pravda, tak ale to vyplývá z toho střetu zájmu, který tam je. Moje dedukce vyplývá ze střetu zájmu. Teď strašně pasou piráti po Babišovi. Takže, když byl zvolený Fico, tak ta sebranka ze Slovenska, progresivistická, udělala delegaci tu delegaci vedla tehdejší prezidentka Čaputová, jeli do Evropské komise hledat řešení, jak odstranit tuhle tu vládu, jak odstranit Fica. Ejhle, na Roberta Fica následně je spáchán atentát. To si nikdo nedává do souvislostí. To jako nikomu nedocvakává, o co tady jde. A sebranka pirátská nejela osobně, ale napsala dopis. Piráti napsali dopis na Evropskou komisi, jestli kroky, které učinil Andrej Babiš, aby vůbec mohl být jmenován tím agentem na tom hradě, tím Pávkem, vydíraným Pávkem, aby mohl být jmenován, tak musel udělat opatření, aby nemohl být podezírán z střetu zájmů kvůli Agrofertu a dalším firmám. Tak on to udělal, asi nevím, jestli ještě existuje nějaký jiný způsob, jak to udělat lépe, a udělal to radikálnějším způsobem, než by se to dalo třeba řešit. To proto, aby předešel nějakým blbečkům, který ho budou obvinovat, že to bylo účelový a blablabla. Bla, bla. Ale Pirátům to nestačí. Piráti napsali, jestli by mohla přezkoumat Evropská komise, jestli by mohla přezkoumat, jestli to udělal ten Babiš dostatečně. Přestože Pávkovi, který to určitě komunikoval a konzultoval Bůh ví kde, to nakonec stačilo, takže došlo ke jmenováním Andreje Babiše premiérem, tak ale Pávkovi to nestačí. Teda respektive Pávkovi to stačí, ale Pirátům to nestačí, pardon. Pirátům to nestačí, obuje na P. Pirátům to nestačí. Možná si někdo řekne, no nic, tak se dotázali, no ale ono to je docela nebezpečné, víte? Protože Evropská komise pochopitelně se vyjádřila, že to bude šetřit. Evropská komise může zastavit a zatím zastavila veškeré dotace pro firmy, které byly dříve ovládány Andrejem Babišem. Takže nebo ministerstvo nebo takhle. Piráti křičí, že ministerstvo nepozastavilo čerpání těch dotací a že pokud Evropská komise zjistí, že tam je ten střet zájmu, tak to čerpání bylo neoprávněné, i když, toť otázka, pořád bychom se vraceli jenom ke střetu zájmu Andreje Babiše, nikoli, že bylo něco neoprávněně čerpáno. Protože pokud to splňuje podmínky zákonné pro čerpání všechny, tak nejde o neoprávněné čerpání. To, že dejme tomu Andrej Babiš by to neudělal úplně ke spokojenosti Evropské komise, to, jak to vyřešil, ještě samo o sobě neznamená, že někdo čerpá neoprávněně dotace. Takže dotace nebyly zastaveny. Takhle, to jsem malinko se předběh. Dotace nebyly zastaveny, ale Piráti říkají, že když to nedopadne a Evropská komise to označí, jako že nebyly čerpány v rámci jako regulérně, takže je budeme muset vrátit. Ale znovu říkám, my nic vracet nemusíme. To základní a primární je střet zájmu Andreje Babiše. Případný střet zájmu Andreje Babiše. To by ale neznamenalo zastavení, protože Babiš nečerpá ty dotace. Čerpali je nějaké firmy, to je samostatný subjekt, má svoje IČO, čili to je právnická osoba, tam má nějaké vedení, jsou tam nějaké zodpovědnosti, dotaci přiděluje ministerstvo, jsou tam nějací lidé, kteří to budou dělat asi zejména u těch firm velmi opatrně, protože budou chtít předejít nějakým do budoucna problémům. Takže pokud by komise třeba řekla, no ten Babiš to neudělal tak, jak bychom si my představovali. No tak Andrej Babiš ponese odpovědnost za to, že to neudělal dostatečně dobře. Prezident Pavel bude muset vysvětlit, proč i tak ho jmenoval, když nebyl vyřešen ten střet zájmů, ale ty firmy nemusí nic vracet. Protože pokud to dopadlo v souladu se zákonem, tak proč by něco ty firmy vracely? Proč by něco pak musel platit daňový poplatník český? To je zase prostě konstrukce Pirátů, která tady je nanášena účelově, aby zase prostě se zakryly hlavně jejich průšvihy. Já když vidím tu zubatou Richtrovou, jak je sprostá, neomalená a jak lže bez mrknutí oka. Já se nechci vyjadřovat, co bych nejradši. Takže, to je jenom taková mezikauza, jsme se nenudili. No. Já bych, když jsme se dotkli prezidentů, tak bych tady možná teď pustil rozhovor s Václavem Klausem. A moderátorka, teď koukám, jaká to je televize, je to moderátorka rozhlasu, takže Slovenský rozhlas. Tam je moderátorka, nevím která, ta byla zaujatá a pořád dolovala z Václava Klause prostě ohledně Ukrajiny, prostě jestli teda ta Ukrajina je v pořádku a že je v pořádku a bla, bla, bla. No, Václav Klaus jí to nějak vysvětlil a to právě, jak jí to vysvětlil, je velice zajímavé. Proč? Protože jí docela pěkně vyškolil. Já to tady pustím proto, aby jsme viděli, jak fanaticky zaujatý reportéři dělají tu nezávislou žurnalistiku. Jo. Tady ta je závislá tak, že pravděpodobně ani přes den nevytahuje hlavu z té nacistické říti. Jo. Tak se na to pojďme podívat. Soudružka moderátorka. A Václav Klaus ve Slovenském rozhlasu.
2: Mě by vážně zajímalo, čím Ukrajina ohrožovala před těmi třemi a kousky lety to Rusko.
3: Paní redaktorko, vy jste byla na světě už v tu dobu. Vy víte, co se stalo v Majdanu. Přecit na východě Ukrajiny vzužila válka, kterou nevedlo Rusko proti Ukrajině, ale vedla Ukrajina proti této části Ukrajiny, která prostě měla dominantně ruské obyvatelstvo.
2: Kvůli tomu, že tam byl Majdan, kvůli tomu, že tam byly svobodné volby, nebo co se dělo, co koho by provokovalo?
3: Svobodné volby, nehrajme si se slovem svobodné volby. Ukrajina přeci je země, která do jakéhokoliv ruského vpádu na Ukrajinu byla nejneúspěšnější postkomunistickou zemí.
2: To s tím naprosto souvisí.
3: V té Ukrajině prostě nedošlo k skutečné demokratické revoluci, k té Ukrajině nedošlo k vytvoření normálních struktur.
2: Diktatura tady je Rusko a svobodná země je tady Ukrajina.
3: To si děláte legraci. Samozřejmě Rusko má politický a ekonomický a sociální systém úplně jiný, než máme my.
2: Ale o to nejde, jde o svobodu, že? Svoboda v Rusku
3: ale ta
2: není.
3: Ta svoboda prostě souvisí s tím systémem, ne?
2: No, ale to je to nejjednodušší. Svoboda tam není v tom Rusku a přesto se ho jakoby...
3: Podívejte, svoboda je velmi těžce definovaný pojem.
2: Vidím, jak jsou tam zabíjeni ti různí oligarchové a kandidáti na prezidenta.
3: A nebyla míra oligarchizace neskonale vyšší na Ukrajině než v Rusku? Až do tohoto konfliktu.
2: Ale na Ukrajině nikdo nepadá z okna.
3: Ježiši, já teď nechci diskutovat, kdo spadl z okna.
2: To všechno patří do té nesvobody, kterou jsem
3: zmínil. Demokratický systém na Ukrajině od roku 1990 do roku 2024 je prostě všetci nedůstojné a nemožné a nikdo vážně myslící to nemůže dělat.
2: Je to tak, že míra svobody v Rusku je vytvořená s mírou svobody na Ukrajině.
3: Já si myslím, že do zahájení této války víceméně byla a myslím, že Rusko udělalo daleko víc transformačních v mé terminologii kroků po skončení komunismu. Udělalo víc v oblasti politické, ekonomické, sociální. Jich Rusko udělalo víc než Ukrajina.
0: No, tedy vyškolil. Tomu se říká nezávislá žurnalistika. Ona učurávala blahem, že může o té Ukrajině mluvit v superlativech. A že Rusko je ten strašný agresor. Jo. To je prostě úplně někde... No a tyto lidi vytváří názor. Jo. Názor. Ve veřejnosti. Předurčují, ke komu budou lidé jaksi lnout k volbám. Kdo má větší šanci nebo nemá větší šanci být zvolen, protože to, o to v těch volbách přeci jde. Vytváří se rusofobní postoje, vytváří se nenávist vůči některým lidem, vytváří se obdiv k některým lidem. Jo, tak no, tak to je tak. No a ještě jedno zamyšlení nám tady nadělí Jiří Čunek, a to ohledně podsouvání některých nelogických, pochopitelně genderově a LGBT ovlivněných ideologií pro školáky ve školách. Oni to do těch dětí pasírujou, jen kudy to jde.
4: Chci mluvit o závažném problému, který se stal tento týden. 4.5., to znamená v pondělí, byly maturity z angličtiny stejné pro celou Českou republiku. A dostali se ke mně stížnosti rodičů, protože mluvili se svými dětmi, jak to dopadlo a tak, to všichni znáte. A oni jim řekli, že je zajímavé, že když měli vybírat ze 4 obrázků a samozřejmě poslouchali angličtinu a měli určit, o čem se mluví, tak ten los nebo to téma padlo na chlapce, který mluví s nějakou kamarádkou o tom, jak svým rodičům řekl, že je gay. Česká republika vymírá a my máme úplně jiné starosti, než neustále dokola už téměř 30 let mluvit o lesbách, gejích a tisíce, nebo nejsou to tisíce, ale jsou to desítky různých sexuálních orientací a podobně. Místo toho, aby tam bylo normální téma blízké dětem v 19 letech, tedy které by mělo být blízké pro děti v 19 letech, to znamená, na jakou půjdou školu, jak si zařídí život, co chtějí dělat a když už tedy s někým chodí většinou, tak jestli se vezmou a jestli budou mít rodinu. To jsou témata, která by měla obklopovat naše děti, aby vrůstaly do situace, která nastane a chtěli, aby ta situace co nejdřív nastala, protože na závěr života nebo až budou starší, tak pro ně bude podstatné, jestli je obklopují jejich děti, jejich blízcí a pro naši společnost tento způsob života, který zatím vedeme, je smrtelný.
0: Zajímavé zamyšlení. Musím říct, že Jiří Čunek začíná hodně vystupovat v různých pořadech. A mně se jeho názory líbí, protože jsou to názory opřené o moudro, jsou to názory logické, jsou to názory, které pasují do toho uvažování selským rozumem. Jo. A upřímně, kdyby Jiří Čunek kandidoval na prezidenta, já jsem pro, já bych ho klidně volil. Pokud by nebyl poražen nějakým lepším kandidátem, tak bych ho volil, protože to je chlap, který už pro lidi hodně udělal. Na Vsetínsku by určitě dostal obrovskou podporu a domnívám se, že takovýhle lidi třeba do té politiky patří. Možná, že má nějaké chyby, pochopitelně je to člověk, ale vystupovat se svým názorem si myslím, že určitě ano. Takže to byl Jiří Čunek, myslím si, že má pravdu v tom, že proč se musí za každou škodu a za každou cenu, proč se musí neustále do těch dětí rvát ta abnormalita. Jo? To, co je nenormální. Přeci děti kopírují vzory. Pro ty děti by se měly vytvářet právě vzory té funkční rodiny, právě vzory té lásky, sounáležitosti. A je zajímavá úvaha, já jsem si to nikdy moc jako nepřipouštěl, že ti, kdož se dneska nechají zblbnout, nebudou mít následovníky. Jako, jak můžou dvě lesby, možná, že některá z nich bude mít dítě ještě z předchozího vztahu s mužem, ale jak můžou ty dvě lesby, budou stárnout někde v domově? Budou se u toho držet v obě za ruce? Budou spolu bydlet na tom jednom pokoji v tom domově seniorů a budou vzpomínat na to, jaké to bylo, ale budou ronit slzy, když za ostatními přijdou jejich děti, jejich vnuci. Za nima nikdo, protože není kdo by za nima chodil. Takže nebudou žádný pokračující rody, nebude nic pokračujícího. A je to dobře, ne? Protože magoři mají vymřít na druhou stranu. Takže ať si magoři vymírají, ale ať do toho netahají naše děti. Protože my musíme našim dětem vštěpovat právě to, co je normální, co je správné, co je o rodině. A magoři ať vymřou vlastní rukou. Vlastně nakonec to není špatné. To je ta past, víte. To je ta past, když nakonec zabijete sami sebe. A pokud se bavíme o zlu, tak momentálně jsou to vykonavači zla a kolaboranti se zlem, kteří se v podstatě vraždí vlastní rukou. Zlo ne, ale kolaboranti, kteří spolupracují a vykonávají pro to zlo tu službu, tak ti půjdou jako první. Nebo minimálně jako druzí. No nic, tak si pojďme zahrát a pustíme se do čtení.

Jasná zpráva. Rub, co nemá líc. A skončili jsme. Jasná zpráva. No, to je stará písnička neskutečně od Olympiku. Já si vybavuju, když... Ježiš, jak je to dávno. Co se to psalo za rok? 1990... Šest. No, asi tak v těch letech. Tak to byla velice hraná písnička. Nechyběla na žádném večírku, nechyběla na žádném, abych tak řekl, v žádné vinárně, kde se hrálo, tak to nechybělo. Jsme dělávali semináře v Poděbradech, v hotelu Bellevue, a v hotelu Bellevue ve vinárně dole hrávalo Uniduo se jmenovali, to byla dvojice. On se jmenoval, teď vám nepovím jak, možná nevím, ona se jmenovala, byla taková křápla. A ona to se teda jmenovala taky nevím jak. A to možná naskočí. Ona velice pěkně zpívala, on byl velmi šikovný jakoby na to nástroje, takže on hrál ty klávesy, ale měl ty podkresy všecko udělaný. No a právě oni měli tady v tom repertoáru, měli tady tu písničku. Tak když ji hráli, tak my jsme do té vinárny chodili pochopitelně se posedět večer, tak já jsem jim ji přetextoval úplně. Dal jsem jim jiný text, podobný, ale jiný, pozměněný, a oni, když mě chtěli potěšit, tak ten víkend, kdy my jsme tam měli ten seminář, tak zpívali tu moji verzi. Ale to už je fakt dávno. Jo, jo. A ta Květinka, co zpívala, to byl bohemský typ ženy. Jo. Prostě to bylo... Naďa se jmenovala, myslím, Naďa. Tak ta byla... Tak když měla posledních 2600 korun, tak dala 2550 korun klidně za boty, jako jo, který na to vystoupení potřeboval. Ach jo, takový lidé také jsou. Ale tak ona byla tak nepoužitelná pro život. Ach jo. Pojďme si číst dál z knihy Archivy vydávají svá tajemství od Milana Siručka. A jsme u části polský film o Putinovi. To je určitě zajímavý. Polské filmové studio AIO ohlásilo na září světovou premiéru nového životopisného filmu o ruském prezidentovi Vladimíru Putinovi. Šéfa Kremlu bude hrát muž vytvořený umělou inteligencí. Snímek chce na základě získaných svědectví divákovi přiblížit, jaký ruský vládce doopravdy je a co se mu děje v hlavě. Pozvat Putina do studia na 20 000 záběrů nepřipadalo v úvahu a archivní materiály dostupné online neumožňovaly vytvořit deepfake model s vysokým rozlišením vhodný pro filmové použití. Vytvořili jsme tak průkopnickou technologii řízenou umělou inteligencí, která nám umožnila stvořit filmovou postavu, aniž bychom se museli spoléhat na skutečný lidský model, popisují tvůrci. Vývoj umělého Putina trval zhruba 2 roky. Polské studio snímek charakterizovalo jako blízký a osobní příběh kremelského vůdce, který v kinematografii nemá obdoby. Z Putinova soukromí například nebude chybět jeho milostný poměr s gymnastkou Alinou Kabajevovou nebo detaily spackané protiteroristické operace v moskevském divadle na Dubrovce z roku 2002. Při ní zemřelo nejméně 130 rukojmích, když je příslušníci speciálních sil otrávili plynem. Putinovo prezidentství. Za Putinovy vlády se Rusko vymanilo z 15 let trvající hospodářské krize.
Nepodařilo se sice vyřešit všechny problémy svazující ruskou ekonomiku v období vlády Borise Jelcina, ale hospodářství se zbavilo některých chronických nedostatků, které je trápily. Již v prvním roce působení v prezidentském křesle nastartoval Putin ruskou ekonomiku tak, že experti mluvili o hospodářském zázraku. Tento vzestup úzce souvisel s tehdy stoupajícími cenami energetických surovin, hlavně zemního plynu a ropy. První velký propad Putinovy popularity přišel v srpnu 2000, kdy byl kritizován za přístup k havárii jaderné ponorky K-141 Kursk. Ačkoliv norská vláda nabízela záchranu 118 člené posádky, Vladimír Putin na nabídku nereagoval a užíval si dovolenou v Soči. Do Moskvy přijel až 4 dny po havárii. Největším kritikem přístupu Vladimíra Putina k havárii se stal kanál ORT Borise Berezovského. Vladimír Putin to vnímal jako zradu, jelikož Berezovského považoval za přítele a od té doby začalo jejich nepřátelství. Boris Abramovič Berezovský se narodil 23. ledna 1946 a zemřel 2013 v Ascot Spojené království. Byl ruský matematik a podnikatel židovského původu. V 90. letech 20. století se stal miliardářem, jedním z nejbohatších Rusů. Berezovský, který měl rovněž vazby na představitele politických elit, byl v této době jednou z nejvlivnějších osob veřejného života v Rusku. Velké diskuze se vedly ohledně Putinova nástupce ve funkci ruského prezidenta od května 2008. Kandidáty byli například Sergej Ivanov nebo premiér Viktor Zubkov. Jeho nástupcem se nakonec stal vicepremiér Dmitrij Medveděv, dlouholetý Putinův spolupracovník již od dob Putinova působení v Petrohradě v Sankt Petersburgu. Medveděv požádal Putina, aby se po vypršení prezidentského mandátu stal ruským premiérem. Sám Putin vedl svou politickou stranu Jednotné Rusko do prosincových parlamentních voleb, které strana vyhrála s výrazným ziskem 63,5% hlasů. Časopis Time jej v roce 2007 vyhlásil osobností roku. V roce 2012 byl pak komentátorem časopisu Forbes označen za nejnesympatičtějšího člověka na světě. Putin opakovaně hodnotil velmi negativně represe Stalinova režimu, které si vyžádaly miliony obětí a například v roce 2009 prohlásil. K represím docházelo, to je fakt, a trpěli při nich miliony našich spoluobčanů. A takový způsob vládnutí, dosahování cílů je nepřípustný. To je nemožné a bez pochyby jsme se v této době setkali nejen s kultem osobnosti, ale s masovými zločiny vůči vlastnímu národu. To je také fakt. A na to nesmíme zapomínat. Odlišné pohledy se projevily rovněž po vypuknutí občanské války v Sýrii. Představitelé USA tehdy označili použití chemických zbraní Asadovým režimem za důvod k vojenské intervenci. Putin následně v komentáři pro list New York Times argumentoval, že chemické zbraně nepoužila syrská armáda, ale opoziční síly na čele s americkým a ruským diplomatům podařilo zprostředkovat dohodu, podle které byly syrské chemické zbraně zneškodněny. Poté, co 22. února 2014 byl po opozičních protestech na Ukrajině prezident Viktor Janukovič sesazen z funkce, podle některých názorů protiústavně, a uprchl do Ruska, odmítl Putin uznat legitimitu nově ustavené ukrajinské vlády. Putin pomocí mobilu osobně řídil prezidentův útěk ze své vlasti až do jeho překročení ukrajinsko-ruské hranice. V noci z 22. na 23. února pak ruským bezpečnostním složkám nařídil přípravu obsazení Krymu. V březnu 2014 obsadili neoznačení ruští vojáci a proruské milice území ukrajinské autonomní oblasti Krym mimo smluvní námořní základnu a jiná stanoviště ruských ozbrojených sil. Putin se později v hodinovém televizním pořadu této operaci přiznal, že celou operaci řídil osobně. Následně bylo na Krymu uspořádáno referendum, na základě jehož výsledků
Krym vyhlásil samostatnost a požádal o začlenění do Ruské federace. Západní vlády reagovaly krom jiného zavedením ekonomických sankcí vůči Rusku 18. května 2014 a Putin prohlásil, že Krym byl vždy součástí Ruska a následně schválil připojení Krymu k Ruské federaci. Už jsem v několika svých knížkách uvedl, že na řešení krymské otázky se podílela v roce 1921 americká židovská organizace JOINT a zvláště její předseda Rožen. Představoval si, že za okamžitou mnohamilionovou dolarovou půjčku může dosáhnout toho, aby se vysídlilo místní obyvatelstvo a Krym se osídlil Židy z Ukrajiny a Běloruska. Bylo proto stanoveno několik termínů, ale nakonec v roce 1954 Nikita Sergejevič Chruščov předal se souhlasem všech nejvyšších orgánů Krym Ukrajině, ať se její vláda o tom dále dohaduje s Američany. Nakonec se rozhořela válka na východní Ukrajině. Od určité fáze tohoto konfliktu začalo Rusko podle některých svědectví aktivně vojensky, materiálně a také diplomaticky podporovat separatisty na východní Ukrajině v jejich snaze vytvořit tzv. Nové Rusko. Průzkum veřejného mínění z ledna 2015, který zadal Taras Berezovec, ukrajinský politolog a stoupenec navrácení Krymu Ukrajině, zjistil, že většina oslovených obyvatel Krymu podporuje připojení Krymu k Rusku. V červnu 2015 Putin ostře odmítl úvahy, že se Rusko chystá napadnout bývalé sovětské pobaltské republiky nebo jiné státy. Také obvinil Spojené státy, že tyto obavy podporují. Putinovo odsouzení Lenina a Stalina. V lednu 2016 Putin během setkání se svými příznivci ve Stavropolu kritizoval Lenina za vraždu ruského cara a jeho rodiny a za represe proti pravoslavné církvi. Zároveň prohlásil, že když sloužil v KGB, tak věřil komunistickým ideálům o rovné a spravedlivé společnosti, které se podle něj podobají tomu, co hlásá Bible, ale že realita života v Sovětském svazu byla ideálům socialistických utopistů hodně vzdálená. Zároveň prohlásil, že komunistické a socialistické ideje o rovné a spravedlivé společnosti, které mu svým myšlenkovým obsahem připomínají Bibli, se mu líbí dodnes a stále si uchovává stranickou legitimaci. Putin v minulosti opakovaně odsoudil stalinské represe, ale zároveň chápe sovětské vítězství pod vedením Stalina ve druhé světové válce jako otázku přežití ruského národa. Na setkání ve Stavropolu řekl: myslím, že kdyby neexistovala koncentrace celostátních zdrojů, Sovětský svaz by se nemohl připravit na válku s nacistickým Německem. A byla by tu velká pravděpodobnost porážky s katastrofálními důsledky pro naši státnost, pro ruský národ a další národy Sovětského svazu. Tady k tomu jenom chci říct, jako je potřeba správně číst nebo načítat si ta sdělení. To je to samé, jako že Vladimír Putin se omluvil za 68. rok. Jo. To je potřeba navnímávat jak. Takže Vladimír Putin říká, že ta represe, která proběhla, třeba to postřílení důstojníků z doby cara, kteří přísahali pochopitelně věrnost carovi, a těžko by nekolaborovali, byť skrytě, nesabotovali by, dejme tomu, věci, jaksi přípravy armády a vůbec operování armády vůči Wehrmachtu, tak on to odsuzuje, že to bylo tvrdé, že to ale zároveň také říká, že to v té dané situaci asi bylo nevyhnutelné. Jenomže ono se chápe jenom to první. Jako. On říká, z hlediska lidského to odsuzuju, ale z hlediska nutností přípravy země na odpor a porážku nacismu,
pravděpodobně nevyhnutné. To je ta... Myslím, že kdyby neexistovala koncentrace celostátních zdrojů, Sovětský svaz by se nemohl připravit na válku s nacistickým Německem. Bylo málo času, všechny překážky se musely odstranit. Forma odstranění, myslím si, že když si budeme povídat o tom, že mnoho těch krveprolití kdysi dávno souviselo s tím, že vždycky vyhnali ty nepodarky, vyhnali do divočiny, tam je roztrhala divá zvěř. A ve chvíli, kdy se někomu zželelo a začali těmto vyhnancům, kteří byli nenapravitelnými parazity, tak jim dali jídlo a zbraně, tak se jim umožnilo přežít. A oni se za to odvděčili.

mluvil za všechny příkoří, které to přineslo, ale zároveň neřekl, že to bylo něco, bez čeho by se ta situace tenkrát obešla. Čili ruská duše a ruské způsoby uvažování jsou nám někdy trošku vzdáleny. 6. prosince 2017 Vladimír Putin oznámil, že v prezidentských volbách v březnu 2018 bude opět kandidovat na hlavu státu, ale už jako nezávislý kandidát. Podle některých ruských komentátorů se údajně rozhodl pro tuto možnost, aby byl vnímán jako nadstranický kandidát. Volby samozřejmě vyhrál. Po demisi vlády a jejího předsedy Dmitrije Medveděva jmenoval Putin 16. ledna 2020 dosavadního vedoucího federální daňové služby Michaila Mišustina novým premiérem. Medveděv se stal místopředsedou Bezpečnostní rady státu, které předsedá sám Putin. V dubnu 2020 se mělo uskutečnit referendum o změnách ústavy. Avšak kvůli pandemii COVID-19 bylo odloženo na konec června a 1. července. Voliči ve všelidovém hlasování návrhy ústavních změn schválili 77% hlasů. Tyto změny mimo jiné Putinovi umožňují kandidovat i ve volbách v letech 2024 a 2030 a případně tak setrvat ve funkci až do roku 2036. Ale zavedli také povinné zvyšování důchodů a pravidlo, že minimální mzda nemůže být nižší než životní minimum. Voliči schvalovali všechny změny najednou. V listopadu 2021 Putin odmítl jako alarmistická varování západních zpravodajských služeb, že Rusko plánuje invazi na Ukrajinu. Během setkání s běloruským prezidentem Lukašenkem 18. února 2022, několik dní před invazí na Ukrajinu, Putin tvrdil, že ruská vojska shromážděna u ukrajinských hranic se pouze účastní obraného vojenského cvičení a pro nikoho nepředstavují hrozbu. V projevu, ve kterém 24. února 2022 oznámil, že nařídil speciální vojenskou operaci na Ukrajině, Putin tvrdil, že cílem operace je ochrana ruskojazyčného obyvatelstva na východě Ukrajiny, které je údajně ohroženo genocidou ze strany nacistického režimu v Kyjevě, jenž je podle Putina pod kontrolou NATO. A dále obrana Ruska před kolektivním západem, který se údajně snaží využít Ukrajinu jako základnu k útoku na Rusko a k jeho zničení. V projevu Putin uvedl, že Rusko nemá v plánu okupovat ukrajinské území. Putinova slova o snaze ochránit ruskojazyčné obyvatele na Ukrajině byla v přímém rozporu se skutečností, že ruská armáda během invaze bombardovala a ničila převážně ruskojazyčná města na východě Ukrajiny jako Charkov nebo Mariupol, ve kterých většinu obyvatel tvořili etničtí Rusové nebo ruskojazyční Ukrajinci. Tak. Dne 4. března 2022 podepsal zákon o trestní odpovědnosti za šíření nepravdivých informací o ruských ozbrojených silách, který postihuje šíření nepravdivých informací pokutou až 1,5 milionu rublů nebo 3 roky vězení a jejich vytváření až 15 lety vězení. Co je nepravdivá informace, stanovuje ruská vláda. Moskevský zastupitel Alexej Gorinov byl odsouzen k 7 letům vězení, protože 15. března na jednání zastupitelstva kritizoval válku a vyzval k jejímu zastavení. Stal se prvním Rusem, který byl stíhán na základě březnového zákona proti šíření nepravdivých informací. Ruský opoziční politik Ilja Jašin byl potrestán 8,5 roky vězení, protože podle ruské prokuratury šířil nepravdivé informace o ruských ozbrojených silách na Ukrajině, když ve videu na YouTube hovořil o válečných zločinech ruské armády. Kvůli kritice války na Ukrajině bylo ke konci roku 2022 trestně stíháno na základě zákona o šíření nepravdivých informací několik tisíc Rusů, například rokový zpěvák Juraj Ševčuk, výtvarnice Alexandra Skočilenková, novinář Aleksandr Nevzorov, herec Artur Smoljaninov nebo novinář a politik

0: Vladimír Karamurza. 16. března 2022 vystoupil Putin v televizi a varoval, že jeho autoritářská vláda může být ještě represivnější. Západ podle něj využívá pátou kolonu zrádných Rusů k vyvolání občanských nepokojů, jejich cílem je zničení Ruska. Řekl doslova, Rusové budou vždy schopni rozlišit skutečné vlastence od šmejdů a zrádců a jednoduše je vyplivnou jako komára, který jim omylem vletěl do úst. Jsem přesvědčen, že takováto přirozená a nutná sebeočista společnosti naší zemi jen posílí. Podle některých komentátorů Putin začal Rusko přetvářet z autoritářského režimu na totalitní stát. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan a Vladimír Putin v roce 2022 plánovali, že prostřednictvím plynovodů Turk Stream a Blue Stream by se do Evropy mohl dodávat ruský zemní plyn, který by Turecko prodávalo společně s plynem z Azerbajdžánu nebo Iránu jako turecký plyn a z Turecka by se tak stal energetický uzel pro celou Evropu. Průzkum nezávislé agentury Levada v listopadu 2023 zjistil, že Putina by za prezidenta volilo 58% dotázaných Rusů. Podle jiného průzkumu veřejného mínění z června 2023 by Putina volilo 68% dotázaných Rusů. Putin si udržuje vysokou popularitu díky propagandě ve státem kontrolovaných médiích, která jsou pro asi 85% Rusů hlavním zdrojem informací. Propaganda a dezinformace mu pomohly vítězit v informační válce nejenom na území Ruska, ale i v mnoha zemích mimo Evropu a Spojených státech, například ve Vietnamu a v Indonésii a dokonce i v několika členských státech Evropské unie, například na Slovensku a v Bulharsku. Jako další důvody Putinovy popularity v průzkumech veřejného mínění v Rusku jsou uváděny rychlý růst ekonomiky a zvýšení životní úrovně během Putinovy dlouhé vlády v porovnání s ekonomickým úpadkem a chaosem za vlády Jelcina nebo strach některých obyvatel přiznat veřejně, co si skutečně myslí. Na summitu Rusko-Afrika ve dnech 27 a 28 červenec 2023 se Putin setkal s delegacemi z více než 40 afrických států. Přestože hlav státu přicestovalo do Ruska pouze 17, tedy méně než na rusko-africký summit v Soči v roce 2019. Na summitu v Petrohradu jednal o posílení vzájemných vztahů, ale také o důsledcích neprodloužení obilné dohody s Ukrajinou, s egyptským prezidentem Abdel Fattahem Asim, etiopským premiérem Abiy Ahmedem nebo jihoafrickým prezidentem Cyrilem Ramaphosou, bože můj. Podle nezávislého online listu The Moscow Times se přibližně polovina afrických států přiklání k Rusku nebo je velká šance, že je Kreml získá na svou stranu. Putinův mluvčí Dmitrij Peskov v srpnu 2023 prohlásil, že naše prezidentské volby nejsou skutečnou demokracií. Je to nákladná byrokracie. Pan Putin bude příští rok znovu zvolený s víc než 90% hlasů. Peskov dále tvrdil, že Putin neusiluje o zisk dalších území na Ukrajině, ale chce si udržet nebo získat ukrajinská území, která Rusko anektovalo 30. září 2022 a která po zmanipulovaných místních referendech se sama přihlásila k Rusku. Dokud se to nepovede, bude podle Peskova válka na Ukrajině pokračovat. Počátkem prosince 2023 Putin oznámil v neformálním rozhovoru po ceremonii u příležitosti Dne hrdinu vlasti, že se v prezidentských volbách v březnu 2024 bude opět ucházet o prezidentský úřad, neboť čtvrtý mandát mu vyprší v květnu 2024. Reagoval tak na výzvu Artyoma Žogy, předsedy parlamentu tzv. Doněcké lidové republiky, kterou Rusko zřídilo v Doněcké oblasti napadené Ukrajiny. Putin uvedl, nebudu skrývat, že v různé chvíle jsem o tom uvažoval různě, ale v téhle době je třeba se rozhodnout, budu kandidovat na funkci prezidenta Ruské federace. Jak to dopadlo? Zvítězil se ziskem více než 88% hlasů a 31. března podepsal výnos o jarních odvodech do armády, během nichž bylo k vojenské službě povoláno 150 tisíc Rusů. No, hodně, hodně zjednodušeně to tady píše pan Sirůček. Je přece jenom vidět, že je někam nasměrovaný. Ale tak neberme mu to. Trošku vypíchuji některé věci do negativ. Víte co? Názor je názor. Takže proč si to kazit? No, asi to.
1: Milá Naďo Muroňová, tahle píseň je pro vás.

No to byl Martin Chodůr. V takové jedné improvizované skladbičce. Tak ten nápěv známe, ale toto byl text od paní Muroňové, který mu poslala, tak on ho zahrál toto. Zahraniční politika. Krátkou dobu po nástupu Terezy Májové do funkce premiérky a po referendu o Brexitu se rýsovalo zlepšení do té doby špatného vztahu mezi Spojeným královstvím a Ruskem. Májová požádala o telefonický rozhovor s Putinem, který se uskutečnil dne 10. srpna 2016 a chtěla se s ním setkat na summitu G20 začátkem září 2016 v Číně. Koncem června 2015 se uskutečnil telefonický rozhovor prezidentů Putina a Baracka Obamy, který byl jejich prvním od února 2015. Při tomto hovoru vyzval Obama ruského prezidenta, aby stáhl vojáky a válečnou výzbroj z východní Ukrajiny. O Putinově odpovědi nebylo nic sděleno. Oba prezidenti se dohodli na tom, že se v blízké budoucnosti sejdou zástupci ruského ministra zahraničí Grigory Karasin a americká pověřenkyně pro evropské záležitosti Victoria Nuland, aby vyjednávali o řešení ukrajinského konfliktu. Hovořili spolu i o dalších otázkách, jako je válka proti Islámskému státu. Po vítězství Donalda Trumpa v prezidentských volbách v roce 2016 se rýsovala nová kapitola v rusko-amerických vztazích. 14. listopadu 2016 se uskutečnil první telefonický rozhovor mezi prezidentem Putinem a zvoleným prezidentem USA Trumpem. Oba politikové si navzájem slíbili, že budou konstruktivně spolupracovat. Putin nabídl Trumpovi partnerský dialog za předpokladu vzájemného respektu a nevměšování se do záležitostí druhé strany. Oba se shodli na tom, že dosavadní vztahy obou zemí nejsou uspokojivé. Podle prohlášení Kremlu se musí obě strany vrátit k pragmatické spolupráci, k oboustrannému užitku, která zohlední zájmy obou států a bezpečnost a stabilitu ve světě. Zvláště musí být propojeno úsilí obou států v boji proti mezinárodnímu terorismu a extremismu. Trumpův tým se vyjádřil, že zvolený prezident si přeje silné a trvalé vztahy s Ruskem. V dubnu 2019 Putin prohlásil, že Rusko má s Donaldem Trumpem mnoho neshod. Jeho vláda zavedla vůči Rusku řadu sankcí, se kterými nesouhlasíme a nikdy je nepřijmeme, protože je považujeme za kontraproduktivní. O snaze amerických demokratů sesadit prezidenta Trumpa z funkce uvedl. Co dělají skupiny, které útočí na legitimně zvoleného prezidenta, nesouhlasí s volbou amerického lidu. Je to krize politického systému, jakou jsme v historii USA nikdy neviděli. 7. prosince 2021 se uskutečnil zhruba 2 hodiny trvající videohovor Putina se současným prezidentem USA Joe Bidenem. Na pořadu byly otázky vzájemných vztahů a také situace ohledně Ukrajiny. Tak, katastrofa nedozírných rozměrů. Jean-Joseph Merschmeyer, je americký politolog, filozof a teoretik realistické teorie mezinárodních vztahů. Je profesorem na Chicagské univerzitě. Jeho nejznámější prací je odborná publikace o izraelském lobby v zahraniční politice Spojených států. Israel Lobby and US Foreign Policy. Byl členem americké rady pro mezinárodní vztahy. John Merschmeyer je známý svojí neorealistickou teorií interakce velmocí, která popisuje mezinárodní anarchii, v níž se každá velmoc přirozeně snaží o dosažení své hegemonie. Americký profesor vyslovil svůj předpoklad, že pokud bude Západ pokračovat ve snaze integrovat Ukrajinu, tak Rusko Ukrajinu raději zničí, než aby toto dovolilo. Pronesl to v italském centru pro pokročilá studia Roberta Schumana.
Meršmír hodnotil válku, kterou předpověděl a nazval ji katastrofou s nedozírnými následky. Válku na Ukrajině nazval katastrofou v mnoha ohledech, která se v dohledné budoucnosti bude zhoršovat. Poznamenal, že pokud je válka vyhrána, tak se jejím příčinám tolik pozornosti nevěnuje. Ale pokud je výsledkem katastrofa, je začátek konfliktu velmi probíraným tématem, protože lidé chtějí vědět, jak k jejímu vzniku došlo. Doplnil, že tento fenomén pozoroval dvakrát. Poprvé po válce ve Vietnamu a podruhé po válce v Iráku. V obou případech chtěli Američané vědět, jak se mohla jejich země tak hrubě přepočítat. Řekl, vzhledem k tomu, že Spojené státy a jejich spojenci v NATO sehráli důležitou roli v událostech, které vedly k válce na Ukrajině a nyní mají svou roli i v tom, jak tato válka probíhá, tak je vhodné zvážit odpovědnost Západu za tuto katastrofu, dodal. Zodpovědnost. Hlavní teze profesora Meršmíra se nezměnily. Stále tvrdí, že USA jsou největším viníkem ukrajinské krize. Nepopírá, že Vladimír Putin válku začal a je zodpovědný za to, jak se ruské síly na bojišti chovají. Nepopírám ani, že spojenci USA také nesou svůj díl zodpovědnosti, ale povětšinou, co se týče Ukrajiny, následují Washington. Doplnil, znovu zopakoval svou myšlenku, že plány USA pro Ukrajinu, konkrétně snaha přivést Ukrajinu do NATO, byly považovány Putinem a jeho kolegy za existenční hrozbu pro Rusko, což dali dotyčněji několikrát najevo. Bidenova vláda nechtěla tuto hrozbu eliminovat přes diplomacii a znovu se zavázala dostat Ukrajinu do NATO v roce 2021. Podotkl s tím, že pak následovala ruská invaze. A Bidenova vláda necouvla, naopak, ještě zdvojnásobila úsilí. Takže USA a spojenci jsou rozhodnuti na území Ukrajiny přivodit ruskou drtivou porážku a sankcemi omezit ruskou moc. Spojené státy vážně neuvažují o diplomatickém řešení konfliktu, takže válka s největší pravděpodobností bude pokračovat měsíce, pokud ne roky. Odhadl a dodal, že to bude znamenat další škody pro Ukrajinu. Tudíž USA podle něho vedou Ukrajinu na cestí. Věnoval se vyvracení řady mainstreamových argumentů, které zaznívají z médií a z úst západních politiků, včetně českých. Například, že Putin chce vymazat Ukrajinu z map a nehodlá se po jejím dobytí zastavit a chce znovu ustanovit nějakou obdobu Sovětského svazu. Proto to nejsou žádné důkazy, pravil profesor. Prohlásil, že Putinovi komentáře o tom, že Ukrajina je umělý stát nebo že Ukrajinci a Rusové jsou jeden národ, nemají nic společného s tím, proč válka vypukla. Pokud někdo tvrdí, že Putin chce dobít celou Ukrajinu, musí podat důkazy, že to ruský prezident považoval za správné a také za proveditelné a do třetice, že k tomuto cíli hodlal směřovat. Nejsou žádné veřejně dostupné důkazy, že Putin uvažoval o konci Ukrajiny jako samostatného státu a začlenění do Velkého Ruska, když 24. února vyslal vojáky, řekl Meršmír. Naopak v článku z července 2021 říká Putin Ukrajincům: chcete svůj vlastní stát, klidně ho mějte. V něm také Putin uvedl, že Ukrajině by se Rusko mělo chovat s respektem a o budoucnosti Ukrajiny říká, že záleží na tom, co rozhodnou její občané. To nevypadá jako důkaz toho, že se někdo chystá Ukrajinu zabrat a učinit z ní součást Ruska, konstatoval. V tomto článku a v projevu z 21. února tohoto roku Putin také uznal novou geopolitickou realitu rozpadu Sovětského svazu. A tento bod zopakoval i 24. února, kdy ruská vojska napadla Ukrajinu. Kromě toho tehdy Putin ohlásil, že nehodlá okupovat ukrajinské území a že respektuje suverenitu Ukrajiny. Ale jen do určité míry. Rusko se nemůže cítit v bezpečí, rozvíjet se a existovat, pokud bude čelit neustálé hrozbě
z území současné Ukrajiny, řekl tehdy Putin. Jinými slovy, dle profesora, neměl ruský prezident zájem anektovat Ukrajinu, ale chtěl zajistit, že z ní nebude odrazový můstek pro západní agresi směrem k Rusku. Řada lidí argumentuje, že Putin lhal a snažil se svět zmást. To ovšem Meršmír vyvrací. Jednak studiem mezinárodních vztahů došel k závěru, že představitelé zemí si mezi sebou příliš nelžou, naopak lžou svým občanům. Putin sám pak není znám tím, že by ostatním státním představitelům lhal. Své úvahy ohledně Ukrajiny prezentuje konzistentně již 2 roky a dává najevo, že jeho hlavní obava jsou vztahy Ukrajiny se Západem, hlavně s NATO. Nikdy ani nenaznačil, že by chtěl Ukrajinu připojit k Rusku, připomenul profesor. Pokud by se skutečně jednalo o přetvářku a podvod, bylo by to dle Meršmíra něco naprosto bezprecedentního ve známé historii. Že Putin nehodlal dobít celou Ukrajinu, pak dokazuje i to, jakou zvolil strategii. Pro dobití Ukrajiny by dle Meršmíra byl potřeba blitzkrieg s nasazením obrněnců podporovaných letectvem. Ale Rusko mělo pro invazi vyčleněno jen 190 tisíc mužů, což je na porážku a okupaci Ukrajiny málo. Dle profesora měli Rusové méně ambiciozní cíl, tedy dobít nebo ohrozit Kyjev a zároveň dobít území na východě a jihu Ukrajiny. Meršmír míní, že si Putin i další ruští lídři uvědomují, že okupace jakéhokoliv území ve věku nacionalismu vede k nekonečným problémům, jak se přesvědčili v Afghánistánu, ale také ve východním Německu v roce 1953, v Maďarsku v roce 1956 a i v Československu v roce 1968. Potíže Sovětům působily i Rumunsko, Jugoslávie, Albánie a Polsko. Podle článku z minulého roku je zřejmé, že Putin ví, že ukrajinský nacionalismus je síla, se kterou je nutno počítat, a že ruské síly nebudou vítány s otevřenou náručí. Kromě toho profesor připomenul, že Putin vládl již 14 let, než došlo k první ukrajinské krizi. Nikdo netvrdil, že měl imperialistické ambice během jeho prvních 14 let ve vládě. Zdůraznil a namítl, že Putin byl zvaným hostem na summit NATO v Bukurešti, kde se členové rozhodli, že by Ukrajina a Gruzie měly být členy NATO. Putinův odpor k tomuto prohlášení neměl skoro žádný efekt na Washington, protože Rusko bylo zhodnoceno jako moc slabé na to, aby dalšímu rozšiřování zabránilo, stejně jako bylo moc slabé, aby zabránilo rozšíření v letech 1990 a 2004, uvedl Meršmír. Zopakoval další svou tezi, že před rokem 2014 nebylo rozšiřování NATO bráno jako obrana a zadržování Ruska, ale jako rozšiřování liberálního mezinárodního pořádku ve východní Evropě. Konec konců i bývalý velvyslanec v Rusku Michel McFaul poznamenal, že anexe Krymu nebyla plánována před vypuknutím první ukrajinské krize. Až po ní se objevil názor, že Rusko je nebezpečné a musí být zadržováno. Ale tento názor dle Meršmíra slouží jen jednomu účelu, aby Západ mohl obvinit Putina z Gruzie a Gruzii, mohl obvinit Putina z vyvolání ukrajinské krize a teď, když propukla skutečná válka, tak aby mohl nést vinu sám. Připomenul znovu bukureštský summit, kde bylo rozhodnuto, že se Ukrajina a Gruzie stanou členy NATO. Ruští představitelé reagovali okamžitě rozhořčením a dali jasně najevo, že toto rozhodnutí bylo existenční hrozbou pro Rusko a že naprosto nehodlali dovolit ani jedné z těchto zemí se k NATO přidat. Dle jednoho respektovaného ruského novináře to Putina rozlitilo a varoval, že jestli se Ukrajina přidá k NATO, bude to bez Krymu a bez východních území. Prostě se rozpadne. To jsou Putinova slova v roce 2008. Zhrnul. Současný ředitel CIA William Burns byl tehdy vyslancem v Moskvě a napsal ministryni zahraničí Gondoleze Rice,
Condoleezze Riceové. Snaha vzít Ukrajinu do NATO dle něho byla ten nejčervenější hadr pro ruské elity, jaký mohl být. Nejen pro Putina. Za dva a půl rozhovoru s klíčovými hráči v Rusku, od goril v Kremlu po nejchytřejší liberální kritiky Putina, jsem zatím nenašel nikoho, kdo by Ukrajinu v NATO viděl jinak, než jako přímé ohrožení ruských zájmů. Citoval Barnese, podle kterého byla tato snaha brána jako hozená rukavice, a předpověděl, že Rusko odpoví. Rusko-ukrajinské budou na bodu mrazu a Rusko začne zasahovat do Krymu a východních území Ukrajiny. Barnes nebyl sám, na samotném summitu se proti tomuto plánu postavila jak Angela Merkelová, tak Nicolas Sarkozy, právě protože očekávali rozhořenou reakci Ruska. Merkelová se v nedávném rozhovoru vyjádřila, že si byla jistá, že to Putin nedovolí a že to bude brát jako vyhlášení války. Ovšem Bushova vláda nebrala na ruské meze ohled, dodal profesor, a zatlačila na francouzské a německé představitele, aby se přidali k jednomyslnému prohlášení, že se Ukrajina a Gruzie nakonec stanou členy aliance. A i přesto, že tyto plány vedly k rusko-gruzínskému konfliktu, pokračovalo se v nich, až došlo k první ukrajinské krizi, kdy USA podporované povstání donutilo pro ruského prezidenta Janukoviče opustit zem. Načež Rusko zabralo Krym a podpořilo separatistické síly na východě Ukrajiny. Tvrdí se, že v letech 2014 až 2022 se USA a západní spojenci příliš nesnažili integrovat Ukrajinu do NATO, tudíž Putin neměl důvod konflikt eskalovat. Toto tvrzení není pravdivé, odpověděl krátce Meršmír a dodal, že po roce 2014 naopak snaha vzrostla a Ukrajina byla de facto členem NATO. Aliance začala cvičit ukrajinské síly v roce 2014, ve výsledku vycvičila 10 000 vojáků každý rok. 10 000 vojáků každý rok po 8 let v řadě. V roce 2017 se Trumpova vláda rozhodla poskytnout Kyjevu obranné zbraně. Další členové NATO se brzy přidali a dodali ještě více zbraní na Ukrajinu. Co víc, ukrajinské síly se podílely na vojenských cvičeních s NATO. V červenci 2021 Kyjev a Washington společně hostili operaci Sea Breeze, námořní cvičení v Černém moři, které zahrnovalo loďstva 31 zemí a bylo namířeno přímo na Rusko. O dva měsíce později ukrajinská armáda vedla cvičení Rapid Trident 2021, což bylo dle oficiálního tiskového prohlášení americké armády posílení interoperability mezi americkými, evropskými a africkými zeměmi. Připomínám, moje pointa je, že jsme se snažili z Ukrajiny udělat de facto člena NATO. Vyjmenoval profesor, co všechno mohl Putin považovat za snahu Ukrajinu včlenit do NATO. Připomenul, že konec konců i to, jak se Ukrajincům dařilo proti Rusům, je důkazem západního výcviku a zásobování. Ale nejde jen o vojenství. V roce 2021 prezident Zelenský, který předtím snahu vstoupit do NATO neprojevoval a byl zvolen s programem dohody s Ruskem, změnil názor. Nejenže začal vítat rozšíření NATO, ale začal prosazovat tvrdý přístup vůči Rusku. Jako příklad dal Meršmír třeba zrušení vysílání pro ruských kanálů, zatčení Viktora Medvedčuka a jeho obvinění z velezrady. Prezident Biden se ujmul moci v lednu 2021 a je dlouholetým příznivcem integrace Ukrajiny do NATO, nemluvě o velmi nepřátelském přístupu k Rusku. Ukrajinu měl na starost už za Obamy. Na svém každoročním summitu v Bruselu pak NATO vydalo toto komuniké. Znovu připomínáme, že rozhodnutí přijaté na summitu v Bukurešti v roce 2008, že Ukrajina se stane členem aliance. Znovu potvrzujeme všechny body tohoto rozhodnutí, stejně tak jako další rozhodnutí, že každý partner bude posuzován samostatně. Stojíme za tím, že Ukrajina má právo si rozhodovat o své budoucnosti a o svém zahraničně politickém směřování
bez vnějšího vměšování. V září 2021 pak Zelenský navštívil Bidena a Biden prohlásil, že Spojené státy plně podporují ukrajinské euroatlantické ambice. V listopadu jejich ministři zahraničí podepsali smlouvu o strategickém partnerství, která mimo jiné podtrhovala nutnost reforem na Ukrajině, jež by jí umožnili plnou integraci do Evropy a euroatlantických institucí. Tato smlouva výslovně odkazovala na deklaraci z roku 2008, jinými slovy, není v podstatě pochyb, že od začátku roku 2021 se Ukrajina začala mílovými kroky posouvat směrem členství v NATO, shrnul John Mersmír. Následně vyvracel další linii uvažování, totiž, že Rusko by se nemělo zajímat o to, kdo vstupuje do NATO, protože NATO je obranná aliance. Ale takhle Putin a další ruští představitelé o NATO neuvažují. A záleží na tom, co si myslí oni, ne na tom, co si myslíte vy nebo já. Dodal s tím, že dotyční v rozšiřování NATO vidí existenční hrozbu a snažili se Zelenského i Bidena odradit. Do bodu varu se Rusové dle něho dostali 17. prosince 2021 a zaslali rozdílné dopisy Bidenovi a NATO, ve kterých požadovali záruky, že se Ukrajina členem NATO nestane, že žádné dalekonosné zbraně nebudou umístěny na hranicích s Ruskem a že vojáci a zbraně přestupné do východní Evropy, přesunuté do východní Evropy od roku 1997, budou přesunuty zpátky. Připomenul Putinova slova, že co se děje na Ukrajině, se děje na prahu Ruska. Musí vědět, že už nemáme kam ustoupit. Opravdu si myslí, že ty hrozby nevnímáme, nebo si myslí, že budeme jen tak ignorovat vznikající hrozby pro Rusko? Řekl tehdy ruský prezident, že je kategoricky proti Ukrajině v NATO. Putin zopakoval i 22. února, dva dny před invazí. Spojené státy a jejich spojenci pokračují v pumpování moderních zbraní ukrajinskému režimu. Uvedl a dodal, že by to znamenalo, že na hranicích bude pozuby ozbrojené antiruské nebo antirusko, což považuje za nepřijatelné. Co se naopak nikde v Putinových vyjádřeních neobjevilo, byl záměr Ukrajinu dobít a učinit z ní součást Ruska, nebo dokonce zaútočit na další státy ve východní Evropě. Na ruské obavy z rozšiřování NATO však americký ministr zahraničí odpověděl, že se na plánech nic nemění a ani měnit nebude, následovala válka. Ke konci přednášky se profesor Mersmír věnoval následkům a také možným řešením. Konstatoval, že ruské síly obsadily 20% území Ukrajiny a těžce poškodili řadu měst i vesnic. Miliony civilistů utekly, protože zraněných a mrtvých jdou do tisíců, ukrajinská ekonomika je v troskách. Škody jdou do miliard, opravy pak spolknou možná i bilion dolarů. Kyjev teď už vyžaduje 5 miliard dolarů každý měsíc, aby vláda vůbec mohla fungovat. Navíc se nezdá, že by Ukrajina byla schopná získat zpět své pobřežní území, a to je za pouhé 4 měsíce bojů. Představa, jak bude Ukrajina vypadat, pokud se tato válka protáhne roky, je strašidelná, dodal. Ovšem konec války podle něho bude zadlouho, protože obě strany, Rusko i USA, chtějí vyhrát. Rusko chce, aby Ukrajina byla neutrální, což by znamenalo ukončit spolupráci se Západem, zejména se Spojenými státy. Jenže to je nepřijatelné pro Bidenovu vládu a velkou část diplomatů v USA, protože by to znamenalo vítězství pro Rusko. Mersmír doplnil, že i ukrajinští představitelé mají své zájmy, takže doufá, že budou tlačit na neutralitu. Tuto možnost na začátku války Zelenský připustil. Jen je malá šance, že Kyjev bude tlačit na neutralitu, protože ultranacionalisté na Ukrajině, držitelé nezanedbatelné politické moci, nemají žádný důvod ustoupit jakýmkoliv ruským požadavkům, zvláště těm, které by diktovaly vztahy s okolními státy. Zhodnotil,
Kromě Spojených států se na stranu těchto ultranacionalistů dle Mešmíra postaví i Polsko a státy z Pobaltí. Chce se pojít, kolik je hodin? 50, dobrý. Tak nevím, jestli to dočtu. To je dlouhá, jo, to dám. Bidenova vláda chce nejen porazit Rusy na Ukrajině, ale chce použít rozsáhlé sankce k vážnému poškození ruské ekonomiky. Ministr obrany pak deklaroval, že cílem je oslabit Rusko tak, aby nemohlo na Ukrajinu zaútočit znovu. Meršmír tuto snahu popsal jako de facto pokus vykopnout Rusko z klubu velkých mocností. Biden také tuto válku nazval genocidou a obvinil Putina, že je válečný zločinec, který by se měl ze svých činů zodpovídat u soudu. Taková retorika k dohodě o konci války příliš nepřispívá, odtušil profesor. Americký přístup pak jen posiluje ruskou myšlence, že čelí existenční hrozbě a že musí vyhrát. Naopak Bidenova vláda nainvestovala do války tolik, že ruské vítězství by bylo pro Washington devastující. Proto hrozí eskalace konfliktu. Meršmír připustil možnost, že pokud by Rusko na Ukrajině prohrávalo, Putin se může uchylit k jaderným zbraním, před čímž varovali i jiní. Naopak ti, kdo si myslí, že by k tomu dojít nemohlo, by si měli vzpomenout, že podobný plán mělo NATO během studené války, tedy bombardovat nukleárními zbraněmi západní Německo, pokud by ho vojska Varšavské smlouvy dobila. Pokud by byly použity jaderné zbraně, je těžké říci, jak by Bidenova vláda reagovala, usuzuje profesor. Nicméně by byla pod tlakem, aby reagovala. A tak by se zvedlo riziko jaderné války mezi mocnostmi. Zhrnul, že platí paradox, že čím blíže bude Západ svým cílům na Ukrajině, tím pravděpodobnější bude, že válka přeroste v jadernou. A pokud by USA a spojenci prohrávali, pokud by ukrajinská armáda byla na ústupu a kyjevská vláda vyjednávala o míru, aby si uchránila co nejvíce území, pak by vzrostl tlak na to, aby se USA a spojenci zapojili do boje. Není to pravděpodobné, ale je to rozhodně možné, že by se američtí nebo polští vojáci bojů zúčastnili, mínil profesor. Tedy NATO by bylo ve skutečné válce s Ruskem, což by opět mohlo vést k použití jaderných zbraní ze strany Ruska. Jen letmo zmínil profesor další problémy vzniklé z tohoto konfliktu, například hladomor. Pokud jde o vztahy Ruska a Západu, budou se prý hojit roky, možná i desetiletí. A v mezičase toto nepřátelství bude vyvolávat nestabilitu po celém světě. Hlavně v Evropě, naopak vztahy na Západě se zlepšily a NATO a EU jsou v nejlepší kondici, v jaké kdy byly, uvedl. To platí teď, ale pod povrchem jsou hluboké rozdíly, které se s postupem času projeví. Varoval s tím, že očekává zhoršení vztahu mezi státy východní Evropy. Usoudil také, že konflikt napáchá velké škody na světové ekonomice, což nepochybně bude mít politické následky a podkope to liberální demokracii a naopak posílí její odpůrce na levici i pravici. Jak jsem již řekl na začátku, konflikt na Ukrajině je katastrofa kolosálních rozměrů a lidé po celém světě budou hledat jeho příčiny. Ti, kteří věří ve fakta a logiku, velmi rychle zjistí, že Spojené státy a jejich spojenci jsou nejvíce zodpovědní za tento karambol. Rozhodnutí z dubna 2008 vzít Ukrajinu a Gruzii do NATO zákonitě vedlo ke konfliktu s Ruskem. Bushova vláda byla hlavním architektem tohoto osudového rozhodnutí, ale Obamova, Trumpova a Bidenova vláda pak přidávali plyn kdykoliv mohli a spojenci Ameriky ji posluši následovali. I když ruští představitelé dali jasně najevo, že Ukrajina v NATO je překročením všech čar v písku, USA odmítli brát ohled na ruské nejhlubší obavy a bezpečnost a místo toho neunavně pracovali na tom, aby z Ukrajiny učinili západní výspu na ruských hranicích, zhrnul John Meršmír. Tragédií je, že pokud by Západ netrval na rozšiřování NATO, je nepravděpodobné, že by na dnešní Ukrajině byla válka a Krym by stále byl součástí Ukrajiny. Washington hrál hlavní roli v přivedení Ukrajiny ke zničení.
Historie bude soudit USA a jejich spojence velice tvrdě. Zakončil svou přednášku profesor. Ale abychom se nebavili jen o politice, šéf ruského ministerstva pro mimořádné situace Sergej Šojgu předal jako dar prezidentovi labradorku Koni Polgrave. Její matka se jmenuje Henrietta Bosch. Ještě slavnější.

absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás

Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgard, vítejte na Midgard. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty.

0: Мало, дали Мидгард. Все канали работают хорошо. Говорит Москва. To bylo za války, tak to byla taková znělka. Já vám ji tady někdy najdu. A vy ji znáte určitě, protože Jarda ji velmi často používá. Takže hlásíme se vám z Midgardu. U dalšího pořadu, to už je 5. a 6. hodina tady z Midgardu, co vysíláme, protože a jelikož zkrátka nikdo nepřišel vysílat v našem mezičase, tak jsem vám tam pustil aspoň včerejší komentované čtení, protože tam bylo spousta velice zajímavých informací právě i z té knihy Milana Siručka. Tak doufám, že se vám líbilo to, co, jak se vyjádřil na tom semináři, jak se vyjádřil pan profesor Meršmír, a to je, si myslím, kapacita, která ví, o čem mluví. Bohužel naši blbečci, propagandisté, se tímto způsobem nehodlají zaobírat. Ale možná se dneska podíváme trochu do historie a možná si ukážeme, co se tady vysílalo v roce 2014. A to byly úplně jiné informace o Ukrajině, než slyšíme dneska. No, uvidíme. Takže když dneska někdo říká, že to není pravda, že v roce 2014 tam někdo někoho vraždil a že tam chuntská armáda kyjevské chunty nacistické 8 let vraždila děti, civilisty, v nějaký nevyprovokované agresi, jak je dneska zvykem říkat. Tak to bylo v pořádku. Dneska někdo říká, no to nebylo. Jo, ono to bylo. No jo. Ty archivy, to je svinstvo normálně. Tam jsou pořady a v těch pořadech se něco říká a někdo to říká. A to je někdo nám dneska tvrdí úplně co jiného. Kdo by to byl řekl? No nic. Já na to tady nebudu sám, totiž na to dnešní vysílání. Jak bývá zvykem v úterý, je tu se mnou také Míša. A protože Míša musela nejdřív udělat doma pořádek, zmlátit to na jednu hromadu, tak teď doufám, že už je volná a může s námi vysílat. Tak já tě vítám a zdravím, ahoj.
1: Ahoj, ahoj, zdravím naše posluchače. Přesně tak, přilítla jsem ze cvičení. Měla jsem na to 50 minut, abych je tady všechny zmlátila na jednu hromadu. Ten poslední přišel pozdě, tak dostal málo. A teď jsem ještě jenom tady na ně řvala, aby zavřeli dveře, protože se učí dějepis. Myslím si, že to je rok 1945 až 1948. Píšou z toho zítra písemku.
0: To bude hodně zajímavý. Ať mi to mik cinkne, já mu budu napovídat.
1: Jo, jo, jo, tak to mám 100% jasno, že bude sardel. Podle pana učitele, že? Jo. Samozřejmě on to zná, že když se tady o tom bavíme a tak, ale někdy teda jako občas mě dostane takovou otázku. Mami, a dokaž mi to.
0: Dokaž mi to.
1: Mm-hmm. No, to je prostě vždycky jako složitý proces dokazování, ale jako zatím se to daří, no, zatím to tak jako.
0: Jo.
1: Zatím to jde, no, uvidíme, no.
0: Takže tak u vás platí, že kdo přijde pozdějc, tak ten dostane míň. Protože mamka jo, už je vysílená, nebo já.
1: Ano. Mamka je teda jakoby od minulého našeho vysílání celkově vysílená, protože předběhnutě s tím, jak se mě zeptáš, jak jsem se celý týden měla.
0: Ne, dneska jsem se tě nechtěla zeptat.
1: Aha, tak nic, tak já to říkat nebudu.
0: Ale povídej.
1: No, tak trošku to bylo takové dramatické, takové nahoru dolů. Trošku mě
0: horská dráha.
1: Ano, trošku mě zlobil zoubek. On už teda delší dobu, ale pan doktor uznal za vhodné, že před tím létem bude dobré se mu podívat na tomu zoubku na zoubek. Takže mě to trošku v pátek jako povrtal, trošku víc, takže jsem půl hlavy necítila. A v tomto stavu jsem se musela vydat do Plzně protože moje maminka byla hospitalizovaná v nemocnici, tak to bylo takový komplikovaný s několika zastávkami, prostě nemocnice, její domov, nemocnice, její domov, tak to bylo takový všechno na levačku, no a do toho ten zub jako úplně neposlouchal a neposlouchal skoro do včerejška, tak už jsem tak nějak jako si říkala, no jestli neposlechne, tak ho budu muset jít tomu doktorovi znova ukázat, že jo. Tak si nechal říct.
0: Máš doma zrcadlo, Míšo?
1: Mám.
0: A dívala jsi se někdy na zuby?
1: Sobě na zoubek, no, občas jo, no, a ty moje
0: dívala
1: zuby
0: jsi
1: nejsou.
0: Dívala jsi na zuby, jo?
1: Mm-hmm.
0: A všimla jsi někdy, že ty zuby nemají uši?
1: To nemají, no.
0: Jak by tě mohl poslouchat?
1: Ano, jasně. Ne, bylo to takový, on ten doktor asi měl pravdu, no, hele, nedá se nic dělat, musíš si vzít růžovýho ďábla a ono to přejde. No, tak jako měl pravdu 3 dny, no.
0: Jak jsi říkala s tím příchodem u vás, jo? To normálně takhle ráno přijde chlap domů. Manželka vyleze z ložnice a napálí mu takový dělo, že upadne.
1: Ten chlap.
0: Ten chlap, no.
1: No.
0: A on se tak na ní podívá a ona najednou se chytne za hlavu a říká, Ježíš, promiň, Karle, já jsem zapomněla, že jsi měl noční.
1: No, tak aby to takhle nebylo u nás, jo. Prostě si spletu ráno, odpoledne, večer, dostanou nařezáno. Ne, tak aby si o mě nemysleli zase posluchači, že tady mlátím chlapy, jo. To fakt ne. Jako.
0: Ne, my si to nemyslíme, my jsme se jenom právě přesvědčili. Jsi strašně rabiják, ty jo. Se nezdáš.
1: No, někdy jo, někdy tady musí prostě jako zavelet pevná ruka, protože oni by si tady dělali, co chtějí, jako jo. To prostě pustíš z ruky a v tu chvíli jako kuchyň máš v obejváku, obejvák máš v koupelně a všude jako je všechno, jo. To jako nejde.
0: Hleďme se.
1: A u nás neposlouchá.
0: U vás se takhle rychle stěhuje, jako jo.
1: No, ale počkej, u nás neposlouchá ani topení. Tomu nebudeš věřit. Já jsem přišla, já nevím, který den to bylo.
0: Topení.
1: No, bylo to minulý týden ve čtvrtek. Jsme přijeli s Martinem z Poděbrad, byli jsme tam někde na u nějakého klienta a já říkám, Martine, tady je nějaký strašný horko. A byla u nás paní, co mi chodí žehlit, protože to nestíhám, zodpovědně prohlašuji, ano, nestíhám žehlit, nestíhám. Aby si někdo nemyslel, že jsem fifina, která neumí ani vyžehlit. A hele, jako tady vedro jako blázen. A ona říká, já jsem to už stlumila na nulu. Tak jako, no a nám se porouchal termostat. Jenomže se porouchal tak, že topení topilo i při té nule. Takže jsme to museli na kotli vypnout. A čekáme teďka, až nám přijde opravář, protože prostě topení topí i při nulové teplotě. A venku 25. Jo? Dobrý.
0: Aha.
1: Pohodě. No.
0: Co no. Jo. U vás se dějou jako věci. Dobrý. Já bych u vás teda se možná bál, člověče.
1: No, já už tak jako to si říkám, jo, jak to... co se dál bude dít, jo, aby auta nejezdily sami. A tak, víš.
0: Ve dvě hodiny v pátek odpoledne, jo.
1: Ve 2 hodiny v pátek odpoledne, jo.
0: Dobrý. Jo, jo.
1: Tak jo.
0: Vypadl prout. Za rozvaděčem, co si škvířilo.
1: Ej, tak
0: to vyletěly všechny pojistky.
1: No.
0: Mezifázový zkrat na přívodním kabelu. No, tak naštěstí mám zdroj ze slunce, takže jsem natáhl tady káble, prostě prodlužováky. Tak jsem pověsil, že jo, Wi-Fi, počítače, A ledničku a mrazák jsem prostě hodil na soláry.
1: No
0: a
1: ty brďo.
0: To mě zachránilo, takže v pátek už jsem mohl vysílat normálně. Od 2 hodin jsem volal na všecky
1: hlavní jako nádraží.
0: Poruchový pohotovosti. Hádej, co myslíš? Dovolal jsem se?
1: Ne.
0: No, dovolal, to víš, že ne. Třeba takový ty hlášky.
1: Pátek jako odpoledne, ty máš
0: 24
1: nápady.
0: 24/7, rozumíš? 24. Mm-hmm. Jestli čuměli všichni na hokej, já ti nevím. No, nikam jsem se nedovolal prostě. Pak jsem to vyhodnotil, že prostě ten kabel je jako KO, ten je jako hotový, takže to stejně nikdo. Jo, tak jsme to tady řešili, dneska tady vysekali šlicnu, večer přijel elektrikář, natáhl nový kábel, zapojil, zaplomboval, bordel všude, jak to, viď, když ti jako.
1: No, to je radost teda, tak to je teda dobrý.
0: A už mám vytřenou, uklizenou, už je to dobrý. Tak já jsem se zase mimo jiné bavil třeba i tímto.
1: No vidíš to, no, tak my řešili topení a akce Plzeň a ale ty řešíš elektriku. A
0: naštěstí se nemusí topit.
1: No, a když tak se pořád k nám.
0: A ty jedna, a dvě, naštěstí, mi nevadí se osprchovat ledovou vodou, takže jako dobrý, no.
1: Jo.
0: Vlastně no, jsem a vokus, přijdou vlastně to jsem o něco zdravější.
1: Pokud dál. Jo, a zdravější? Přijdou to nějak, jakoby, nebo už to máš teda spojený, nebo?
0: Jo, už to jede, od 7 hodin už to jede.
1: Jo, jo.
0: Ale pochopitelně tím, jak jsem vysílal, tak jsem nemohl.
1: Jo, vlastně, já jsem poslouchala začátek.
0: Nemohl jsem nic vypnout, takže jsem už

0: Jo, tak jako pohodička Vánek, jako nic, co by vybočovalo z
1: Praze dokonce
0: normálu.
1: pršelo, se říkala.
0: Jo, dokonce hodně pršelo.
1: Tady u nás na Moravě už bylo jenom takový typický zahrádkářský deštík. Nádhera.
0: Tady to
1: Paráda.
0: bouchalo do oken, tady to bylo fakt divoký. Dokonce i řemělo, byla i bouřka, takže.
1: No jo, to voní tak strašej. No, dělo se spousta věcí, musím říct. Čím
0: Tak jsem
1: začneme?
0: s nima. No, to je na tobě, čím
1: Ale
0: začneme.
1: máme tady
0: Je
1: toho
0: toho hodně.
1: na výběr dost. Já jako správný sebemrskač, tak jsem se podíval, někdy v neděli nějakou debatu dávali.
0: Ty jsi to vydržel, jo? Teda, to jsi
1: Ty jako
0: dobrý.
1: nedal jsem to až do konce. Byl tam Lipavský, Zubatá
0: Jo.
1: Richtrová.
0: Ježišmarja.
1: Ty,
0: Proč je
1: to
0: tam
1: je,
0: furt strkaj?
1: no to je tak prolhaná banda, to je neskutečné, jako neskutečné. No a mám tady nějaká sdělení od Macinky, co se týká aktivit Lipavského na ministerstvu zahraničních věcí a to ještě bude mít velké dozvuky. No ale k tomu se dostaneme, tak pojďme. Asi bychom nejdřív měli uzavřít celou tu kapitolu toho brněnského,
0: Ano.
1: ostudného, nacisticko-braní nebo náckobraní. A tady v Parlamentních listech je takový hezký článek, který má název Chcete se smířit? Nelezte druhému domů. Umělci udeřili na landsmanšaft. Pozor, umělci udeřili, jo. To je co? Tak to si musíme
0: No, to je.
1: normálně, to si tady musíme přečíst.
0: Umělci ty
1: Protože
0: ať radši neudeřujou.
1: no já jsem teďko slyšel pár umělců se docela dobře vyjadřovat. Čeče.
0: Jo.
1: No jo, no ještě existujou. Ale pravda, jako asi už pak nebudou obsazovaný, no. Tak, jdeme na to. Chcete se smířit? Nalezte druhému domu. Umělci udeřili na landsmanšaft. Snaha dodatečně směřovat, co je smířeno, se neodbytně vlamuje do otevřených dveří. Celá tato akce je čirou provokací. I taková slova zazněla v souvislosti se sudetoněmeckými dny, které se právě konají v Brně. Promluvil herec Ivan Vyskočil, herec a místopředseda Stačilo Michal Guliáš, autor literatury Faktu Bruno Solařík a publicista a bezpečnostní analytik Jan Schneider. Moji maminku z Terezína osvobodil maršál Koněv. Zaznělo také. Dojde prý i na připomenutí Heydrichových slov. Jak vidí sudetoněmecké dny v Brně? Co říkají na emoce, které tato akce vyvolala? Co říci na to, že záštitu festivalu Meeting Brno, jehož zástupci do Brna si sudetoněmeckého krajanského sdružení pozvali, udělil prezident Pavel. A jak by okomentovali to, že skupinka aktivistů pomalovala červenou barvou ruce sochy Edvarda Beneše? I tak jsme se ptali zmíněných veřejně známých osobností. Došlo i na přítomnost syna Nicholase Wintona, který spolu s vedením sudetoněmeckého krajanského sdružení uctil památku holokaustu. Syn Nicholase Wintona zřejmě nechápe celý kontext a ex post zjistí, že jeho účast byla v podstatě zneužita jako fíkový list, který měl zakrýt určité snahy, které jsou však v intencích toho, proti čemu je jeho statečný otec bojoval, zaznělo například. Ivan Vyskočil. Moji maminku z Terezína osvobodil maršál Koněv. Ale tak to miluju, ne, to jo. To miluju, článek je uzamčen.
0: Tohle je bezva.
1: Já
0: Co
1: budu
0: s tím?
1: moderovat tu akci, která se dělá proti sjezdu sudetoněmeckého landsmanšaftu. A myslím si, že mám celkem pouvoir k tomu mluvit, protože moje maminka si užila dobrodiní našich milých krajanů v koncentračním táboře Terezín. Přičemž

0: Tatínek byl totálně nasazený někde v Německu. Vyprávěli o tom, vzpomíná herec a člen klubu 2019 Ivan Vyskočil. Takže mně připadá naprosto nehorázné, aby se tady sjezd těchto lidí, organizace, která vlastně je založená i potomky nácků, konal. Zejména, když jsme mnozí slyšeli od svých předků, co ti Němci a ti sudeťáci v těch sudetech prováděli. Stříleli české četníky, zapalovali jim stanice a potom vyháněli české lidi, kteří i s dětmi na žebříňácích tažených krávami odjížděli, neměli ani kde bydlet. Dál si to nepřečtem. Takže no, víme, Ivan Vyskočil je v tomhletom aktivní, ten je jako na naší lajně.
1: Na naší straně, ano.
0: Na naší straně. Akce již se zúčastnilo na 2000 lidí, navštívil například německý ministr vnitra Alexander Dobrindt, CSU, bavorská ministryně sociálních věcí Ulrike Scharfová, CSU. Některé z dětí dnes již staří lidé zachráněných Nicholasem Wintonem a jeho syn Nick, bývalý hokejový brankář Dominik Hašek, či bývalý místopředseda Evropského parlamentu Libor Rouček, tehdy ČSSD. A právě jeho jsme se zeptali na usmíření či podvolení. Českém je tady pochopitelně zase odkaz, ale nebudem to pitvat. České veřejnosti se říká, uklidněte se, jde jen o smíření. Jenže v interních dokumentech nebo projevech směrem k německému publiku dál zaznívá jazyk o historické nespravedlnosti, dekretech a vyrovnání. Nemůže jednu věc říkat v Brně a druhou v Mnichově. Asi tak. No jo, a pokusy o přepisování historie, to známe. Takže uděláme zatím tečku. Já si myslím, že tvůj Martin měl pravdu. Minimálně to posloužilo k tomu, že se to rozvířilo, zase se to téma zvedlo, zase se to oprášilo, zase si to všichni uvědomili a zase se k tomu mohlo vyjádřit a odargumentovat, jak to vlastně ve skutečnosti bylo. Takže asi nakonec, když to pojmeme takhle, tak se věci dějou proto, že se mají dít. Ne?
1: Jo, jako připomnělo se to, zůstalo to tak nějak jako v podvědomí, ty lidi si to nahledávali, četli si to, mluvili o tom, spousta jako i těch, kteří třeba jako zarytě jsou proti všem, jak bych to tak řekla, tak ty sudety jako leckoho snad zvedli prostě ze židla. Jo, myslím si, že to splnilo možná takový ten pro mě až překvapivý závěr. Já jsem potom na Martina tak koukala a říkám, člověče, jako, tak ono vlastně jako to...
0: Co ani netušila, jakýho borce doma máš?
1: Jo, jakýho borce doma mám.
0: No jo,
1: ne, ne, ne, jako, má v tom pravdu, no, je to tak. Jako.
0: Je to tak? Musíme taky v tom najít něco pozitivního.
1: Ano, ano.
0: Že bych jako byl nadšený z toho, že tady ty pohrobci těch nácků jako se tady tak, roztahujou.
1: Ano.
0: No to teda vůbec, že jo, to je jasný. To odsuzujeme, ale jako když už se to odehrálo, zajedno jsem zvědavý, jestli to bude mít nějaký dohry, protože jisté porušení paragrafu tam bylo. Minimálně to přispěje jaksi při souzení hradního kolaboranta. Za smlouvu Brubek víc.
1: Jo, ten má, ten už tam má na tom, na té pažbě zářezu, ty jo.
0: Tak.
1: Teda jako fakt jako jede bomby, když to mám takhle říct. Jo.
0: A pojďme se podívat, jak funguje justice v tomhle státě, co se týká třeba bratříčkování se. Víme, že pražský podnikatel, lobista, možná miliardář, Roman Janoušek, byl propuštěn z vězení, protože byl na smrt nemocný. A to by člověk nevěřil, co taková svoboda udělá s nemocným člověkem. Na smrt nemocný Zilvar Janoušek užívá si luxus a startuje v extrémních závodech. Přestože byl lobista Roman Janoušek Podle znaleckých posudků v konečné fázi nelečitelného onemocnění objevil se nedávno na několika lyžařských či cyklistických závodech. Podle zjištění serveru Seznam zprávy při sportovních kláních užívá krycí jméno. Po zvýšení způsobil lobista, který si odseděl téměř třetinu původního trestu za způsobení nehody v opilosti už v průběhu minulého týdne, kdy se objevil v Chorvatsku na jachtě po boku podnikatele Tomáše Pitra, který byl v minulosti odsouzen za krácení daní. Údajně vážně nemocný Janoušek se měl prý účastnit známého běžkařského závodu Jizerská 50 či cyklistického závodu L'Etape by Tour de France. Na obou akcích se měl však objevit pod pseudonymem Roman Zilvar. Že se skutečně jedná o známého lobbystu, dokládá podle webu Seznam zprávy identické datum narození či právě fotografie z Jizerské 50. Značka Zilvar byla roku 2024 registrována spolkem pro podporu rekreačního sportu a rodinných volnočasových aktivit. Organizace dle obchodního rejstříku sdružuje více osob z Janouškova okolí. Jméno Zilvar nese rovněž jachta, na jejíž palubě byl Janoušek nedávno zachycen. Členové L'Etape by Tour de France by se za stáj Zilvar měl Janoušek účastnit již po několikáté. Zatím Zilvar závody jezdí či jezdili například podnikatel Kamil Marvánek, který byl obviněn v kauze Dozimetr, advokát Vít Kučera a Marek Bilej, bývalý generální ředitel Českých drah Petr Žaluda nebo politik ODS Jaroslav Drha. Název Zilvar ve mně vyvolává spíš Karla Poláčka a knihu Bylo nás pět, než geopolitiku českého podsvětí, uvedl pro Seznam zprávy Marvánek. Jsem na kole tak rychlý, že hned po startu předjíždím nejen soupeře, ale obrazně řečeno i Petra Bajzu, Tondu Bejvala, Edu Kemlinka, Čeňka Jiráska a Pepka Zilvara z Chudobince. Pana Janouška tedy při své rychlosti nestíhám, detailně zdravotně pozorovat, dodal. A to je všechno.
1: To bylo moc pěkný. Já když jsem, Martin mi říkal předevčírem, hele, víš, jak se jmenuje ta Janoušková jachta? A nevím, se o nějakou jachtu, nějakého blázna nezajímám. A on říká, a to se pobavíš. A říká, Zilvar. Říkám, ježišmarja, to je debil. On prostě takovouhle jachtu pojmenuje Zilvar. A pak ještě, pak jsem to právě jako nějak zjišťovala si okolo toho a říkám, no tak ten má fakt dost, jako jo. Jenomže, ono to řekne něco nám, že jo. A někom, ale těm mladým, těm vůbec nic, jako nedojde, že Zilvar z Chudobince. Kdo to byl, že jo. Kdo dneska měl, bylo nás pět. Kdo to čet, kdo si to pouští a tak, jo. Málo kdo. My jo, my jsme z toho měli referát.
0: Jo, jo. Kam se hrabe Bittner, to se nedá srovnat.
1: Jo, jo, my jsme právě jako, to měl loni na tomhle, to myslím, že to měl jako čtenářský deník, nevím, co jsme z toho dělali, ale hele, ale jak se zázračně uzdravil, veď, jako.
0: No ne, to ten čerstvý vzduch, rozumíš?
1: No to je zázrak, chápeš to? On byl úplně v terminálním stádiu nějaké
0: nevylepačitelné nemoci. No protože ta zatuchlá celá mu nedělala dobře, ne?
1: No a vylez ven a může jezdit Tour de France a Jezerskou 50 a všechno. To je veď.
0: No jo.
1: Člověče, já nevím, jestli to neporadím tý mojí mámě, tak
0: slunce,
1: jako aby
0: slunce
1: jako,
0: normálně uzdravuje.
1: Aby se do toho pustila. Jako.
0: Počkej, slunce uzdravuje.
1: Jo, no to je pravda, kam nechodí slunce, tam chodí lékař, ano.
0: Ano, správně. Hmm. Tak, tak, Míšo. No, já jsem tady před časem...
1: Moc pěkný.
0: Tak to bylo z českých luhů a hájů.
1: Ale počkej, možná, že kdyby začali přezkoumávat ty posudky.
0: Ono k tomu asi dojde, víš.
1: Ono k tomu asi dojde, no tak on bude muset zase sednout na to kolečkový křeslo, že se to choroba vrátila, no.
0: No jo, tak... Jak bych to řekl? No prostě mu to dopřejme, že
1: No
0: jo?
1: řekni to naplno.
0: Ne, no tak třeba na tom kolečkovém křesle vítězí, že jo, na těch závodech.
1: Jo, takhle, že jezdí na tom kolečkovém křesle. No to mě nenapadlo,
0: no
1: vidíš to. Ty
0: to tě nenapadlo, viď?
1: No. To ne.
0: No, tak to je dlouhé, to si nemůžeme pustit.
1: A můžu něco já? Já jsem posluchačům slíbila minule, že zjistím, jak je to, jak to bylo s tím testováním těch žáků.
0: No
1: jak
0: jo,
1: jsme,
0: tak
1: jak,
0: pojď.
1: A já jsem to opravdu zjistila, jak to bylo.
0: No tak
1: já
0: jsem
1: s tím,
0: rozděl se o
1: a
0: tu ostudu.
1: Podrobila jsem výslechu několik zodpovědných osob. Dohledala jsem si k tomu věci. A bylo to tak, že takovýhle testování probíhalo už v minulosti. Běžně se žáci testují, asi je to kvůli přechodu na 5. třídě na přechod na 8. gymnázii a v 9. třídě přechod na normální gymnázia nebo na normální školy. Nicméně, ministerstvo školství, ale to nebylo, není to spojený s touhle vládou. Bylo to spojený už s vládou předtím. Do toho zahrnulo testování nejenom těchto znalostí, ale v kontextu toho, v jakých podmínkách ty děti žijí. A mělo se to navázat na to, že jestli jsou výsledky takový nebo makový, oproti tomu, že žijí v rodině celé, poloviční, žádné, nebo jo a tak. Ale bylo to tak nešťastně podaný. Nebylo to vůbec těm ředitelům vysvětlený, bylo jim to pouze jako poskytnutý. A naštěstí oni si to vlastně jako asi prošli předtím, než to těm žákům dali. A sami usoudili, myslím si, že většina těch ředitelů, že to je špatně udělaný. Že vlastně ty výsledky by tomu stejně asi neodpovídaly a že ty otázky jsou tam fakt necitelně položený. Jo. Takže takhle to bylo, že to mělo mít za cíl posoudit úroveň těch výsledků těch žáků vůči tomu prostředí, hlavně teda domácímu prostředí.
0: Přesně,
1: ale
0: jak jsem říkal,
1: bohužel,
0: no. Akorát to
1: no,
0: máš špatně
1: to
0: odkomunikovaný a bylo to
1: ano, ano, ano.
0: Bylo to odfláknutý prostě.
1: No, bylo to takový jako hele, tady je nějaký dotazníky a vyflákněte jim to, udělejte to při hodině a to a najednou prostě z toho zděšení na vsi, protože to bylo prostě špatně podaný, no. Špatně odkomunikovaný.
0: Ano, tak to jsme rádi, že se nám přinesla informace.
1: Ano, ano, to jsem slíbila.
0: Máš pochvalu za domácí úkol.
1: Děkuji, děkuji.
0: Který jsi vypracovala. Mm-hmm. Tak pojďme se podívat na takové shrnutí vlastně té bitcoinové kauzy, jo? Bylo to v kotli u Jilkový.
1: Aha.
0: Pojďme si to pustit.
2: Pojďme se kouknout na motivace těch lidí, jo? Ty hráči, kteří tam byli. Pan Jiříkovský se chtěl dostat k tomu hardwareu, protože věděl, že v tom má veliký majetek. Jeho právník díky osobním kontaktům měl možnost kontaktovat nejvyšší vedení ministerstva spravedlnosti a dohodnout tam tuhletu šarádu. Nejvyšší představitelé státu, které my si platíme, tak neinformovali ani soud, ani státní zástupce o tom, že na tom hardwareu jsou prostředky vysoké hodnoty a soud rozhodoval bez znalosti této věci. A potom dál, už to je jako ze špatné detektivky, protože když se kouknete, co se provádělo dál, tak potom stát měl dohodu, že bude u otvírání toho peněženky, u otvírání spouštění toho počítače. Tam nebyl. Ten počítač se spustil o den dřív a nikdo neví, co se tam s tím počítačem předtím dělo. A jediný svědek, který tam je relativně nezávislý, je znalec, který spolupracuje dlouhodobě s ODS, ale kterého platil pan Jiříkovský. Tak v pátek dopoledne přijel notář z Brna. Nebyl žádný důvod, aby se nevzal notář z Prahy. Přijel notář z Brna, potvrdil screenshot, který mu ukázal znalec.
3: Já vám to dám.
2: Potvrdil screenshot, který mu ukázal znalec. A ten znalec převedl slíbenou část, třetinu bitcoinů, na stát. Notář odešel v poledne a těsně poté začalo běhat z té dané peněženky malé množství bitcoinů na několik samostatných peněženek.
0: No, takže je to jasný, ne? Tak prostě zlodějina.
1: No, na úrovni státu. No, nádherný.
0: No tak ministr spravedlnosti, ne?
1: Museli si všichni, jako všichni otevřeli ty peněženky a ono to tam udělalo hubky, hubky, hubky.
0: No tak jako takhle, oni udělali šaškárnu a mysleli si, že se na to tak jako nějak nepřijde, že jo?
1: Oni si mysleli, že všichni budou uspokojeni tím, že stát dostal miliardu.
0: A všichni si sednou na zadek?
1: Jo, jo, jo.
0: A bude.
1: No. No, a ono to nějak neproskočilo.
0: A ono kulo. Jo, jo, to jsou věci. To jsou věci na tom světě, páne. Takhle se krade ve velkým, rozumíš? Žádný přízemnosti. Jo. Žádný přízemnosti. No.
1: Tak. No tak hezky propojený, veď, jako Zilvár a bitcoiny, a to, no, je to takový hezký.
0: Za vším špatným hledají ODS, co by si chtěla. No tak, pojďme se podívat na jednu
1: tam
0: takovou,
1: mají, že?
0: Pojďme se podívat na takovou jednu záležitost. Mně se líbí ty tiskovky ministrů, tiskovky vlády, to se mi moc líbí, protože...
1: Jo, jo, pondělní tiskovky vlády, ano.
0: Protože tam se člověk dozví konečně taky, co se v té zemi děje. Protože to nemůže mainstream pokroutit. Zajímavý je, že oni to nerozebírají, všimla jsi?
1: Ne, že oni to pustějí.
0: Oni to vysílají teda, jako dobrý. Ale že by k tomu byla debata, třeba jako potom Prima Sinu, ne, oni úplně tahají jiný témata, jo, z klobouku. No tak pojďme se pokochat, jak soudruh Lipánek, který mimochodem teďko, to ještě musím prostě přibrzdit, Lipánek a Zubatá Richtrová, to prostě, to vidíš, že oni jí dali židličku, aby seděla dál od stolu, že jo, protože tam bylo vyhlodáno. Takže byly tam vysekaný zubama díry. Takže ona málo hlodá, jo, že měla si hlodat a nehlodá prostě. No a ono jí to furt roste, že jo, no to je jedno. Takže drzá, opráskla, vulgární, prolhaná, ale fest prolhaná Richtrová, s Lipánkem. To byla dvojka, ne? A snažili se podsunout, že teda když ta komise teďko poslala ten dopis, jako, že bude šetřit, jestli teda ten Babiš udělal opatření proti střetu zájmu jako dostatečným způsobem, jo. Tak oni z toho udělali, že pokud to nedopadne, pokud komise sezná, že Babiš neudělal všechno, jak má, tak to čerpání těch dotací na ty jeho bývalé firmy pochopitelně bude zastaveno a peníze se budou muset vrátit. A peníze se budou muset vrátit z peněz daňových poplatníků. Tuhle konstrukci vymysleli a šli s tím do televize. Jo? Proto říkám, že jsou to prohaná verbež neskutečným způsobem. Protože když se nad tím logicky zamyslíš, jo, co má Babiš společného s těma firmama? Už nic. Kdo čerpá tu dotaci? Babiš nebo ta firma?
1: Ta firma?
0: Ta firma má IČO, takže je to nějaký subjekt. To znamená, jak může mít vliv na celou tu věc nějaký vracení dotací. Jak může někdo subjektu, který je bez Babiše, jak může tomu subjektu někdo říct, my ti my od tebe chceme ty dotace zpátky. No přeci, když pokud ty lidi na ministerstvu to dělají v souladu se zákonem, a Babiš tam nikde nefiguruje majetkově, ani skrytě, ani natvrdo, no tak není důvod, aby ta firma něco vracela. Druhá věc je, jestli ta komise, když jakoby posuzuje, zdali, a bude posuzovat, zdali vůbec došlo nebo nedošlo k naplnění, k nenaplnění toho, jestli je ve střetu zájmu nebo není ve střetu zájmu, tak přeci, když by řekli, že neudělal to dostatečně, tak ho vyzvu, aby to udělal dostatečně. Ale to přeci vůbec není zkoumání nároku těch dotací. To je zkoumání úkonu, který ten Babiš udělal, a to řekněme si hodně nad rámec, že jo? Jako.
1: No jasně.
0: A teď perlička, jo. A proč ta komise poslala ten dopis, že to budou šetřit? Protože opakovaně čeští piráti a další lůza z té bývalé pětikoalice psala opakovaně na tu komisi žádosti o to, aby to ta komise prověřila.
1: A to vidíš, tam museli napsat těch dopisů.
0: Hodně, opakovaně několik. Takže představ si, jo, tu sebranku. Když byl zvolený Fico na Slovensku, tak Čaputová udělali delegaci, trestnou výpravu do Bruselu a šli požádat Evropskou komisi, aby toho Fica nějak vyřešili, protože oni nemůžou vládnout, protože oni jim ve volbách sebrali mandáty, tyjo. Tak s tím něco udělejte. A co s tím udělali?
1: Nic.
0: Jo? Zastřelili Fica, ne?
1: Jo, to je pravda.
0: Ty myslíš, že ten atentát byl jen tam? A že ho dělal ne, tam to ten nebyl, blbeček?
1: To vůbec ne, ten ho vůbec nezastřelil.
0: Dneska už se ví, že v tom mají prsty Ukrajinci, že jo?
1: Ten byl jenom prostě jako pro veřejnost, že jo? Přemluvili ho, aby dali mu prostě za to určitě nějaký odměny a
0: tak
1: jako
0: oni ho hlavně zbudli, že jo? Naprogramovali a zneužili. A to je jedno. Víš co, takže, no a tady se lidi divějí, že Babiš otevřeně nemluví o některých věcech. Jako má se nechat zastřelit jako Fico? Naštěstí Fico
1: ne,
0: to přežil.
1: Ne, já tomu rozumím.
0: Ten atentát, jo? Ale vidíš, co oni se ho zač? Co to je za verbiš? Takže ty udělali trestnou výpravu, požádali o řešení. Řešení bylo, že Fico málem zabili. A tyhle ty zase vypisují dopisy a žádají Evropskou komisi, aby zasáhla, protože to... A teď já se ptám, jo. Nebylo by dobré při tom šetření toho Babiše, kdyby z té strakovky se taky podívali na Hrad?
1: No, jestli
0: náhodou tam není nějaký střet zájmu, ty jo?
1: To není možný, oni to neudělají, protože oni na Hradě tam, ježiš, tam je to nedotknutelný. Tam je to, tam se nesmí. No, 100%.
0: Zelená kolaborantská guma, která sedí ve vedení Globceku, který pracuje pro zbrojařský lobby a prodávají zbraně. Takže on se přímo účastní na prodeji zbraní.
1: Protože on je kolaborant na všechny strany, že?
0: Vlastně. A ještě je tak sprostej, že chce ošatný 100 tisíc pro svoji lady. Oni jsou z té vojny zvyklí, že jo? Chápeš?
1: No jasně, myslíš tak si, že takovýhle... nenosili normální oblečení.
0: No a myslíš si, že někdy se oblíkal za svý?
1: Ne.
0: Vždycky to měl všecko v eráru.
1: I trenky.
0: No ty hlavně.
1: No.
0: Přesně jak říkáš, od trenýrek přes ponožky.
1: Ano, ano.
0: Přes spodky. Přes nátělníky armáda ho oblíkala a obouvala ámblok jednoho i druhýho.
1: No, a oni se všichni diví, že ona chce ošrapný, no.
0: A víš, proč spolu neměli děti?
1: To nevím.
0: No, protože by je museli ošatit za svoje, chápeš?
1: Aha, tak to je nemůžu.
0: No, protože malí děti nevemou na vojnu, aby mu dali erár, že jo? To musíš jako sama kupovat všechno.
1: No tak to spíš, no, z nějakých taťkových spodek, ne?
0: Prosím tě, tá, jo. No, takže.
1: No, dobře.
0: Tak to byla ta debata tady o tom, jo. Jak oni vypisujou a to. No a teď se pojďme podívat, jak ten Lipánek, jak fungoval teda, když byl ministrem zahraničních věcí. Jo? Tak se na to pojďme podívat.
3: A ministra zahraničních věcí, pana Petra Macinku.
4: Děkuji, dobrý den. Já jsem dnes považoval za důležité informovat vládu o jednom problému, který se týká výstavy Expo 2025 v Osace, zejména jeho financování. My tady celou tuto v podstatě tragickou situaci teď rozkrýváme a vzhledem k tomu, že se stále častěji hovoří do veřejného prostoru, se vnáší téma takzvaných českých center, která jsou tady s tou výstavou propojena organizačně, tak a neustále slyšíme, pan premiér je interpelován a také panem Lipavským na základě toho, že jsou tady demonstrace, petice o tom, že se bude zavírat nějaké české centrum v Sofii nebo v Gruzii nebo v Madridu nebo já nevím kde, tak jsem považoval za důležité informovat vládu o tom nezdaru právě Expa 2025 v Osace. My jsme zjistili, že z původního rozpočtu asi 290 milionů, který byl předchozí vládou schválen tady na tuto výstavu pro ten pavilon, tak to nestačilo, protože byl vybrán generálním komisařem pan Soška, který zřejmě tu koncepci, kterou on plánoval, tak nebyl schopen dodržet. Takže už v minulém volebním období vláda schvalovala dodatečných 120 milionů rozpočtu a my teď nyní jsme v situaci, kdy ten pavilon je potřeba zlikvidovat, deinstalovat, už tam stojí poslední, je to absolutně nevypořádané a začínají na povrch a na světlo prosakovat různé kostlivci ze skříně pana Sošky a pana Lipavského. Pan Lipavský učinil sérii opravdu mimořádně stupidních rozhodnutí. Jedním z nich bylo například to, že k 1. lednu sloučil příspěvkovou organizaci Česká centra s kanceláří generálního komisaře. Tedy Česká centra nesou odpovědnost za tu vzniklou ztrátu. No a na to, abych odpověděl na otázku, která z těch českých center musí být uzavřena, protože se krátí rozpočty a musíme šetřit, tak tedy sděluji, že jsme se dostali do situace, že v důsledku tady těchto rozhodnutí pana Lipavského a šíleného výkonu generálního komisaře Sošky, který byl kryt ministerstvem zahraničních věcí panem Lipavským a celou předchozí vládou, tak se dostáváme do situace, že česká centra pravděpodobně jim hrozí, že skončí v takovém mínusu, že budou muset být zrušena úplně všechna. Protože podle zákona, pokud 2 roky po sobě příspěvková organizace vykáže ztrátu, tak musí být zrušena. My samozřejmě nechceme likvidovat celou síť těchto českých center, my chceme zachránit, budou to tedy znamenat jisté nemalé nároky na rozpočet, protože sledujeme v současné chvíli, nebo evidujeme minimálně 2 probíhající soudní spory mezi dodavateli a českými centry, dále asi 12 předžalobních výzev, 3 nároky uplatněné bez předžalobní výzvy a neustále se objevují další. Jedná se o desítky a desítky milionů korun, které Česká centra dluží a pan Soška s panem Lipavským to nějak neřešili. Takže tak já jsem dnes o tom informoval vládu trošku obsáhlejším způsobem. My to budeme ještě samozřejmě dále řešit. Je na to velký tlak i ze strany Japonska, ale tedy jenom říkám, že v důsledku těch rostoucích finančních problémů iniciovali jsme 2 audity, procesní a forenzní, probíhá tam rozsáhlá veřejnosprávní kontrola a tady ty audity konstatují samozřejmě závažné nedostatky ekonomického, procesního, finančního plánování i řízení Expo 2025 generálním komisařem. Takže jsme v uplynulých dnech podali už dvě trestní oznámení na zatím na neznámého pachatele. Já věřím tomu, že on si toho pachatele ten bude nalezen a myslím, že řada dalších trestních oznámení budou následovat. Takže pokud se mě dnes pan Lipavský ptá na to, jak to tedy bude s českými centry, tak možná by měl počítat s tím, že i on sám možná bude muset odpovídat a už to určitě nebudou interpelace ve sněmovně. To je ode mě všechno. Děkuji.
3: Děkuji, pane vicepremiére.
0: Aha. Pan Lipavský má problém. S panem
1: Budou
0: Soškou.
1: Se ho ptát?
0: No, budou muset se ho vysvětlovat. Chlapec.
1: No, Honzik náš. Honzíková cesta. Honzík. To bude zajímavý.
0: Honzík. A má problém. Čeče.
1: No, oni mají furt problém. Oni mají se vším problém. Myslím si, že ty si natropili takových problémů, že možná jako bude lepší, když zalezou někam do díry a nebudou ani mě vylejzat. A oni si z těch děr budou tahat jako králíky za uši.
0: Jo. Myslíš, že by je jako norovali, jo? Že by měli ten norovirus, člověče? Nemají oni norovirus?
1: Jo, hele, za mě jako opravdu 4 roky byly šílený, to byla vláda, hruzovláda, nevláda, antivláda, já nevím, co to všechno. A to teď zachraňovat, já jsem si 2x vyposlechla vaše páteční vysílání s Jiřím. Jednou live, když jsem přejížděla Plzeň-Praha. A potom jsem si to pustila ještě ze záznamu. A já teda musím říct, že souhlasím naprosto s tím, že ty chobotnice toho aparátu, to musí být něco šíleného. S tímhle spolupracovat, to bych fakt jako nechtěla. To zodpovědně prohlašuju, že ten Babiš musí mít opravdu hroší kůži. Jo. To jako všechna česta sláva.
0: Česta sláva, no. To vůbec není jednoduchá věc totiž, protože
1: jo,
0: těch kostlivců i na každém
1: výhrady.
0: Ministerstvu, jo, AFO, rozumíš?
1: Určitě.
0: Teďko jo. Teda jo. Se rozjede vyšetřování dozimetrů. To jako je taky výživný, že jo? No. A proto oni prostě brzdí za každou cenu. Brzdí prostě ta jednání, protože oni prostě potřebujou blokovat tu vládu, aby nedotahovala ty věci a aby oni jako mohli unikat beztrestně tady tomu, ale to prostě je stejně dožené. To, jako jestli si myslí, že ne, no tak to se docela pletou. Protože já si myslím, že oni po nich systematicky půjdou. Jo. Což je pochopitelně správné. Tak.
1: Tak vždycky to zlo má být potrestáno, ne?
0: Pamatuješ, když Saša Vondra tam prošustrovali 120 milionů a nic, klídek. On byl 3x zavolaný k výslechu, k podání vysvětlení, vždycky ho bolili zádíčka, chudáčka. No. On nemohl
1: taky
0: čvič.
1: Taková figurka.
0: No jo. To je. A oni, rozumíš, a oni jdou do televize. Lipavský a ta Zubejda. A dělají tady vlny, že bude nějaká kauza, která bude stát daňový poplatníky nějaké peníze. Za nima jsou dluhy, průšvihy, kolik je? Průšvihy, rozkrádačky. Jo, jak loupeživí rytíři tady řádili. A oni budou na druhý nasazovat, jo. Takováhle verbež, jo. A Asi si budeme se dát písničku, aby jsme se uklidnili.
1: Jo, uklidně no dáme písničku, aby jsme se uklidnili.
0: No jo, musíme, protože...
1: Já půjdu zkontrolovat, jestli... Ne, já půjdu zkontrolovat, jestli tady neskáčou po bytě, nebo znáš to, víš. Jako to musíš mít furt jako... To musí být furt jako dohled, jako to je. Jasně.
0: Ty trpíš dáme jako písničku soustavně tím, že musíš na ně dohlížet, jo?
1: Ne, to ne, to určitě ne. To určitě ne, ale je tady takový, bylo tady takový bezvládí, protože jednak jsem trošku jako měla starosti okolo té svojí seniorky a jednak jsem byla trošku nepoužitelná s tím zubem, takže tady bylo takový trošku bezvládí.
0: Dobře. Tak dáme písničku a za chvilku jsme tady zase zpátky. Fajn?
1: Jasně.

моя вина. Я вечер, ты сплошное утро.

0: смогу. Я не сумею.
1: To byl Leonid Agutin.
2: Mm-hmm.
1: Tak, no.
2: Moc hezký to bylo.
1: Že jo, no. Mm-hmm. No a dáme si macinku po další, ne? Když už jsme v tom.
2: Jo, jdeme do toho.
3: Takže ta Evropská unie zasahuje stále víc a víc do našich životů a my si myslíme, že to není dobře.
4: Můžu taky jenom drobnou poznámku tady k tomu. Já taky v duchu toho, že se teď tady hodně diskutuje, že prezident zastupuje navenek zemi a já tedy, když jsem slyšel dneska, nebo četl jsem jeho výrok, že ti, kteří odmítají euro, takže si je zapsal na seznam vlasti zrádných hříchů. Tak to by mě teda zajímalo, kterou zemi považuje za svoji vlast a jaké velikány by rád viděl na těch eurobankovkách ve své kapse. Tak já jenom připomínám, že dnes jsou tam Karel IV., Jan Amos Komenský, Božena Němcová, František Palacký, Emma Destinová a Tomáš Garrigue Masaryk. Tak my určitě bychom to rádi ponechali a opravdu rušit tady tyto osobnosti našich dějin fakt nepovažujeme za vlastizrádný hřích. To fakt jsem nepochopil, takže a nebudu už doplňovat, co říkal pan premiér, jako v eurozóně ručit za problémy ostatních zemí, to je čistě politický projekt, nikoliv ekonomický, takže v tomto tady to dlouhodobé lobby pana prezidenta za euro vláda nezdílí.
1: No jo, my tady máme takovýho prezidenta, který nás prodává na každý brohu, člověče.
2: No, třeba tak mu něco slíbili za to, když nás bude takhle prodávat. Co ty víš?
1: Tak zadarmo to nikdy nedělal.
2: No právě, jako přeci by to nedělal jako jen tak zadarmo.
1: No jo, to zadarmo ne.
2: No, je to zajímavý. Proč to dělá chlapec?
1: Proč?
2: No něco za to má slíbeno, že jo?
1: No,
2: nebo protože, už dostal.
1: No protože on je ten lepšolit, ne? Bože můj. On to přeci všecko ví líp než my. A on,
2: ten je tak lepšolidní, ten je tak lepšolidní, až to není hezký.
1: Až je nám z toho všem blivno.
2: Jo, až jsme z toho všichni těžký.
1: No. No jo, to je ono.
2: Já ho nemůžu ani vidět. Já když ho vidím někde v nějakém pořadu nebo v nějakém videu, tak to snad radši vždycky jako přeskočím, protože je mi z toho úplně šoufl.
1: Tak si pojďme pustit, jak toho hradního kolaboranta vidí třeba Filip Turek.
5: Já jsem někde opravdu slyšel jako docela zajímavý pak, že jako Masaryk by mu nepodal ruku.
6: Kdy říká, že jediným jako jedinou šancí pro naši republiku je teda jako
5: nebýt
6: federace.
5: No.
6: Je nebýt republikou.
5: Představitel politický, který má zadání udělat z naší republiky součást federace, nějakým postupným jako sekvenčním způsobem přijmout euro, zvýšit daně z nemovitosti, aplikovat Green Deal a následně se rozplynout v rámci federace, zničit českou státnost a svrchovanost. Je zmíněna v článku 1 ústavy. Tohle to se mě dotýká jako vlastence. Jo, Masaryk by mu opravdu ruku nepodal. Já říkám, že uráží českou státnost.
6: Prostě. Jestli si to uvědomuje Petr Pavel nebo jeho kancelář, to je jako jedna věc, to jestli si to uvědomují voliči, co volí a proti čemu to volí a co budou volit v těch prezidentských volbách a co to vlastně znamená dlouhodobě do budoucna, tak to je druhá věc. Já věřím, že voliči, kteří na nás koukají, si to uvědomují. Nejsem si jistá, jestli masy lidí úplně.
1: My si to uvědomujeme, viď, Míšo?
2: Já si to určitě uvědomuju.
1: A jsi uvědomila?
2: Já?
1: No jasně.
2: Celý život.
1: Jste uvědomilý kefalín.
2: Uh-huh. Já jsem určitě uvědomila. Ne, je to strašný. To je opravdu jako... No nic, no. Dobrá.
1: Tak si ještě dopřejeme debatu na Prima CNN News mezi Jindřichem Reichlem a tady jedním bláznem, bývalým ministrem, Bartuníček, nebo jak takhle se jmenuje, a on ho tam osloví, takže Bartuněk, teď ti napovím. No tak zase to bude zajímavý, ne? Zase si něco řekneme.
2: Jen jsem s tím.
1: Zase
2: vidím,
1: si něco rozvíme to... od těch kluků.
2: Ať se něco dozvíme. Přesně.
1: Jo, tak počkej. To musím nastavit, to rozumíš.
2: Ať
1: to
2: jsme v obraze, tak... prosím tě.
1: Ne,
2: jo,
1: tak
2: jako, jsme jako...
1: Si chceš být ve obraze, jdi v Praze do ulic. Tak se rozvíš. To jestli budeš rozumět někomu, tak se něco rozvíš.
2: No, mám obavy, že toho moc rozumět nebudu. Dneska jsem zase jela městskou hromadnou dopravou a musím říct, že jo.
1: To tam něco říkali?
2: No, tak jako pochopila jsem, že ta řeč je slovanská rádoby, ale trošku vohnutá, já tu ukrajinštinu úplně nepovažuju teda za...
1: No, takový blivaj jsou.
2: Je to takový zdeformovaný jazyk, bych jako se dalo říct. A jako opravdu musím říct, že jich je teda požehnaně jako všude.
1: No tak bude hůř, za chvilku se k tomu dostaneme. Tak pojďme tady na to.
7: Útočí na Irán, tak útočí v maximální míře na vojenské objekty.
8: Pane Reichle, vy se usmíváte.
9: Ne, tak já musím říct, že kdyby pan kolega Bartošek byl na zimní olympiádě, tak tam asi vyhraje ty akrobatické skoky, protože tohle bylo trojné salto z pěti vruty. Podívejte se, to, že Ukrajina samozřejmě útočila na ruskojazyčné obyvatelstvo 8 let, že útočila kazetovou municí a tak dále, to psal český mainstream, vždycky to hledejte, každý z nás si to může dohledat, pane Bartošku.
8: Je tam podle zprávy tady OSN, co citujete, která je zpochybňována řadou odborníků.
9: Ne, to máme, podívejte se na weby aktuálně.cz, kdy prostě bylo jednoznačně, že Ukrajina útočí na kazetovou municí. Já jsem se dnes díval na záznam CNN, americké CNN z roku 2014 a potom i 2015, kde se prostě útočilo na civilní obyvatelstvo. Dneska vidíme, že v té dívčí škole v Minábu zemřou desítky lidí a najednou se to všechno prostě tady relativizuje. Nezlobte se na mě, ale takhle prostě já ten svět nevidím a skutečnost je taková, že za současné situace, jak si buď to musíme respektovat to mezinárodní právo a nemůžeme říkat, že tedy když jsme 4 roky poslouchali, že silnější tedy nemůže útočit na toho slabšího, že mu nemůže diktovat, jestli tedy se vstoupí do NATO nebo nevstoupí do NATO. No přece teď si osvojujeme právo diktovat, jestli někdo může mít jadernou zbraň nebo nemůže mít jadernou zbraň. Já vůbec nespochybňuju, že to je samozřejmě nebezpečí, ale ten preemptivní útok, to je prostě lautr jedno a to samé. Já mám tu výhodu, že jsem konzistentní, že to říkám.
8: Jakože Izrael byl ve stejném stavu jako Rusko. Tak to máme chápat.
9: Ano, ano, v podstatě ty ve světové velmoci, jak Spojené státy a Izrael vyhodnotili Irán jako nebezpečí pro svoji vlastní budoucnost. Rusko vyhodnotilo Ukrajinu.
8: Ale Ukrajina nehrozila Rusku, že ho zničí.
9: Ne, nechtělo získat. Ukrajina za prvé samozřejmě útočila na ruskojazyčné obyvatelstvo a ad 2 civilní válka z tisíce obětí, no tak si to můžete dohledat.
8: I pane všechno,
9: pardon, jenom poslední věc k tomu. Ale hlavně prostě, kdo jsme my, abychom byli ten soudce? To, že prostě Rusko považuje vstup Ukrajiny do NATO za bezpečnostní hrozbu pro sebe, no tak Izrael a Amerika považuje to, že prostě Irán vyvíjí jadernou zbraň za bezpečnostní hrozbu.
8: Pane Bartošku, jenom reakce, než úplně stejné.
1: Kde se to liší? Co? Jeden může, když a druhý dělají, nesmí, rozumíš?
2: No jasně, když dva dělají to tež, není to to
1: tež. Není to tež.
2: Ne.
1: Když nejsi na té správné straně, tak to.
2: Tak máš smůlu.
1: My se teď podíváme do toho roku 2014, jo. A my se podíváme dokonce, co se dávalo v televizi, jo?
2: Ano.
1: Když teda jsou Bartošek a ostatní, jsou hluší, jo? Redaktoři a moderátoři v televizi jsou hluší.
2: Najít.
1: Co?
2: Oni to jenom neumí najít.
1: Ne, oni nemají paměť, to je těžší s nima, rozumíš? Oni nemají paměť. Mm-hmm. No, tak pojďme se podívat do roku 2014. Co se tam vlastně pouštilo? Nebo o čem byly ty televizní záběry a komentář? Tady byl investigativec s skrytou kamerou, přímo na Ukrajině a přivezl svědectví.
9: Jestli tedy se vstoupí do NATO nebo nevstoupí do NATO. Aha, no přece teď si oslujeme právo diktovat, jestli někdo může mít jadernou zbraň nebo nemůže mít jadernou zbraň. Já vůbec...
1: Počkej, hochu, já tě musím zlikvidovat.
2: Ne.
1: Ne.
2: Ne.
1: Teď jsem si tady asi schodil, čověče. O bože. O bože.
2: No jo, no jo. To se někde stane.
1: To je co? To jsou věci.
2: Ale někdy si ta technika dělá, co chce sama.
1: No, umělá inteligence se zjistilo, že třeba útoky, jo, mají některé země řízený umělou inteligencí, na co se bude útočit. A umělá inteligence vybírá zásadně z hluky dětí. No, mám tady k tomu článek.
2: To je moc hezký. To je fakt už jako...
1: Proto umírají zejména studenti, ne?
2: Mm-hmm.
1: A oni to pak maskujou tím, že řeknou, že tam byly staré mapy. V době umělé inteligence si z nás dělají srandu. Ty jsi blbý nebo co?
2: No, ještě navedený.
1: Jo.

0: zpátky. Ale my jsme chtěli získat trošku jiné materiály. Nám šlo o tu pravdu.
1: No.
2: Nevím, jak s pravdou ty jiné materiály je minimálně tohle. Co to je? To vypadá jako záběr skrytou kamerou.
0: Ano, to je přesně záběr skrytou kamerou, kde tu kameru mám v ruce, mám vypnuté nahrávací lampy červené, aby nikdo neviděl, že natáčím. A natáčeli jsme před nemocnicí, před márnicí vykládku těl, kterou každé ráno přivezou nákladní auta mrtvé civilisty, vojáky, poté vykládají takto z těch aut identifikaci a nakládají nová těla. Samozřejmě ty vojáci pohřbívají svoje kamarády, svoje raněné mají nabité kalašníkovy a jsou pod emocema. Tedy tam opravdu jenom tu skrytou kamerou není dobré je přímo dráždit. Tady vidíme vlastně svršky a zbytky po těch mrtvých vojácích. Takhle vypadá pohled do auta, které vlastně je téměř vyložené, ale přesto můžete vidět, že tam nějaká těla ještě jsou.
2: To jsou samozřejmě jako extrémně drsné záběry. Ano. Co to znamená, že ta těla, ať už to jsou civilisti nebo vojáci separatistů, takže dlouhou dobu leží někde v terénu, než se je podaří svést prostě a civilizovaně pohřbít a tak dále?
0: Máte, pane redaktore, naprostou pravdu. Jste mohli vidět, že ty těla už jsou ve větším stupni rozkladu, protože tam leží několik týmů, než se pro ně vůbec někdo může dostat, protože tam střílí. Takže až střelba utichne, tak teprve lze naložit ta těla a pohřbít.
2: To je vesnice, která se jmenuje Nikyštino.
0: Nikyštino.
2: Co to je za vesnici?
0: Nikyštino byla vesnice, která byla, tam probíhaly před několika dny velmi prudké boje. A celá ta vesnice byla de facto zničená. To sami uvidíte, že toto je tak dírá kráter po vybuchlém gradu. Tady vidíte oblečení po mrtvém vojáku. V té vesnici, jak se říká, nezůstal kámen na kameni. Tam těžko
2: to ještě uvidíme, tohle, to je běžná, běžný obrázek?
0: Ano, to není, že bychom našli prostě rozstřílené dveře, tak jsme natočili. To jsou běžné dveře, jedny z tisíce. Tak tam, kam se člověk podívá, tam najde stopy po boji. Jo? To není, že bychom našli náhodou prostě nějaký rozstřílený objekt. Tak to tam vypadá naprosto všude.
2: Ta vesnice Nikyštino, jak daleko je, řekněme, od té dotykové plochy mezi ukrajinskými jednotkami a separatisty?
0: To je poměrně daleko, je to asi 50-60 km přímo od Doněcku, ale ta fronta, nebo ta linie bojová, ta se neustále mění, ta se posouvá. Takže tam, kde dneska je linie a kde tam jsou boje, tak zítra to může být všechno jinak, od 30-40 km jinak. No, tady jsem vylezl z auta, abych natočil vlastně takový jako komplexní obrázek té zkázy té vesnice a to už jsou ty obrázky. Samozřejmě i tam platí, že se nemůže moc volně člověk pohybovat, protože nevybuchlá munice, nášlapné miny, neustále tam občas je slyšet nějaká exploze, takové...
2: Je vůbec někdo v téhle oblasti, protože to jsme stále na straně, řekněme, těch separatistických oblastí, je někdo, kdo se o lidi, kteří jsou a žijí, nebo se snaží se žít v těch troskách, kdo se o ně stará?
0: Ne. Tam v podstatě se o ně nikdo nestará, ti lidé jsou tam velmi prorusky orientovaní, oni stále čekají na to, my jsme s nimi samozřejmě o tom hovořili, čekají na to, až jim to Rusko pomůže, paní říkala, kdy už přijde.

0: jenom ten, který to točí?
1: To je velmi dobrá otázka. Máte úplnou pravdu, je velmi těžké zachovat si ten, jak já říkám, zdravý rozum a uvědomit si, na čí straně barikády vlastně bych měl stát, protože tam jste konfrontován přímo s tím dění a ty lidi musíte chápat. Ono se na ně vůbec nemůžeme zlobit, oni jsou pod obrovským vlivem propagandy a to na jedné i druhé straně na tom území, které je pod kontrolou separatistů. No se musí říkat opolčenci, tam slovo separatista je naprosto zapovězené.
0: Opolčenci?
1: Opolčenci jako obránci, bojovníci. Opolčenci a slovo separatista, bandita, terorista je pro ně jedno a to samé a je to pro ně veliká urážka. Když oni sami o sobě říkají, my jsme teroristi, separatisti a ty, když se se mnou bavíš, jako já, tak jsi taky terorista, separatista.
0: No, ale takhle byly brzy, jakože legrace.
1: Ano, pokud to řeknou oni, tak ano, ale nemůžeme říct, vy jste separatisti, to by nedopadlo dobře.
0: To je bývalá škola, jste říkal, nebo škola?
1: Ano, to byla škola, gymnázium, přesně řečeno. Tady vidíte právě, nám ukázali nějakou nevybuchlou munici. Tady já jdu natočit tuto nevybuchlou munici. Tuším, že to je můj grát, nejsem si úplně jistý. Mm-hmm. Ale ani tato situace zdánlivě bezpečná není úplně bezpečná. Stačí, aby zapoukla vítr, něco se...
0: Já se moc mluvám, mě na téhle situaci nepřijde bezpečného vůbec nic.
1: Pro nás relativně je to bezpečná situace, protože tam zrovna nestřílí. A tam, kde se zrovna nestřílí, kde zrovna to není pod útokem, tak to je pro nás relativně bezpečné. Jo.
0: Takže to je vevnitř v té škole?
1: To je vevnitř v škole, to je jídelna. A tady, jak jsem hovořil o té našlapné meně, tak tady jsme jednu našli. Já se tady snažím divákům vysvětlit, jak vlastně funguje mechanismus té našlapné meny. To je vlastně spouštěcí zařízení, to, co mám v ruce, na které lidská noha šlápne a tím vlastně aktivuje druhou část toho zařízení. To je toto, to je vlastní plně funkční našlapná mina. V této části je takový klíček, kterým se to zamkne, odemkne, odjistí.
0: Můžete si vůbec představit, že by v nějakém dohledném čase, vy jste viděl, kolik se tam válí, kde nevybuchle jakékoliv jiné munice, u které není zjevné, jestli je funkční nebo není. Dá si vůbec představit, že by v dohledném čase to byl prostor, ve kterém by se dalo normálně chodit mimo pevné cesty a tak dále?
1: Ne. V dohledném čase určitě ne, protože i když je tam snaha armády, jak separatistů, tak na ukrajinské straně vlastně tu munici deaktivovat, sbírat, prostě dělat ty řízené exploze, ale je to, mluvíme o mnoho letech usilovné práce a stejně si myslím, že během 10-15 let to území nemůže nikdo vyčistit. Úplně.
0: No.
1: Baba Lída. To je paní, která si říkala Baba Lída, paní Ludmila, která nás pozvala dál, protože ona přežila tuto zkázu. Nebyla zrovna, jak sama říkala, v ložnici, když tam dopadla munice a ukazovala nám svůj dům, kde spala. Paradoxně nejvíc litovala svých kytiček, svůj záhonek právě nám ukazuje, kde měla kytičky a že u ně přišla.
0: No, to je vůbec zajímavá složka celé věci, protože předpokládám, že na straně separatistů se nepohybují západní novináři tak často, jako možná na té ukrajinské straně, celkem asi z logiky věci.
1: Ano.
0: Ale jak se místní lidé, kteří žijí v troskách takové vesnice, jako jste natáčel, jak se chovají vůbec k tomu, když tam přijedou novináři nebo zástupci humanitárních organizací?
1: Tak tady to opravdu stojí za zmínku, protože ty lidé, jak vidíme, nemají nic, jsou zoufalí, nemají co jíst, nemají co pít. A největší problém je tam tu humanitární pomoc vůbec dostat, protože, jak jsem říkal, ty cesty jsou zaminované, zablokované, tam spousta munice a ty vozy jsou většinou i pod palbou, ještě navíc. Takže tam, když se dostane auto, a většinou jsou to novináři nebo pozorovací mise, tak ty lidé očekávají, že jim přivezou chleba, balenou vodu, ale místo toho prostě vystoupí novináři, vytáhnou mikrofon a co se tady stalo. Jo, a ty lidi už nemají ochotu, je to pochopitelné, že nemají ochotu odpovídat neustále dokola na to, co se tam stalo, když potřebují, aby někdo přivez vodu. My jsme samozřejmě vodu také nepřivezli, jsme to neviděli, ale nabídli jsme jim peníze. Ale oni, ti lidé jsou tak hrdí, že oni nechtějí hotové peníze. Mm-hmm. Takže my jsme to udělali tak, že jsme řekli paní Lídě, tady máte 200 griven, kupte slepice a my se k vám budeme jezdit pro vajíčka. Tak potom si teda vzala ty peníze.
0: Tenhle soubor je nazván zajetí. Co to znamená? Vy jste byli v zajetí?
1: Ano, my jsme byli zajati právě, jak můžete vidět, separatistickými vojáky.
0: No, takhle, jak můžu vidět? Já vidím, že to točíte skrytou kamerou, oni vám přátelsky potřásejí rukama, takže to nevypadá úplně jako zajetí.
1: Oni nám nejdříve neoznámili, že jsme zajatí. Oni se přišli představit, co tam děláme, tady vidíte, že mají už

0: ruce pasy a že pojedeme vysvětlit na jejich štáb, co tam vlastně děláme, protože oni nás chytli v zóně bojových dějství, kdy my jsme vlezli do baráku, my jsme potřebovali natočit letiště a vůbec ano. tu bojovou oblast výšky, my jsme vlezli do vysoké budovy a oni tam měli pozorovatelnu. Ale tam bez takzvané vojenské akreditace, jako novinář už nemáte co dělat. A oni si mysleli, že jsme špioni, protože kolega Carlos byl tam na mexický, teda on byl pro mexickou televizi s mexickou akreditací, ale na český pas. A já jsem patřil k němu do týmu, ale byl jsem tam na český pas.
1: Chápu, že to může být matoucí, ale... No,
0: pro ně to bylo silně matoucí a byli jsme logicky do...
2: Kdy už přijdou ty Rusové? Pozor, psal se rok 2014.
3: Ano, ano, ano. To já vím,
2: na
3: že
2: tohle,
3: to je v této době.
2: Na tohle... Co ještě trvalo 8 let, se jako zapomnělo. Zapomnělo se na to, že před speciální vojenskou operací ty lidi, kteří se tam v roce 2014, a možná, že no, bylo to v tom roce 2014, protože to běželo v roce 2014 televizi. Ty lidi se na to ptali v roce 2014 a dočkali se zahájení, ne jako osvobození, ale dočkali se zahájení té operace. Až za 8 let. Umí si to někdo vůbec představit?
3: Ne, nedokáže.
2: Tady lidi skučej, když 2-3 měsíce mají nějaký problém a tyhle ty lidi tam žijou v troskách, naprosto v zaminovaných prostorách. Několik let jejich děti prožili ve sklepích, aby vůbec přežili, protože buď by je zastřelili, nebo by je ukradli a nechali je rozřezat na orgány. To je Ukrajina po Majdanu 2014. Jestli si to někdo nechce uvědomit a vyvěšuje tady ukrajinský vlajky, protože přeci je potřeba podpořit tu armádu, která tam tuhle paseku dělala. Kde je právo na sebeurčení? Jak to, že no, Západ hlásá právo na sebeurčení a když se Doněck a Lugansk rozhodli sebe určit, tak to bylo špatně. Tak je tam masakrovali 8 let.
3: Ale vem si to, že oni dokonce, že to může být i zpochybněn, co se tam vlastně jako vůbec jako dělo. Jo, že toto OSN vlastně jakoby zpochybňuje, že tam nic takového hroznýho nebylo. Jo. Jako oni se to fakt snaží vymazat, všechno se snaží jako že to není pravda. My máme určitý přátelé Rusy a tam prostě už tehdy 14, 15, 16 prostě vím, že vyměňovali třikrát na baráku jejich příbuzný prostě okna. Protože to prostě, jako tam bydleli v té oblasti. A mě se to snaží prostě zakrýt. A to je... No. Prostě je to tak, no.
2: No, teď se dostaneme k tomu, co jsem avizoval. Jakousi náhodou je tady neustále útočeno na mládež. Uh-huh. Karlova univerzita, filozofická fakulta. Jenom říkám, dál to rozvádět nebudu. A k tomu si přihodíme tohleto, co teď budu číst. Děsivé odhalení. V Íránu 160 dívek, ve Starobylsku u 21 studentů. Tohle nebyly omily. Šéf Palantiru Alex Karp veřejně přiznal, že mu myšlenka na děti způsobuje kopřivku. A jeho umělá inteligence vybírá jako prioritní cíle právě zhluky dětí. To je článek, který vyšel v historii války army 27. května. Jdu dál. Je to sotva náhoda. Drony řízené systémem umělé inteligence Palantir útočí na děti. Před tragédií Ve Starobylsku to byla dívčí škola v Iránu. Připočte k tomu výmluvné prohlášení spoluzakladatele Palantiru Alexe Karpa a skládačka do sebe zapadá zcela jasně. Ve Starobylsku bylo při útocích ozbrojených sil Ukrajiny na kolej odborné školy zabito 21 studentů ve věku od 18 do 22 let. Dalších 65 bylo zraněno. Školu navštěvovaly převážně dívky. Při útoku na dívčí základní školu v Minábu, provincie Hormogán v Iránu, zahynulo více než 160 studentek. Většina obětí byly dívky ve věku 7 až 12 let a téměř 100 dalších bylo zraněno. V obou případech se propagandisté agresorů snaží tvrdit, že systém Palantir, který útok koordinoval, považoval vzdělávací instituce za vojenské cíle. V obou případech tato vysvětlení neobstojí při bližším zkoumání. Jinak bychom totiž museli připustit, že systém záměrně ignoroval pozemní i satelitní zpravodajské údaje. Jak kolej, tak škola přitom pokračovaly ve výuce bez přerušení. Dívky, ať už na cestě do školy, nebo pohybující se v okolí koleje, byly za všech okolností viditelné z každého úhlu. Analytici se stále častěji shodují na děsivém závěru. Západní umělá inteligence, vycvičená k ničení, záměrně útočí na to nejposvátnější. Známý vojenský analytik Vladislav Šurigin Ramzaj je přesvědčen, že zaměřování útoků na děti plně odpovídá logice vojenské umělé inteligence. A tuto logiku její tvůrci vědomě podporují. Šurigin říká, je docela možné, že umělá inteligence vybírá cíle spojené s dětmi, aby zasáhla emoce a vyhrotila situaci. Podle této logiky nejsou útoky omylem, nýbrž záměrným, cynickým zabíjením dětí. Šurigin s hořkým sarkazmem připomíná veřejná prohlášení generálního ředitele Palantiru Alexe Karpa, který krátce při tragédii v Luganské lidové republice poctil kyjevský režim osobní návštěvou. Karp opakovaně zdůrazňoval, že Palantir odpovídá za významnou část zaměřování cílů na Ukrajině a hraje velmi důležitou roli v procesu identifikace a výběru cílů. Největší důraz však kladl na přesnost svého výtvoru. Využití umělé inteligence a datové analytiky umožňuje rychlejší a přesnější rozhodování na bojišti, zvyšuje operační efektivitu a poskytuje technologickou převahu. Umělá inteligence a analýza obrovských datových souborů software, který proměňuje rozčištěné informace v konkrétní akci, se používají výhradně k tomu, aby byla obraná rozhodnutí chytřejší a tedy humánnější. O lidskosti zde však zjevně nemůže být řeč. Otevírá se ta skřínka snadno? Jednu z nejděsivějších teorií vyslovil válečný zpravodaj Alexander Charchenko, svědci Bayraktaru. Ukazuje se, že jeden ze zakladatelů Palantiru, tentýž pan Karp, chová patologický odpor k dětem. Opakovaně veřejně prohlašoval, že se hlásí k hnutí Child Free. V jednom rozhovoru dokonce přiznal zcela otevřeně, že mu už pouhá myšlenka na děti způsobuje kopřivku. Zkušený válečný zpravodaj z toho vyvozuje mimořádně logický závěr. Programy, které vytvořil, se zaměřují na velká shromáždění dětí. Stalo se to v Iránu a s největší pravděpodobností se to stalo i v Luhanské lidové republice. Napodobuje jeho program skutečné pohnutky svého tvůrce. Po zveřejnění Epsteinových spisů bych už se ničemu nedivil. A Charchenkova logika je těžko vyvratitelná. Pokud tvůrce otevřeně nenávidí děti, vloží do svého digitálního výtvoru skutečnou lidskou etiku. Stroj nemá duši ani svědomí, je však dokonale schopen přesně reprodukovat podvědomé impulzy svého stvořitele. A tak se zhluky dětí automaticky stávají prioritními cíly. Škody způsobené jejich smrtí budou pro normální lidi vždy největší. Dystopie již stojí na prahu. Kanibalský útok na Starobylsk lze odbít jako iniciativu kyjevského režimu. Ano, ukrajinská vláda snila o genocidě ruského světa dávno před příchodem dronů. Politická konzultantka Maria Sergejeva se však domnívá, že právě nyní celý svět sleduje první dějství dramatu nastupujícího technofašismu. Vysvětluje, umělá inteligence není tak docela inteligence. Nepřemýšlí jako člověk. Velký jazykový model je databáze textů a dalších dat s jakousi zabudovanou etikou, o jejíž podobě však nic nevíme. Například způsobení maximální morální škody nebo podkopání bojového ducha nepřítele. Na základě série textů stroj dospěje k závěru, že smrt dětí vyvolá frustraci a demoralizaci. A nikoli třeba touhu okamžitě namířit jaderné zbraně na Bankovou ulici. Nebo naopak, že jedině smrt dětí přiměje Rusy eskalovat jako první. Sergejeva připomíná, že každý systém umělé inteligence podléhá zaujatosti, takzvané strojové optice. I kdybychom jej nakrmili celým korpusem světové literatury, který zjevně obsahuje křesťanské a humanistické hodnoty a veškerými díly vojenských praktiků a teoretiků, kteří rovněž jasně vymezují hranice přijatelného v ozbrojených konfliktech, zaujatostem se nelze vyhnout. Stroj totiž uvažuje výhradně v kategoriích efektivity. Teoreticky by její tvůrci měli neustále usměrňovat správnou cestou a potlačovat kanibalskou logiku ve prospěch logiky lidské. Tvůrcům Palantiru však zjevně chybí jak etika, tak morální kompas. Ve své knize The Technological Republic Hard Power, Soft Persuasion and Future of the West Alex Karp a vedoucí firemní komunikace Nikola Zeminský otevřeně prosazují princip kulturní nerovnosti a uznání některých kultur jako škodlivých a regresivních, jako prioritu. Od takového postoje ke zdůvodnění genocidy je doslova čtvrt kroku. Sergejeva říká, pokud jde o novou strategii využívající umělou inteligenci, pak zdravíme lidstvo. Možná místo dokonalého stratéga vytvořili globálního maniaka. A my se nezadržitelně přibližujeme k dystopii. Po útoku na školu zahájili Peršané nemilosrdné údery na americké cíle. Vojenští experti si nyní kladou otázku. Povede tragédie ve Starobylsku k tomu, že Rusko konečně zapojí Irán a zahájí skutečnou válku? Shield Free v Rusku je zakázáno šíření informací propagujících potřebu zdržet se rodičovství, vytvářejících pozitivní postoj k bezdětnosti nebo budujících negativní obraz mateřství, těhotenství a otcovství. To je naprosto šílený, ale...
3: No, to je úplně hrozný, jako.
2: Ale...
3: Tohle, jestli je fakt pravda, tak je to něco obludného.
2: A divila by ses?
3: Ne, já už se nedivím. Netvořit. Já už se nedivím vůbec ničemu. Ne. Ale spíš mi to jako ten mozek nechce jako přijmout. Jo? Rozumíš? Dokážu si představit, co tu AI můžou naučit, z čeho může čerpat, jestli tím pověřujou, OK, ale je to obludný.
2: No hele, když psychopat naprogramuje umělou inteligenci, tak asi nenaprogramuje v rámci etiky a humanity.
3: Určitě ne, určitě.
2: No a máme tady
3: ale
2: trošku nějakou...
3: ty důsledky...
2: No důsledky budou, já ti je teďko přečtu.
3: No tak chceš?
2: Je to o tom, tak. O čem jsem tady mluvil. Medveděv pohrozil útokem na jaderné elektrárny na Ukrajině a v zemích NATO. 30. května Dmitrij Medveděv, místopředseda Ruské rady bezpečnosti, prohlásil, že v případě katastrofického zničení strojovny nebo budovy reaktorů v jaderné elektrárně by Rusko mohlo zahájit symetrický úder proti ukrajinským jaderným elektrárnám, stejně jako proti jaderným elektrárnám v zemích NATO. Takže oni teď útočí na tu jaderku, teď mi vypadlo ten název. No. Toto prohlášení bylo vyvoláno.
3: Na Ukrajině.
2: No. Záporoží.
3: No, Záporoží, ano, ano, to je ta největší, že jo?
2: Ano. Toto prohlášení bylo vyvoláno obviněními, která 30. května vznesl generální ředitel Rosatomu Alexej Lichačev proti Ukrajině. Podle něj ukrajinský dron, ovládaný optickým kabelem, zasáhl střechu strojovny 6. bloku jaderné elektrárny v Záporoží a vytvořil v ní díru. Zařízení elektrárny, která je obsazena ruskými vojáky, údajně nebylo poškozeno. Lichačev to popsal jako první cílený útok v historii světa na hlavní zařízení jaderné elektrárny a uvedl, že lze očekávat, že ukrajinské ozbrojené síly povedou údery přímo na jaderný reaktor a bezpečnostní systémy. Medveděv se tohoto argumentu chopil a rozvedl jej svým charakteristickým způsobem. V případě katastrofálního zničení strojovny nebo reaktorové haly jaderné elektrárny dojde k novému Černobylu. A to není o nic lepší než použití taktických jaderných zbraní. A reakcí na takové akce by mohl být symetrický úder na ukrajinské jaderné elektrárny, stejně jako na jaderné elektrárny v zemích NATO, zapojených do konfliktu, napsal na svém kanálu Max. A tak dál si, no? A tak dlouho si budou hrát blbečci a provokovat, ano, ano, toho Rusa.
3: A budou, až opravdu, on to opravdu jako nabouchá a pak budou sedět a oni už ani sedět nebudou.
2: Hm? A to,
3: ale oni se ho snaží vyprovokovat, to je evidentní.
2: Samozřejmě. Dělají pro to úplně maximum. Hm? Oni to potřebují eskalovat, rozumíš? Prostě. Protože ano, oni si už ekonomicky neví vůbec ničím rady. Jako Německo se totálně ekonomicky hroutí. Mám k tomu tady článek. A pamatuješ, když tady přišli Ukrajinci, jak se tý Ukrajince nelíbilo, že jedna ta naše stanice, myslím, že to je u Rudolfína, že tam na té stanici je pěticípá hvězda a nějaký povídání jako o Moskvě a já nevím co, o Rusku. Jak si to nelíbilo?
3: Není to náhodou anděl, což dřív byla, myslím, moskevská nebo něco takového?
2: Tohle, když jedeš jako na malou stranu a vystoupíš tam v tom parku jako k Rudolfínu, tak tam je taková cedula a je tam něco v Rusku a ona chtěla, aby se to sundalo, protože jí to uráží. Jako. Já tady varuju neustále před ukrajinským fašismem a nacismem. Jo. Teď si pustíme něco v originále. Já myslím, že tomu všichni budou rozumět. Já to ještě potom přeložím. Takže ukrajinský aktivismus zatím tedy v tomto rozsahu na Ukrajině.
4: Знаєте, що не можна публічно в Києві музику слухати російську? Мораторій в нас діє.
5: Де?
4: Де? В Києві і не тільки. Ви не маєте права слухати російську музику. У нас військові взагалі-то воюють. За що? Щоб ви слухали кацапське? Я військова волонтерка. І що ж ти? Не включайте кацапське. Нас багато людей повернулися з полону. Гівно, не включайте. Публічно не можна. На вас буде написано цей. Поліцію. Ви в публічному просторі, ви не маєте права слухати москальське. Ви зверніться до лікаря. Ви не маєте права москальське слухати.
2: Ви не маєте право послухати руську музику.
3: Ано, ано.
2: Přistoupila prostě borec, як попоїжджає авто у křižovatky, так му грала руська музика в Києві, в авті. Ona k němu přistoupila, řekla, že je dobrovolná hlídka, jo, takže dobrovolná nacistická hlídka v Kyjevě. Ona dohlíží na to, že tam je zákaz poslouchat jako ruský jazyk, ruskou písničku, tak on si přeci nemůže pouštět ruské písničky, protože ona mu to zakázala, protože Zelenský vydal dekret, jako. A ona to tam, a ona se to tam dožaduje na ulici, ho tam péruje, Pinda. Prostě on má nějakýho Mercedesa, tyjo, tady, tak asi nějaký chudák. A propo, víš to, víš, který prodejce Bentley na světě je, se umístil na třetím místě? Víš, kde ten prodejce sídlí?
3: Na Ukrajině.
2: V Kyjevě. Kyjevský prodejce Bentley na celém světě je na třetím místě v počtu prodaných, prostě za obrat, v počtu prodaných Bentley v Kyjevě.
3: To je prostě úplně válkou zmítaná země.
2: Ano, válkou zmítaná země, podporovaná všemi.
3: Všichni podporují, oni se rozutekli do všech koutů světa, ne, do všech koutů Evropy, takhle, zejména k nám. A prostě oni tam mají, Bentley si přehazují zprava doleva, zleva doprava. Aby si teď nikdo nemyslel, že jim ty Bentley závidím. Já bych to řídit nechtěla.
2: Tak dnes, víš to, tak ono je to více jako méně, auto, no. Je to VW, jo. No tak je to jo. Taky lepší VW. No.
3: Ne, je to fakt hnus.
2: Chceš ještě doplňovací informace?
3: Jasně, jsem s tím, hele. Tady začíná bouřka, tak jako ať to jako mám komplet.
2: Tak, víme, že SBU a další ten orgán na potírání a vyšetřování korupce na Ukrajině vznikl z popudu a taky je řízen americkými orgány, čili americkými jaksi tajnými službami, takže vyšetřují korupci na Ukrajině, že jo. Asi už tam jsou zkorumpovaný všichni, jenom Zelenský ještě, ten ještě nebyl šetřený, jo, zatím. Toho si nechávají nakonec, až jsou potřeba zbavit. Ukrajinská protikorupční jednotka požádala o pomoc Izrael při stopování soukromého tryskáče vlastněném přítelem Zelenského Mindiče, které mělo mít na palubě, ten tryskáč měl mít na palubě téměř tunu zlata, 17 milionů dolarů v bankovkách a prchalo směrem na Izrael.
3: To je strašný.
2: Válku zmítaná země, napadená agresorem, kvůli ničím nevyprovokovaná válka. Hele, já si jenom...
3: Ale spíš mě, ještě když se vrátím o ten jeden příspěvek zpátky, jo, mě tam zaujalo to slovo kyberfašismus, to je jako docela, to je dost hrozivý, jako jo, to je opravdu jako drama, jo.
2: No, teď si vem. No, teď si vem. Kolik procesů začíná být řízeno umělou inteligencí. Ale třeba, když se zeptáš umělé inteligence na závadnost mRNA vakcín, tak člověk je v pohodě. A to už jsou také
3: to
2: známky.
3: To jsem neskoušel.
2: Jo. No nic, tak si jenom uděláme takovou tady skočku do Německa. Ilustrace pádu Německa, o kterém se u nás mlčí. Od ledna přišlo o práci už 500 000 Němců. Ale svět
3: no,
2: není
3: to. A to ještě.
2: No,
3: povídej. A to se očekává ještě ten migrační pakt, že jo?
2: No jasně, teďka. To teprve přijde. To, takhle, to nejhorší teprve přijde.
3: Ten začne platit. No.
2: No naštěstí, není svět úplně špatný všude, jo. Ruská federace má program na přesídlování rodin. Takže pokud někdo to vyhodnotí, že už fakt jako to nedává, tak na východě je náruč otevřená. Ale pozor, dneska už máš na výběr. Kim Jong-un prohlásil, že je hluboce znepokojen stavem svobody slova v Evropské unii a je připraven přijímat evropské uprchlíky, kteří utíkají před režimem Ursuly von der Leyenové.
3: Ach, bože.
2: No jo. Dvě dávky.
3: Dvě dávky.
2: Rozkaz měl jasně.
3: Rozkaz měl jasně. Dvě dávky. No.
2: Co dodat?
3: To víš? Co dodat? No, tady na to se nedá dodat asi toho moc. No. Ale vidíš to, jak se to zesiluje, jak to prostě nabývá na grátech, jo. Ono se to teda takhle jako nezdá, jo. Ono to takhle vypadá, že to jde jakoby pomalu, plíživě a tak, jako jo. Ale jako jo? Jako tak, jo?
2: Tak je rozklad v přímém přenosu, ne?
3: Mhm.
2: No jo.
3: Tak co tam máš ještě hezkýho?
2: Dobře, tak možná, že to bude s překladem, to by mohlo být. Uh-huh. Vladimíra Putina tady mám. Teda, víš, to je nezakázané, že jo?
3: Jo, úplně.
2: Já nevím. No.
5: Druhým sponzorem po USA, pokud jde o finanční pomoc Ukrajině, je Německo. Přes Ukrajinu vedou dvě plynové trasy. Ukrajinci jednu trasu využili a uzavřeli ji. Otevřete druhou trasu. Prosím, získávejte plyn z Ruska. Oni ji neotevřou. Proč Němci neřeknou, poslouchejte kluci, my vám dáváme peníze a zbraně, otočte ventil, prosím, nechte nás brát plyn z Ruska. Kupujeme skapalněný plyn v Evropě za trojnásobnou cenu. Snižuje to naši hospodářskou konkurenceschopnost na nulu. Chcete, abychom vám dávali peníze? Nechte nás normálně existovat. Nechte naši ekonomiku vydělávat. Odtud vám přece dáváme peníze. Ne, nedělají to. Proč ne? Zeptejte se jich. Tady je to stejné, jako v jejich hlavách. Lidé tam jsou velmi neschopní.
2: Klepal rukou na desku stolu.
3: Tady je to stejné.
2: No jo, je to stejný, jako ta deska stolu, jsou prostě zabedněný. Zabedněný kucí. Tak to je jenom takový pohled, jak nás vidí ten Vladimír Putin, no.
3: Tak nás dva ne.
2: Nás teda taky doufám. Vidí, jako nás poslouchá.
3: A to já vím, že nás vidí, ale že nás nevidí zabedněný, ne? Snad, jako, tak snad nás vidí odbedněný.
2: My už jsme odbedněný, no, úplně.
3: To je krásný slovo, věc. Zabedněný a odbedněný. No, jako dobrý, no.
2: Zabedněný, odbedněný. No, vrátíme se zpátky k nám do republiky ještě, to stihneme. Mám tady současného ministra vnitra, Tejce.
3: Ano.
2: Který pochopitelně nám tady něco poví o tom, jak s těma chlapcema tady. A musím ho teda jako nevím, jako s aktivním člověče. A jak ho pustím od začátku.
3: Tak ho polochtej na nožce, on třeba jako se rozběhne.
2: Zas mi tu nenaskočil ten oný, jako rozumíš. No tak ještě, hele, Tejc, ještě jednou. Jo. Pojď, kluku, pojď. Pojď, pojď.
3: No, pěkně, polochtej ho.
2: Tak, to pic.
3: Kozu do vozu.
6: V takovém případě je tady vážný důvod, aby se orgány činné v trestním řízení zabývaly tím, zda tyto strany jako právnické osoby nemají být stíhány a nemá jim být pozastavena činnost. Myslím si, že proto je důležité, aby ta komise vznikla, aby na tyto otázky odpověděla, abychom měli jasno, jak to skutečně bylo.
2: To se týká vyšetřovací parlamentní komise ve věci dozimetru. Může se stát, že bude prokázáno, že STAN a ODS jsou financované strany z kriminální činnosti.
3: No pak je musí zakázat, ne?
2: Potom jim buď zastaví činnost, anebo je můžou i zrušit.
3: Uh-huh.
2: To by byla zajímavá sněmovna, co myslíš?
3: To by je museli i z té sněmovny vypakovat, ne?
2: No samozřejmě. To znamená, buď
3: taky
2: by nemohli...
3: bychom měli poloviční.
2: No, protože když to prokážou, že už volby měly financovaný takto, no tak, tak v podstatě tam nemají co dělat a museli by podle nějakého klíče potom dovolit dovolit to nějaký kvorum. To by byla sranda.
3: Tak honem, honem, honem. Spěchejte, spěchejte. Dokazujte.
2: No. nebuď nedočkavá.
3: Nebuď nedočkavá.
2: Na každou se voda vaří. Nezapomeň.
3: Jo, tak to vím. Tak tohle vím. No.
2: To víš. Jo.
3: Něco o tom vím.
2: No. Ještě chci stihnout jednu věc, která je docela zajímavá. Jenom nevím, jestli to najdu, člověče. Andrej Babiš opět nesklamal. A to už si myslím, že jsem nes... No, můžu je zatím něco říkat? Nechce se ti něco říct, prosím tě, nechce se ti něco říct, Míšo.
3: Jo, asi se mi něco chce říct.
2: Asi se ti chce.
3: Byli jsme včera na zahradní slavnosti. Děti měli poslední závěrečný koncert, zahradní slavnost na závěr školního roku.
2: Aha.
3: Tam zpívali a paní učitelka hudební výchovy na nižším gymnáziu se fakt jim oddaně věnuje. A myslím si, že má i jako docela s nima úspěchy. Jo. Celku jako velmi hudební třída a i velmi hudební jedinci tam a dokonce tato škola má i svůj hudební seminář. Tak, že jako opravdu všechna čest a sláva, jako bylo to moc pěkný. Svítilo sluníčko, přestalo pršet, bylo to venku, bylo to fakt skvělý.
2: My jsme byli na baletu se podívat, Eliška měli vystoupení venku.
3: To jsem taky viděla, bylo to moc hezký.
2: No. Byla taková, jak bych to řekl, nechci říct důležitá, ale užila
3: no, to. No to byla důležitá, tatínku.
2: Byla, jo.
3: Byla, no.
2: No byla, no, to je pravda.
3: Ne, bylo to moc hezky. Měli to hezky udělané, jak to měli v tom parku. Nebo co to bylo? To byl asi nějaký park.
2: To je Rozárium, to říkáte v botanické zahradě v Olomouci.
3: Uh-huh.
2: A jo, moc pěkný to bylo.
3: No, vidíš to, no. Tak to jsme to měli oba dva. Měli jsme umělecké výkony. Jako. U nás teda už to byl poslední umělecký výkon, protože na vyšším gymnáziu, kam jde od září, tak tam už jako se umělecké směry nekonají, tam už přeci jenom je to trošku jinak, ale i tak to bylo jako zajímavé. Není dostupný? Video se ztratil? No.
2: Chviličku.
3: Tak
2: to půjde.
3: To nevím, co to půjde, ty to přeci jenom jako rozpochoduješ, určitě.
2: Ne, tak já ho
3: uvidíš.
2: To jsem daleko. Ne, já jsem se strašně pobavil, nevím, proč to tady jako nemůžu najít. Já jsem se strašně pobavil, prostě Andrej Babiš já zase rozebíral ve sněmovně a má je na férovku, už jim říká, že jsou to členové organizovaného zločinu a tak. A
3: prostě a normálně jako...
2: Už je nešetří, už se s nima bere normálně na to, na otevřeno.
3: A tak ono mu nic, víš co, ono mu nic jiného nezbývá, protože fakt už je to, teď už je to jako opravdu úplně hrozný. Jako...
2: No, že to by se tady měli, že Rusko se chystá vymazat centrum Kyjeva.
3: No, oni teda taky jako do toho jdou, jo. Oni do toho jdou docela jako ostře. Vem si to, jako, že včera zase byly nějaký nálety, jo.
2: No, no tak pořád. Oni si to oni provokujou, no a ono to, ono to nějak funguje, čeče. Oni jim to pak dávají zpátky, no a pokud ten útok na tu, na ty děti, tak to se jako nás Slovanů docela hodně,
3: jo, hodně, to je hodně dotýká, špatně, no.
2: takže to nebudou mít jen tak jako zadarmo, to jim jen tak neprojde prostě. To je takový svinstvo, že až hrůza.
3: Ne, tak jako co se týče dětí, tak na ty fakt jako šáhnout, tak to je vždycky špatně, že?
2: No tak na ty Ukrajině si vem, co se tam děje, tam
3: prostě no, tak tam je se obchoduje s dětma
2: a celý no, svět no. Jako je z Ukrajiny celý poprděnej, jo?
3: Tak jo, jako... jo, oni se budou divit, až tady pozvednou zbraně a udělají si své politické strany a já nevím, co všechno. Jo, to se uvidí.
2: To ještě přijde dívení.
3: Jo, pak budou všichni, a to takhle to nemělo být, to je nějaký omyl, to se nemělo stát. Kdo ví.
2: No tak, čečemu to je odstraněný. Tak na to koukám.
3: Takže to nejde to rozpochodovat.
2: Ne,
3: to se někdy jako stane, no.
2: Odstraněný ten příspěvek, jako. Pro sichr. Víš, že tady mám jednu šanci a pak už to bude muset zdát. Protože už je
3: celá. Kdyby náhodou jsme si pane to chtěli poslechnout, že jo?
2: Pane profesore, už je celá. No, tak už s tím nic neděláme, protože, bohužel.
3: Čas oponou trhl.
2: Čas trhl oponou. A na závěr si pustíme Abu Jagu, jo? No jsou takový tvrdáci, to je pravda, ale musím říct, že pustíme si pustíme si jejich skladbu, tak to řeknu, která se jmenuje Liptardí planeta.
3: Jo, to mi něco Martin říkal.
2: Liptardí planeta. Takže, Míšo, pojď se rozloučit.
3: No tak jo, přátelé. Asi už bude konec, jak to tak vypadá. No nic, mějte se všichni moc krásně. Trošku nám bude přes týden pršet, ale já si myslím, že jsme na to všichni čekali, protože to opravdu bylo už hodně suché a už to nebylo ani příjemný a nejvíc ta příroda to potřebuje. Tak si užijte krásný první červnový týden. Budu se těšit s vámi zase za týden. Naschledanou. Mějte se moc krásně a loučím se i s tebou, Petře.
2: Já ti děkuji pochopitelně za tvoje učinkování.
3: Já děkuji tež.
2: Jsem rád, že jsme mohli spolu strávit ten čas. No a mohli jsme přinést nějaké informace. No a také jsme mohli se u toho náramně pobavit, protože to je úplně nejlepší. Takže někdo chodí lemtat do hospody a vykecávat se a my si to aplikujeme tady takhle spolu hezky, probereme témata, odbrzdíme nějaké věci a už to může být. Tak jo, takže ti děkuji, děkuji vám všem, kteří jste se účastnili na tom dnešním pořadu, tady jste mi psali báječně, děkuji všem, no a jak jsem řekl, no tak pustíme si Abu Jagu. No a budeme se těšit v pátek s Jiřím zase naslyšenou. Tak se opatrujte a mějte se krásně.

0: Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.
1: Skvělá volba. Naladili jste se na vlny svobodného vysílače CS. Rádia, které vás spojuje na cestě za poznáním.
2: Myslíš si, že to, co děláš, že tě nezničí? A já říkám, ne, protože já, kdybych to nedělala, tak bych si asi necítila nějakým způsobem užitečná, nebo bych prostě zahodila ten potenciál, to, co vím. I kdyby to bylo, Pauli, jak ty říkáš, jedna věc jsou vědomosti a jedna věc je to fluidum, to, že těm lidem řekneš, to jste vy, živí člověci, vy za sebe ručíte za svoje myšlení. Já už úplně tady ztrácím slova, ale dostali jsme se do takových hovorů, že jako, no tak dobře, tak když si to myslíš, tak je to teda tvůj úkol. A já, no jasně, že je. Víš, jako, tak já jsem Marcela jakože bojovník, nevím, ale já si říkám, hele, já si třeba, Pauli, já si na 14 dnů vypnu mobil, jakože třeba vím, že, ne, nebo jsem někde na farmě, kde není signál, to je jedno, ale je mi to úplně jedno, že mi někdo volá a říkám si, pomozte si sami. A po 14 dnech ho jako zapnu, že už teda budu jako funkční a zase začnu fungovat úplně na první dobrou, ale ten takový, Peťo, ty asi, Peťa, až nás uslyší, tak bude vědět, o čem mluvím, protože jsme se o tom ráno bavili, že potřebujeme takový ten detox, trošku si vyeliminovat ty lidi, který dokážou si tě poslechnout dvakrát, třikrát a řeknou, jo, tohle ona to dokázala, ty jsi to dokázala, Pauli, Jirka to dokázal, já to dokážu taky. Víš, aby, protože je to jejich rozhodnutí a je to jejich energie, který do toho já vím, že to je pořád boj se systémem a já jsem se snažila to přejmenovat, jakože to není boj se systémem. To je boj za nás jako živý lidský bytosti, za naši důstojnost. A to si převraťte, lidi. A všechno ostatní řekneme, jak říká Mára, a běžte do píči. A já už jsem tuhle Liborkově, zrovna Jirka ví, o koho jde, tak jsem mu psala a říkám, tyva, já už mám normálně 100 chutí napsat, jako a běžte do píči. A tak my se musíme jenom naučit v rámci těch, hele, Mára je někde jde. Máro, ty teď nekomentuj, nekomentuj, pak to budeš mít. Tak my máme takový s Jirkou, takový to, a že tohle jim ještě hodíme na hlavu a tohle jim hodíme na hlavu. A Mára, no by ještě do píči, ale já už jsem dospěla tam přesně, Máry, že píšu tomu soudci a říkám, ty vole, tak já jsem tě vyzvala, aby si dokázal legitimitu, aby si dokázal platnou licenci banky nebo té finanční společnosti, cokoliv, aby si respektoval prohlášení živého člověka a ty nic. A on si vynese rozsudek. A já v tu chvíli tady v půl jedný ráno sedím a píšu, a běž do píči, ty debile. Ale samozřejmě to napíšu ještě tím, jako tím, nedokázal jste tohle. Jo, Jirko, jak si po mně chtěl tu větu, tak já jsem řekla, váš rozsudek jménem údajné republiky beru jako vykazování činnosti, ke které nemáte oprávnění a evidentně jste se nudil. Takže už takhle jsme se dostali. Ale já jsem tímto jenom chtěla jako odlehčit. Jasně, je to jako pro ty lidi je to těžké. A teď se zase bych se vrátila k tomu, co říká Mára a co já už taky miluji jako od léta, co říká Paulínka, jako lidi, jestli chcete být svobodní, tak tvořte. Jestli chcete být svobodní, tak hlavně nemějte ty účty, protože já sleduju a tímto vám to chci všem říct, kterým jako píšete a čekáte, že vás zachráním, nezachráním. Protože v okamžiku, kdy máte někde účet a chcete, jak říká Paulínka, toho tatku štátu ještě trošku jako vyždímat, tak sorry, takhle to nefunguje. Takže jak to říkala Pekarová Adamová, stát se nemá o lidi starat. A já jsem tehdy si dala pro sebe takovou větu a řekla jsem, tak mi dej do prdele státe pokoj, protože já po tobě taky nic nechci. A tady je potřeba si každý prosíme v tuhle chvíli jako uvědomit, co vlastně chceme a nechceme. Nechceš ten stát? No tak ho pošleš do prdele levou zadní. Pavlinka vám poradí, a vám, Mára vám poradí, Jirka vám poradí, Peťa už dneska taky. Ale tohle je potřeba si jako, tak jestli tyhle Vánoce, tak si to lidi zlomte v sobě. Protože ono je nejhorší, když laborujete mezi tím, jak to mám udělat, aby jako po mně nikdo nic nechtěl a já současně jsem mohl čerpat to, co si myslím, že bych jako chtěl a neumím. A tak se vrátím, to bychom Pavlínko měli hodiny a hodiny na to, kdo je vlastně věřitelem rádoby státu a co vlastně tam všechno máte a co vlastně při těch bilionových dluzích jako můžete čekat, že si platíte příslib něčeho, co nemůžete dostat, protože umíte počítat, ne? Tak bych tady řekla, zlomte si ty Vánoce, pro někoho to bude těžký a řekněte si, nic od nich nečekám a nic jim nedám. A pak tady máte, když řeknete, a jak to mám udělat? No tak tady máte Pavlínčino, kolikátý už to bylo? 13. 13. No. o 3 hodinách. Moje první.
3: Já půl 3 hodinky. A další jsou před námi. Já si můžu jenom trošičkou vsuvku. Já jsem teda neslyšel, co Pavlína vlastně ten příběh, ale dokážu si to domyslet vlastně, o čem to bylo. A v tom nejlepším, jak se to tady seklo, tak říkám, sakry, že by parazit, teď nám to stopl prostě, ale pak mi tady psali Ričkové, že vysílání pokračuje dál, že všechno je slyšet, takže to byla tady chyba jenom u mě, ale to nevadí. Jenom Marcelko, ti chtěl poděkovat i za ten dnešní ranní rozhovor, že jsme zesouzněli s tím, že opravdu, já jsem si myslel, že mám energie tolik, jako na rozdávání, ale skutečně je to tak, že ne všem. Je potřeba tu energii dát, ale zároveň ji přijmout, jo?

Jen. Je to jen krátké uzavření. Je to jen 15 dní ke zpomalení šíření. Je to jen udržování rozestupů. Jsou to jen 2 metry od sebe. Je to jen dočasný zákaz vycházení. Je to jen rouška. Je to jen ochranný respirátor. Je to jen antigenní test. Je to jen PCR test. Je to jen práce z domova. Je to jen dočasné uzavření malých obchodů. Je to jen uzavření restaurací. Je to jen výdajové okénko. Je to jen pro ochranu ostatních. Je to jen pro testování dětí. Je to jen online výuka na 1 měsíc. Je to jen online výuka na 2 měsíce. Je to jen povinné, aby se děti mohly vrátit do škol. Jsou to jen osamělé Vánoce. Jsou to jen zrušené vánoční trhy. Je to jen osamělý prarodič. Je to jen milion z rozpočtu. Je to jen miliarda z rozpočtu. Jsou to jen stovky miliard z rozpočtu. Je to jen jedna injekce. Je to jen pár nežádoucích účinků. Jsou to jen 2 injekce. Je to jen tečka. Je to jen posilující dávka. Je to jen 4. posilující dávka. Je to jen dokud novou variantu nedostaneme pod kontrolu. Je to jen další nouzový stav. Je to jen další lockdown. Je to jen o vyloučení těch, kteří si to nechtějí dát. Jen je úplně odstraníme ze společnosti. Jen se vzdát pár svobod. Je to jen, abychom mohli trasovat kontakty. Jen, abychom mohli sledovat váš pohyb. Jen, abyste mohli existovat. Jen, abychom se mohli vrátit do normálu. Jen, abychom se mohli vrátit do normálu. Jen, abychom se mohli vrátit do normálu. Stop! Slovo jen se stalo nejnebezpečnějším slovem v historii, protože oni jen chtějí vědět, co budete tolerovat. Ale slovo jen může tuto noční můru také ukončit. Protože pokud jen otevřete oči, pokud si jen uvědomíte, kam tohle směřuje, pokud jen odmítnete uposlechnout a podrobit se, pokud se jen odmítnete podvolit, pokud se jen postavíte za svá práva, pokud se jen postavíte na odpor, pokud jen budete zastávat svobodu, pokud si jen uvědomíte svoji moc, pokud si jen uvědomíte, že máme sílu a počet, pokud si jen uvědomíte, že my jsme většina, jejich moc prostě zmizí.

před těmi, kdo ji neváhají obětovat pro svůj osobní prospěch. Každý z nás musí přispět k tomu, abychom republiku ochránili před těmi, kdo ji neváhají obětovat pro svůj osobní prospěch. Každý z nás musí přispět k tomu, abychom republiku ochránili před těmi, kdo ji neváhají obětovat.

Vím, co jste po noci hladili dráty a učili sousedy potomkům lhát. Slyšte o prorocích s tupými drápy, jak se jim zhroutil ten upíří hrad.

Chtěla bych vám, pánu, něco říct, křičet na vás z duše plných plic. Navzdor vašim sebe

první kroky, stokrát tvý.

se světla zaplály, to mé oči hledaly. Potíž je jen v tom, že už nemohu dál. Nasedlo si hlavu dám,

tak ho našli za pár dní ležet v jámě bezedný. Hlavu měl bílou a oči jako léna, v ruce prsten, co chtěl jí dát, proč ho k čertu

Milujete knihy a chybí vám čas? Máte rádi okamžiky a tej chvíle, kdy ste začtení v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad.

0: Ale pozor, ne všechno, co si dneska koupíte, je tak zvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady. Tak krásný den vám přeji všem, kteří jste zasedli a posloucháte právě teď, anebo budete poslouchat následně, až na to budete mít čas, až vás třeba nebudou trápit šéfové v práci anebo nějaké povinnosti, které vám znemožňují si zkrátka dobře tenhle pořad pustit teď právě od 3 hodin v to pondělí. Je to takový, jak bych to řekl, takový čas, který prostě je, jak se říká, mimo ten hlavní proud, ale to vůbec nevadí, protože zaměřením tento pořad je víceméně na to, aby si ho člověk pustil v klidu, když má čas o tom přemýšlet a některé věci vyhodnocovat. Takže máme pondělí 1.6.2026. No. Máme tady červen. A dneska všechny děti mají svůj svátek. A 1. červen, to byl vždycky den, kdy nejenom, že ten svátek dětí a tak dále, ale pro všechny školáky to startuje takové to období posledního měsíce, kdy vlastně končí ta školní docházka jednoho roku a pak 2 měsíce pauza, prázdniny, krásný. Asi květen a červen jsou nejkrásnějším měsícem, nebo bývají to nejkrásnější měsíce a červenec někdy toho léta, protože ještě není všechno spálené od sluníčka. Je to v takové rozpuku všechno. Dokvítají stromy, začínají se tvořit plody. No jo, plody, no. A tak ta tráva je krásně zelená, první sena. Všechno voní, je to nádhera. Prostě nádhera, jak ta příroda nás umí obdařit, potěšit a zahřát tím vším, co nám nabízí. I ta zdevastovaná příroda nám umí poskytnout takovéto radosti. Tak si to užívejme. A dneska slaví, víte kdo? Dneska slaví Laura. Všechny Laury mají svůj svátek. Laura je jméno, které nosí moje nejmladší vnučka. Laurinka. Teď jsem jí akorát přál, posílal jsem přání skrze maminku, tak doufám, že bude vyřízeno. Jméno Laura má v sobě zvláštní kouzlo, šarm a charisma, které propůjčuje i svoji nositelce. Ne nadarmo je Laura jménem pro vítězky zdobené vavříny. Laura. Já jsem doteďka znal tu Lauru, víte odkaď? Z toho filmu Román pro ženy. Tam byla ta představitelka Laura a Laura, ta babička její tu hrála Stella Zázvorková a ona říkala Lauro, tak zvonivě jít, krásně říkal to Lauro. No, už máš chlapce, tak to je taková ta replika, která je nezapomenutelná. Jinak jsem jinou Lauru neznal. Tak uvidíme, jak to s těma Laurama u nás vypadá. Musím se na to podívat ještě víc zblízka. Jméno Laura nosila populární americká herečka a zpěvačka Laura, já jak blbě vidím, Laura Branigan, která se proslavila písní Gloria. Jméno nosila i česká herečka Laura Třešňáková. Laura Třešňáková, to byla taková ta stará paní, se já ji znám. K současným nositelkám jména patří italská zpěvačka Laura Pausini. U nás pak slavná psycholožka Laura Janáčková. Neznám, asi k psychologům nechodím. Jméno Laura nosí i dcera Dary Rollins a Matěje Homoli. Jméno je spojeno i s českou rockovou kapelou, která si říká Laura a její tygři. Ano, to jo. V počátcích zde jako zpěvačka působila i Ilona Čáková. Vím, znám. Potom Ilona zaspívala s Lucí Bílou ten známý hit Láska je láska a Petříně. No a pak se vydala na tu solovou dráhu, ale Laura pochopitelně a její tygři fungují dál. Laura a její tygři byla zajímavá kapela, protože to byla svazácká kapela z Mostu. Dali se dohromady pod patronací Socialistického svazu mládeže a tam tak začínali, byli dotovaný pochopitelně z Mosteckého, nebo de facto někde ještě od ČEZu, že jo, protože uhelné doly spadaly pod ČEZ, takže vlastně přes ty doly tam bylo to financování. No a byl to úplně takový směr, který tady nikdo asi moc nespíval v tu dobu. A tam je zajímavý to, že oni vyjeli na 3měsíční turné do zahraničí, už od Pragu koncertu a to. A když se vrátili, tak už Socialistický svaz mládeže, který je zaštiťoval, kdysi už neexistoval. A co víc? Možná, že už dokonce neexistovala ani ten státní podnik toho uhlí. Ale oni prostě vůbec nechytili, oni prostě odjeli ze socialistické Československé socialistické republiky a přijeli do chaosu po revoluci. Tak to bylo zajímavé. Pojďme dál. Ženské křestní jméno Laura bývá spojováno s latinským jménem Laurencie. Z latiny se pak vykládá jako vavřín, přeneseně také jako vítěz či vítězka. Slovo Laurus totiž v latině znamená vavřín a právě vavřínem se v starém Římě zdobili vítězové. Jméno také bývá spojováno s obyvateli římského města Laurentium. A teď, víte, kolik těch laur je? To není vůbec málo. 2382 laury. A je to 168. příčka na tom žebříčku těch nejvíc obsazovaných jmen. Zajímavé, ne? Takže popřejeme. Milé laury, i ty, moje malá Laurinko, moje vnučko okatá kristovská, tak přeji vám pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárku, gratulantů, obdarování. Přeji vám, ať jste prospívající, nebo pokud jste už dospěli, tak ať jste v hojnosti. No a pěkně to oslavte. No a vy, kteří znáte nějakou lauru, tak ji popřejte, bo jí tím způsobíte radost a nadělíte jí zdraví. Krom toho, dneska je Mezinárodní den dětí. Víme, pamatujeme. A tomu se tady píše text. Mezinárodní den dětí MDD se poprvé slavil ve více zemí až roku 1950. Mezinárodní den dětí je dnem, kdy se Po celém světě pro děti konají různé zábavné akce, hry nebo sportovní turnaje. Je třeba upozornit na práva a potřeby dětí, se kterými je v dnešní době často jednáno jako s dospělými. Jedním ze smyslů Mezinárodního dne dětí je, že rodina by měla být pohromadě a věnovat se sama sobě. Přece všichni známe přísloví, kdo si hraje, nezlobí. Bohužel ne každé dítě má tuhle možnost, aby bylo v ucelené rodině. To ale si myslím pořád není tak strašné, jako když je v ucelené rodině, tedy jak maminka, tak tatínek, a nemají na to dítě čas. Nebo se mu nevěnují tak, jak by bylo potřeba. Víte, dítě nemusíte zahrnovat drahými dárky, nemusíte ho zahrnovat zbytečnou takovou tou péčí, že to dítě chudák nemá možnost ani nadechnout. Dítě potřebuje cítit, že má v rodiči oporu, že musí cítit lásku a musí cítit ten význam toho rodiče pro svůj život, pro sebe, pro svoje bytí. To je důležité. Když to tam je, tak je všechno v pořádku. Když to tam není, tak žádné hmotné statky to nenahradí. A z toho vyplývá, že i když třeba ty děti nemusí být ve společné domácnosti obou rodičů a je-li s nimi zacházeno podle toho, co jsem říkal, tak i tak mohou být svým způsobem šťastné. Protože někdy je pro dítě lepší, když rodiče se rozvedou a situace se uklidní a to dítě cítí nějakou poklidnou dobu, uspořádané věci, uspořádané vztahy, než když musí poslouchat, jak se rodiče hádají, jak se urážejí, jak na sebe sočí. A ono to dítě, strach z rozvodu těch rodičů nebo z rozchodu těch rodičů, si myslím, že pro to dítě je mnohem horší, než když už se to stane a i tak to funguje. Tak to si myslím, že je důležité. No, těžké téma jsem tady otevřel, tak to radši zavřu. Laura a Mezinárodní den dětí. Já nevím, jak vy. Já vlastně dneska cítím, že mám svátek. Proč? No, protože každý jsme dítětem nějakých rodičů. A je jedno, že už třeba jsme sirotci, protože už rodiče nemáme. A pořád jsme dětmi. Je jedno, kolik vám je, ale je úžasné, když se můžete cítit volně jako to dítě, kde si můžete užít ten okamžik toho tady a teď, kdy nejste limitováni nějakými vzpomínkami toho, co bylo a co už není, a když nejste limitováni strachem z budoucnosti. Tady a teď, to je o tom prožití. Já neříkám, že to je o nezodpovědnosti, pozor, to vůbec ne. Tady a teď se můžu vždycky rozhodovat, mám svobodnou vůli a můžu se rozhodovat špatně nebo dobře. Ve smyslu v souladu s kony nebo v nesouladu s kony. Takže to je ta svobodná vůle, která je právě ohraničená limity, které určují a nastavují právě ty kony. Ale ten okamžik toho bytí tady a teď, to uvědomit si, co dělám, proč to dělám, uvědomit si, komu to věnuju, to, že to dělám, buď to dělám pro sebe, nebo to dělám pro někoho, koho mám rád, pro někoho, komu to vlastně věnuju, ať už je to s poděkováním nebo bez, nemělo by to tak být, pochopitelně. Nejhorší je, když někteří dělají pro ty druhé spoustu a ti druzí to berou jako samozřejmost. A to se všechno zjistí, až když ten jeden odejde, kdy dokápne ta poslední kapka, kdy odejde a pak jaké si ty neviditelné ruce tam chybí. Nejsou tam. Hlédnou, ejhle, toto přestalo fungovat, tady kape kohoutek, tady je potřeba tohle posekat, tady je tohle přemístit, s tímhle tím si nevím rady, tak co s tím budu dělat. Jak to, že to doteďka nebylo? Najednou teďko se tady všechno na tom baráku může zbláznit. Ne, to není tím, že doteďka to nebylo. Ono to bylo, akorát, že ty neviditelné ruce to vždycky vyřešily. A neviditelné ruce odešly. Máme potom problém. No, nechci filozofovat. Tak pojďme, já to zavřu. Tak šup. A mám tady takový zajímavý rozhovor. Musím říct, že existuje jeden politik, který byl velice slavný tím, že radikálním způsobem řešil cikány. Nazýval je cikánama a řešil cikány. Tuším, ve Vsetíně. A byl za to dehonestován, popotahován. No, a zase se vrací zpátky do rozhovorů a zase ta jeho popularita stoupá, protože má normální zdravé názory a není pomatený tou současnou propagandou, jo. Kterou teda víc teďko dělají ty opozičníci, protože předtím to tady drtili jako vládní koalice. Takže pojďme si pustit Jiřího Čunka. Myslím, že má nám co říct.
1: Uznávám prezidentský úřad, když přijde do Senátu jakýkoliv prezident, tak se postavím tak jako ostatní senátoři, protože to je zdvořilost, zvyklost a sluší se to, protože nepřichází konkrétní osoba, ale přichází ta funkce, ten prezident. Tak k tomuto úřadu já úctu mám. Co se týká Petra Pavla a jemu podobných, je to strašně těžké, ale vůbec nechápu, jak je možné, že takoví lidé se mohou dostat přes svobodné volby do úřadu. A skoro bych řekl, že nás někdo zkouší, že u nás je všechno, nejenom, že všechno možné, ale že si z nás dělá někdo legraci. Protože my, kteří jsme prožili 89. rok, my, kteří jsme žili předtím, já jsem měl tu výhodu na rozdíl od Petra Pavla, že jsem naprosto nezaslouženě se narodil do rodiny, kde prostě do katolické rodiny, kde tím pádem jsem nebyl ani jiskra, to špionýra, něco jiného. On to měl těžší, protože se narodil do komunistické rodiny a zcela prokazatelně, a nebudu tady opakovat, jaký měl ještě v 87., 8., roce 9., prostě do posledka, dokud ten režim padl, tak stoupal po schůdcích toho režimu nahoru. Když ten režim padl, tak pak se přizpůsobil a stoupal v tom novém režimu nahoru, což jako vojákovi bych určitě nevyčítal, protože vojáci mají poslouchat buď krále, ať už se změní král nebo nezmění, anebo potom poslouchat, jsou to vojáci toho státu, té republiky, tak poslouchat tu politickou reprezentaci. Jistě. To bylo v pořádku. Ale že tento člověk, který ještě navíc samozřejmě si vezme manželku z prostředí, které mu bylo blízké, to znamená ona, kdo se dostal na školu Klementa Gottwalda do Bratislavy, to byli všechno prověření lidé, on, že jo, rozvědčík, tak kdyby někdo nám řekl v 90. letech, po Havlovi tady jednou přijde takovýto člověk a my to zkousneme a nic neřekneme, Tak to je, to by byla revoluce a dneska jako je to nepochopitelné. Víte, proč mi to, mě mnozí říkají, no jo, ty jsi křesťan, měl bys odpouštět, no to já mu odpustím, lecos, ale ať se nehrne do funkcí, ale ne proto, že si je to nepatřičné, ale tito lidé, a je to na něm vidět, jsou trvalé pod určitým vlastním vnitřním tlakem, protože on ví, že to není dobré, on ví, že není žádný Havel, že on Havel trpěl, zatímco on z toho tyl. A teď to překroutit není tak úplně jednoduché, ale má kolem sebe spoustu lidí a měl tehdy, které potkal na té cestě do Moskvy, na ty studia, to znamená dneska nepřátele de facto tohoto bloku. A oni všichni jsou postiženi tím, že nechtějí příliš se chválit svou minulostí, no a ti lidé si taky pomáhají. A to je vidět, to bylo vidět, to byla hrozná chyba, že jsme tam nechali soudce podobného charakteru a tak dále. Takže naše společnost je tím zaplevelená, řekl bych, nemocná. Milion lidí tady v 10milionovém státě, ačkoliv teda stát měl 14 milionů, ale myslím Česká republika, tak bylo to 10 milionů, takže více než jedna desetina byli komunisti. Ti jsou tady rozptýleni a on je vlastně jejich prezident. A ty velké peníze, které mu někdo dal a proč asi, tak ty dokážou dneska udělat to, že lidé na toto všechno zapomenou. A dokonce si myslím, že kdybych měl volit mezi dvěma bývalými komunisty a tak dále, jako toho jednoho, ale ono to tak není. Lidé říkají, ale tam nám zbyli dva, ale to není, nás je tady 10 milionů a v těch 10 milionech je mnoho mužů a žen, jako není, nejsou to ani 100 tisíce, ale je tam jistě tisíce mužů a žen, velmi kvalitních, schopných, morálně nezdevastovaných ani minulostí, kteří by mohli nastoupit, jenomže on někdo si potřebuje vybrat někoho, kdo má ty závady v té minulosti takové, že bude poslouchat. A to je pro mě, a to pro mě je ta tragédie. Uznávám
0: To je krásné odhalení toho, proč Petr Pavel, proč něco tak zrůdného s absolutním profesionálním přístupem ke křiváctví, kdy on na tom křiváctví udělal kariéru, protože to křiváctví je pochopitelně o tom, že se jako rozvědčík musí nějak tvářit a přitom sbírat informace. Takže on, když se s váma baví o něčem, tak to bylo účelové, aby z vás dostal určité vyjádření a na tom vyjádření, aby vás potom uvařili, usvědčili jako nepřítele národa, nepřítele strany, nepřítele státu, já nevím co. To bylo jeho povolání. To bylo to, k čemu on byl vystudován a na čem dělal tu kariéru. Jo? To je prostě tak. Čiže takovýhle element vydíratelný jakoby na každém kroku je dosazen víceméně, protože to byla agenturní činnost, jo, porazit Babiše a tak, to bylo vymyšlený. Byl dosazený na takovýhle post a teď je z něho loutka, která je ovládaná, protože je vydíratelná. Já si myslím, že to první, co by se mělo zkoumat u jakéhokoliv kandidáta na prezidenta, je, jestli je nebo jestli bude nebo nebude vydíratelný. Jo? To je to zásadní. Protože potom je úplně jedno, co ten člověk říká. Je úplně jedno, co vydíratelný člověk říká ve své volební a předvolební kampani. Je to úplně jedno. I kdyby to chtěl dodržet, jakože tenhle element to říkal jenom proto, aby dosáhl účelově toho zvolení. I kdyby to chtěl takový člověk dodržet, tak nemůže dát garanci, protože jeho loutkovodiči mu budou diktovat, co může a co nemůže říkat. Loutkovodiči mu budou vymezovat hranice a budou mu určovat i témata ideologicky, politicky, po všech lajnách. Vlastně vydíratelný člověk není sám sebou, říká to, co má nadiktováno, že bude říkat, a chová se tak, jak mu bude diktováno, aby se choval, bude podepisovat nebo nepodepisovat to, co mu řeknou a dovolej a posvětěj. Proto takový člověk z hlediska morálky, etiky a bezpečnosti státu nemůže zastávat jakýkoliv vrcholný post v hierarchii řízení státu. Proto by to mělo být prověrka. Prověrka, zdali je nebo není možno toho člověka vydírat. To by mělo patřit. A my do toho protokolu, jak si o možnosti ucházet se o tento úřad. To je zásadní podmínka. Všimněte si, že my to vůbec nemáme. Zajímavé je, že kancléř musí splnit bezpečnostní prověrky a prezident ne. To je hodně zvláštní.